0: a tím bych to asi uzavřel.
1: Po přípravném zápase s Kosovem 31. května oznámí trenér Koubek finální nominaci na světový šampionát, která bude se skládat se 26 hráčů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírky na Pražském okruhu a ve Veselí nad Moravou. Dálnice je teď volné. Na Pražském okruhu je nové omezení směr Ruzyně. Za exitem 19 Ořech na kilometru zavřený levý jízdní pruh. Omezení kvůli opravám potrvá do rána. Provoz je slabý, kolona se tam netvoří jen nárazově. Čekejte hustší provoz. Dálnice teď i jinde bez kolon. Ve Veselí nad Moravou je v noci zavřený průtah městem Masarykova třída. Uzavírka kvůli usazení trafostanice v místě stavby se objíždí po ulicích Lány, Rumunská, Národních mučedníků a Stolařská. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 10 a 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2. Čekáme přes den polojasno až jasno, přechodně oblačno na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 a 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21. To byly zprávy. A slovo má zpátky Adam Carda.
4: 5,5 minuty po 2 hodině je tu soutěž nočního radiožurnálu. Tento týden tu máme něco pro fanoušky detektivek. Jedná se o právě vyšlou knihu ve jménu Spravedlnosti s podtitulem Detektivní příběhy z Českého království. A svými povídkami sem přispěli autoři jako František Nýdl, Naďa Horáková, Vlastimil Vondruška anebo Martina Novotná, ale samozřejmě i řada dalších. Kdo tedy máte zájem o výhru a nic jste u nás nevyhráli za poslední 2 měsíce, tak volejte 221 552 155 nebo 255 na konci. A to právě teď.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: To byla Adele v nočním radiožurnálu a nyní následuje soutěž.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den a také zbytek týdne známe, připomněli jsme si ji a pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonu soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme. Dobrý den, Martin.
0: Dobrý den, Martine. Slyším, že jste na cestách, tak máte pro nás nějaké aktuální komplikace nebo se jede bez problémů?
2: Takhle v noci se jede vždycky dobře.
0: Tak to jsou dobré zprávy. Já doufám, že u těch dobrých zpráv zůstaneme, že se vám bude dařit i v naší soutěži. Nejprve prolétneme pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné a jasné?
2: Ano, je.
0: Dobře, tak pojďme na to. Dneska opět zavítáme do české historie a budeme se věnovat českému království. Dneska nás zajímá, která z následujících panovnických dynastií nepatří právě do království českého. Za A. Jagellonci, za B. Habsburko-Lotrinové, za C. Tudorovci.
2: Za C.
0: Za C. Tudorovci říkáte. Jindřich VIII. Alžběta I. Přesně tak. Anglia, Irsko, naprosto správná odpověď. Gratuluji k výhře. Není vůbec zač, jenom vás poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Ano, ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit. Samozřejmě tradičně už zítra po 14:00 v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte noční radiožurnál a na náměstí v ostravské části Přívoz se vrátí noblesní kavárna Korzo a v patrech nad ní se zase bude bydlet. Městská část už spustila rekonstrukci domu sběratele umění Františka Jurečka. Budova byla desetiletí zanedbaná a skoro prázdná, jako mnoho dalších domů ve čtvrti se špatnou pověstí.
1: Po roce 1945 ta čtvrť upadla a důraz byl kladen na výstavbu na polích v Porubě a v území v jižní části Ostravy. Přívoz byl ponechán svému osudu, chátral. Opravdu tu byly některé domy, které měly jenom obvodové stěny.
2: Historik architektury Martin Strakoš popisuje, co se stalo s kdysi výstavní čtvrtí hned u ostravského hlavního nádraží v době, kdy bylo trendem se stěhovat do paneláků. Podle Strakoše už se ale lidé do historických čtvrtí vracejí a právě to je cesta, jak napravit špatnou pověst Přívozu.
1: Takové zásahy, že se opravují domy, že vznikají byty, které jsou kvalitní, tak může tomu Přívozu velmi pomoct.
2: V zašlém nárožním domě na Přívozském náměstí doteď bylo jen pár kanceláří. Obvod v něm vybuduje 17 bytů. Podle místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu Davida Vitoše z Pirátů už to takto dělají několik let.
3: Jenom tady v okolí jsme opravili 3 domy, tam máme nějakých 18 bytů, tady kousek na nádražní také jsme opravili dům, takže s tím domem to bude až 50 bytů, jenom čistě tady v tomhle okolí náměstí, které vlastně se vrátí původnímu účelu, a to je bydlení.
2: Ani zanedbaný prázdný sál v přízemí domu už nepřipomíná kdysi slavnou kavárnu Korzo. I ta se podle Vitoše vrátí do podoby před 130 lety.
3: Mnoho obyvatel z okolí starších občanů doopravdy kavárnu by velice rádo.
2: Objednat si tady kávu nebo požádat o městský byt bude možné příští rok na jaře. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Lenka Pištěková.
1: Maximální cena benzínu ode dneška roste, nafta naopak zlevní. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak o 12 haléřů zlevní na 42 koruny a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit do pondělí. Aleksandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila, na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomarjovová, která byla na misi v Praze už dvakrát. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo České ministerstvo zahraničí. Naposledy letos v dubnu, a to kvůli výhruškám českým firmám, které Rusko označilo za možné cíle dronových útoků. Nejméně jeden dron narušil vzdušný prostor Lotyšska. Informovala o tom tamní armáda s tím, že stroj na území země pronikl z Běloruska. O průniku bezpilotního letounu informovala i Litva, kde stíhačky pátraly po dvou dronech. Jde o další z řady incidentů, které v poslední době vzbudily obavy v pobaltských státech. Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí až do neděle série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Sport. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Friburgu se tak posunuli na druhé místo před český tým. Skupinu vede Kanada po vítězství 6-5 v prodloužení nad Norskem 6-5. V čele skupiny A jsou domácí Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu, ta nehoda na Kroměřížsku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stojí několik kamionů. Na exitu 23 jsou na přejezdu z D5 z Plzně směr dálnici D1. Vlevo na zebře nepřekáží. Na Kroměřížsku silnici 432 z Holešova do Hulína havarovalo osobní auto. Nehoda je u dálnice D49 zavřeného nájezdu. Policie hlásí možný únik pohonných hmot. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod od včerejčka zavřený levý pruh. Nové omezení čekejte mezi 18. až 19. kilometrem, potrvá do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 10 až 6 stupňů v údolích a při bezvětří až na 2 stupně. Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle i přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Za slovo má Adam Carda.
0: Noční vysílání Radiožurnálu pokračuje a teď si pustíme Xindla X z písní Popelka.
2: Radiožurnál.
4: Každý

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Na mistrovství světa v ledním hokeji potkáte jednu českou skupinu při každém utkání. Nejsou to ani hokejisté, ani rozhodčí, ani fanoušci, ani rolbaři. Kdo to tedy je, tak to se dozvíte už za pár minut. Do zákulisí šampionátu nahlédneme v reportáži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Český národní tým hokejistů má ještě dnes na světovém šampionátu volno. To jiní Češi si žádný volný den během mistrovství světa neužijí. Na led musí v každém utkání, které se hraje. Už 16 let se starají na mistrovství světa o mantinely a jejich pokrytí reklamami. Možná si myslíte, že je na začátku šampionátu nalepí a pak už se jen dívají na hokej. Jenže tak jednoduché to není.
1: Hráči odchází do kabin na přestávku, prostorem za brankou vyjíždí na ledovou plochu BCF Areny ve Friburgu Rolba a vedle ní vychází na led i dvojice Čechů, která jde pomalu kolem mantinelu a pozorně se dívá na reklamy na něm nalepené.
2: Tak hlavně jedeme zkontrolovat, jestli nejsou někde od brusle odtržené, jestli tam někde nějaký kus nechybí, takže to opravíme a pokud je někde na bílé ploše velká tmula odpuku, tak tu překrajeme bílou, aby ten mantinel byl zase hezký a čistý.
1: To říká Miloslav Košťál z firmy Hoch, která už takhle spravuje mantinely při mistrovství světa dlouhých 16 let. Vy ale chodíte na led i po každém rozbruslení tréninku a taky před zahájením a na konci každého dne. Co je na té práci vlastně nejtěžší? Musíte si třeba nařizovat budík, abyste byli na ledě vždy na konci třetiny nebo v ten předem stanovený čas?
2: No nejtěžší je, že tady opravdu trávíte celý turnaj test jedinýho dne volna. Dá se říct, že 3 týdny v kuse nemáte prostě ani půl dne volna.
1: Miloslave, a máte možnost se podívat i na nějaké zápasy?
2: Vidíme něco z hokeje, můžeme se koukat na zápasy, ale protože už to děláme dlouho s kolegyní, a už těch zápasů přes rok vidíme tak strašně moc, že vlastně už si jenom vybíráme zápasy, které nás zajímají.
1: No, kolegyně tady stojí vedle nás, Natálie Trumerová. Vy se ale dostanete nejen na zápasy, ale i do míst, kam se běžný divák vůbec nepodívá.
3: Tak já si myslím, že určitě tak mezi hráče vlastně k šatnám můžeme. To jsou rozhodně místa, kam se běžný fanoušek nedostane. Ale jak říkáme, už to děláme dost dlouho a už to člověka jako omrzí, takže my už spíš vyhledáváme klidný a tichý místa bez lidí.
1: Jak je to vlastně s budoucností? Myslíte si, že nalepovací reklamy na mantinelech budou nahrazeny třeba těmi letkovými?
2: Firmy chtějí mít kvalitní reklamu, chtějí mít svoje barvy, což ta letková technologie ještě tolik neumožňuje. To je vlastně důvod, proč se ty mantinely dávají na plexisklo a nelepí se pod plexisklo, aby opravdu byly výrazný a nebyly tam odlesky různé pro fotografii a pro kamery, aby opravdu byly tak, jak to ty firmy chtějí.
1: To znamená, že Miloslava Košťála, Natálii Trumerovou i jejich další české kolegy z Curychu budeme vídat na mistrovství světa i v dalších letech. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
0: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
2: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
0: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský přehled dodá Lenka Pištěková.
4: V Brně začal festival, jehož součástí je sjezd sudeto německého krajanského sdružení. První pětní akci doprovázely protesty. Spojené státy nabízí Kubě humanitární pomoc výměnou za politické reformy. Čeští tenisté znají soupeře pro první kolo Roland Garros. A dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: V Brně včera v podvečerní vzpomínkou na oběti holokaustu začal festival Meeting Brno. Pěty se zúčastnili i zástupci sudeto německého krajanského sdružení. Jejich sjezd je totiž součástí festivalu. Proti jejich účasti ale přišli na pětu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci. Protesty jsou naplánované i na dnešek a zítřek. Na všechno budou dohlížet posílené hlídky policie. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
6: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoli v kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze 4násobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo kvůli epidemii eboli ruší přípravné zápasy v metropoli Kinshase. Místo toho budou hráči podle mluvčího týmu trénovat v Belgii. Přípravné zápasy mužstvo odehraje podle plánu. V Kongu na epidemii krvácivé horečky zemřelo už přes 130 lidí. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i 3 komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhutu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
7: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
4: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu.
5: Sport.
4: Čeští tenisté znají svůj program pro první kolo Roland Garros. Šampionka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková rozehraje pařížský Grand Slam proti Američance Batistové. Jak určil los?
8: Stejně jako pro další nejen české tenistky a tenisty, nejvýše je z nich nasazená Karolína Muchová. Tu na úvod Roland Garros čeká Ruska Zacharovová. Mužskou českou jedničkou je Jiří Lehečka, který se v prvním kole utká se Španělem Pablem Careněm. V Paříži nebude chybět ani lídr pořadí ATP, Jannik Sinner. Pokud Ital zvítězí, tak zkompletuje takzvaný kariérní Grand Slam. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Češek je zatím v hlavní soutěži Roland Garros 8, muži jsou ve 4. Další ještě čeká kvalifikace.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Možné nebezpečí na D8 u Prackovic a nehoda na Kroměřížsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín hlásil náš zpravodaj Zvěř u vozovky. Zhruba 55. kilometr před tunely u Prackovic.
10: Trnka, pohybuje se v koridoru přímo za spodidlem u vozovky a nemůže se dostat ven. 55. kilometr D8 směr Německo.
9: Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Na Pražském okruhu směr dálnice D1 stojí několik kamionů. Na exitu 23 na přejezdu z dálnice D5 z Plzně vlevo mimo jízdní pruh. A na Kroměřížsku i teď opatrněji na silnici 432 z Holešova do Hulína. U dálnice D49 zavřeného nájezdu havarovalo osobní auto. Nehoda se obešla bez zranění, možný je únik pohonných hmot. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu pokračuje Adam Carda.
3: Posloucháte noční radiožurnál, máme 6 minut po 3 hodině, dnes je pátek 22. května a to znamená konec pracovního týdne, což je určitě dobrá zpráva pro všechny pracující. A teď téma další reportáže. Rychlejší stavby nebo záchrana historie? Archeologové varují, že kvůli novele stavebního zákona mohou zmizet unikátní nálezy. K tématu se vrátíme podrobněji už za okamžik.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Tuto studňu sme tu objavili a je to uchvatné, je to studňa s najväčšou pravdepodobnosťou z kultúry nálevkovitých pohárov.
1: Takhle Matúš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle archeologa Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
2: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu. Tady máme sídliště, které dosahuje plochy až 25 hektarů.
1: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Přitom právě u velkých staveb a mimořádných nálezů mohou práce trvat déle, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
3: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice. Novela má proto nastavit jasnější termíny, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
4: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců a dohodou lze tuto dobu prodloužit.
1: Podle návrhu zákona ale půjde výzkum prodloužit jen se souhlasem vlastníka pozemku. Archeologové proto chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komoróci.
5: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany. My se domníváme, že je vhodné tam nastavit nějakou smluvní volnost, která umožňuje reagovat na ta zjištění, která vyplynou na povrch až během realizace těch výzkumů.
1: Změnit se má i financování výzkumu. Stavebník by je nově platil jen první 3 měsíce. Další náklady by přešly na organizace provádějící výzkum. Podle odborníků ale není jasné, kde by na to často neziskové organizace vzaly peníze.
5: Při těch stavbách jsou ohroženy, respektive případně ničeny veřejné statky. Veřejné organizace mají za úkol je zachránit, ale musí být zabezpečeno nějaké zdroje, které jim to umožní. A toto v podstatě ten návrh té úpravy neošetřuje.
1: Ministerstvo naopak tvrdí, že změny přinesou větší předvídatelnost staveb i nižší náklady.
4: Jde zejména o to, aby jak na straně archeologů, tak na straně stavebníků bylo možné plánovat personální kapacity, dodávky, harmonogram a samozřejmě to vše vede k možnosti docílit zásadních finančních úspor.
1: Archeologové proto chtějí nejen to, aby šlo výzkumy v odůvodněných případech prodloužit, ale také, aby stavebníci dál hradili záchranný výzkum, a to až do výše 4% celkových nákladů stavby. Jinak podle nich hrozí, že část archeologického dědictví zmizí dřív, než ho vědci vůbec stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Muzeum umění v Olomouci otevřelo výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Je to unikátní dvojportrét mimořádné osobnosti, autora proslulých sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet i organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí na Sovinci v době normalizace.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek a řekla bych, že je to takový možná malý dárek muzea umění vám.
2: Přesně tak. Tam je důležitý ten hrad. To brána, která vede do hradu.
1: Sovinec.
2: Do hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: No, to je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní.
2: To byly víly nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě. Je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: To je rodina Jelkivova. Tohoto chlapce jsem učil, znám ho od malička.
1: Teď už je to mladý muž.
2: Má tady ženu, má tady dítě, tady je jeho maminka, to je jeho bratr. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy. Ta už ale není až tak fotografická.
3: Ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti. Profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte na 70. leta, období normalizace, vy jste byl v nemilosti, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože by bokem vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Tato výstava je bilanční. Máte spočítáno, kolik vám vyšlo za 80letý život publikaci?
2: Já jsem vydal asi 120 knížek.
1: I v 80 letech, ale také stále učíte na Slezské univerzitě v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie.
2: Máme polovinu polských studentů, také k nám jezdí studenti ze Slovenska, z Německa, z Anglie. A jeden student dokonce dojížděl z Tokia.
1: Výstavu k 80. nám fotografa Jindřicha Štrajta s názvem Z města ven si můžou návštěvníci Muzea umění prohlédnout do 6. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěková.
1: Pacient s podezřením na nákazu ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V izolaci bude minimálně 3 týdny. Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým palestinským aktivistům z humanitární flotily. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky si kvůli tomu předvolal izraelského charge d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie nebo Řecko. Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudeto německý sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno na brněnském výstavišti. Na českém území bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Agentura se od 14. do 18. května ptala víc než 1000 lidí. A historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede na nostalgickou jízdu Stanvaldu Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátit mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci. Sport. Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani se poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1. Češka Kristýna Napoleová je po prvním kole golfového turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Na první příčky ztrácí 3 rány.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Dálnice teď volné na Pražském okruhu směr Ruzyně už skončily práce u exitu 19 Ořech. Mezi kilometry 19 až 20 před chvílí zrušili uzavírku levého pruhu. Na Pražském okruhu směr D1 se objíždí. Odstavené kamiony stojí na exitu 23 na přejezdu z D5 z Plzně na okruh. Jsou vlevo mimo jízdní pruh. Na dálnici D3 u Českých Budějovic v tunelu Pohůrka jezdí jen pravým pruhem. Mezi kilometry 135 až 136 opravují svodidla. Omezení v tunelu je v obou směrech na Benešov i Rakousko. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní epizodu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
5: Nevím.
4: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
5: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
4: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Téměř 12 hodin trvalo veřejné projednání návrhu akceleračních zón.
7: Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren.
8: Na setkání nechyběly emoce.
9: Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst.
8: Plánované větrné a solární elektrárny, ale řada lidí ani samospráv nechce.
6: Legislativa má být hotová do konce srpna.
4: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny a proč s nimi tolik lidí nesouhlasí? Hrozí nám, že bez nich přijdeme o unijní peníze? A jaké změny v tom chce dělat Filip Turek? Ptám se na to Viktora Votruby z Hospodářských novin, který se věnuje obnovitelným zdrojům a taky životnímu prostředí. Dnes je pátek 22. května.
10: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Tu a tam výkřiky, docela dost velký hluk, místy.
12: Tady chceme něco měnit.
10: Občas trošku chaos mi přišlo, že jsem zaznamenal na veřejném projednávání větrníků, problematiky větrníků v Pražském radiopaláci. Taky transparenty tam lidi měli a přinesli. Třeba Braňte svou obec, nebo Příroda, ticho a klid pomáhá léčit. Jaká tam byla atmosféra, protože vy jste tam byl taky?
11: Venku, když jsem přišel, tak už bylo vidět, že to bude jiné než jiná veřejná projednávání, protože tam bylo několik městských policistů, byla tam připravená záchranka, byli tam už i demonstranti s transparenty, které teda byly proti větrným elektrárnám.
10: To je jako chystání se na fotbalové utkání.
11: Tak, tak. To dobře zmiňujete, protože já vlastně kolegům, když jsem říkal, kam jdu, tak jsem v nadsázce říkal, že to možná bude něco jako derby Slavie Sparta. I organizátoři si byli vědomi toho, že to téma je třaskavé.
10: Že to může být vřava.
11: Že to může být vřava, přesně tak.
10: Takže a byla to vřava?
11: Byla to taková verbální vřava.
10: Kdo tam vůbec byl? Kolik lidí přišlo?
11: Ten sál měl kapacitu pro 1000 lidí. S tím, že teda ještě celé to veřejné projednání bylo přenášeno na YouTube, online, a online se pak v té odpolední části, kde byly prostory pro dotazy, mohli lidé i připojovat a klást dotazy. Takže bylo vidět, že je opravdu snaha Ministerstva pro místní rozvoj, které to celé organizovalo, o to, aby dala šanci opravdu všem se zeptat na to, co potřebují. Když jsem se ptal, kolik přišlo lidí, jak mi říkali, že cirka 500.
10: A co se teda řešilo? Řešily se ty větrné elektrárny. Lidi tam přišli, protože se jich bojí. A Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlovalo, že tu budou určité zákonné úpravy, které umožní jejich snadnější výstavbu. Rozumím tomu správně?
11: Tak, řešily se akcelerační oblasti, nejenom větrné elektrárny, ale máte pravdu, že to téma sklouzlo hlavně k větrným elektrárnám. Ti lidé, kteří tam přišli, tak vesměs byli, a myslím tím lidé ze strany veřejnosti, byli vesměs odpůrci větrných elektráren. A co se týče těch akceleračních oblastí, což jsou teda oblasti, kde má být snažší výstavba obnovitelných zdrojů energie, tak z těch 94 akceleračních oblastí, které byly vymezeny v rámci České republiky, tak 80 je vymezeno pro větrné elektrárny. Takže ano, to téma bylo dominantně o větrných elektrárnách, ale netýká se pouze jich, týká se také fotovoltaických elektráren, ale ty zjevně teďka tolik neiritují a nejsou tak jako velkým tématem.
10: Ale ta interakce mezi teda zástupci ministerstev a lidí probíhala konfliktně. Lidé říkali, proč to chcete takto udělat, a ministerští úředníci říkali, ono to jinak nejde, protože my jsme to už slíbili, respektive ta minulá vláda, a ta to zase slíbila, protože to chce Evropská unie.
11: Tak, ten začátek, zejména ten začátek, byl velmi konfliktní, správně říkáte ministerstev, protože
10: nejenom ministerstvo pro životní prostředí.
11: Byli tam zástupci, vlastně na pódiu tam byl takový panel 11 odborníků, což byli vesměs úředníci z ministerstev. Bylo to pojato celé tak, jako že to má být nepolitické, takže tam úmyslně nebyli politici. Tady to setkání nebylo o žádném rozhodnutí. To setkání bylo o vysvětlování toho, jakým způsobem vlastně ty akcelerační zóny byly vymezeny a co to znamená, když to takhle jako zkrátce shrnu. Byli tam zástupci teda Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že pak ještě tam byli i další odborníci přítomní, kteří případně jako se k tomu mohli vyjádřit k těm dotazům lidí, které tam byly.
13: Je důležité zmínit i náležitosti připomínek, protože...
11: Ano, ta atmosféra byla vyhrocená, zejména na začátku tam proběhla i řada urážek, vulgarismů, křiků. Tam spousta lidí vlastně už evidentně přišla s hotovým názorem a spíš někteří se tam přišli evidentně jenom vykřičet. Jo?
14: Takže přestaňte se takhle chovat.
15: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
14: Vím, o čem je to
15: rozhodování.
11: To bylo dost nepříjemné, protože tam byla spousta naštvaných lidí. Jo? Tam ten hněv opravdu byl velmi znát.
16: Z mojeho pohledu toto je lumpárna a zlodějství.
17: To, co předvádějí a přednášejí, jsou lži.
16: Všady to bude vidět. Všady.
10: A ten hněv pramení právě z toho, že ti lidé se bojí toho, že jim někdo postaví za barákem 150-metrový kus prostě kovu, který se bude nahoře točit.
11: Těch 150 metrů to by bylo ještě málo. Teď v současné době je v podstatě standard 200 až 250 metrů těch větrných elektráren, které se teďka vyrábí.
10: Je to ta obava.
11: Je to tak. Je to ta obava, je tam ta naštvanost. Těm lidem, když bych to shrnul, tak se vesměs nelíbí to, že je to tady nařízeno nějakým způsobem ze zhora. Tam je několik štěpících linií, jedna z nich je určitě i jako Praha a venkov, že tady vzniklo něco jako v Praze, nějaká direktiva, a nejenom v Praze, ale potažmo v Evropské unii, což je taky takový jako červený hadr pro spoustu lidí, která jako říká, že tady musí vzniknout nějaké akcelerační oblasti a větrníky. A těm lidem se to přirozeně nelíbí, když to má vzniknout blízko jejich vesnic, měst a obydlí. Hmm.
10: A má a bude vznikat, protože já, když se podívám tu a tam do servisu ČTK, tak vidím zprávy jako Bruntál odmítá akcelerační zóny. Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce. Zlínští zastupitelé nesouhlasí s návrhem akcelerační zóny v Malenovicích. To vypadá, že s tím nikdo moc nesouhlasí, tak přesto to bude?
11: Bude. Současná vláda, byť je vůči akceleračním zónám dost kritická, tak myslím si, že má jasno v tom, že je chce zavést. A to z toho důvodu, že je na ně navázána spousta peněz.
10: Národní plán obnovy, že?
11: Přesně tak. Národní plán obnovy, to je několik miliard korun, které dostaneme na základě toho, že ty akcelerační oblasti vymezíme. A pak je tam ještě nějakých několik miliard korun vůbec v rámci směrnice RED 3, která nás tomu taky vede, což je evropská směrnice, která právě vznikla proto, protože když se Evropská komise podívala na to, z jakého důvodu v Evropě nevznikají v takové množství a tak rychle obnovitelné zdroje energie, tak došla k tomu, že dost často jsou to byrokratické překážky. A přišla s tím jako dobrým nápadem, jako na tom není nic špatného, prostě pojďme si říct, v jakých oblastech to teda nebude problematické a v těch oblastech pojďme usnadnit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To si myslím, že tam jako proti tomu logicky nemůžeme nic moc namítat. Jo? Je to dobrá úvaha, nicméně výsledek je takový, že já když jsem pak jako psal do Hospodářských novin tady z toho setkání článek, tak jsem si říkal, tak co se tady odehrálo, a došel jsem k tomu, že ty akcelerační oblasti spíš jako zatím akcelerovali, a to jednání akcelerovali jenom emoce v rámci té výstavy obnovitelných zdrojů energie.
10: To jsou teda skutečně místa, ty akcelerační zóny, kde, já už jsem to říkal na začátku, vy jste to teď potvrdil, kde má být snazší byrokraticky ten větrník postavit, nebo tu větrnou elektrárnu, já to zkracuji. To znamená, že třeba stavební povolení nemá trvat 10 let, ale má to být kratší.
11: To stavební povolení tam proběhne tak jako tak, tam se to možná zas tak moc nezmění. Hlavní změna tam bude v posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, která tam vlastně odpadne, protože už v rámci vymezení těch akceleračních oblastí se dělá takzvaná SEA, což je něco jednoduššího než EIA. A v rámci toho probíhá biologický monitoring a právě to posuzování vlivu na životní prostředí. A vlastně proběhne to pro celou tu oblast, takže pak ty jednotlivé záměry, které by měly vzniknout v té oblasti, tak to budou mít jednodušší tady o to. Ale co se právě týká stavebního povolení, tak to bude muset mít každý záměr. Neznamená to, že když někde vznikne akcelerační oblast, takže automaticky tam budou moct vznikat jednotlivé záměry. Vždycky ten záměr bude potřebovat stavební povolení. Mm-hmm. Akcelerační zóna nerovná se vlastně stavební povolení pro výstavbu větrných elektráren nebo fotovoltaický. Stejně tak tam bude muset probíhat posouzení hluku. Každý ten záměr bude muset mít hlukovou studii. To neodpadá. A to říkám teďka úmyslně proto, protože téma hluku je nejčastěji vlastně zmiňovaným tématem ze strany odpůrců větrných elektráren. Jestli teďka můžu třeba říct ty jejich argumenty, co nejčastěji vadí, tak je to nějaký vliv na krajinný rást, prostě estetika. Nelíbí se jim to, že by to v té malebné české krajině měly vzniknout větrníky. Někomu se to dokonce líbí, jo? Je to nějaký jako dynamický prvek v krajině.
10: Pak asi vadí to, že je to vysoké. A to je argument, ne?
11: To, že je to vysoké, to se prolíná do toho dopadu na ráz krajiny. Že čím vyšší to je, tak tím víc je to samozřejmě vidět a z větší vzdálenosti. Ale zase čím vyšší jsou ty větrníky, tak tím jich méně můžeme stavět, jo? Protože vyšší větrník znamená vyšší výkon. Tam se můžeme dostat u jednoho větrníku na nějakých třeba 7 MW a nemusíme jich potom mít tolik v té krajině.
10: A ten hluk nebo ty dopady na zdraví, to je prokázané?
11: No právě, že není. Jo. Tam je spousta mýtů, spousta jako zbytečných obav. Neexistují v podstatě vědecké studie, které by došly k tomu, že větrníky škodí zdraví. Naopak, co se dělaly vědecké studie. Teď třeba můžu zmínit Finsko. Jo. Když bych se držel toho hluku, tak kromě jako hluku jako takového, který jako reálně není problém z pravidla, jako my tam vlastně akcelerační oblasti jsou teďka vymezovány tak, že mohou být nejblíže obydlenému území 500 metrů. Prostě 500 metrů od obydleného území. Blíž ne.
10: Máte obci, poslední dům, 500 metrů za ním.
11: A to ještě neznamená, že těch 500 metrů, že to je jako vymezení té akcelerační oblasti, ale to neznamená, že těch 500 metrů bude ten větrník. Jo. Stejně u toho větrníku se bude posuzovat právě v rámci té hlukové studie ta vzdálenost, takže myslím si, že zpravidla bude o něco dál. Jo.
10: Protože ta zóna může být velká, jo?
11: No,
10: může být x hektarů.
11: Přesně tak. Ale i těch 500 metrů je jako dostatečných pro to, aby to člověk prakticky neslyšel, když se podíváme na to, co jako vytváří hluk v našem okolí, tak v podstatě jako ten větrník není za normálních podmínek slyšet, protože když fouká, tak to přehluší jiný vlivy, které vytváří zvuk. Když fouká, tak vám vytváří zvuk i listí na stromech.
10: Já tomu rozumím, jenom si tak představuji si ten domeček někde na kraji lesa, kde ten člověk asi chce právě slyšet to listí, než ty velké listy toho větrníku.
11: Samozřejmě je to relevantní postoj a i proto se dělají takováhle veřejná projednání a já mám radost z toho, že žijeme v zemi, kde vlastně můžeme o tom otevřeně diskutovat. Celá ta akce trvala jako 12 hodin. Jo. Oni odpovídali na dotazy, dokud prostě bylo potřeba.
10: Dokud byli. Vy už jste zmiňoval, že se to týká kolika? Skoro stovky akceleračních zón po celé republice.
11: 94 nakonec.
10: Kde by teda mohly snadněji vznikat větrné elektrárny. Poměrně teda ze zásadního důvodu totiž je toto snižování závislosti na fosilních palivech, což prosazuje Evropa. Jako zásadní to zmiňuje třeba Zdeněk Hřib z Pirátů.
18: Je jasné, že větrná energie neobsáhne zdaleka potřeby Česka, ale je zásadní součástí bezpečného a soběstačného energetického mixu. A ten nutně potřebujeme.
10: Já jsem zaznamenal, že třeba podmínky té akcelerační zóny, které teda jsou pro větrníky i pro soláry, tak splňuje areál letiště v Milovicích vlastního Středočeský kraj. Ten bude žádat o jeho vymazání. Proti je i zastupitelstvo v Milovicích. Prý je ten areál určený pro jinou výstavbu.
19: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
10: Mluvil o tom tak náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
19: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však
10: Znamená to, že se tam ještě budou dít nějaké úpravy? Protože vymezení akceleračních zón jde za vládou, ale ty změny parametrů výstavby, ty se dotknou stavebního zákona. Já jsem zaznamenal celou řadu pozměňovacích návrhů.
20: A vy byste měli promluvit do toho, jestli větrné elektrárny ve vaší úplné blízkosti chcete nebo ne. A
10: proto jeden z nich má Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal z motoristů.
20: V akceleračních zónách pomocí zastupitelstev ve vašich obcí umožní tu vzdálenost výstavby větrných elektráren posunout až nad 900 metrů.
10: Další má podané Marie Pošárová z SPD, další měl minimálně připravit podle Reflexu Ivan Adamec z ODS.
11: Určitě tam bude spousta změn, proto se vlastně taky dělá tohle připomínkové řízení. Politicky bylo rozhodnuto, že akcelerační oblasti chceme a teď probíhá tedy ta změna číslo 2 územního rozvojového plánu, která má svůj proces. Proběhlo minulý týden v pátek to veřejné projednání, což je ze zákona, a teďka vlastně je do 1. června možnost podat písemně, pouze písemně, připomínky k tomu. A ty připomínky podávají obce, kraje, ale může je podat kdokoliv. Spolky i jednotlivci, opravdu kdokoliv. Takže těch připomínek bude neuvěřitelné množství a Ministerstvo pro místní rozvoj se s nimi bude muset nějakým způsobem vypořádat.
10: A bude to tedy řešit rezort ministryně Mrázové? Ano.
0: Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou následně.
11: Očekává se, že řada těch oblastí jako nemusí buď to projít vůbec, anebo se tam budou dělat změny.
0: Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu.
11: Vy jste zmiňoval ty Milovice. Tam je taková zvláštnost. Zrovna jako v těch Milovicích, tak tam Středočeský kraj z Milovic, z letiště, nechtěl dělat jenom jako velkou fotovoltaickou elektrárnu. Tam ta akcelerační oblast je zrovna právě vymezena pro fotovoltaiku. A dopředu, jako vždycky Středočeský kraj říkal a vědělo se to, že to tam nechce v takové míře. Nechce z toho prostě mít jenom jednu velkou fotovoltaickou elektrárnu. I přesto tam vznikla ta akcelerační oblast. Není moc jasné proč, protože já když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří to vymezovali a ty akcelerační oblasti, ta příprava začala už za minulé vlády. Tam byl ten jako první výkop. Teď současná vláda to jenom dotahuje do toho finále. Jo.
10: Ministr životního prostředí Červený říká, jako bohužel, prostě přijmout to musíme. Jo, začali to právě už lidé kolem Fialy.
11: Tak, současná vláda a zejména motoristi na ministerstvu životního prostředí se to spíš snaží osekat, co to jde. A zrovna v těch Milovicích tam není jasné, proč nakonec se tam ta akcelerační oblast vymezila, protože původně se s tím nepočítalo a najednou tam je. No.
10: Takže se můžou měnit.
11: Ale myslím si, že tam je jasné, že
10: ty zásadní parametry se ještě můžou teda měnit, ale...
11: Určitě budou se měnit.
10: Jo, vy jste mluvil o těch 500 metrech, tak třeba Filip Turek navrhuje, aby to byl kilometr, ne, pokud se nemýlím.
11: No, on ten jeho návrh je takový jako dost komplikovaný. To, co on navrhuje, je teda v rámci návrhu změny stavebního zákona a on chce, aby obce a kraje měly možnost si říci, že to chtějí víc než 500 metrů. A ten návrh je, že by to mohlo být místo 500 metrů 900 metrů od obydlené části obce a pak to tam má ještě jako rozlišené podle výšky těch větrníků, že když jsou do 240 metrů výšky, tak by tam měl být souhlas zastupitelstva obce a pokud by to mělo být vyšší, tak tam dokonce chce, aby ta vzdálenost byla minimálně pětinásobek té výšky větrníku. Takže když bychom měli třeba větrník o výšce 250 metrů, tak by to nebylo těch 500 metrů, jako je teďka v rámci těch akceleračních oblastí. I když řekli jsme si, že 500 metrů hranice akcelerační oblasti neznamená, že přímo na té hranici někdo postaví větrník, tak to nebude. Ale tady s tím návrhem pětkrát výška větrníku, to znamená, že při výšce 250 metrů u větrníku by to bylo 1,25 km. No. Což už je hodně. V České republice je problém ten, že tady máme hodně jako husté zasídlení, takže čím větší limit si dáme, tak tím hůř se nám tady vlastně ty oblasti budou hledat a větrníky stavět. A je tam problém v tom, že tam zas pak jako, když se podíváme tam, kde nejsou obydlené oblasti a kde je to dál od obcí, tak tam je zase problém ten, že tam máme krásnou přírodu, že jo? Tak do kterých my nechceme zasahovat. Tam jsou ty chráněné oblasti, do kterých nemůžeme ani zasahovat a stavět. Tam je jasná jako no-go zóna. A...
10: Takže tam není třeba ani zemědělská půda?
11: Zemědělská půda na zemědělské půdě se stavět větrné elektrárny smí.
10: Jo.
11: Bude se to posuzovat v rámci toho procesu samozřejmě. Nemělo by to být na té nejvyšší bonitě, ale jako upřímně, on ten větrník zas tak moc zemědělské půdy nezabere oproti jiným stavbám.
10: Kombajnem kolem asi projet můžete jít.
11: Tak.
10: Řekněte, ale nemůžou tyhle ty pozměňovací poznámky a připomínky nakonec vést k tomu, že žádnou tu akcelerační zónu nevytvoříte, nebo že se ten počet jako významně sníží? A že se tím to trochu zablokuje?
11: Myslím si, že nakonec jako akcelerační oblasti vymezeny budou. A teď se vracím k tomu, že jako současná vláda chce ty miliardy od Evropské unie a z Národního plánu obnovy. Takže oni to vymezí. Možná to vymezí tak, že to do značné míry bude vykastrovaný díky těm výškovým limitům, které prostě mnohde jsou takové, že tam ty větrníky skoro nebude možné postavit, protože jak jsme si říkali, v současné době jako je standard větrníků 200 až 250 metrů a velká část těch akceleračních oblastí pro větrníky je s limitem pod 200 metrů. Jo? Takže tam jako bude problém stavit. Teďka, když jsem se bavil zrovna pár dní zpátky, jsem se bavil s developery do větrných elektráren a vyprávěli mi o různých projektech, které chystají. A já jsem se jich ptal, jako to máte v těch akceleračních oblastech a jako čekáte na to, pomůže vám to. A oni mi říkali, naštěstí ne. A říkám, jak jako naštěstí, ty akcelerační oblasti vám mají pomoc, ne? A oni říkali, no my už to vlastně tak jako neberem, že ona je pro nás už snaží výstavba jinde, že ty akcelerační oblasti tam právě budou mít stanovený ty výškové limity. Když to oni, když to povedou tou normální procedurou,
10: tak to bude trvat déle.
11: Tak to bude trvat déle a bude to trvat maximálně 2 roky, jo, protože ono krom ta legislativa, která nám tady zavádí akcelerační oblasti, tak říká, že v těch akceleračních oblastech může ten povolovací proces trvat maximálně rok. No. A mimo ně maximálně 2 roky, což není zas tak špatný, jo, oproti tomu, co jsme tady zažívali. Tady byla norma, jakože se čekalo 10 let na stavební povolení větrníku.
10: Takže už tady jsou cesty, že to bude někdo se snažit obcházet.
11: No, neřekl bych obcházet, tady se počítalo vždycky s tím, že se bude stavět i jinde, než v těch akceleračních oblastech.
10: To je normální. Říct, že to neznamená, že jenom tam.
11: A bude to tím normálním procesem, že prostě investor přijde za obcí, nebo mnohde to je i tak, že ta obec chce větrníky, zrovna tenhle týden jsem v jedný byl, a hledá si sama jako ty společnosti, se kterými na tom bude spolupracovat. Někde to opravdu chtějí, není to tak, že všude by to nechtěli. No, bude to probíhat normálně jako v tom malém a nebudou se řešit akcelerační oblasti. A už jako řada lidí opravdu z branže těch větrníkářů mi říkala, tak jako, když to viděli, kam to jako dospělo, jo, že se tady akcelerovaly ty emoce zatím jenom. Říkali, tak možná bude lepší to i zrušit, jako ty akcelerační oblasti. Jo.
10: My to budeme
11: ale nezruší se to právě proto, že chceme ty peníze.
10: Ty peníze. No. Do 1. června je teda prostor písemně připomínkovat větrníky. A co potom?
11: No potom bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj nějaký čas na to zpracování a samotná ta legislativa by měla vzniknout do konce srpna. Zóny by měly být vymezeny do konce srpna, aby jsme právě dostali ty peníze od Evropské unie, které chceme.
10: Dobrá, tak jo, tak to budeme sledovat. Mějte se moc hezky, díky, že jste přišel.
11: Taky, děkuju.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Viktor Votruba z Hospodářských novin, který teď taky byl na veřejném projednávání takzvaných akceleračních zón. Je to pár dní zpátky. Aby nedošlo k mýlce, tak na tom setkání nebyli jen lidé, kteří by s těmi zónami nesouhlasili. Padla tam podle Viktora celá řada konstruktivních věcí, ale ti kritici, ti byli víc slyšet. Jo a v sobotu nezapomeňte na Katy. Naší speciální sérii překlopila se už do své druhé poloviny, vycházet ale bude ještě celý měsíc a ta nadcházející epizoda, ta vyjde právě v sobotu. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lenka Pištěková.
1: České zemědělství je podle agrární komory v krizi, plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. Rusko údajně dobilo ukrajinský Pokrovsk a Mirnohrad na východě země. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. A dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat, a pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
3: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
1: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí projekt Deep State, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Masopust požádal ministra obrany za SPD Jaromíra Zunu o převelení na jiné služební místo. Šéf rezortu mu vyhověl. Kde bude Masopust nově působit, zatím není jasné. Radiožurnálu to řekla mluvčí nemocnice Andrea Štorchová.
4: Ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
1: V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie v kauze falešných posudků, obvinila 10 lidí. Hasiči opustili požářiště v Národním parku České Švýcarsko. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled 6 jednotek nad plochou o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence.
1: Sport. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je 7 útočníků. Mezi nimi jsou například Tomáš Chorý, nováček Kristof Kabongo nebo Jan Kuchta. Co rozhodlo pro povolání spartianského útočníka Kuchty, vysvětluje trenér reprezentace Miroslav Koubek.
6: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Dohromady je v předběžné nominaci fotbalové reprezentace 29 men. Po přípravném zápase s Kosovem, který Češi sehrají 31. května, budou 3 hráči z kádru vyřazeni. Národní tým pak čeká generálka proti Guatemale, a to 4. června v americkém New Jersey. Mistrovství světa začne o týden později. Češi se postupně utkají s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D46 na Vyškovsku a uzavírka u Bruntálu. Dálnice aktuálně bez kolon. Na D46 z Vyškova do Olomouce bude ještě týden uzavírka. Od sjezdu nad Rysice se mezi kilometry 7 až 11 jezdí obousměrně jen v části na Brno a Vyškov jedním pruhem. Opravují tam povrch vozovky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod od včerejška. Zavřený levý pruh. Omezení čekejte mezi 18. až 19. kilometrem. Skončit by mělo po ránu. A ještě připomínka omezení a taky uzavírky na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova. Jezdí se tam kivadlově na semafor a kvůli omezení je zavřená první odbočka do Oborné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, během dne přehodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu pokračuje Adam Carda.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu a přeji dobré brzké ráno v pátek 22. května. Pěstitelé zeleniny v Polabí musí kvůli častějšímu suchu mnohem víc investovat do zavlažování a výkonných čerpadel. Jen s pomocí přírody totiž už kvalitní zeleninu na polích nevypěstují. Také tomuto tématu se budeme věnovat v nočním radiožurnálu hned po písni. Zazní zpěvák Garrett Gates a Annie Vanofas.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

časy, kdy bylo možné na polích hospodařit jen s přirozenou vláhou z deště nebo spodní vody, podle pěstitelů zeleniny pomalu končí. Například zemědělci v Polabí kvůli suchu instalují na další místa moderní a hlavně výkonné závlahové systémy.

0: Není ani jednoduchá, ani levná záležitost, popisuje Monika Nebeská.
1: Potřebujete zdroj vody, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
0: Třeba družstvo ve Všestarech obhospodařuje 500 hektarů a má 4 čerpadla s pořizovací cenou mezi 750 tisíci a milionem a vodu bere z Labe, říká Monika Nebeská.
1: Máme čerpadla v Předměřicích, potom teď vlastně čerpáme vodu do našeho rybníčka ve Světí. Na rybníčku ve Světí máme další čerpadlo a to nám právě čerpá potom tím hlavním řádem potom na ty jednotlivá pole.
0: Odebírat vodu z řeky ale nejde po každé, musí v ní nejdřív nějaká být. Zemědělci mají druhý stupeň priority, což znamená, že zákaz odběru je postihne až skoro jako poslední. Prioritu jedna mají třeba hasiči. I tak se ale už několikrát stalo, že ani systém závlah nebyl k ničemu, neměl vodu. Náročný je takový systém i na odběr drahé energie. Fotovoltaika řešením není, vysvětluje Monika Nebeská.
1: No je totiž problém, že ty soláry, tak jak dneska fungují, tak neutáhnou takhle velké čerpadlo.
0: Stát sice pořízení závlah částečně dotuje, ale většinu nákladů nesou zemědělci a ti je pak musí promítnout do cen svých produktů. Z Královéhradecka Tomáš Lerinc, Radiožurnál.

0: 1200 fotovoltaických panelů na speciální konstrukci nově pokrývá plochu nad velkým parkovištěm u sezónního vstupu do zlínské zoologické zahrady. Fotovoltaika zajistí návštěvníkům stín pro jejich auta a zároveň pokryje skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo.
1: Jsme zvyklí stavět různé zoostavby, slonince, žirafince, ale toto bylo pro nás naprosté novum.
2: Mluví o investici za 35 milionů korun ředitel zahrady Roman Horský.
1: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
2: Výkon fotovoltaické elektrárny odpovídá spotřebě asi 70 rodinných domů. Díky ní uleví distribuční síti a taky pokryje téměř třetinu své spotřeby elektrické energie.
1: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
2: Říká Roman Horský. Ve stínu fotovoltaické elektrárny jsou také místa pro invalidy a do budoucna chce zooparkoviště doplnit o nabíjecí místa pro elektromobily. Podle zlínského radního za ODS Miroslava Chalánka jde o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě.
3: Je to ten systém carportový, který vlastně nezabírá nikde zeleň, ale naopak využívá zpevněnou plochu na to, aby se zakryla a využívala se k výrobě elektrické energie.
2: Ostrý provoz elektrárny chce zahrada spustit letos na podzim. Návštěvníci na nově zastřešeném parkovišti budou moct zdarma parkovat už od pondělí příštího týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

Jezdce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní. I těm jezdcům na koních, co stále vedou.

0: Je 5:30. Krátké zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného už podle Dragouna nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací České tiskové kanceláře by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasů a podvodů při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíháni na svobodě. Ukrajina zasáhla rafinérii v ruské Syzrani a v Samarské oblasti. Zemřeli nejméně 2 lidé a několik dalších je zraněných. Na platformě Telegram to oznámil gubernátor oblasti Vyacheslav Fedoryščev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že terčem útoku byla velká ropná rafinérie ve městě. Francouzská vláda ohlásila novou pomoc ve výši 17 miliard korun profesím, které se nejvíc potýkají s vysokými cenami pohonných hmot. Peníze jsou určené hlavně rybářům, zemědělcům a dopravcům. Vláda zároveň schválila tzv. Ekologický bonus taxikářům. Premiér Sebastian Lecornu připustil, že kabinet bude muset tuhle finanční pomoc vykompenzovat a najít úspory jinde. A v Ústeckém kraji začne v roce 2028 fungovat logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Místo pro jeho stavbu teď hledá tchajvanská firma E-Trans Global. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Práci tam najde 60 lidí. Sklad má zásobovat chemikáliemi hlavně výrobce čipů v Německu, Nizozemí, Rakousku i jinde v Evropě. Sport. 12. etapu Giro d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulaliu. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nové omezení na D1 na Vysočině a uzavírka na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí před chvílí zavřeli pravý jízdní pruh kilometry 144 až 143. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Český Brod vypadá to, že už postupně ruší nebo zkracují noční uzavírku. Mezi 18. až 19. kilometrem byl zavřený levý pruh. Na D3 u Českých Budějovic se v tunelu Pohůrka bude ještě dnes jezdit jen pravým pruhem. Mezi kilometry 135 až 136 v tunelu opravují svodidla a to omezení je v obou směrech na Benešov i Rakousko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 10 a 6 stupňů v údolích a při bezvětří až na 2 stupně. Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A slova se ujímá znova Adam Carda.
0: Na trhu se začínají objevovat elektromobily, které se dají koupit i za přibližně 500 000 korun. Jeden takový teď představila i mladoboleslavská Škodovka. Jak důležitou roli se hraje v budoucnosti největší české automobilky a jakou bude mít na trhu konkurenci? Tak také to za chvíli probereme v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: V Česku vyráběné elektromobily patří k nejprodávanějším v Evropě, ale sami Češi vůči nim zůstávají skeptičtí. Na registracích nových aut v Česku se elektromobily podle Sdružení dovozců automobilů v loni podílely necelými 10%, což je pouhá třetina proti evropskému průměru a jedno z nejhorších čísel v celé Evropě. Změnit by to už letos mohl nástup levnějších modelů s cenovkami kolem 600 tisíc korun.
1: Svůj zatím nejlevnější model Epic představila teď mladoboleslavská Škodovka. Podle člena představenstva Škody Auto Martina Jána si právě od něj slibuje, že zlomí vlažný přístup Čechů k elektromobilům.
2: Je to auto, které je dostatečně velké, jak pro cestující na zadních sedadlech, tak má docela velký kufr, takže si myslím, že to je určitě auto, které přispěje k tomu, že se elektromobilita bude v Čechách rozvíjet.
1: Základní verze Epiku, která přijde na podzim, má stát jenom 619 tisíc korun. Tento týden představené silnější varianty ovšem k těm nejlevnějším patřit nebudou. Cenovka limitované edice First Edition dokonce překročí 900 tisíc korun. Za to slibují bohatou vnitřní výbavu. Dojezd až 440 kilometrů a rychlé dobíjení baterie z 10 na 80% kapacity za 24 minut. Podle odborníka společnosti EY pro automobilový sektor Petra Knapa bude mít ovšem Epic silnou konkurenci.
3: Takže malinko se spožděním na trhu, který už mezi tím vlastně začal rychle růst, těch menších kategorií, těch segmentů AB, kde mezi tím se velmi etabloval třeba Renault, Citroën, E3, Dacia Spring tam působí.
1: Korejská značka Hyundai už teď nabízí malý elektromobil Inster, který má cenovku pro firemní zákazníky dokonce jenom na 400 tisících korunách bez DPH. A přijít má i přímá konkurence Epiku, říká mluvčí Hyundai pro Česko David Pavlíček.
4: Model IONIQ 3, který jsme odhalili teprve nedávno, a na český trh se dostane ve druhé polovině roku 2026.
1: Epiku budou konkurovat i koncernoví sourozenci Volkswagen ID. Cross, ID. Polo a Cupra Raval. Ale největší konkurencí budou pochopitelně čínští výrobci, zejména vozy BYD vyráběné v Maďarsku a auta od Leap Motors dovážená z Turecka. Čínští výrobci totiž podle Petra Knapa z EY dokážou jít s cenou ještě výrazně níž, až ke 400 tisícům včetně DPH. Asijská konkurence také oslovuje mladší zákazníky atraktivním interiérem nabitým moderními technologiemi a displeji. Škoda šla u Epiku podle generálního ředitele Klause Celmera úplně opačným směrem.
5: Doufám si říct, že velká většina lidí chce mít v autě méně rušivých vlivů, jako je nadbytek obrazovek, barev a dalších věcí, které vás odvádějí od toho, co opravdu chcete dělat, tedy řídit auto.
1: Jestli nová elektroauta s nižšími cenovkami a většími dojezdy skutečně Čechy přesvědčí, aby se přestali elektromobilům obloukem vyhýbat, ovšem není jisté. Vnímání elektromobility se i v Česku pomalu zlepšuje, ale například podle Petra Knapa stále platí, že 9 z 10 nových elektromobilů kupují firmy, ne individuální zákazníci. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: Mikuláš Josef a píseň Lullaby zazněla v nočním radiožurnálu. Přeji příjemný poslech i nadále. A radiožurnál Sport oslavil včera narozeniny. Už pátým rokem vás provází velkými sportovními událostmi a úspěchy. A společně s moderátory a reportéry se na tom podílí i bývalí sportovci a osobnosti.
1: Všecko nejlepší a kdyby to nebylo tak brzo, tak bych řekl i na zdraví a něčem bych přiťuknul.
2: Takhle přál v ranním vysílání digitální stanice Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský šampion, který má na radiožurnálu Sport každé páteční dopoledne vlastní pořad Kilometry Jiřího Ježka.
1: No už je to téměř třetím rokem, kdy vysíláme tenhle ten pořad a nejenom to, že vlastně každý týden máme možnost s mými kolegy, s Martinem Charvátem a s Karlem Janu se bavit o tom, co milujeme, čím vlastně žijeme celé naše životy, to znamená o cyklistice, o běhání, o těch věcech okolo.
2: Kromě Jiřího Ježka jsou součástí stanice třeba taky herec David Novotný nebo olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
3: No uběhlo to strašně rychle, mě kdyby se někdo zeptal, jak dlouho chodím k vám na radiožurnál Sport, tak řeknu no nejmín 3 roky a ono už je to 5, takže ten čas samozřejmě běží rychleji, než si všichni myslíme nebo než máme ten pocit.
2: Za těch 5 let byl radiožurnál Sport na 4 olympijských hrách, na různých světových i evropských šampionátech. V přímých přenosech jste mohli slyšet o sportovních zklamáních, ale hlavně taky o zlatých triumfech.
4: Kuka ve středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a Kempf posílá Čechy za zlatem. Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa.
2: A Kateřina Neumannová doufá ve víc takových momentů. Ve vysílání radiožurnálu Sport popřála.
3: Aby nás to všechny stále bavilo a aby výsledky českých sportovců nám vlastně jako nabízely ty podněty pro zajímavé rozhovory.
2: Zajímavé rozhovory nabízí taky například bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka. I když při prvních zkušenostech Horváta s rozhlasem to někdy trochu drhlo.
5: Tak jsem vůbec netušil, jak citlivý jsou mikrofony a vím, že jsem měl vstup do rádia a dělal jsem si u toho vajíčka. A že jsem pak dostal strašný CRS, protože samozřejmě asi pravděpodobně bylo slyšet míchání na pánvi vajíček a syčení, takže to úplně povedený nebylo, ale samozřejmě, jelikož jsem začínal, tak se to dalo pochopit. No.
2: Teď už je Pavel Horvát naším kolegou přes 2 roky. Radiožurnál Sport je ještě o 3 roky starší. Přejeme mu všechno nejlepší a ať je dál nejposlouchanější digitální stanicí v Česku. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 8 minut nás dělí od 5. hodiny a také ranního radiožurnálu s Petrem Králem, tak si na něj počkejte a teď ještě poslední noční reportáž. Lidé v příměstských částech Frýdku Místku mají poslední možnost získat od města dotaci na kanalizační přípojky. Ve Skalici, Lisůvkách nebo Chlebovicích je kanalizace skoloudovaná od roku 2023. Přes 500 domácností se ale stále nepřipojilo a hrozí jim, že si budou muset všechno zaplatit sami.
1: Já nevím, kolik materiál zdráhne všechno, a je to 30 metrů, takže práce, kolik bude stát dneska s naftou, jak je to všechno, nevím.
2: Takže firmu ještě nemáte?
1: Máme domluveno všechno, ale nevíme, jako oficiální cenu nemáme.
3: Zdeněk Melichařík se ještě připojit nestihl, o dotaci už ale požádal. Ve Skalici, kde bydlí, chybí připojit ještě asi 300 domácností. Kanalizace je tam skolaudovaná 3 roky.
1: Ti, co to hned dostali, jak to začalo, že ti na tom byli velice dobře.
3: Od města mohou lidé dostat až 30 tisíc korun na gravitační přípojku a 50 tisíc na tlakovou přípojku. Přípravy kanalizace v částech jako Zelinkovice, Chlebovice nebo právě Skalice trvaly více než 10 let. Jak mi říká náměstek primátora pro investice Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM.
4: Tam je spíš problém to, že ti lidé prostě v minulosti s tím až tak nepočítali. Navíc jim nějakým způsobem dáváte nějaký náklad, a kde oni to byli zvyklí řešit jinak.
3: Město už lidem pomohlo třeba s projektovou dokumentací, vyřídí za ně také územní souhlasy. Majitelé domů si ale musí sami zajistit výkopové práce a s vodohospodáři pak domluvit samotné připojení.
5: Já bych chtěl všechny vyzvat k tomu, aby s tímto nijak neváhali, protože se jedná o poměrně náročnou technickou proceduru, kdy se musí splnit všechny požadavky a parametry toho, aby kanalizace mohla bez problémů fungovat a ta kanalizační přípojka splňovala ty parametry, které má.
3: Říká mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Marek Siebert. Aby lidé dotaci dostali, musí se stihnout připojit do 30. listopadu. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy pro nás má Pavel Průza.
3: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Prezident Donald Trump oznámil přesun amerických vojáků do Polska. Hokejisté Slovenska vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem, dostali se na druhé místo skupiny před českou reprezentaci. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po napadení mladé studentky i během dneška uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
4: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
3: Studentka po převozu do nemocnice zemřela, podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Spojené státy vyšlou dalších 5 000 vojáků do Polska. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tehdy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Odpoledne k němu může přisednout každý a přinést si vlastní jídlo i pití. Sousedské setkání je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Proti sjezdu je zároveň během dneška i zítřka plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Dohlédnou na ně posílené hlídky policie. Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
5: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
1: Sport.
3: Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Výrazně se tak přiblížili postupu do čtvrtfinále a v tabulce skupiny ve Friburgu se posunuli na druhé místo před český tým. S ním mají společné Slováci to, že také ztratili body se Slovinskem. Pokračuje útočník Oliver Okuliar, který v zápase jeden gól dal a na dva přihrál.
6: Asi z jednej strany môžem súhlasiť, ale možno nám aj pomohla tá remíza alebo za tie dva body proti Slovincom, že sme si trochu povedali veci, ak sa majú zase a sme spadli z tej hrušky a stále sme boli takí na váškach alebo jak to povedať na špičkách, ale to je dobré.
3: Ve druhém utkání ve Friburgu vyhrála Kanada nad Norskem 6-5 v prodloužení a vede skupinu. V čele své skupiny jsou Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií. V Curychu také Finsko porazilo Lotyšsko 7-1, Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 v Brně hustý provoz a na Vysočině nová uzavírka. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už hustý provoz nesouvislá, většinou po pojíždějící kolona, hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Kilometry 193 až 196 po sjezd na Bratislavu. Zdržení v místě zatím krátké. Na D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí je od rána. Nové omezení uzavírka kvůli kvůli opravám vozovky je mezi kilometry 144 až 143. Nejprve se jede pravým a pak levým pruhem. Kolona se tam netvoří, opatrně na místě se stále pohybují lidé a technika. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, tradičně snad i pro vás o to lepší, že je páteční a bude skoro i letní. 22. května, 5 minut po páté hodině. Tak ať se daří.

0: Nedostatečná nebo nevhodná komunikace, nejčastější stížnosti pacientů na zdravotníky. Nemocniční ombudsmani jich přijali víc než loni. Oprávněných stížností je přitom zhruba desetina. I to zaznělo na konferenci Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví.
1: Setkala jste se někdy s tím, že se vám třeba nelíbila komunikace ve zdravotnickém zařízení nebo ta péče a že jste si říkala, to bych si mohla stěžovat?
2: To bylo, když ještě maminka byla v domově důchodců, tak tam. Jinak byli vždycky jako na mě hodný. No.
1: To byla Hana Tumová, kterou jsem potkala v nemocničním areálu v Benešově.
3: Jmenuji se Drazdík. Nemíním nikoho kritizovat, každého nás to vychytá v jiný náladě. Zatím jsem dostal, co potřebuju a nestěžuju si. Jo.
1: Ne všichni ale mají takový názor. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka počty stížností meziročně vzrostly o 5 až 6%. Menší nemocnice jich řeší desítky, větší stovky.
4: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom je sečetli, tak je to zhruba do 10%.
1: Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman nemocnice Motol a Homolka. Jak to vypadalo u vás třeba loni s počty stížností?
5: 360 důvodných či částečně důvodných se pohybují okolo 7-8%.
1: A platí to, co tady zaznívalo, že nejčastěji je to taky na tu komunikaci, ty stížnosti?
5: Ano, jednoznačně.
1: O tom, že rostou počty stížností, které řeší i lékařská komora, mluvil na konferenci taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: Ta komunikace mezi lékařem, zdravotníkem, pacientem, tak tam si myslím, že je ještě co zlepšovat a je to o vzdělávání lékařů. Ta empatie a ta komunikace zdravotníka je klíčová.
1: Ombudsmani působí už ve 4 desítkách nemocnic.

0: Hraní radiožurnál Iggy Pop vzpomínka třeba na chaloňský festival Colors of Ostrava. 5 hodin na 14 minut, za necelou minutu další zprávy, aktuální informace o počasí, které dnes opravdu letně překvapí. S vámi radiožurnál i ve 14:06. A o tom, co se děje a dít bude. Ve švédském Helsingborku začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na červnový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z Motoristů sobě. Ode dneška do neděle se můžete podívat do soukromých hradů a zámků po celém Česku, a to včetně prostor, které běžně přístupné nejsou. Zapojí se například zámek Neustupov a nebo Karlova Koruna, a nebo také hrad Kost. Akci tradičně pořádá asociace majitelů hradů a zámku.
1: Dnes bude slunečno, až odpoledne se může místy vytvořit více mraků, ze kterých i zaprší. Čekáme jasné až polojasné nebe, během dne ale může slunce zastínit kupovitá oblačnost. Na horách na severu a severovýchodě proto může i zapršet. Jednat se bude jen o výjimečné dešťové přehánky. Teploty dnes leckde dosáhnou letních hodnot, nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů. Na severu a severovýchodě dnes ale bude chladněji, jen kolem 21 stupňů Celsia. V tisíci metrech nad mořem naměříte 17 stupňů. Na Šumavě a v Krušných horách bude tepleji až kolem 19 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, postupně hlavně na východě mírný vítr od severu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, pátek, 5 hodin 19 minut. K tomu čeká nás den, který bude velmi teplý, ale přeháňky přece jenom se občas místy vyskytnout můžou. K počasí se budeme ještě vracet, ale teď se podíváme na zahraniční dění. Maďarský premiér, nový maďarský premiér Peter Maďar totiž ohlásil, že už příští týden by chtěl dosáhnout dohody s Evropskou komisí, dohody o zpřístupnění části zmrazených fondů. Termín pro propadnutí peněz z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost je stanoven na konec května. Lídr strany TISA na nich staví svůj plán na oživení maďarské ekonomiky. Jeho vláda se ale zároveň také potýká s ekonomickým systémem, který zdědila po Viktoru Orbánovi.
1: His government, I would say, tried to control.
2: Orbánova vláda se snažila ovládat co možná největší část domácí ekonomiky. Vytvořila takzvanou třídu národních kapitalistů, tedy řekněme oligarchů.
3: Popisuje ekonom Gerge Medve Bálint z Korvínovy univerzity v Budapešti a Budapešťské univerzity.
2: Tito oligarchové byli zcela závislí na státních zakázkách a byli loajální vládě. Působili hlavně ve stavebnictví, energetice, telekomunikacích a velmi důležité bylo i bankovnictví. Problémem teď je, že není možné je ze dne na den odstřihnout. Bankovnictví nebo energetika musí dál fungovat, závisí na tom chod země. Takže velkou otázkou pro novou vládu teď je, jak odstranit oligarchy, ale zároveň udržet tyto segmenty ekonomiky při životě.
3: Maďarská ekonomika se v minulém volebním období ocitla dvakrát v recesi. Loni HDP rostlo jen o 0,3%. Premiér Maďar věří, že růst podpoří rozbitím systémové korupce, nastavením předvídatelného podnikatelského prostředí a zvýšením důvěry investorů. Hlavním impulzem má ale být obnovení přístupu k evropským fondům, které Evropská komise zmrazila kvůli problémům Orbánovy vlády s pravidly právního státu.
2: To je klíčové. Řekl bych, že to je nejdůležitější úkol nové vlády, aby se k těmto fondům dostala. Předchozí vláda v podstatě vyprázdnila státní rozpočet, takže do konce března plánovaný státní deficit dosáhl 91% celkového plánu na tento rok. Evropské peníze by zmírnily tlak na státní rozpočet a umožnilo by to nové vládě investovat do svých priorit. Pokud se nepodaří fondy Maďarsku znovu zpřístupnit, bude se Maďarova vláda muset spolehnout na externí půjčky. A tím se znovu spustí začarovaný kruh problémů s veřejnými financemi. A to je velmi bezútěšný scénář.
3: Dodává maďarský ekonom Gerge Medve Bálint z Budapešťské univerzity a Korvínovy univerzity v Budapešti. Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: 25 Radiožurnál s vámi na Prahu dalšího velmi horkého dne. Horko znamená sucho, sucho znamená nedostatek vody. Kvůli skrytým poruchám můžou z vodovodních rozvodů během několika hodin odtékat hektolitry vody a to nemá s teplem nic společného. Právě takové úniky teď v Plzni odhaluje nový systém startupu Západočeské univerzity. Už funguje ve školách i plzeňské zoologické zahradě.
1: My teď otvíráme objekt čerpací stanice.
2: Výzkumník František Mach teď otevřel poklop čerpací stanice u řeky Mže na okraji plzeňské zoo. Odtud se čerpá voda, která zásobuje celý areál, a to od výběhu až po závlahy. A právě tady začíná systém, který stojí na datech a podle nich řídí, kolik vody zoo skutečně spotřebuje.
1: My jsme schopni poznat v rámci této stanice nedostatek vody v zoologické zahradě, zároveň počítáme celkovou spotřebu a porovnáváme ji s povoleným limitem a s povodí.
2: Data se sbírají i z dalších zdrojů, ze senzorů, z předpovědí počasí i z jednotlivých částí areálu. Zoo využívá kromě řeky i vrty a dešťovou vodu. A technologie mezi nimi dokáže podle Petry Drexler ze startupu Západočeské univerzity NextDrop automaticky přepínat podle situace.
3: Zabraňujeme plýtvání vodu, to znamená, že eliminujeme ztráty.
2: A právě na tyhle ztráty systém reaguje v reálném čase. V datech vidí odchylky a díky nim umí včas upozornit na skryté úniky vody, které by jinak zůstaly dlouho bez povšimnutí, potvrzuje Luděk Šantora, ředitel správy informačních technologií města Plzně.
4: Za mě to jsou potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend.
2: Data chce město využívat například pro rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno v 5:30. Jsou tu zprávy s Pavlem Prousou.
3: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že se děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uznává více škol. Slovinský parlament by dnes měl hlasovat o jmenování nového předsedy vlády. Poslanci rozhodnou o kandidatuře bývalého premiéra a pravicového politika Janeze Janši, který svůj zájem o funkci oznámil začátkem týdne. Janša byl premiérem Slovinska už 3x.
0: Sport.
3: Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně. Ve finále už je Nymburk, který postoupil po 4 utkáních přes Opavu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, odstavené auto na D10 u Předměřic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí kolona, zatím hlavně kamiony, od Kývalky 182. kilometru až k omezení na 196. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Na dálnici D3 z Kaplice směrem na Prahu na kilometru 148 je zavřený sjezd na Kamenný újezd. Opravují kruhový objezd za sjezdem z dálnice a musí se sjíždět už na Český Krumlov. Ta uzavírka tam bude až do půlky června. A ještě dálnice D10 směr z Prahy na Turnov. Na 24. kilometru u Předměřic stojí dodávka na úzké krajnici. Pohybují se tam lidé okolo, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem jasno až polojasno, nikde neprší a teploty se pohybují ve velmi širokém rozmezí od 12 stupňů například v centru Prahy po minus 4 stupně v tradičních mrazových lokalitách, třeba na šumavské Kvildě Perle. I přes den bude na obloze jasno až polojasno, během dne se ale bude vytvářet místy kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě našeho území se mohou objevit i dešťové přehánky. Odpolední teploty budou velmi příjemné, pohybovat se budou od 22 do 26 stupňů. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji kolem 21 stupňů Celsia. Pokud už dnes vyrážíte na hory, pak na Šumavě a v Krušných horách počítejte s teplotou, která bude dosahovat téměř ke 20. Jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A pocitovou teplotu dnes nebude snižovat ani vítr. Foukat bude slabě nebo mírně od severu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Při pátku počasí s Marcelou Hálovou. Také s našimi reportéry dnes budeme vyrážet na různá místa. Za chvíli to bude třeba do domova pro mentálně postižené ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Tam totiž chodí na praxi pracovat odsouzené ženy z nedaleké věznice. V Česku je to vůbec první takový projekt, a tak se za chvíli podíváme, jak jim to tam funguje.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: V ranním radiožurnálu teď o ženách, které vyměnily vězeňskou celu za péči o mentálně postižené. Odsouzené ženy konkrétně z věznice ve Světlé nad Sázavou chodí nově na praxi do doma ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Učí se tam práci v sociálních službách a připravují se na život po propuštění. Věznice ve Světlé nad Sázavou je první v Česku, která podobnou spolupráci teď navázala.
1: Jde určitě o to se vlastně o klienty starat tak, že koupeme přibalování, jídlo, když je volný čas, tak nějakou tu zábavu.
2: Odsouzené ženy zrovna pomáhají s výdejem obědu. Paní Markéta ale popisuje i další činnosti, na kterých se v domově ve Zboží podílí.
1: Určitě si myslím, že to je hodně velká zkušenost do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsme odsouzený, tak vlastně jsme strašně rádi do budoucna, aby to bylo úplně super, kdyby jsme mohli v našem místě bydliště dostat nějakou takovou práci.
2: Podobně jako Markéta vidí svou možnou budoucnost v sociálních službách i Šárka s Evou.
3: Je prostě na nich úplně skvělý vidět, když dají těma očima ten výraz, že mají rado, že vás vidí znova.
4: Já bych chtěla dělat s dětmi, protože máme s manželem pěstounské péči s Dendou, je postižený.
2: Odsouzené ženy teď představují velkou pomoc také pro domov ve Zboží. Zaměstnanců v sociálních službách je dlouhodobě nedostatek a každá pomocná ruka je tak podle ředitele domova Jana Tourka znát.
5: Když ti to lidé prostě pracují a pečují o ty naše klienty, tak ti naši zaměstnanci zase mají víc od času na to, aby prostě řekněme tady se zvyšovaly aktivity volnočasové, že prostě se s tím jde na procházku, jde se prostě malovat. Si dovedem představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně.
2: Domov ve Zboží tak teď funguje v uvozovkách jako tréninkové středisko pro odsouzené ženy, které naučí potřebné úkony v sociálních službách. Ředitelka věznice Monika Mišičková už ale zaznamenala i zájem dalších organizací.
6: Mají o to zájem ředitelé domů seniorů z Prahy, z Děčína, z Chomutova, budou se stávat garanty té odborné péče v rámci praxi a dále chtějí navázat na spolupráci při zaměstnávání jak odsouzených žen, tak odsouzených mužů.
2: Celkem do domova ve Zboží dochází 10 odsouzených žen, které vedení věznice vybralo i na základě toho, jaký druh trestného činu spáchali, aby se na ně vztahovalo rozvolnění bez úhonosti. Tereza Bešoutová, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 643. Kovář, Horníček a Staněk. Tak tohle jsou brankáři, které bere trenér národního týmu Koubek na mistrovství světa ve fotbale. O tom, kdo bude na turnaji za oceánem jedničkou, má realizační tým jasno. Přednost dostane Matěj Kovář z klubu PSV Eindhoven. V čem vyniká, tak to popisuje někdejší golman Zdeněk Zlámal.
1: To je teď momentálně nejlepší brankář v Česku. Myslím si, že přenáší klid na své spoluhráče, na obranu. Má už taky něco za sebou.
2: A to jak na klubové, tak reprezentační úrovni. Za český národní tým Kovář nastoupil už do 19 zápasů. A to včetně úspěšné baráže o postup na mistrovství světa. V finále museli rozhodnout až penalty.
3: Vstřelil Matěj Kovář! Skutečně hrdinou penaltového rozstřelu, byť jednou mu pomohlo břevno a jednou zkrátka střelce rozhodil.
1: Prošel vlastně akademií Bčkem, vlastně i trénoval s Ačkem v Manchester United, trénoval s těmi nejlepšími, tuším, že tam potkali Cristiana Ronalda. To jsou takový drobnůstky, které v tom člověku se zanechají a připravují na ten nejvyšší fotbal, na ty nejtěžší zápasy, a z Kováře to jde velmi dobře cítit.
2: Říká Zlámal, na přípravné utkání, které se bude hrát na Letné s Kosovem, nominoval trenér Koubek 3 nováčky. Pozvánku do národního týmu dostali útočník Kabongo a záložníci Sojka se Sochůrkem. Tomu je teprve 17 a pokud nastoupí, tak se stane nejmladším reprezentantem v historii.
4: Na druhou stranu přeskočil 21, což je taky divný, ale mám dojem, že vlastně z těchto těch tří, jestli se dostane do té užší nominace možná jeden, tak to bude možná zázrak, protože víme, že Kabongo, OK, pro něj skvělý, že šel do Boleslavy, kde vlastně pravidelně hraje. Trenér říká, že má čísla, pro mě to žádný čísla nejsou, že vlastně dejme tomu 12 zápasů, 4 góly, kdyby dal 8 nebo 7 gólů, tak bych to bral, že to jsou čísla.
2: Řekl Horst Siegl, legenda pražské Sparty. Mistrovství světa začne 11. června a na této stanici vám všechna utkání českého národního týmu nabídneme v přímém přenosu. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po napadení mladé studentky i během dneška uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Po napadení nožem nedaleko školy dívka v nemocnici zemřela. Útočníka policie zadržela. Podle hejtmana byly důvodem problémy ve vztahu. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Přibýt by mohlo i bytových domů ze dřeva. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru a my o tom budeme mluvit krátce po 6. hodině podrobněji.
5: Kucpráda jednička u Brna a kolony na Opavsku na silnici 57. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona kamionů na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně pravý pruh zastavuje na 177. kilometru před sjezdem na Ostrovačice a je to až do Brna k omezení. Osobním vlevem pojedete rychleji. Na D1 dejte pozory směrem do Prahy. U Velkého Meziříčí přímo na mostě Vysočina na kilometru 144 zavřeli silničáři levý pruh. Průjezdný je tam pouze pravý. A tam je to zatím bez kolony, pouze se brzdí. A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína už popojíždějí kolony před obcí Vrchy. Dlouhodobé omezení, jede se kyvadlově a zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Nejchladněji je dnes po ránu na Šumavě. Na Kvildě Perle klesla teplota 4 stupně pod nulu. Naopak nejtepleji zůstalo například v centru Prahy. Tam se teplota nedostala pod 12 stupňů. A přes den to bude na tričko 22 až 26 stupňů. Jen na severu a severovýchodě, kde dnes bude o trochu víc mraků než jinde, ukážou teploměry kolem 21 stupňů Celsia. A docela teplo bude i na horách. Na hřebenech dnes naměříte kolem 17, v Krušných horách a na Šumavě ještě o 2 stupně víc. A nebe dnes čekáme jasné až polojasné. Během dne se přece jen na nebi přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě může z mraku i zapršet. Jednat se ale bude jen o ojedinělé dešťové přehánky. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, v pátek 22. května. Ani dnes vás nenecháme bez přehledu o tom, co se děje doma i ve světě. Prezidenti pobaltských států teď například vyzvali Severoatlantickou alianci, aby posílila obranu vzdušného prostoru regionu proti bezpilotním letounům. V posledních týdnech totiž Litva, Lotyšsko i Estonsko opakovaně čelili narušení svého vzdušného prostoru. Ve středu dokonce musela část Litevců kvůli dronové hrozbě odejít do podzemních krytů.
1: O těch dronech jsem slyšel, ale neviděl jsem je.
2: Říká Dic.
1: V tom upozornění bylo jen napsané, mějte se na pozoru před drony. Já se v ohrožení necítím. Riga je daleko od hranic, ale pro bezpečnost Lotyšska to není dobré.
2: Od března tohoto roku vzdušný prostor Litvy, Lotyšska a Estonska opakovaně narušili ukrajinské bezpilotní letouny. Ty původně mířily na různé cíle na severozápadě Ruska. Rusko je ale metodami elektronického boje, tedy rušením a matením GPS signálu, přesměrovalo právě nad území pobaltských států.
3: Problém v detekci dronů spočívá v tom, že pro radary dlouhého dosahu, které běžně armády používají, je dron příliš malý. Radarový systém funguje tak, že vysílá signál a zpět přijímá odraz objektu. Dron má ale na rozdíl od letadla příliš malou odrazovou plochu.
2: Radary krátkého dosahu už na trhu jsou. Stejně tak akustické radary nebo pasivní radiolokátory. Je jich ale málo, jak popisuje Albert Spila, spoluzakladatel technologické společnosti DK Nejet.
4: Je to velký problém. Není mnoho společností, které produkují radary pro detekci dronů a vyrábí stovky, možná tisíce kusů ročně. Rozhodně ale ne tolik, kolik je potřeba.
2: Detekovaný dron je ale potřeba zneškodnit. Bezpilotní letoun, který v úterý narušil vzdušný prostor v Estonsku, sestřelila rumunská stíhačka F-16 účastnící se mise NATO pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Jedna taková střela přitom může vyjít na 10 až 35 milionů korun. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Gabriela Slováková je ředitelkou probační a mediační služby a dříve vedla ženskou věznici Ve Světle nad Sázavou. Co všechno z tohoto prostředí přenesla do své knihy Kriminálnice? Jak se mění české vězeňství? Co za mřížemi nejčastěji selhává a co naopak může fungovat? A proč jsou příběhy žen ve výkonu trestu často jiné, než si veřejnost představuje? Gabriela Slováková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Tady je radiožurnál 6 hodin. Máme pro vás zprávy s Pavlem Broužou.
6: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Rusko už zřejmě plně kontroluje dvouměstí Pokrovsk, Mirnohrad v Donbasu. V nominaci fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Oběť čtvrtečního útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici zasahovala kvůli pobodání. Napadenou studentku záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala.
7: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
8: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice, svým zraněním podlehla.
7: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je

0: nás tří.
1: 6 hodin, 11 minut, přejeme krásné páteční ráno a dobrou náladu všem, kteří nás posloucháte. Hokejisté Montrealu s českým brankářem Jakubem Dobešem vstoupili vítězně do semifinálové série playoff NHL. Na ledě Caroliny vyhráli 6-2, znamená to, že se v sérii ujali vedení 1-0, no a noční zápas viděl kolega Adam Weidenthaler. Přejeme krásné ráno.
2: Během noční směny, hezký den.
1: Během noční směny, pracovně se zdíval.
2: Ano, tady spoza dveří, jak sedíme teď ve studiu Radiožurnálu Sport, tak zhruba 6-7 metrů od tebe, Karle, jsem seděl dobrých 8 hodin a pozoroval jsem během toho taky lední hokej v Severní Americe.
3: Adame, i ode mě dobré ráno. Tak lepší vstup do boje o postup do finále Stanleyova poháru, ale měli hokejisté Caroliny domácí. Ti vedli už po 33 vteřinách, kdy je do vedení poslal Jarvis. Jenže hned za dalších 27 sekund srovnal hostující Caulfield. No, vlastně otázka je jednoduchá. Co to, že to byl takový divoký úvod utkání?
2: Já ani nevím, Mikuláši, já jsem si to zapnul v televizi a nestačil jsem se divit, když už po nějakých 4 minutách to bylo 2-1 pro Montreal, tým, který se z toho nesesypal, řekněme, z toho rychlého inkasovaného gólu. Hodně svižný start to byl, v první třetině dohromady 5 branek, jen jedna v síti Jakuba Dobeše, českého gólmana. Možná to bylo dané i tím, že Carolina byla, řekněme, trošku stuhlá z té 11-denní pauzy. To je rekord v celé historii NHL, čekat 11 zápasů od jednoho utkání playoff NHL do toho druhého, protože Carolina zvládla svou sérii druhého kola ve 4 zápasech, tedy v nejrychlejším možném čase, zatímco Montreal vlastně ještě předtím dohrával jednu sérii na 7 zápasů, teď tu druhou proti Buffalo taky na 7, takže tam byla dlouhá pauza a zatímco Montreal téměř neměl čas na to odpočinek, navíc ještě musel cestovat do Severní Karoliny, tak Hurricanes ti čekali na zápas a proto možná nebyli tak rozjetí jako nakonec Canadiens, kteří nasypali soupeři 6 gólů i s jedním do prázdné klece.
3: Snad tě nezaskočím, ale pokud by Montreal zvládnul svou sérii dříve, tak se nastoupí do série dříve? Nebo ty termíny jsou jasně dané?
2: Nejsou jasně dané. Jde o to, kdy bude dohraná i ta druhá série. Na západě se hraje mezi Vegas Golden Knights a Coloradem. Tam Vegas vede 1-0 na zápasy a dnes v noci se bude hrát ten další. A jde zkrátka o to, že potřebuješ mít toho soupeře logicky. Není tam dané, že i když oba dva týmy, nebo i když budou známi finalisté, takže by se musel začínat plácnu 5. června, není to tak. Aha. Prostě až to půjde, tak to půjde v uvozovkách.
1: Když se vrátím k Jakubu Dobešovi, tak ty si naznačil tedy, že jak on, tak celý jeho tým vlastně mohl právě být unavený, protože toho opravdu mají za sebou už hodně. Žádná 11-denní pauza jako u soupeře. Tak jak chytal? Říkali jsme, že vlastně inkasoval velmi brzy, ale potom už ne, tak podržel Canadiens.
2: Ano, ze 2 střel inkasoval poprvé v té 33. sekundě, ale pak se tady dokázal hodně zvednout a nakonec vyblokoval 25 střel soupeře z celkových 27, tedy inkasoval dvakrát. Ten druhý gol byl ze samostatného úniku, první po vlastně taky docela rychlé svižné akci Hurricanes, takže úplně bych to nedával na vrub Jakuba Dobeše, oba dva ty góly, které padly za jeho záda. Určitě na druhé straně byl horší gólman a tím byl Dan Frederik Andersen, který trochu překvapivě navzdory tomu, že dostal 4 góly během 11,5 minuty, zůstal v utkání po celý zápas. Jakub Dobeš zase předváděl tu svou typickou hru. On je hodně, řekněme, vtipný pro fanoušky na sociálních sítích. Má tam spoustu takových drobných rozmíšek, kdy komunikuje se soupeři během utkání. Snaží se je rozhodit, snaží se třeba, když má spoluhráče za brankou, tak stínovat tomu soupeři tak, aby soupeř neviděl, kde je puk. Se prostě roztáhne jako takový panter, si stoupne na zadní a snaží se kolíbat se tak, aby nebylo vidět na puk. Trošku tam laškoval taky s rozhodčími. To je třeba něco, co Jakub Dobeš neukazoval v tom rozhodujícím 7. zápase s Buffalem. Hezky o tom mluvil třeba zámořský novinář Elliot Friedman pro stanici Sportsnet, že on vlastně bylo mu doporučeno trenéry, aby se trochu sklidnil na ten 7. zápas, aby se koncentroval na svůj výkon, ale teď zase, když je čistý stůl, když může si v uvozovkách Montreal dovolit ztratit to utkání, prohrát ho, tak má zase Jakub Dobeš dveře otevřené do kořán těm svým výstřelkům, řekněme, na takovému hašteření, kterým si zase pomáhá a k tomu tedy přidává ještě dobrý výkon. Zatím za mě nejlepší gólman playoff NHL v téhle sezóně.
3: Navíc, když se teď vyhrálo 6-2, tak má na

0: by to do dalšího zápasu může zase dělat takové výstřelky. No, v sestavě Montrealu najdeme pouze Adame 3 třicátníky. To mě zaujalo. Tak čím to, že se jim tak daří, protože zkušenosti to očividně nejsou.
1: Je to nejmladší tým letošního playoff NHL. Je to vlastně docela těžká otázka. Já úplně na ní nejsem schopný odpovědět, protože tam je řada hráčů, která v minulosti neudělala žádné velké úspěchy, buď jsou čerstvě v NHL, anebo to byli vždy hráči druhého až třetího sledu. Velmi dobře tam funguje třeba jeden z těch mladších hráčů, Alex Newhook, který dává góly v klíčových momentech. Mají velmi šikovného obránce Lejna Hacna, který hraje taky ofenzivně velmi dobře. Ten tým je postaven na tom, že má poměrně slušnou defenzivu. Carolina, tým, který je zvyklý nahazovat puky ze všech pozic na brankáře, tak nedokázala v tomto utkání se dostat k pořádným dorážkám, k pořádným tečím. Hodně obětavé tam byly bloky některých hráčů Montrealu. Když se podíváme na ten poměr zblokovaných střel, tak 30 střel Caroliny se nedostalo na Jakuba Dobeše díky tomu, že byli obětaví jeho spoluhráči před ním. Takže to je něco, co se podařilo Martinu Saint-Louismu velmi dobře vyřešit. A tenhle tým byl schopen vlastně vyzmizíkovat už dva velmi silné ofenzivní týmy, jak Tampa, tak Buffalo. Jsou týmy, které umí hrát dopředu velmi dobře. Buffalo má extrémně rychlou přechodovou fázi, i tohle Montreal zvládl vyřešit, byť s jistými obtížemi. Mohlo to být klidně tak, že bychom se dnes bavili o sérii Sabres Hurricanes, ale Montreal to prostě zvládnul. Má v zádech taky určitě silnou podporu fanoušků, byť tentokrát se hrálo na ledě soupeře. Takže myslím si, že to je víc faktorů. Každopádně to je možná spíš dotaz na nějakého trenéra nežli redaktora.
2: I tak ale moc děkujeme za odpověď. Připomeňme to nejpodstatnější, hokejisté Montrealu Canadiens i s českým golmanem Jakubem Dobešem vstoupili vítěz do semifinále NHL. Na ledě Caroliny vyhráli 6-2. Znamená to, že vedou 1-0. Pro Montreal to bude pokračovat v noci ze soboty na neděli znovu na ledě Caroliny. V té druhé sérii hráči Vegas vedou nad Coloradem 1-0. Teď jsme o tom mluvili s Adamem Weidenthalerem. Díky moc.
1: Pěkný pátek.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne, 6 hodin 22 minut, pátek 22. května, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi. Už jsme říkali, že hokejové mistrovství světa, které se hraje ve Švýcarsku, ani včera, ani dnes nenabídne zápas českých reprezentantů, ale pojďme si nejdřív shrnout včerejší výsledky a podívat se na to, na co se tedy můžou fanoušci v Curychu a Friburgu těšit dneska. Tak začneme tím včerejškem, protože tam byl hodně zajímavý odpolední zápas, ve kterém Norové vedli nad Kanaďany už 2-0. Nakonec tedy země Javorového listu to zvládla po prodloužení 6-5. Obzvláště se o to tedy hetrikem zasloužil Mark Scheifele. Ale tedy dá se říct trošku první ztráta pro velikého favorita, protože ten začátek byl opravdu úplně jinak, než jsme očekávali. A i jinak, než očekával komentátor toho duelu Petr Kadeřábek.
1: Ztráta bodu, i tak jsou ale Kanaďani první ve skupině B. Bez ztráty kytičky, stále jsou 100%, ale co se týče vítězství, tak stále jedou. A kdo je ještě lepší, tak to jsou Švýcaři, kteří porazili Velkou Británii 4-1 a vlastně jako první reprezentace na letošním mistrovství světa si Švýcaři zajistili postup do čtvrtfinále.
0: Další včerejší výsledky byly ještě jednoznačnější. Slováci opravdu pokračují v dobrých výkonech a poradili si tentokrát s Dánskem 5-1. Podrobněji o tom budeme mluvit za nějakých 20 minut zahraničních webech, tak teď do toho nebudu zabrušovat. No a Finové, ti sice nezačali dobře s Lotyši, ale taky to dokázali otočit a nakonec toho byl vůbec ten nejpřesvědčivější včerejší výsledek Finsko-Lotyšsko 7-1.
1: To je razantní vítězství a Lotyši, Finové také kráčí za postupem do čtvrtfinále ve skupině A, jsou druzí právě za Švýcary. No a Slováci, tak ti se naladili právě na federální derby s Českem, které se bude hrát zítra v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Je to tak a ještě jsem chtěl pozvat na ty dnešní zápasy 16 hodin 20 minut, tradičně první dva 20-20, potom ty večerní, takže odpoledne Kanaďané proti Slovincům a Němci proti Maďarům.
1: Finsko, Velká Británie, to už jsou zápasy, které začnou ve 20:20, Švédsko si to rozdá s Itálií.
0: A teď už Duran, dobré ráno.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No, já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, dejme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Dobré ráno v 6:30. Teď Pavel Prouza a zprávy.
9: Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách budou v referendu rozhodovat, jestli bude možné v budoucnu zastavit pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahu o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků. Funkce předsedy americké centrální banky se oficiálně ujme Kevin Warsh. Do úřadu ho uvede americký prezident Donald Trump. Podle finančních přiznání bude Warsh nejbohatším člověkem, který kdy stanul v čele centrální banky, i když se podle pravidel velké části svých investic musel zbavit. Trump od Warsha očekává, že centrální banka pod jeho vedením znovu začne snižovat úrokové sazby. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě.
1: Sport.
9: Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili na ledě Caroliny 6-2. Hokejisté Slovenska na mistrovství světa porazili Dánsko 5-1 a Kanaděni si poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Velkého Meziříčí a taky na 38 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekáme kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina havarovala dodávka převážející auta. Ten podvalník se převrátil přes dva jízdní pruhy, projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Na místě máme zpravodaje.
11: Teď tam přijížděli teprve hasiči a je převrácený celý auto se čtyřma naloženýma SUVčkama na celou šířku dálnice. Na Prahy se tam blíží taková dávka kamionu zrovna dneska v pátek.
10: A kolona pro osobní auta je teď asi na 10 minut, ale prodlužuje se. Na D1 velké fronty i na příjezdu do Brna z Prahy. Opět jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. A je to až k omezení v Brně. Platí, že osobním autem v levém pruhu pojedete rychleji. Ještě silnice 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka. Dejte pozor za odbočkou na nepřevázku. Před Černavkou se srazilo auto s traktorem. Dají se objet, zatím je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Dnes a vlastně i o víkendu nás čeká krásné počasí s velmi příjemnými teplotami, v neděli už vysloveně letními teplotami. Nebe bude jasné až polojasné, jen místy se bude tvořit kupovitá oblačnost. Dnes hlavně na severu a severovýchodě, zítra spíše na východě a v neděli opět většinou na severu našeho území. A občas se tedy mohou vyskytnout i dešťové přehánky. Bude jich ale velmi málo, nejčastěji zaprší na horách. Teploty se budou po ránu pohybovat kolem desítky, odpolední maxima pak čekáme dnes do 26, o víkendu se ale bude ještě oteplovat, sobotu do 28 stupňů a v neděli se pak pravděpodobně dočkáme prvního tropického dne v tomto roce, tedy dne, kdy teplota překoná hranici 30 stupňů. Nejtepleji by mělo být v Polabí a po Ohří. A dobré zprávy pro ty, kteří mají rádi letní počasí, mám i dál letní teploty i slunce, nás čeká také v první polovině příštího týdne. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Zpěvačka Adele dohrává, je 6 hodin 38 minut, krásné páteční ráno všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalista pražské Dukly Kevin Prince Milla dostal od disciplinární komise nakonec trest na 4 soutěžní zápasy za to svoje vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. Informovala o tom v tiskové zprávě právě tedy ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí mezinárodní soutěže. Mluvíme o tom, Mikuláši, nejenom kvůli tomu konkrétnímu trestu, ale protože samozřejmě Dukla Baník to bude asi vrchol našeho zítřejšího vysílání. Velký zápas.
1: Jsou tam 4 zápasy od 14 hodin, ale pokud bych se měl tipnout, tak největší prostor dostane právě utkání na Julisce Dukla Ostrava. Je to komplikace pro pražskou Duklu, která nemůže počítat s Milou, což je kamerunský útočník, ale zároveň červenou kartu dostal v utkání s Teplicemi taky Hunal, což je stoper mladíčký, ale kapitán pražské Dukly, prý si dokáže fantasticky řídit obranu, říká trenér Šustr. No a chybět bude taky Kozma, takže bez 3 hráčů do klíčového boje o záchranu mezi elitou půjde pražská Dukla.
0: Když už jsme u toho, kdo ještě vynechá to závěrečné kolo ligového ročníku, tak taky můžeme zmínit krajního beka Liberce Azize Kajonda a zlínského obránce Jakuba Černína. Liberec, ten čeká duel v Jablonci a Zlín přivítá Slovácko. Teď už Bruno Mars a za chviličku zahraniční weby. Krásné ráno.

0: Bruno Mars v ranním radiožurnálu Sport 6 hodin 43 minut. Fotbalové mistrovství světa se blíží. Češi včera oznámili předvýběr kádru, který pojede na turnaj do Severní Ameriky a svoje výběry už odtajňují i u dalších evropských zástupců. Reakce médií zjišťoval Jakub Kanta. Dobré ráno.
1: Hezký den. V Anglii se sportovní deníky bouří, že mimo nominaci Albionu skončili Cole Palmer nebo Phil Foden. Oba ofenzivní záložníci schází například redaktorům BBC Sport nebo The Guardian. A zajímavé je, že zmiňují v titulku nebo perexu i další jméno 33-letého stopera Harryho Maguirea, který je prý šokovaný a zklamaný, píše BBC. V Norsku si naopak pochvalují nominaci, nechybí v ní žádná velká hvězda a navíc ji představil sám norský král Harald V. Najdete to například na webových stránkách VGNO.
2: Yeah, that was something.
0: Tady nemůžeme konkurovat, no krále nemáme. No.
1: Bohužel, my si musíme vystačit s trenérem Miroslavem Koupkem, případně Pavlem Nedvědem, ale ještě jedna nominace.
0: A to je král.
1: To je pravda. Ale ještě jsem chtěl zmínit jednu nominaci, která v posledních hodinách se dostala do popředí na zahraničních webech. Němci totiž povolali brankáře Manuela Neuera, který chyběl v národním týmu 2 roky a oficiálně měl ukončenou reprezentační kariéru. Každý ví, že má Manu auru a kvalitu, kterou přinese do týmu. Počítáme s ním jako s jedničkou. Citují Der Kicker, Der Bild a další.
3: My už teď ale míříme na hokejové mistrovství světa, z toho fotbalového. Slováci se vidí, no řekněme, jednou nohou ve čtvrtfinále, nebo o tom minimálně píšou na svých webech. Tak Kubo, co se dočteme?
1: Slovenské sportovní deníky nešetří chválou. Sport.sk píše o fantazii a luxusním počtu 11 bodů po 4 zápasech, které tým trenéra Orsága zatím odehrál ve Švýcarsku. Deník Sport zase připomíná, že vyhrát úvodní 4 utkání na světovém šampionátu se Slovákům povedlo naposledy v roce 2003. A postupová matematika. Nejjednodušší scénář je pro borce z Podtater vítězství v alespoň jednom z posledních 3 zápasů. V nich ale čekají nepříjemní soupeři Češi, Kanaďani a Švédové.
0: No to zase tak jednoduše nezní, ne? Aspoň jeden Češi, Kanaďani, Švédové. Budeme věřit, že my v sobotu to nebudeme.
1: Snad.
0: Zahraniční weby s Jakubem Kantou, díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Cranberries Zombie 6:49 v ranním radiožurnálu Sport. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se dočkal, dá se říct, poprvé totiž dokázal se svým týmem Al Nassrem vyhrát ligu v Saudské Arábii, no ale tedy bylo to těsně, protože až v posledním 34. kole to dotáhli a my se tady s Mikulášem Jašou znovu podivujeme, i když to člověk někde vzadu v hlavě má nad tou sestavou, protože to jsou prostě absolutně neuvěřitelná jména.
1: Začnu takovým tím jménem, které asi úplně zas tak známé není, Inigo Martinez, ale nenechte se zmást, protože to je borec, který prošel San Sebastianem, Atletikem Bilbao, ale hlavně hrál 2 roky v Barceloně, se kterou vyhrál titul, takže to je opravdu vynikající fotbalista, ale góly v tom utkání, které Al Nassr vyhrál 4-1 nad Damakem, tak hrál třeba Sadio Mané, což je legenda Bayernu nebo Liverpoolu také, Kingsley Coman, ten má skoro z každé sezóny, ve které hraje, tak má titul, snad mu to jednou nevyšlo. No, João Félix, to je další fotbalista, který bude reprezentovat Portugalsko na mistrovství světa. Opravdu nabušená sestava, která to tady zvládla. No a pro Ronalda je to první titul od roku 2022. Hmm. Takže 4 roky čekal na to, až zase zvedne nad hlavu trofej pro ligového šampiona.
0: Jinak Cristiano Ronaldo v tomhle ročníku saudské soutěže zaznamenal 28 gólů a když se tady dívám do té tabulky střelců, tak je nad ním Ivan Toney, 32, další známé jméno, Julián Quiñones, 33. No prostě, tak ta saudská liga asi svoji kvalitu má. Jsou lidi, kteří našli dobrý důvod si jít zahrát zrovna tam.
1: A myslím si, že to ale nebylo kvůli kvalitě saudské ligy.
0: Asi ne, asi to bylo kvůli kvalitě života pro sebe a pro následující generace. Teď už zpěvačka LP, krásné ráno.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Kovář, Horníček a Staněk, to jsou brankáři, které bere trenér národního týmu Koubek na mistrovství světa ve fotbale.
1: O tom, kdo bude na turnaji za oceánem jedničkou, se zdá, že má realizační tým jasno. Přednost dostane Matěj Kovář z klubu PSV Eindhoven.
0: V čem vyniká, to popisuje někdejší reprezentační golman Zdeněk Zlámal.
2: To je teď momentálně nejlepší brankář v Česku. Myslím si, že přenáší klid na své spoluhráče, na obranu. Má už taky něco za sebou.
1: A to jak na klubové, tak reprezentační úrovni. Za český národní tým Kovář nastoupil už do 19 zápasů. A to včetně úspěšné baráže o postup na mistrovství světa. V finále museli rozhodnout až penalty.
3: Vstřelil Matěj Kovář! Skutečně hrdinou penaltového rozstřelu, byť jednou mu pomohlo břevno a jednou zkrátka střelce rozhodil.
2: Prošel vlastně akademií Bčkem, vlastně i trénoval s Ačkem v Manchester United, trénoval s těmi nejlepšími, tuším, že tam potkali Cristiana Ronalda. To jsou takový drobnůstky, které v tom člověku se zanechají a připravují na ten nejvyšší fotbal, na ty nejtěžší zápasy, a z Kováře to jde velmi dobře cítit.
1: Říká Zlámal. Na přípravné utkání, které se bude hrát na Letné s Kosovem, nominoval trenér Koubek 3 nováčky. Pozvánku do národního týmu dostali útočník Kabongo a záložníci Sojka se Sochůrkem. Tomu je teprve 17 a pokud nastoupí, tak se stane nejmladším reprezentantem v historii.
4: Na druhou stranu přeskočil 21, což je taky divný, ale mám dojem, že vlastně z těchto těch tří, jestli se dostane do té užší nominace možná jeden, tak to bude možná zázrak, protože víme, že Kabongo, OK, pro něj skvělý, že šel do Boleslavy, kde vlastně pravidelně hraje. Trenér říká, že má čísla, pro mě to žádný čísla nejsou, že vlastně dejme tomu 12 zápasů, 4 góly, kdyby dal 8 nebo 7 gólů, tak bych to bral, že to jsou čísla.
1: Řekl Horst Siegl, legenda pražské Sparty. Mistrovství světa začne 11. června a na této stanici vám všechna utkání českého národního týmu nabídneme v přímém přenosu. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré ráno, v 7 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Donald Trump vyšle do Polska 5 000 amerických vojáků. Minulý týden přitom chtěl jejich počet snížit. 17-letý debitant Sochurek je v širší nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je po napadení mladé studentky i dnes uzavřena. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu. Studentka po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na své sociální síti.
4: Donald Trump vyslání 5 000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 000 vojáků, 10 000 z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Brněnské výstaviště hostí Anime Fest, festival asijské popkultury. Akce bude oddělená od víkendového sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Odehraje se v jiné části areálu. Pořadatelé Anime Festu nicméně vyzvali účastníky k obezřetnosti. A to hlavně ty, kteří na akci chodí v kostýmech, říká ředitel Anime Festu Adam Rambousek.
5: Protože někdy ty kostýmy jako můžou být podobné něčemu historickému, nebo některé obsahují zbraně, které vypadají poměrně realisticky, tak jsme doporučili návštěvníkům, aby na veřejnosti tady tyhle ty věci schovali a případně až jako v areálu Anime Festu volně už pohybovali.
3: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
6: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
7: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 000.
8: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
7: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26 jmen. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci. Mladoboleslavský Christof Kabongo, plzeňský Alexandr Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezóny debitoval v A týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
10: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč, jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty a mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
9: V nominaci jsou i Chorý a Douděra, které Slavia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru. Češi odehrají generálku na mistrovství světa proti Guatemale 4. června v New Jersey.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Meziříčí a taky v Praze ve Spořilovské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina havarovala dodávka převážející auta. Ten podvalník se převrátil přes dva jízdní pruhy, projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Do kolony se dojíždí za sjezdem na kilometru 141 a zdržíte se osobním autem 15 až 20 minut. Hodně řidičů se to snaží objet přes město, přes Meziříčí a silnice 602 už je tam ucpaná směrem na Brno. Na D1 kolona peky dál na příjezdu do Brna od 170. kilometru. Je to až k omezení na 196. v Brně. A je to fronta hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete u Kladna. Na kilometru 14,5 hlásíte předmět v levém pruhu.
12: Velká bílá bedna, prostě velký předmět, válí se to v levém pruhu u svodidel. Trošku to zasahuje do dálnice.
11: Ještě do Prahy provoz houstne, teď navíc ve Spořilovské ulici ve směru na jižní spojku z D1. Nehoda před sjezdem na spojku kamion s osobním a kolona je tam už z Brněnské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu kolem 21. Tolik zprávy.
13: 7 hodin 6 minut, pátek 22. května. Krásné ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste kdekoliv, děláte cokoliv, chystáte se do práce, do školy. Jsme moc rádi, že svůj čas trávíte právě s námi. Včera Mikuláši narozeniny slavilo naše rádio páté, tak ty si teď chtěl mluvit o tom, kdo slaví narozeniny a taky svátek dneska.
14: Začnu svátkem. Ten má Emil.
13: Emil.
14: Dáš dohromady nějakého sportovce.
13: Toho jednoho, že jo, to je úplně jasné. Ne, tohle jsou křestní jména, která jsou prostě a ani nemusíš říkat příjmení. No tak jako Emil Zátopek, já nechci tady přehánět, ale pro mě, já nevím, top 3 sportovec historie naší země. Já osobně ho mám asi na jedničce, ale tak nechci to někam. Já mám samozřejmě to běhání a vytrvalostní sporty rád. Pro mě Emil Zátopek jednička, no, vyhrát pro ty třeba mladší posluchače, kteří nevědí, vyhrát na jedné olympiádě 5-10 kilometrů a maraton, to se už nikdy nestane, říkám, tečka, hotovo. Prostě takhle Emil Zátopek je úplně mimo.
14: Emil Zátopek by dnes oslavil svátek, ale k těm narozeninám srbský tenista Novak Djokovic slaví ve stejný den jako třeba herec a režisér Jakub Štáfek, toho zmiňuji záměrně, protože to je Julius Lavický, slavný fotbalista, slavuje Vyšehrad.
13: Je to tak, Lavi. My jsme chtěli taky ještě pozvat samozřejmě naše posluchače na desítku Pavla Horváta, protože ta příští se zase bude konat v hlavním městě Praze v roce 2026. Už jsme vyjeli za vámi do Českých Budějovic, byli jsme v Jablonci, byli jsme v Teplicích, byli jsme v Brně. Jedna pražská už se konala, teď to bude druhá pražská, bude to v červnu, konkrétně 13. června na pražském výstavišti. Bude to v rámci festivalu Off Season od 10 hodin. Prodej vstupenek je spuštěný, dostanete se k ním přes naše internetové stránky. No a tak jako vždycky jindy na desítce Pavla Horváta Live se v roce 2026 můžete kromě Pavla těšit taky na Antonína Panenku a tentokrát dorazí další vzácný host. A jestli se nepletu, bude to Václav Němeček.
14: Měl by to být Václav Němeček, když se podíváte už na program festivalu, najde tam text, který začíná desítka Pavla Horváta dvojtečka, nejslavnější gol historie.
13: No, tak to je asi taky jasné, který to tak. Je, to asi nebude gol ani Pavla Horváta, který to snad Antonínu Panenkovi odpustí. Od nás Mikulášem Nirvana, přejeme krásné ráno.
0: Radiožurnál Sport,
1: Karel Janů a Mikuláš Jáša.

0: byla Nirvana v 7 hodin a 12 minut, krásný pátek 22. května s Radiožurnálem Sport. 12. etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Belgičan Alex Seigert, růžový trikot lídra udržel jeho portugalský kolega ze stáje Bahrain Alfonso Eulálio. O Giru si teď budeme povídat se šestinásobným paralympijským šampionem, šestinásobným mistrem světa a naším milým kolegou tady na Radiožurnálu Sport Jiřím Ješkem. Hezké ráno.
1: Krásné ráno, krásné slunečné ráno, úplně dneska fakt nádherně.
0: Jirko, ty jsi včera gratuloval, tak dneska budeme zase pracovat, budeme si taky podrobněji povídat mezi 10. a 11. o Giru ve tvém pořadu Kilometry Jiřího Ješka, tak teď to vezměme jako krátkou pozvánku. Já jsem i sezbíral pár dotazů, které jsem zaznamenal třeba od lidí, kteří sledují cyklistiku dost, ale o trošku méně než třeba my dva. Tak první, Janu Hirtovi v průběžném pořadí patří 18. místo, ztrácí nějakých necelých 8 minut. Myslíš, že se mu může povést skončit v nejlepší desítce?
1: No, myslím, že ještě pořád ta šance je, záleží na tom, jak se uzdraví, protože on a nejen on, ale téměř polovina celého pelotonu Giro d'Italia trápí nějaký virus. Je to jak nějaké, jsou to nějaké zažívací problémy, tak i klasické nachlazení z těch deštivých etap na začátku tohohle závodu. Takže pokud se vrátí do pohody, pokud ho lékaři dokáží nějakým způsobem uzdravit, což je samozřejmě těžký, protože při tom etapovém závodě, kdy závodníci každý den prostě musí podávat maximální výkony, tak přece jenom, když to tělo není úplně v pořádku, tak to, ten uzdravovací proces neprobíhá podle toho nejlepšího modelu. Takže pokud se mu podaří se dát do pohody do toho posledního týdne, kde v tom posledním týdnu budou ty těžké kopce, kde on se cítí nejlíp, tak by se mohl do té desítky vrátit a já bych mu to moc přál, protože už ukazoval na začátku právě ještě než onemocněl, že v těch kopcích patří minimálně mezi tu desítku nejlepších, takže by bylo ideální i pro jeho tým, aby tu top ten nějakým způsobem udržel a zpátky se do ní vrátil.
2: Mluvíme s Jiřím Ješkem o Giro d'Italia. Jak to, že nevede závod největší favorit Dan Jonas Vingegaard?
1: No, protože ho vede překvapivý lídr Alfonso Eulálio a on ho vede tím, že v jedné z etap, myslím, že to byla čtvrtá etapa, se dostal díky dlouhému úniku, se dostal do růžového trikotu a ten růžový trikot mu dal takové obrovské křídla, že on vlastně pořád ještě drží náskok před Jonasem Vingegaardem. Ten se do toho růžového úplně nehrne, protože on ví, že až přijdou ty těžké kopce, které na Giro d'Italia vždycky jsou v těch Alpách a v Dolomitech, takže si ten růžový trikot s největší pravděpodobností vezme. Takže on teďko nechává Alfonso Eulalia a jeho tým Bahrain Victorious si užívat to růžové šílenství a vlastně v každé té etapě, kdy vlastně po vyhlášení výsledků jsou i ty předávání těch jednotlivých trikotů, tak Alfonso Eulálio si užívá tu slávu a Jonas Vingegaard může být v klidu a může ten největší stres, které jsou tiskové konference a takové ty věci spojené s tou každodenní vlastně slávou okolo těch trikotů, tak to ono nechává zatím Alfonso Eulaliovi, ale až to bude důležité, tak věřím, že Jonas Vingegaard a jeho tým Visma Lease Bike ten trikot pro sebe uchvátí a už

0: si ho doveze až do finále do Říma.
1: S Jiřím Meškem si povídáme o cyklistickém Giro d'Italia a jak už jsme zmínili, budeme v tom velmi rádi pokračovat mezi 10. a 11. Ty si zmínil jak tedy hlavního favorita, tak taky asi největší českou šanci na dobrý výsledek v tom celkovém pořadí. Tak ještě na závěr se tě chci zeptat, teď je 7 hodin 16 minut, v nějakých 10.05 nejpozději tě přivítáme ve studiu na kilometry, tak stihneš do té doby tradičně nějaký běh?
0: No, já si jdu teďko zacvičit. Aha. A pak se převlíknu a minimálně nějakých 7-8 kilometrů chci stihnout a pak skočím asi na vláček dneska a přijedu za váma.
1: Jirko, já tady mám připravenou skupinu R.E.M. Shiny Happy People. Myslím, že tady nemáme asi v playlistu písničku, která by se k tobě hodila víc. Tak moc děkuju za tohle ranní povídání a těším se za necelé 3 hodiny na tebe. Měj se krásně.
0: Mějte se krásně. Nevím, jestli jsem shiny, ale happy určitě.

0: R.E.M. Shiny Happy People 7.20, pátek 22. května. Ani den po pátých narozeninách radiožurnálu Sport nesmí v našem vysílání chybět naše pravidelná encyklopedie.
1: Tu v tento výroční týden jediné sportovní rozhlasové stanice v Česku věnujeme našim reportérům, no a dnešek bude patřit těm, které můžete slýchat z jiných sportovišť než fotbalových a hokejových stadionů.
2: Naši reportéři v tenisu, atletice, lyžování a dalších sportech patří mezi špičku na české mediální scéně. A nejen tam, o čem svědčí třeba cena Billie Jean King Cup Media Award za mimořádný přínos tenisu.
0: No a k tomu, co na závěr zmiňuje šéfredaktor radiožurnálu Sport Miroslav Bureš, se váže rovnou i naše nesoutěžní otázka. Věděli byste, který náš kolega zmíněné prestižní ocenění v tenisovém prostředí v roce 2021 získal?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Pochopitelně dlouholetý tenisový expert Jaroslav Plašil, který nechyběl ještě před vznikem radiožurnálu Sport ani u prvního wimbledonského triumfu Petry Kvitové, a to v roce 2011.
4: Chvilička soustředění, nadhos, levačka Petry Kvitové, eso! Petra Kvitová je šampionkou Wimbledonu.
0: V posledních letech vyráží na nejen tenisové Grand Slamy, kromě Jaroslava Plašila taky David Prouza, ale specializuje se třeba i na motorismus, atletiku nebo třeba snowboard cross, má zase u nás na starosti Jakub Marek. V zimě se nejenom z alpského lyžování pravidelně hlásí a komentuje Martin Charvát, z biatlonu Jan Suchan nebo Jakub Kanta.
5: Simonová dojíždí Terezu Voborníkovou a teď už při nájezdu do toho posledního stoupání i předjíždí Tereza Voborníková, se tak propadla na třetí pozici, otáčí se za levým ramenem, aby zkontrolovala tu situaci za sebou. Tam už se ale ohlížet nemusí, protože Magnusonová hodně ztrácí.
6: Bronz teď a slaví Tereza Voborníková, zakrývá si oči, já tomu nemůžu uvěřit a já jako Jan Suchan tomu taky nemůžu uvěřit.
1: Přímé přenosy nabízíme na radiožurnálu Sport už 5 let, ale také například z volejbalu, basketbalu, házené, ale i mnohých dalších sportů, třeba plavání, taky rychlobruslení, snowboardingu, sportovního lezení, šermu nebo taky baseballu.
0: No a tradičně vysíláme třeba Velkou Pardubickou nebo Zlatou Přilbu a na své si na radiožurnálu Sport přijde snad úplně každý.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Valešli Arm 7.26, pátek 22. května, posloucháte ranní radiožurnál Sport a my vás teď chceme pozvat za takovou necelou hodinu a půl, 8.50, to je tradiční čas naší soutěže a dneska si myslím, že to bude stát opravdu za to, jako vždycky, když máme totiž ve hře vstupenky, je to tak.
1: Budeme hrát o dvě vstupenky na fotbalovou šance ligy, vemte někoho na Letnou, Sparta bude hostit Hradec Králové v neděli, když budete šikovní, dostanete od nás i červenou kšiltovku.
0: Je to tak, zápas začíná ve 14 hodin, tak pokud máte chuť se na ten zápas jít podívat a nemáte vstupenky v zadní kapse, tak poslouchejte určitě Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl osmé. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky schůzky s ministry z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Novou výjezdovou základnu dnes otevře zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchodole nad Lužnicí. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moct podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo třeba výstavy. Sport. Hokejisté Caroliny na úvod finále východní konference play-off NHL poprvé v letošních bojích o Stanley Cup prohráli. Do vedení 1-0 na zápase jde Montreal po výhře na ledě Hurricanes 6-2, kterou podpořil 25 úspěšnými zákroky brankář Jakub Dobeš.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D8 u Liboukce a nehoda na dálnici D1 u Velkého Meziříčí. Dálnice D8 je teď ve směru z Prahy na Drážďany zavřená u tunelu Liboukec a Panenská. Z tunelu tam odtahují nepojízdný kamion a na chvíli zastavili provoz směrem do Německa. Vydržte, nemělo by to trvat dlouho. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina havarovala dodávka převážející auta. Ten podvalník se převrátil přes dva jízdní pruhy a projíždí se pouze odbočovacím k benzínce. Kolona už od 137. kilometru. Osobním se zdržíte přes 20 minut kamionem delší dobu a ucpává už se taky možná objížďka po 602 přes Velké Meziříčí. Na D1 postojíte i dál na příjezdu do Brna z Prahy. Zhruba od 175. kilometru kamiony osobní zastavují jen místy. Nesouvislá kolona je to až do Brna k omezení. Na dálnici D48 na obchvatu Frýdku Místku pozor směrem na Český Těšín. Na kilometru 46 nehoda, podle našeho zpravodaje se srazila tři auta.
4: Je nakladní a jedno osobní. Osobní auto je dost rozbité a jsou rozházené zbytky těch aut po obou pruzích.
3: Už je tam kratší kolona, opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V Karlových Varech je aktuálně skoro jasné nebe a na teploměrech vidíte kolem 12 stupňů. Stejně tak je i v Praze, je tam polojasno a 12 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích slunečno s 10 stupni. Pardubice hlásí jasno a 11 na teploměrech. Na Sněžce se zatím drží mlha a je tam plus 5. V Brně skoro jasno se 13 stupni a Ostrava hlásí 11 stupňů Celsia a jasné nebe. I přes den bude na obloze jasno až polojasno, během dne se ale bude vytvářet místy kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě našeho území se mohou objevit i dešťové přehánky. Odpolední teploty budou velmi příjemné, pohybovat se budou mezi 22 a 26 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, kolem 21 stupňů Celsia. A pokud už dnes vyrážíte na hory, pak na Šumavě a v Krušných horách počítejte s teplotou, která bude dosahovat téměř až ke 20. Jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17 stupňů. A pocitovou teplotu dnes nebude snižovat ani vítr. Foukat bude slabě nebo mírně od severu. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut, krásné páteční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. O startu na letošním fotbalovém mistrovství světa v Zámoří může snít už jen 29 českých fotbalistů. Trenér Miroslav Koubek totiž poprvé zúžil nominaci a právě o tom bude na úvod sportovního přehledu mluvit Jakub Kanta. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Ve stále širší české nominaci na světový šampionát v Mexiku, Kanadě a Spojených státech nechybí ani slávisté Tomáš Chorý a David Douděra. Oba byli vyřazeni z týmu úspěšných obhájců ligového titulu po nesportovním chování v derby se Spartou. Třemi povolanými brankáři jsou Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Vynechání golmana Tottenhamu Antonína Kinského vysvětlil Miroslav Koubek.
2: Na všem kruhu jsme diskutovali, ale to mají plně v kompetenci trenéři brankáři. My jsme si vědomi, že naskočil a že podává solidní výkony. Závěr toho byl takový, že v nominaci není, tady ty konzultace přímo s ním, po nějakým společným konsenzu a tím bych to asi uzavřel.
3: Po přípravném zápase s Kosovem, které se bude hrát 31. května, oznámí trenér Koubek finální nominaci na světový šampionát. Ta se bude skládat z 26 hráčů. Dostat se do finální nominace se bude snažit také trio nováčků v národním týmu. Premiérovou pozvánku dostali Alexander Sojka, Christoph Kabongo a Hugo Sochůrek. Trenér Koubek při zveřejnění také popisoval, co vedlo k nominaci teprve 17-letého záložníka Sparty.
2: Je to takový hráč, který se trošku mimiká takový ty uniformě českých hráčů, v těch prostorech hrají. Já neříkám, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
0: Čeští fotbalisté odehrají generálku na mistrovství světa proti Guatemala 4. června v New Jersey. Do turnaje vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Pak je čeká Jihoafrická republika a na závěr skupiny Mexiko. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte všechny české zápasy v přímých přenosech.
1: Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s An-Nasrem poprvé vyhrál Saudskou ligu. Titul si celek z Riádu zajistil v posledním 34. kole. A to díky výhře 4-1 nad Damakem, díky které soutěž ovládl s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem. 41-letý Ronaldo se na výhře domácích podílel 2 góly.
3: Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplní tréninkem na závěr skupinové fáze. To jejich příští soupeři Slováci ti porazili večer Dánsko 5-1 a dostali se na 2. místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny 4 zápasy. Trenér Vladimír Orsák ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
4: Treba povedať, že na začiatku sme mali skôr slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi, takže my sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kybičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
1: Skupinu ve Friburgu vede Kanada, která porazila Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu jsou dál suverénní 2 týmy, domácí Švýcarsko, které porazilo Velkou Británii 4-1 a Finsko po výhře 7-1 nad Lotyšskem. Dnes se budou hrát utkání Kanada, Slovinsko, Švédsko, Itálie, Německo, Maďarsko a Finsko, Velká Británie. Dění na šampionátu probereme s Martinem Procházkou po 9. hodině. Spojíme se i s našimi reportéry ve Švýcarsku.
3: Hokejisti Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem vstoupili do semifinále NHL vítězně. Jako první tým v letošním play-off porazili Carolinu. Na jejím ledě vyhráli 6-2. Český gólman k tomu přispěl 25 zákroky.
5: Jakub Dobeš přitom inkasoval už ve 33. sekundě zápasu. Překonal ho domácí útočník Seth Jervis. Montreal to ale nerozhodilo, o necelou půl minutu později vyrovnal Cole Caulfield. Do konce první třetiny dali Canadiens další 3 góly a náskok si pohlídali až do závěrečné sirény. K vítězství Montrealu 6-2 přispěl 2 brankami v poslední 20-minutovce, taky slovenský útočník Juraj Slavkovský. Semifinálová série bude zastavují 1-0 pro Montreal, pokračovat druhým zápasem na ledě Caroliny, a to v noci ze soboty na neděli českého času. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: Dvojnásobná Grand Slamová šampionka Barbora Krejčíková vstoupí do tenisového Roland Garros proti Američance Baptistové. O soupeřce pro vítězku antukového turnaje z roku 2021 rozhodl los.
3: Stejně jako pro další nejen české tenistky a tenisty. Nejvýše je z nich nasazená Karolína Muchová. Tu na úvod Roland Garros čeká Ruska Zacharovová. Mužskou českou jedničkou je Jiří Lehečka, který se v prvním kole utká se Španělem Pablem Careněm. V Paříži nebude chybět ani lídr pořadí ATP Jannik Sinner. Pokud Ital zvítězí, tak zkompletuje takzvaný kariérní Grand Slam. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Češek je zatím v hlavní soutěži Roland Garros 8, muži jsou ve čtyřech, další ještě čeká kvalifikace. Druhý Grand Slam sezóny začne v neděli a Radiožurnál Sport bude mít svého reportéra přímo na místě.
1: 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Alex Sechard a připsal si životní úspěch. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulálio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo. Budou o tom také kilometry Jiřího Ješka po 10. hodině.
3: Marie Horáčková s Richardem Krejčím skončili na mistrovství Evropy v lukostřelbě pátí v soutěži smíšených dvojic. Český pár vypadl ve čtvrtfinále, když podlehl 0-6 Němcům Bauerové a Vízrovi.
0: Pardubičtí basketbalisté vybojovali v semifinále ligového play-off první výhru. V hale Brna vyhráli po obratu 82-72 a snížili stav série na 1-2 na zápasy. Vyrovnat se pokusí dnes na stejném místě od 18 hodin, zatímco vicemistři se pokusí získat postupový matchball. Mluvit o tom budeme před 9:45 v živě v našem vysílání s koučem Brna Martinem Vaňkem.
1: A na závěr, nejlepší zápas v premiérové sezóně v zámořské WNBA má za sebou Eliška Hamzová. Minnesota Lynx zvítězila nad Torontem 172. Česká reprezentantka zasáhla do svého třetího duelu jako znovu střídající hráčka. Na palubovce strávila Hamzová přes 5 minut a zapsala 4 body, 6 doskoků a 2 asistence. V NBA chybí New Yorkským Knicks 2 triumfy k postupu do finále playoff. V souboji o titul ve východní konferenci se totiž ujali vedení 2-0 na zápasy a to díky vítězství 109-93 nad Clevelandem.
0: To říká Jakub Kanta na závěr prvního dnešního sportovního přehledu. Děkujeme.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
0: Teď už Robert Palmer, příjemný poslech.

0: 7 hodin 49 minut, pátek 22. května, no a v našem seriálu je to dnes jeden z těch nejdůležitějších dní. Na Radiožurnálu Sport si připomínáme cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu.
1: A teď se v našem kalendáři a rozhlasovém archivu vracíme přesně 50 let zpátky, tedy do 22. května roku 1976, do doby čtvrtfinálové Edvety v Kyjevě.
2: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv.
3: Jen zcela výjimečně se mezi hlavní zprávy rozhlasových novin dostávaly sportovní aktuality, ale 22. května roku 1976 mohli posluchači slyšet hned dvě takové za sebou.
2: Československý reprezentant Bartoníček vyhrál dnešní etapu závodu míru. Mezistátním utkání v Kopané mezi Sovětským svazem a Československem v Kyjevě je 20 minut před koncem stav 1-1.
3: Ale po pořádku. Už od rána bylo cítit, že se blíží jeden ze zásadních podvečerů československého fotbalu. A pokud jste si ten den ve stánku nebo z poštovní schránky vyzvedli československý sport, jen sotva můžete přehlédnout výrazný titulek na úvodní straně. Kyjev hlásí vyprodáno. Přes 100 000 fanoušků v ledišti, náskok 2-0 a trenér Ježek stále čeká na zdravotní prohlídku Antonína Panenky, o jehož startu stále není jasno. Redaktor František Žemla informuje o podmínkách, které na účastníky odvetného zápasu čtvrtfinále mistrovství Evropy čekají.
4: Město zeleně, 2milionová ukrajinská metropole Kyjev už třetí den hostí naše fotbalisty. Ti přiletěli ve čtvrtek odpoledne po hladkém letu. Týž večer již trénovali na hlavním stadionu, kde dojde k odvetě čtvrtfinále mistrovství Evropy. Trávník byl místy pod vodou po prudké bouřce, která fotbalisty přivítala v Kyjevě. Povrch hřiště překvapil naše hráče svou nerovností.
3: Nerovný terén ale nezažije klíčový hráč základní sestavy Antonín Panenka. Zranění ho na trávník nakonec nepustí.
5: Vlastně svým způsobem to bylo i štěstí, protože místo mě nastoupil nebo dostal šanci Joška Modera, který s dvoma gólama v tom utkání zařídil to, že jsme zremizovali 2-2 a ti jsme vlastně postoupili do toho užšího finále.
3: Ano, záložník Lokomotivy Košice Josef Moder, který dal tak jako Antonín Panenka gól v úvodním duelu v Bratislavě, se společně s golmanem Ivo Viktorem stává největší hvězdou zápasu.
6: To už v našem pokutovém území. Golky Zubána Kopačka, nebezpečná střela, výborně Viktor, který vyrazil tuto střelu.
3: V samotném závěru prvního poločasu zahrává československý celek trestný kop z velké dálky a útočník Zdeněk Nehoda prý radí Josefu Moderovi, ať to letí co nejdál. Bude tady přestávka a stav je stále nerozhodný 0-0 a tedy pořád platí stejný dvougolový náskok z úvodního duelu.
6: Škoda, že v dnešním setkání nemůže nastoupit výborný střelec Panenka a nemohl nastoupit, ale uvidíme, co naši ostatní střelci urobí. Tak lopta pomaly putuje na miesto priestupku. Na hodinách medzi tým naskočila 45. minúta a zhasli svetelné hodiny. To znamená, že rozhodca McKenzie zrejme nechá rozohrať tento priamy kop a ukončí prvý polčas. Prvý polčas, v ktorom malo sovietske mužstvo rozhodne viac hry, ale nedalo gól a my sme s ním zatiaľ veľmi spokojní, pretože vedieme 2-0. Moderová strela! Gól! Gól! Moderová strela a gól! Branka Rudákov sa ani nepohol! To bolo prekvapenie, zdalo sa všetkým, že lopta ide mimo brány, obletela múr a z Moderovej kopačky končila sieti.
3: V 57. minutě Burjak srovnává na 1-1, ale v 83. Josef Moder znovu posílá Čechoslováky do vedení a postup na finálový turnaj už je hodně blízko.
6: Doufajme, že se našim futbalistům podarí udržet i tento stav.
3: Za Sovětský svaz ještě krátce před koncem srovnává hvězdný Blochin, ale víc už se toho nestane. Nadšený golfista a milovník dalších sportů skotský rozhodčí McKenzie odpískal konec a Čechoslováci můžou slavit.
7: Tak jak v životě, tak i v sportě potřebujete mít nedonmaný šťastie.
3: Vyprávěl šťastný střelec dohromady 3 čtvrtfinálových gólů Josef Moder.
7: A já těch zápasů proti Sovětům tedy mal jsem šťastie, dá se povedať. Nehovorím, že nechcel jsem góly dať, samozřejmě. Chcel jsem a dával jsem veľa takých gólov aj našej lige. To člověka hreje vnútorně, ale nepreceňujem si tu situaci. Tam v prvom rade kolektivní výkon rozhodol a individuálna pripravenosť tých hráčov.
3: Fotbalisté Československa postoupili společně se západním Německem, Nizozemskem a domácí Jugoslávii na závěrečný turnaj. Finálový večer v Bělehradě prožijí za 29 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beachvolejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Radiožurnál 8 hodin. Aktuální zprávy s Pavlem Prouzou.
8: Střední chemické školy v Pardubicích vzniklo po včerejším tragickém útoku pietní místo. Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboli. V české nominaci na přípravu před mistrovstvím světa ve fotbale jsou i Chorý a Douděra nebo Kuchta. Nehoda brzdí provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem z Prahy do Brna. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Lidé v Pardubicích vyjadřují lítost nad tragickým úmrtím studentky. Před střední průmyslovou školou chemickou zapalují svíčky a pokládají květiny. Dívku ve čtvrtek u školy pobodal násilník, po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. U střední školy je reportér Ondřej Wolf.
9: Přímo tady u vstupu do areálu školy je pietní místo. Vidím tady několik desítek hořících svíček a položené květiny. Tragická událost hluboce zasáhla studenty a učitele. Střední škola proto pro dnešek zrušila výuku a také maturity. Studentům dala ředitel volno. Žákům a jejich rodinám a zaměstnancům nabídla psychologickou pomoc a krizovou podporu. Podle informací zřizovatele školy Pardubického kraje agresor útočil kvůli osobním vztahovým problémům. Ondřej Wolf, Radiožurnál.
8: Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboli na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Policie při rozhánění davu použila slzný plyn a varovné výstřely do vzduchu. Humanitární týmy v napadeném centru už znovu pokračují ve své práci. O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizersko-horském Bedřichově rozhodují obyvatelé v místním referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé odpovídají na otázku, jestli to tak má zůstat i v budoucnosti. Pokračuje nezávislý místostarosta Martin Kunc.
10: Referendem zvolí pozemky, které jsou určené ke sjezdovému lyžování podle stávajícího územního plánu, budou i nadále určený pouze k lyžování, tak aby nedošlo k dalším zastupitelům ke změně.
8: Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví. A to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
11: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neustupov, právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
0: Sport.
12: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je 7 útočníků. Mezi nimi jsou například Tomáš Chorý, nováček Christoph Kabongo nebo Jan Kuchta. Co rozhodlo pro povolání právě spartianského útočníka Kuchty, vysvětluje trenér reprezentace Miroslav Koubek.
13: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
12: Dohromady je v předběžné nominaci fotbalové reprezentace 29 jmen. Pro popřípravném zápase s Kosovem, který Češi sehrají 31. května, budou 3 fotbalisté z kádru ještě vyřazeni. Národní tým pak čeká generálka proti Guatemala, a to 4. června v americkém městě New Jersey. Mistrovství světa začne o týden později. Češi se postupně utkají s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 na mostě Vysočina, taky na dálnici D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždějí kolony mezi sjezdy na Měřín a Velké Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina budou teď vyprošťovat převrácený podvalník s naloženými auty. Projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Fronta od sjezdu na Měřín, tam je pak ještě jedna nehoda v koloně na 137. kilometru. Zdržíte se osobním autem asi půl hodiny. Aut spává se i silnice 602, možná objížďka ve Velkém Meziříčí. Na D1 vázne provoz taky na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují poprvé na 176. kilometru, osobním pojedete rychleji. Na dálnici D48 ve směru na Český Těšín dejte pozor na obchvatu Frýdku Místku. Na kilometru 46 zasahují hasiči u nehody, projíždí se pouze levým pruhem. Je tam kratší kolona do 10 minut. A ještě silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy. V Doxech hlásíte vážnou nehodu.
16: Doxy, křižovatka, motorkář, nákladní auto, osobní auto, vypadá to tam hodně blbě.
15: Na místo míří záchranáři a silnice bude pravděpodobně neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
17: 8 hodin 6 minut, krásný pátek 22. května všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Jsme moc rádi, že jste s námi. Jediné čistě sportovní rádio je tu pro vás a pro vás především. Pojďme na halové míčové sporty. Pardubičtí basketbalisté poprvé v sezóně dobili halu Brna, no a po vítězství o 10 bodů 82-72 snížili stav semifinále na 1-2 na zápasy.
18: Přitom Jihomoravané vedli v utkání už o 18 bodů, do zápasu vstupovali s náskokem 10-0, nebo respektive ten vstup do utkání měli perfektní, vedli 10-0, ale jak ty si sám říkal, prohráli 72-82. My se budeme bavit s trenérem domácích Martinem Vaníkem, který už v rozhovoru po zápase říkal, trošku nám došla energie. Tak i na toho se ho zeptáme, proč energie došla ve třetím semifinále Národní basketbalové ligy.
17: Teď už Lucie, Daniela, příjemný poslech.
14: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a Mikuláš Jáša.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Dobré ráno, půl deváté. Zprávy s Pavlem Prouzou.
9: Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od noci ze středy na čtvrtek je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1990. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. Akce pro veřejnost mají seznámit návštěvníky s významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátil mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci.
3: Sport.
9: Basketbalistka Eliška Hamzová odehrála zatím nejlepší zápas v premiérové sezóně v zámořské WNBA. Při vítězství Minnesoty nad Torontem 172 strávila česká reprezentantka ve svém třetím duelu v soutěži jako střídající hráčka na palubovce sice jen 5 minut. Stihla ale zapsat 4 body, 6 doskoků a 2 asistence. V NBA chybí hráčům New York Knicks 2 triumfy k postupu do finále playoff. Po vítězství 109-93 nad Clevelandem vedou 2-1 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 na mostě Vysočina, zavřená silnice 35 u Moravské Třebové. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí kolona za sjezdem na Měřín. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina už odtáhli dodávku i podvalník po nehodě a zavřený zůstává teď už pouze levý pruh směrem na Brno. Projíždí se pravým a odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona od 134. kilometru by tak mohla zrychlit. Nesnažte se to objet přes velké meziříčí. Silnice 602 je tam velmi ucpaná. Tak ta kolona se teď bude přesouvat do Brna. Na příjezdu do Brna z Prahy už teď je tam kolona od 176. kilometru. Jsou to tedy hlavně kamiony v pravém pruhu. Silnice 35 z Mohelnice do Svitav je před Moravskou Třebovou neprůjezdná. Podle našeho zpravodaje kvůli požáru za odbočkou na Borušov.
11: Hoří auto těsně pod kopcem, hasiči to tam teďka akorát hasí. Otáčíme se, jdeme zkusit oběd.
10: Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy vážná nehoda v Doxech. Na křižovatce se srazilo nákladní auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. Můžou podle potřeby zastavovat provoz a jsou tam kolony ze všech stran. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Dnes a vlastně i o víkendu nás čeká krásné počasí s velmi příjemnými, v neděli už vysloveně letními teplotami. Nebe bude jasné až polojasné, jen místy se bude tvořit kupovitá oblačnost. Dnes hlavně na severu a severovýchodě, zítra spíše na východě, no a v neděli opět většinou na severu našeho území. A občas se tedy mohou vyskytnout i dešťové přehánky, bude jich ale velmi málo, nejčastěji zaprší na horách. Teploty se budou po ránu pohybovat kolem desítky, odpolední maxima pak čekáme dnes do 26 stupňů. O víkendu se ale bude ještě oteplovat. V sobotu do 28 stupňů a v neděli se pak pravděpodobně dočkáme prvního tropického dne v tomto roce, tedy dne, kdy teplota překoná hranici 30 stupňů. Nejtepleji by mělo být v Polabí a po Ohří. A dobré zprávy pro ty, kteří mají rádi letní počasí, mám i dál. Letní teploty i slunce nás čeká v první polovině příštího týdne. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 38 minut, pátek 22. května. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku po náročném vstupu do světového šampionátu. Čeští hokejisté mají vlastně až včera a dnes dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro ten náročný finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Nejenom o tom si budeme povídat s jedním z našich reportérů, kteří jsou přímo na světovém šampionátu ve Švýcarsku, Petrem Kadeřábkem. Petře, přeju krásné páteční ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak když jsem na úvod zmínil, že Češi včera vlastně ani netrénovali, tak když se zeptám hloupě, co vlastně dělali?
1: Měli volno a potom večer jim Michal Kučera, tedy kuchař, kterého sebou vozí už od zlatého šampionátu, tak jim přichystal maso na grilování, takže večer byl takový uvolněnější a zagrilovali, pojedli maso samozřejmě, nic moc tučného asi, takže žádná klobása asi nebyla, to by potěšila možná, no asi ne tebe, ale Mikyho určitě.
2: Mě ano, mě rozhodně, nikdo si z českých reprezentantů v uvozovkách nestěžuje na práci kuchaře Kučery.
1: Ne, rozhodně ne. Už třetí rok vlastně obdivují jeho kulinářské schopnosti, takže Michal Kučera znovu připravuje. Byť říkal, že tady má trošku problém třeba oproti Dánsku s tím sehnat nějaké ty potraviny. Majoránku to už si veze, to už se poučil, ale třeba to, že Švýcaři tady mají prostě některé státní svátky, které vlastně vůbec nikde nenajdete, ale prostě je všude zavřeno. Takže ono sehnat potom čerstvou zeleninu nebo nějaké maso, tak je trošku problém. A další problém je, že prostě i když na šampionátu mají plný hotel, jsou tam 3 týmy, tak neposílí, dejme tomu, o jednoho kuchaře obsazení kuchyně. Takže je to trošku problém, protože Švýcaři prostě říkají ne, máme takovýhle počet a nebudeme to zvyšovat kvůli nějakému týmu, který je na hotelu.
0: Švýcarsko je nádherná země, ale hodně svérázná, což tedy potvrzujeme i v našem ranním povídání s Petrem Kadeřábkem. Petře, tak když včera tedy čeští hokejisté měli na plánu odpočinek, regeneraci, společnou večeři, tak dneska už to tak volné asi zase nebude, ne?
1: Ne, rozhodně ne. Teď už vlastně jsou posnídaní určitě, vyrazili do haly, protože od 10 hodin je čeká 75-minutový trénink, tam budou komplet všichni. My z něj samozřejmě také přineseme ohlasy a měl by tam být, nebo takhle, bude tam určitě také Matyáš Melovský, kterého pak přivítáme živě ve vysílání Radiožurnálu Sport po tréninku, jen co se vysprchuje a vystoupá ta 4 patra k nám, ke komentátorské stanici nebo z té pozici usedne k mikrofonu se sluchátky, ta druhá bude mít na hlavě František Kuna.
2: Tak to se těšíme, to je pozvánka od Petra Kadeřábka, který bude zítra komentovat utkání Česko-Slovensko na mistrovství světa. Je federální derby stále, řekněme, speciálnější než ostatní zápasy?
1: Myslím si, že ano. Dejme tomu, asi největší zápas čeká Čechy úplně na závěr skupiny s Kanadou, ale právě ten souboj se Slovenskem je vždycky trošku vyhecovaný. A také vlastně v něm půjde o zajištění si postupu do čtvrtfinále, protože ten tým, který získá, dejme tomu 3 body z tohohle toho zápasu, tak už bude mít jistotu postupu do čtvrtfinále. I to je samozřejmě ve hře, i to dává tomu zápasu další náboj. A je to samozřejmě souboj borců, kteří se potkávají během sezóny v extralize, buď ve stejném týmu, nebo proti sobě. Takže ti hráči se většinou znají. Ale když jsem se včera bavil s Vladem Országem, tedy s trenérem slovenské reprezentace, tak on vlastně tenhle ten zápas tak trošku upozadil proti tomu, co hráli Slováci včera s Dánskem, protože to byl pro něj ten stěžejní zápas, ve kterém chtěl získat 3 body se svým týmem. Nakonec se to nejmladšímu týmu na světovém šampionátu co do průměrného věku podařilo a Slováci tedy de facto splnili ten svůj tým. Mimochodem Vlado Ország si také trošku postěžoval na to, že měl 30 omluvenek od hráčů, kteří prostě nechtěli nebo nemohli startovat na mistrovství světa.
0: S Petrem Kadeřábkem si povídáme v pátečním radiožurnálu Sport pochopitelně o hokejové mistrovství světa, které se hraje ve Švýcarsku. Včera se možná schylovalo k zatím největšímu překvapení na šampionátu. Ty si odpoledne vstupoval do našeho vysílání z duelu Kanada a Norsko, ten hvězdný tým ze země s javorovým listem, opravdu tam do toho nevstoupil vůbec dobře. Nakonec tedy Nory udolal v prodloužení 6-5. Tak co se v tom zápase vlastně dělo a jak to Kanaďané z tvého pohledu nakonec zvládli?
1: No, mě ten zápas obrovsky bavil, to proto, že Kanaďané hráli tak nějak to své, úplně tedy nemysleli na obranu a nechali si zachytat pořádně brankáře Talbota, protože do obrany se jim moc nechtělo. V útoku to bylo pěkné, to si opravdu předávali kotouč z hole na hůl, byly tam krásné akce i dejme tomu samostatné úniky, takové ty filigránské kličky, které předváděl třeba Celebrini nebo i Crosby, co tam předváděli, bylo opravdu fantastické, jenže ta bojovnost a to nadšení Norů je vlastně stálo minimálně bod v tom zápase a klidně to mohly být tři, protože teč, kterou tam předvedl Vyjádli, tak to byla neourilý. Dával vlastně tu vyrovnávací branku na 5-5 31 sekund před třetí sirénou, tak to bylo opravdu zajímavé sledovat, jak Dánové Norové nakonec jako trošku sklopili hlavu, protože měli ten zápas dobře rozehraný a opravdu velmi, velmi dobře hráli takový ten styl ubráníme, pak vyrazíme a zkusíme prověřit kanadského golmana, no prověřili ho moc krát a hlavně Kanaďané prostě nechali ty šance Norům opravdu ve velkém počtu, no a oni něco z toho využili, něco trošku i nečekaně, třeba Johannesenův gol od levého mantinelu od modré čáry, kdy ten kotouč propadl přes hradbu těl až za Talbota, ten vůbec neviděl, co na něj letí, no a bylo to hezký zápas, opravdu. Co mě tady potěšilo, to, že Kanada zas ukázala tu obrovskou sílu v tom závěru a potom to, co předvedli už v prodloužení, to tam ti tři Norové na ledě, ti se podle mě modlili, aby to přežili a šli rychle na střídačku, protože to bylo klap, klap, klap a najednou z toho byl gol do prázdné branky.
0: Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes pokračuje dalšími čtyřmi duely 16:20 Kanada, Slovinsko, Německo, Maďarsko, večer od 20:20 Finsko, Velká Británie, respektive Švédsko, Itálie, Radiožurnál Sport zůstává stále na místě a stále vás budeme informovat o tom aktuálním, co se na šampionátu děje. Teď jsme o tom mluvili s Petrem Kadeřábkem. Petře, moc děkujeme a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: soutěž na Radiožurnálu Sport.
1: 8 hodin 49 minut, to je skoro 8 hodin 50 minut a to je tradiční čas, kdy soutěžíme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport každý všední den. No a než to tady dořeknu, tak bude 8.50. Mikuláši, za chviličku budeme hrát o co, protože dneska je to opravdu cena, která si myslím, že je velmi, velmi, velmi pěkná.
2: Lákavá. Dvě vstupenky na fotbalovou šanceligu, českou nejvyšší soutěž, na utkání, které se bude hrát v neděli na Letné od 14 hodin, a to mezi domácí Spartou, a přijede Hradec Králové, který se probojoval do evropských pohárů, takže to bude atraktivní. Pokud byste třeba dneska nevyhráli, nezoufejte, my vám ten zápas nabídneme v přímém přenosu.
1: Je to tak, už nám sem někteří posluchači volají ještě předtím, než jsme, to je brzo přesně, tak ještě předtím, než jsme pustili soutěžní zvuk, tak jsme rádi za zájem, ale přece jenom nebuďte zas tak úplně netrpěliví. Já určitě chci ještě říct to základní pravidlo, pokud jste s námi vyhráli v posledních dvou měsících, tak ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním, připomenu klidně i telefonní číslo 221 552 222, hodit se vám bude za chvilku. Teď už pojďme, Mikuláši, na ten zvuk. Chceme něco předtím říct, nebo ho máme jenom rovnou
2: pustit? Myslím si, že není potřeba. Pojďme.
1: Dobře,
2: na to.
1: Tak hrajeme.
3: Tam pořád hráli kluci fotbal, říkám, musím to stihnout, než odletíme, musím si s nima prostě zahrát jakoby fotbal. A hráli jsme a najednou prostě mi tak někdo zaklepal na rameno. A já se otočím a tam Vojta Dyk svedl nás dohromady jako fotbal. Láska k fotbalu, že to, když vidíte ten míč, tak si prostě musíte aspoň na chvíli kopnout.
1: Tak, já myslím, že zatím nemusíme vůbec nic dodávat, protože nám sem volá jeden posluchač za druhým, za což jsme samozřejmě velmi, velmi rádi. Takže chceme, Mikuláši, říct, koho vlastně mají poznat. Je to tak. Jednoduše, kdo to mluvil?
2: Můžu napovědět, má dneska narozeniny.
1: Má dneska narozeniny. Kdo to mluvil? Krásné ráno, nejdřív s kým si povídáme. Dobré ráno, slyšíme se.
4: Dobré ráno, Jarda u telefonu.
1: Dobrý den, Jardo. Slyšel jste zvuk a myslíte, že jste poznal člověka, který hovořil?
4: Slyšel jsem a myslím, že jsem poznal, že to byl Jakub Štásek.
1: Výborně!
0: Gratulujeme!
1: Já jsem teď trošku zazmatkoval, chtěl jsem pustit tenhle jingle, tak nakonec jsem na to nezapomněl. Tak gratulujeme moc, dvě vstupenky na nedělní utkání Sparty s Hradcem Králové jsou vaše, máte radost?
4: No skvělý, děkuju.
1: S kým půjdete?
4: Ještě nevím, popravdě. Asi možná i s manželkou.
1: Výborně, tak jo, tak si to užijte, má být krásné letní počasí.
2: To
1: má určitě. Možná manželka pana Jardy plánovala na neděli trošku něco jiného, ale to můžete každopádně už vyřešit v rodině. Určitě nám zůstaňte na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt. No a ještě připomínám, po písničce se i vás bude týkat druhá půlka soutěže, protože všichni, kdo vyhráli v ranním vysílání v pátek, vždycky ještě mají možnost zahrát si o bezdrátová sluchátka. Tak gratulujeme a zůstaňte nám na lince. Zatím naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Suzan Vega, 8.56, pátek 22. května, dvě vstupenky na nedělní duel šance ligy Sparta Hradec Králové i červená kšeltovka. Radiožurnálu Sport už mají svého nového majitele, vydají se za Jardou. No a my tu ještě máme druhou půlku soutěže, protože ještě hrajeme o bezdrátová sluchátka a nebude to úplně zadarmo, bude to za otázku, za jakou, Mikuláši.
1: Teď soutěžit může Jan, Michal, který je ze Sedlčan, Roman, Michal z Kolína a právě Jarda. Ta otázka je jednoduchá, mluvili jsme o Jakubu Štávkovi, který byl hostem desítky Pavla Horváta a je úzce spojovaný se dvěma fotbalovými kluby, ať už protože sám kope, a nebo díky televizní filmové seriálové roli. Tak nás bude zajímat alespoň jeden z těch dvou fotbalových klubů, se kterými je Jakub Štávek spojovaný.
0: Tak jo, už nám někdo volá, dobrý den, slyšíme se.
2: Tady Michal ze Sedlčan.
1: Michale ze Sedlčan, dobrý
0: Michal
1: den.
0: Michal ze Sedlčan, výborně, prošel jste, vy jste, už to vidím, v úterý jste uhodl Petra Čecha, je to tak?
2: Je to tak.
0: Je to tak. Tak znáte správnou odpověď na tuhle otázku?
1: Ještě než odpovíte, tak vy půjdete s Jarnou na fotbal, koukám.
2: Ano.
1: Máte vstupenky od nás.
2: Jdeme v neděli, těšíme se.
0: Super, tak znáte správnou odpověď, aspoň jeden ten klub, s kterým je spojený?
2: No já mám za to, že Jakub Štáfek je spojený se Spartou a s Vyšehradem.
1: Naprosto správně uznáme, byť jsme ještě mysleli třeba Real Top Praha, ale i Spartu bychom uznali.
0: Rozhodně. Tak jo, tak kromě vstupenek na Spartu posíláme taky sluchátka. Moc gratulujeme, mějte se hezky a určitě dál poslouchejte Radiožurnál Sport.
2: Určitě budu, děkuju moc, mějte se hezky, naschle.
3: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
4: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
5: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
6: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
7: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
8: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
9: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
3: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
4: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
10: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
11: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
12: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
13: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
14: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
3: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
4: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
15: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
16: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
17: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
18: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
19: Dobré dopoledne všem.
20: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
4: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
3: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
21: Devět hodin. Zprávy a Pavel Průza.
22: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. O jejich podobě chce jednat. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Hokejisté Caroliny v play-off NHL poprvé prohráli. Na úvod semifinále s Montrealem je vychytal Dobeš. Požár auta uzavřel silnici 35 u Moravské Třebové. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
22: Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. Přijímací řízení si přitom nastavují sami. Ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
0: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy a vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
22: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
1: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
19: Saská ministryně dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 2 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
22: V Krakově bude mít večer polskou premiéru divadelní inscenace Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce. Na pódiu společně vystoupí herci Pražského národního divadla a Krakovského divadla Juliuše Slovackého. Politické sci-fi se s humorem věnuje vztahům obou zemí, válce i manipulaci a propagandě.
23: Nová hra už má za sebou českou premiéru v Praze. Podle režiséra Jakuba Crofty ji publikum minulý týden dobře přijalo. On i ostatní jsou teď zvědaví na ohlasy krakovských diváků. Jaké budou jejich reakce, neví ani polská herečka Anna Tomaševská.
24: Myslím, že by se lidé mohli bavit, protože je tam tolik vtipných věcí, nejen pro Čechy. A nejspíš mezi námi nejsou takové rozdíly, abychom neměli alespoň trochu společného smyslu pro humor.
23: V to doufá i český herec Michal Režný, který si zároveň myslí, že některá témata fungují univerzálně bez ohledu na zemi, kde se zrovna hraje. Z Krakova Václav Hojný, Radiožurnál.
25: Sport. Hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem vstoupili do semifinále NHL vítězně. Jako první tým v letošním playoff porazili Carolinu, na jejím ledě vyhráli 6-2. Český gólman k tomu přispěl 25 zákroky.
26: Jakub Dobeš přitom inkasoval už ve 33. sekundě zápasu. Překonal ho domácí útočník Seth Jervis. Montreal to ale nerozhodilo, o necelou půl minutu později vyrovnal Cole Caulfield. Do konce první třetiny dali Canadiens další 3 góly a náskok si pohlídali až do závěrečné sirény. K vítězství Montrealu 6-2 přispěl 2 brankami v poslední 20-minutovce, taky slovenský útočník Juraj Slavkovský. Semifinálová série bude zastavují 1-0 pro Montreal, pokračovat druhým zápasem na ledě Caroliny, a to v noci ze soboty na neděli českého času. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
27: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
28: Kolony na D1 u Brna a komplikace na 35 u Moravské Třebové. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolona aktuálně od 177. kilometru až k omezení na 196. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním pojedete o něco rychleji. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte taky pozoru sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru silničáři omezení a dojíždí se do kratší kolony. Na silnici 35 na hlavním tahu z Hradce Králové do Mohelnice velké kolony čekejte u Moravské Třebové. Za sjezdem na městečko Trnávku hasiči dohašují auto po požáru. Silnice tam byla neprůjezdná a kolony jsou dlouhé v obou směrech. Dá se to objet přes Staré Město a Dětřichovice osobním autem. Na silnici 52 z Mikulova směrem do Brna hlásíte nepojízdný kamion před nádrží Nové Mlýny.
29: Za sjezdem na Horní Věstonice stojí kamion.
2: Dělají si kolony z obou stran, jede se jenom kivadlově a je to tak na 10 minut, na 4 hodiny maximálně.
28: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
27: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
22: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy.
5: 9 hodin 6 minut, pátek 22. května. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Barbora Bukovská skončila v třetí včera ve short tracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. 17-letá reprezentantka nestačila na vítěznou Švýcarku Grossmanovou a Američanku Velmajerovou. No a připomeňme, Bukovská v neděli na Vysočině bude obhajovat ve svojí kategorii loňské prvenství v olympijské disciplíně cross country. Ten program je tam vlastně od včerejška až do neděle, kdyby to tak nějak mělo všechno vyvrcholit.
6: Zdá se jako jedno z témat pro vás do kilometrů Jiřího Ješka.
5: Určitě, snad myslím na to, dojde Martin Charvát, jestli se nepletu, by měl v neděli vyrazit na Vysočinu, tak dokonce. Myslím, že i na horská kola by mělo dojít. Teď už Bon Jovi, příjemný poslech.
27: Radiožurnál Sport.
4: Karel Janů a Mikuláš Jáša.

0: Bon Jovi v pátečním radiožurnálu Sport 9 hodin 11 minut. Jsme moc rádi, že jste s námi. Čeští hokejisté si v dějišti mistrovství světa ve Švýcarsku užili včera volný den.
1: No a protože mají na hotelu akvapark, tak vyměnili někteří z nich brusle a hokejky za plavky a sjeli si pár tobogánů.
0: Jak volný den během světového šampionátu trávil čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka, i na to se ho zeptáme v ranním radiožurnálu Sport. Martine, přejeme krásné páteční ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak jak jsme říkali, hokejisti ve Švýcarsku mají k dispozici opravdu perfektní zázemí, nečekal bych nic jiného. Mikuláš zmínil akvapark, v hotelu mají možnost využít i saunový svět nebo třeba ledové koupele, tak když to takhle jmenuju, Martine, něco z toho tě zaujalo?
2: No určitě ten akvapark, to jsem asi nikdy během své kariéry vůbec, když to řeknu, nezažil, ani si nepamatuju, že bychom nějaké takové možnosti měli. Ano, možná, že nějakou takovou tu saunu nebo ten saunový svět, jak se tomu teďka moderně říká, tak to už bylo i v těch zanástých dobách, ale ne, já si nemyslím, že jsme úplně využívali toho, když jsme měli volno, že bychom šli do akvaparku, takže je to samozřejmě asi trošku taková specialita. Každopádně dobře, že se nikomu nic nestalo, nikdo se neutopil.
1: Jakub Flek nám v jednom z rozhovorů zmínil, že luští křížovky. Takže toho bych spíš typoval na tu saunu, že si vezme křížovky sebou. Co ty, Martine, ty akvapark nebo radši sauna?
2: No já asi spíš ani jedno, ani druhý, myslím, že by bylo lepší se projít někam, vyvětrat si hlavu venku a samozřejmě myslím, že to i spousta kluků asi udělalo, že si šli projít nějakým způsobem do města.
0: No, Martine, po tom náročném vstupu do šampionátu, připomeňme, národní tým odehrál 4 zápasy v 6 dnech. Byly tam ty večerní duely, hodně jsme o tom řešili, že to není jednoduché, když se začíná ve 20:20, tak chápeš to, hodil se českým reprezentantům ten úplně volný den?
2: Určitě, jednoznačně úplně takové to vypnutí, žádné povinnosti, žádný meeting, žádný trénink, žádné myšlení na to, že prostě jste teďka ten hokej úplně, jak se říká, dá tupe na druhou kolej, úplně to vyčistit si tu hlavu trochu, proto jak říkám, ideální prostě se někam jít projít, podívat se, pamatuji se, když jsem třeba byl na mistrovství světa ve Finsku, tak jsme se šli třeba podívat k jezeru někam, prostě úplně nějakým způsobem tu hlavu vypnout, že nejste vůbec v dějišti šampionátu, takže to si myslím, že se třeba klukům taky povede.
1: Reprezentanti měli v průběhu čtvrtka vlastní program, sešli se až u společné večeře, kterou jim stejně jako při domácím zlatém šampionátu v Praze připravil vyhlášený kuchař Michal Kučera. Už jsme o tom mluvili s Petrem Kadeřábkem, teď si nevzpomínám, byl steak, tuším.
0: No, grilovalo se večer, grilovalo se.
1: Tak Martine, do jaké míry můžou takové detaily rozhodnout třeba o výkonu na ledě?
2: Já bych řekl, že to může částečně ovlivnit takový to, stmelení, ale prostě ideální takové ta pohodová večeře. Samozřejmě oni ty snídaně, obě večeře jsou stejný, ale jsou to takový ty po těch zápasech nebo po tréninku, ale tohle je úplně prostě v tom volném dnu. Určitě to je taková ta relaxační večeře, možná tam proběhlo nějaký, když to řeknu, jedno pivko, dvě k tomu, prostě úplně tak jako na pohodu si to dát. Každý si asi objednal to, co chtěl, takže možná tam samozřejmě proběhly zase ty populární krevety tohoto vyhlasného kuchaře, plus jak říkáte stejky, a vytvořit takovou tu ideální atmosféru, myslím, že potom složitějším zápase s Itálií to bylo určitě vhodné.
0: Mluvíme v ranním vysílání radiožurnálu Sport s naším hokejovým expertem a taky s členem síně slávy českého hokeje Martinem Procházkou. Martine, národní tým čeká teď další zápas na mistrovství světa Slovensko. Hrát se bude tedy zítra, nepletu se?
1: V sobotu, pardon.
0: V sobotu, ano, tady malinká chyba, ale neřekli jsme jí, hraje se zítra. Martine, je to pořád zápas Československo, který má přece jenom o něco speciálnější nádech?
2: Já to tak pořád asi trochu vnímám, ale nevím, jak to mají samozřejmě v dnešní době kluci, který to nějakým způsobem už nezažili nebo nemají moc společného s tou československou ligou. Já jsem ji ještě hrál vlastně, takže jsem to měl. Bylo to derby, bylo to většinou hodně vyhrocené derby. Padaly před zápasy dost takový ty velké rýpance ze strany většinou Slováků, ale pak se to trochu uklidnilo a myslím, že v dnešní době už to takové není, každopádně spousta hráčů ze Slovenska hraje tady v naší extralize, takže určitě takové to pošťuchování a takové ty nějaké reakce tam možná můžou být, takže já to beru pořád jako, že to je svým způsobem takové to derby.
1: Navíc když a pokud některá z reprezentací zvítězí v tomto vzájemném utkání za 3 body, tak se výrazně přiblíží postupu do čtvrtfinále turnaje. Ještě, Martine, k těm čtvrtečním výsledkům, protože Finové ti si hravě poradili s Lotyšskem 7-1, no a Norové ti byli blízko k tomu, aby senzačně porazili na mistrovství světa Kanadu. Bylo by to po třetí v historii, ale nakonec se jim to nepodařilo. Dělilo je od toho přesně 99 vteřin. Nakonec ale prohráli 5-6 prodloužení. Tak co na to říkáš? Není lehkých soupeřů.
2: Ne, je to typická základní skupina. To, co se stalo samozřejmě i nám. Tak to, když to řeknu ze Slovinskem, tak teďka se to mohlo stát včera právě i Kanadě. Ale Kanada ukázala, že i tady ty zápasy přesně jako je schopna zvládnout nakonec. Jsou schopni prostě ten výsledek dorovnat. Povedlo se jim to těsně před koncem a pak hned rozhodli v prodloužení. Každopádně víme, že třeba myslím, že to bylo v loňském roce, že Kanada prohrála snad s Rakouskem, že myslím si, že to bylo v nějakém tom taky prodloužení. Nebo prostě stávají se ty zápasy, ono o nic moc extra nejde, protože opravdu všechno směřuje k tomu, že všechno se bude rozhodovat v příštím týdnu a potom ty závěrečné boje.
0: Tolik o mistrovství světa, které probíhá ve Švýcarsku, hokejové mistrovství světa, které samozřejmě bude probíhat dál a Radiožurnál Sport ho bude sledovat dál díky Petrovi Kadeřábkovi a Františkovi Kunovi, kteří jsou přímo na místě s Martinem Procházkou. Martine, moc děkujeme a hezký pátek.
2: Hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 21 minut, pátek 22. května, čím dál tím častěji ve vysílání Radiožurnálu Sport začínáme mluvit o blížícím se mistrovství světa. Mikuláš Jáša mimochodem je jedním z trojice reportérů Českého rozhlasu, který vyrazí za Radiožurnál Sport přímo tedy za oceán sledovat, jak se bude dařit českému týmu. Proč o tom mluvím? Znamená to taky, že evropské fotbalové soutěže pomalu, ale jistě končí. Dnes třeba 38. kolo italské série A nabídne jeden jediný duel. Fiorentina přivítá Atalantu, je to zápas, který se bude hrát večer od 20 hodin 45 minut. Atalanta aktuálně v tabulce 7, 58 bodů, na poměry tohohle klubu docela nevýrazná sezóna. No a když jsem řekl, že Atalanta měla nevýraznou sezónu, no tak Fiorentina ta vlastně ještě nedávno bojovala o to, jestli se vůbec v sérii A udrží, už se tedy povedlo. Aktuálně 15. místo pro Fialky, 41 bodů, tak to je jediný dnešní duel v Itálii.
1: Z Itálie pojďme do Francie, tam už je rozhodnuto o mistrovi. Pokud bychom nepočítali baráž, tak francouzská Ligue 1 už je u konce, ale stále ještě nevíme, kdo bude majitelem francouzského poháru Coupe de France. Ve finále, které začne dnes v Paříži v 9 hodin večer, jsou týmy Lan a Nice. Lan nikdy Coupe de France nevyhrálo, ale právě v finále proti Nice, které se nachází v krizi, tak mu nabízí obrovskou příležitost právě zakončit skvělou sezónu ziskem trofeje, protože připomeňme, že Lan skončilo za Paris Saint-Germain druhé v nejvyšší francouzské soutěži. V rychlosti jenom zmíním, že Nice je právě v baráži, hrát bude o udržení se mezi elitou proti Saint-Étienne, a když klub po 8 vlastně zápasech, kdy nevyhrál, měl za sebou 5 remíz a 3 porážky, tak se stalo něco podobného, co se stalo po derby pražských S v Edenu. Vběhli fanoušci na trávník, byli pochopitelně nespokojení s tím, co se děje s tímto tradičním francouzským klubem, a i sám spoluprezident klubu Jean-Pierre Rivet přiznal, že Coupe de France už pro nás vůbec není prioritou, protože je v sázce budoucnost klubu v nejvyšší soutěži. Tak tolik k tomu, jak asi fotbalisti nebo vedení klubu Nice přistupuje k finále francouzského poháru, které se

0: I slavit, protože San Gilloise hrálo v Chentu bez branek, no a pro Brugy, jen tak mimochodem to znamená vlastně pátý titul za posledních 7 let, tak to je opravdu hodně vydařený časový úsek a celkový počet tedy 20 triumfů znamená, že v historii už jsou druhým nejúspěšnějším týmem soutěže. Víc úspěchů na kontě už má Mikuláši, asi bys tipnul jenom Anderlecht, no, Anderlecht, ale tam je to tedy hodně odskočené, tam je to 34 titulů. Teď už Aleš Brychta, příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Ta dívka u oltáře, co pohled

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a s nimi Pavel Prouza.
4: Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIPSu drogu sám užíval a prodával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky schůzky s ministry z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Slovinský parlament by dnes měl hlasovat o jmenování nového předsedy vlády. Poslanci rozhodnou o kandidatuře bývalého premiéra a pravicového politika Janeze Janši, který svůj zájem o funkci oznámil začátkem týdne. Janša byl premiérem Slovinska už 3x. Ode dneška do neděle se můžete podívat do soukromých hradů a zámků po Česku, a to včetně prostor, které bývají v běžně uzavřené. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků.
0: Sport.
4: Kenton Cool vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest. 52-letý Brit zdolal nejvyšší horu světa, týčící se do výšky 8849 metrů nad mořem, už po 20. Poprvé Cool na Mount Everest vylezl v roce 2004 a od té doby tento výkon opakuje každý rok s výjimkou let, kdy úřady horu z různých důvodů uzavřely. Absolutní rekord drží Sherpa Kami Rita, který má za sebou 32 výstupů na Everest.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 35 u Moravské Třebové. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 172. kilometru nesouvislá fronta až do Brna k omezení na 196. a místy zastavíte i v levém pruhu. Silnice 35, hlavní tah z Hradce Králové do Mohelnice, je za Moravskou Třebovou neprůjezdná. Za odbočkou na městečko Trnávku hasiči dohašují požár auta. Kolony jsou tam velmi dlouhé v obou směrech. Dají se objet osobním autem přes Staré Město a Dětřichov. V Olomouci se ucpává silnice 46 v Pavlovičkách. Na výjezdu na Šternberku prodejny Lidl něco překáží a kolony jsou tam z obou stran. A ještě na Pražský okruh ve směru z letiště na dálnici D1 postojíte asi 15 minut v koloně před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu taky dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: George Harrison, 9 hodin 38 minut, krásný pátek 22. května. Všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, basketbalistům Brna se na vítězství v Pardubicích nepodařilo navázat, na jihu Moravy prohráli 72-82 a před večerním zápasem je stav semifinálové série Národní basketbalové ligy 2-1 pro Brno.
1: My si o čtvrtečním zápase budeme povídat s trenérem loňských vicemistrů panem Martinem Vaňkem, kterého vítáme ve vysílání. Dobré, vlastně už dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Martine, vy jste do zápasu vstoupili nejlepším možným způsobem. Pardubice jste prakticky k ničemu nepustili a vedli jste dokonce 10-0. Těsně před poločasem to bylo dokonce 41-23. Tak troufám si říci, že takhle nějak jste si to asi představoval, ne?
2: Přesně tak. Vstup do toho zápasu se nám povedl. Hráli jsme přesně tak, jak jsme si řekli. Dařilo se nám přechod do rychlého protiútoku, z toho jsme často skórovali. A určitě ten začátek toho zápasu byl takovej, jak jsme si představovali.
0: Tak teď už to hezké máme za sebou z vašeho pohledu. Martin Vaněk, trenér basketbalistů Brna s námi na Radiožurnálu Sport. Tak pojďme na to. Přišla třetí čtvrtina. V té jste dali pouze 6 bodů. Tak pane trenére, co se tam stalo?
2: Já bych vás opravil, ono to začalo už vlastně na konci toho prvního poločasu, kdy vlastně jsme vedli, jestli se nepletu, o 17 bodů a soupeř se dotáhl a ten poločas vlastně skončil o 9. A já bych řekl, že jsme tam ztratili takovéto zápasové momentum, kdy vlastně mohli jsme jít do šatny s nějakým větším náskokem, místo toho se soupeř dotáhl na takovou tu, řekněme, psychologickou hranici toho řekněme rozdíl 10 bodů, ale 9. A tam si myslím, že se změnilo trošku momentum toho zápasu. Navíc do třetí čtvrtiny jsme stoupili několika ztrátami a neproměněnýma jasnýma střelama. A prostě bohužel tam si myslím, že jsme ten zápas ztratili a ztratili jsme takové naše jakoby ofenzivní tempo, bych řekl.
1: Mluvíme s Martinem Vaňkem, trenérem brněnských basketbalistů, kteří prohráli třetí semifinále Národní basketbalové ligy 72-82. Stále ale v sérii nad Pardubicemi vedou 2-1 na utkání. Vy jste mluvil o těch ztrátách, těch bylo celkem 18, dokonce to je dvojnásobek oproti soupeři z Pardubic. Pane trenére, čím si to vysvětlujete?
2: Tak my jsme tým, který... Bohužel není to úplně příjemný říct, ale pravidelně míváme více ztrát. Pramení to z toho, že se snažíme hrát velmi rychle, snažíme se rychle zakončovat a vytvořit co nejvíce pozic. Bohužel včera jsem měl pocit, že spousta těch ztrát byla takových ledabilých, které možná bych řekl, že se nám i do nás vkradla nějaká nervozita zbytečná. Paradoxně si myslím, že kdyby nám někdo po třech zápasech řekl, že budeme víc 2-1, tak budeme spokojení. Samozřejmě po tom vývoji toho včerejšího zápasu asi spokojení být úplně nemůžeme, ale řekl bych, že to bylo možná tím, že se do nás trošku vkradla nervozita.
1: Já jsem měl možnost být v Pardubicích na úvodním zápase semifinálové série, vlastně Pardubice-Brno, které jste zvítězili. Měl jsem i možnost sledovat vás během včerejšího utkání. To se mi moc líbí. Každý zápas emotivně prožíváte. Teď doufám, že mi prominete ten termín, ten výraz, že chodíte vlastně jak lev v kleci, že vlastně žijete s tím týmem. Vy musíte být po každém utkání vašich basketbalistů, vašich svěřenců naprosto vyřízený.
2: Je to tak, já prostě žiju s tím týmem a dýchám pro něj. Už jsem tady 9 let, prošel jsem si s tím klubem toho spoustu a moc si vážím toho, že můžu být na lavičce Brna a prostě s tím týmem to prožívám. Oni vědí, že za nima stojím v dobrým i ve zlým a máte pravdu, to přirovnání jako lev v kleci je asi, slýchám to častěji, takže asi to bude pravda.
0: Asi to není úplně reklama na to, že by trenérské povolání zrovna patřilo mezi ty nejzdravější prostě pro člověka dlouhodobě, minimálně pro to psychické zdraví. Tak na závěr našeho povídání s Martinem Vaňkem, trenérem brněnských basketbalistů, to možná ještě trošku odlehčíme, protože tam nastala na začátku druhého poločasu taková docela kuriozní situace, protože do toho poločasu nemohl kvůli roztrženému dresu nastoupit pardubický pivot Kamil Švedlík. Setkal jste se někdy vy s něčím podobným?
2: už jsem to párkrát zažil, prostě občas v tom zápalu hry se to stane, že ten dres se roztrhne. Samozřejmě některé ty dresy jsou kvalitnější, některé míň, takže prostě občas se to stane. Častokrát se taky stává, že ten dres je třeba od krve, prostě to k tomu sportu patří. Občas se to stane, Pardubice vyměnili Kamilovi Švrdlíkovi dres a pokračovalo se dál prostě v zápalu hry a možná to právě ukazuje na to, že opravdu mezi námi a Pardubicemi je to boj o každý centimetr, hodně se pereme o každý balon, o každou pozici a tohle se prostě občas v tom zápase stane.
1: Ještě nám, trenér, doplňte, protože Kamil Švrdlík měří, případně mě opravte, teď se nejsem úplně přesně jistý, s těmi čísly nějak 203 cm a vy jste pivota nasadil Kejvala, ten má zhruba 213. Nešlo třeba nějak zareagovat na tu situaci, využít toho, že tam není právě ten bránící hráč Kejvala, který se správně stará o Kamila a naopak?
2: My jsme se toho snažili využít, bohužel nedařilo. Pardubice to velmi dobře bránili, tu situaci pod košem, snažili se takzvaně hrát overplay, aby tam nešlo vůbec přihrát. My jsme se toho snažili využít. Řekl bych, že Kamil Švrdlík odehrál jeden z nejlepších zápasů letošní sezóny, opravdu byl X-faktorem pro Pardubice a hrál, využil svých zkušeností a opravdu oběma našim pivotům ten zápas hodně znepříjemnil, takže i když jsme se toho snažili využít, tak prostě bohužel se nám z toho nedařilo být tolik efektivní, jako třeba v těch předchozích zápasech a určitě to bude něco, na co se musíme lépe připravit.
0: Před večerním zápasem je stav semifinálové série Národní basketbalové ligy 2-1 pro brněnské basketbalisty, kteří tedy vedou nad Pardubicemi. My jsme si o tom teď povídali s trenérem loňských vicemistrů Martinem Vaňkem. Pane trenére, moc děkujeme a naslyšenou.
2: Moc děkuji. Mějte se.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Pink Floyd dohrává, posloucháte páteční radiožurnál Sport, je 9 hodin a 49 minut. S Mikulášem Jášou vám přejeme dál krásný pátek 22. května, pokud možno dál poslouchejte radiožurnál Sport, blíží se nám 10. Jiří Ježek, toho času doufám na cestě, snad už velmi, velmi blízko budově Českého rozhlasu, těšíme se na něj.
1: A on chodí brzo, ne? Nebo?
0: Chodívá, jak kdy, tak říkal dneska, když jsme si s ním povídali o Giro, tak říkal, že pojede vlakem, tak nevím, jestli věříme českým drahám, snad jo. Když jede autem, tak to bývá sice pozdě, ale včas.
1: Sice pozdě, ale včas.
0: Přesně tak, já jsem chtěl navázat na ten včerejší, zvuk, který jsme taky hráli v hitech sociálních sítí. Luďka Soboty, který vlastně říkal, že je mu dobře, ale cítí se špatně. To mi přijde absolutně geniální. Tak každopádně dobrou náladu přejeme na celý pátek. Poslouchejte Radiožurnál Sport.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: CZ.
3: Dobrý den, je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
4: Před školou v Pardubicích, kde včera došlo k tragickému útoku, vzniklo pietní místo, škola je i dnes uzavřená. Spojené státy nabízí Kubě humanitární pomoc výměnou za politické reformy. Hokejisté Kanady ztratili na mistrovství světa první bod, Slováci si poradili s Dánskem. Silnice 35 je po požáru auta u Moravské Třebové neprůjezdná. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je dnes po napadení mladé studentky uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
5: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
4: Studentka po převozu do nemocnice zemřela, podezřelého útočníka zadržela policie. Před školou vzniklo pietní místo, kam lidé nosí květiny a zapalují svíčky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
6: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Odvolání ředitelky mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku řeší Česká školní inspekce. Vztahy mezi učiteli a vedením škol vedly k výpovědi 19 z 21 pedagogů. Ředitelka teď hrozí obci soudem.
7: Byly křivý obvinění, které vůbec nebyly pravdivé.
8: Říká učitel základní školy, který chce zůstat v anonymitě. Ředitelka Petra Kajtman v prohlášení na školním online systému jakékoliv pochybení odmítá. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
9: Já neměl zpětnou vazbu od učitelů, měli strach, že by mohli být vyhozeni.
8: Situací se zabývá i Česká školní inspekce, doplňuje její mluvčí Anna Brzy Bohatá.
10: Inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy.
8: Vedení Záhoří má od učitelů příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
0: Sport.
11: Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplní tréninkem. To jejich příští soupeři Slováci porazili večer Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny 4 zápasy. Trenér Vladimír Orsák ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
12: Treba povedať, že na začiatku sme mali skôr slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi, takže my sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kybičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
11: Skupinu ve Friburgu dál vede Kanada, která zdolala Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu Švýcarsko porazilo Velkou Británii 4-1 a Finsko-Lotyšsko 7-1. Dnes se budou hrát utkání Kanada-Slovinsko, Švédsko-Itálie, Německo-Maďarsko a Finsko-Velká Británie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpaná D1 u Brna, taky u Velkého Meziříčí. Na D1 i dnes se dlouhá kolona popojíždí na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se poprvé za sjezdem na Velkou Bíteš na 163. kilometru kamiony v pravém pruhu. Osobním autem pojedete rychleji, v levém pruhu tam se zastavíte jen místy, třeba v okolí Kývalky na 180. kilometru. Na D1 ve směru z Prahy do Brna teď je pozor taky za benzínkou Střechov. Dojíždí se tam do kratší kolony. Na 54. kilometru něco vyměřovali silničáři. Na D1 kratší kolona i směrem z Brna do Prahy. Popojíždí před omezením na mostě Vysočina na kilometru 144. Silnice 35, hlavní tak ze Svitav do Mohelnice, je za Moravskou Třebovou neprůjezdná. Likvidují tam následky požáru osobního auta. Kolony v obou směrech velmi dlouhé. Ve směru od Litomyšle už z Hřebeckého tunelu a směrem do Hradce od Studené Loučky. Objížďky jsou složité pouze pro osobní auta po úzkých silnicích okolo. A ještě krátce do Prahy, ve Strahovském tunelu teď nehoda směrem nahoru na Břevnov. Srazila se dvě auta v pravém pruhu a už se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
14: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů ve studiu. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
15: Hezký den.
14: A vítám taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě krásný den. Ty vypadáš, že máš hodně dobrou náladu, možná ještě o trošku lepší než tradičně. Tak krásný den.
16: Krásný den, pardon, já jsem se tady vteřinu před puštěním červené totálně rozboural, protože Martin Charvát se tady ve studiu protahoval, strečoval, tak já jsem ho zkoušel napodobit a málem jsem si utrhl ruku, málem mi vyskočilo žebro, prostě už mi bylo 50, takže jako do nějakého protahování se pouštět nebudu.
14: Chtěl jsem říct, že to nesmíš zapomínat na ten jistý věkový rozdíl, který ano. Mezi tebou a Martinem Charvátem je. Tak pojďme třeba navázat na to, o čem jsme mluvili minule. Martin Charvát tady mluvil minule o Kuně, tak Kuna bohužel, aktuálně bohužel dojezdila, protože Pavel Bittner měl pád, tak tu náladu malinko dáme dolů a potom ji postupně snad v dnešních kilometrech zase budeme zvedat.
16: No, tak je to samozřejmě smutná zpráva, bohužel tohleto k cyklistice patří. Jako těm pádům, když závodníci závodí, tak se tomu nevyhnou. Samozřejmě jako bylo by super do toho hlavního závodu, pro který jsem se jako v té sezóně rozhodl a pro Pavla Bittnera samozřejmě Tour de France byl asi highlight roku, tak by bylo asi ideální strávit to někde v nadmořské výšce a jenom v klidu bezpečně trénovat, ale stejně jako nikde jako není psáno, že vám neskočí králík pod kolo nebo prostě
14: klokán,
16: srnka, cokoliv, nepozorný jiný řidič a tak dále. Takže se tomu člověk neubrání. Nevím, jestli to Pavel Bittner stihne. Včera jsme si psali, sliboval mi, já jsem říkal, že už budu na startu Tour de France v Barceloně a že budu strašně rád, když si tam spolu popovídáme a on bude zpátky s čísly na zádech. Psal, že proto udělá maximum, že samozřejmě o něj jako nejlíp pečováno, ale jako jestli měl opravdu natrženou nebo přetrženou šlachu v kotníku, tyjo, tak ale hele, jako jsou jsou zázraky, medicína dneska umí maximum, pro o ty kluky v těch týmech je fakt jako nejlíp možně postaráno.
14: A cyklisti jsou blázni.
16: A cyklisti jsou navíc blázni. A navíc jsem mu psal, že i kdyby se to nezahojilo, tak je to pravá noha, tak já nějaký náhradní díly doma mám, takže při nejhorším by se to dalo řešit takhle, tak to mi jako s úsměvem odepsal, že jako fajn, že děkuje, ale že jako tohle si fakt nechává jako poslední možnost. A já jsem mu to teda jako poslední možnost nabízal.
15: Ono to je jiná než poslední možnost, bohužel, nebo možná i naštěstí není. Jenom zasadíme do kontextu, kdo jste nestihli. Pavel Bittner pád v spurtu, kdy se dostal do plotu po té, co se tam přesunul peloton v závěrečném spurtu v závodu v Dunkerque. Je to měsíc a čtvrt do Tour de France. Jenom zkus, Jirko, ze své kariéry přiblížit. Zrovna v tomhle období, jak velká to je komplikace pro ty, co si to nedokáží úplně představit?
16: Hele, má to dvě stránky. Na jednu si myslím, že samozřejmě jako nebo si myslím, jako je jistý, že to obrovská, jako obrovský zásek do té tréninkové škály samozřejmě je. Na druhou stranu, protože v téhle té době už ti závodníci prostě začínají pilovat i ty spurty, on by určitě potřeboval se nějakým způsobem sjet s tím svým rozjížděcím vláčkem a připravit se na nějakých těžkých závodech, prostě na tu zátěž. Na druhou stranu, častokrát jsme toho v historii byli svědky, že takovýhle neplánovaný volno ten měsíc před tou důležitou akcí může třeba trošičku pomoct. Jde o to spíš jako po té zdravotní stránce, jak se ta noha zahojí, ale pokud jo, on sám jako připouští a dělá pro to maximum, že se vrátí a že to stihne, tak to je jako ten největší předpoklad pro to, aby to opravdu zvládnul.
14: Asi musíme říct, že vlastně ta stáj Pavla Bittnera, piknik na tom není úplně ideálně, že ty výsledky, řekněme, tam nejsou.
15: Jsi hodně mírný.
14: No, není na tom ideálně. Výsledky tam nejsou, licenci dostali spíš jenom vlastně na jeden rok, než na ty klasické tři, s tím, že se to vlastně po každé sezóně u nich má znovu kontrolovat, jestli mají dost peněz a tak dále, ale nemusíme úplně zabíhat do těch mimosportovních podrobností. Spíš jsem chtěl říct, že si myslím, že zrovna na Pavla Bittnera na Tour de France docela hodně spoléhali a že jsem vlastně zvědavý, jak to bude případně. Samozřejmě závodů je spousta, jede se o body, ano, ty je možné získat třeba i na Vueltě, ale říkám si, že jako ten tlak asi obou straně. Pavel strašně samozřejmě na Vueltu, tedy promiňte, na Tour de France chce a že ho tam prostě bude hodně chtít i ta jeho stáj.
16: Jo, ale fakt neříkám, že není možný, aby to zvládnul a aby to zvládnul v takové formě, aby opravdu mohl v těch spurtech hrát tu roli, kterou rád chce. Jo. Naopak můžeme to opravdu třeba i pomoct v tom, že najednou ztratí ten tlak, který na něj by určitě byl. Říkali jste oba, že ta stáj prostě, no já myslím, že se jí fakt nedaří letos. Jo. A je to obrovská škoda i pro Pavla Bittnera, protože když ta stáj je v pohodě celá a třeba i tomu té druhé půlce, protože ty závodníci jsou rozděleni do několika skupin, aby mohli obsadit co nejvíc závodů, tak třeba kdyby se teďko dařilo tomu týmu, který aktuálně jede Giro, tak by to samozřejmě zvyšovalo morálku celého toho týmu. Teďko, jako pokud se jim tam moc nedaří a opravdu jako nejsou moc vidět ani na tom Giro, tak jako na toho Pavla, kdyby byl v pořádku a kdyby se připravoval ideálně na tu tur, tak by na něj byl strašný tlak. Teďko ten tlak je z něj úplně sejmutý a může mu to prospět, pokud se ta noha uzdraví natolik, aby mohl jako fyzicky ten výkon dávat, tak mu to pro tu hlavu naopak jako obrovsky pomůže. Takže teď jenom ať se soustředí na to, ať se uzdraví a to, co natrénoval do teďka, tak v těch nohách zůstane, tam se to nestratí. Jo, tam jde jenom o to, aby spíš byl jako s tou hlavou potom v pořádku a ten tým byl připravený mu pomoct, protože on sám tam toho taky moc nezmůže. On potřebuje i ten tým, aby mu vytvářel ty podmínky.
15: Hodně štěstí, hodně zdraví Pavlu Bittnerovi, pojďme na Giro d'Italia v kilometrech Jiřího Ježka. Týden zpátky mi přišlo, že už jsme tak nějak tušili, že touto dobou by mohl být Jonas Vingegaard v průběžném pořadí na prvním místě. Není tam, ale podle mého osobního názoru tak nějak jako kontrolovaně není první, spíš tak jako šikovně a chytře není první průběžně.
16: Mně to taky tak připadá, já jsem dneska četl nějakou zprávu, že on těsně předtím volným dnem taky procházel nějakým virusem nebo prostě nějakou tou nemocí, která ten peloton totálně jako skolila téměř celý díky těm prochladlým a propršeným etapám na začátku. A oni to nikde neventilovali, ale bylo to vidět třeba i na tom výkonu v té časovce rovinaté, která přišla vlastně hned den po tom volném dni. A to, ta se podle mě Jonasi nepovedla tak, jak třeba i čekal, že by se mu povést mohla. Samozřejmě nehrála mu do karet, byla to rovinatá časovka na víc než 40 kilometrů, která Jonasi, který má nějakých, já nevím, 62 kilo, nebo možná míň ještě, tak pro něj to určitě jako není úplně ideální disciplína. Nicméně on v těch časovkách byl dobrý, ale tohle to nebylo úplně ideální trať pro něj a navíc podle mě nejel tak dobře, jak třeba tým od něj očekával, a když jsme viděli ten jeho obličej v cíli, tak opravdu vypadal jako, že mu to nechutnalo. A bylo to možná v souvislosti právě s tím, s tou virózou, kterou prošel téměř jako většina toho pelotonu. Takže oni podle mě pořád ještě volí tu chytrou taktiku, jak říkáš ty, Martine, že jako je zbytečný se rvat do té role toho lídra závodu, rvat se do té růžové barvy, protože to pak vytváří tlak i na celý tým. Ten tým musí potom kontrolovat ty závody. Pro Jonase je to další stres navíc, kdyby jezdil v tom růžovém už delší dobu, protože po každé etapě tisková konference, vyhlašování výsledků, teda těch drezů, jako převlékání na tom pódiu. On tam sice chodí taky kvůli modrému drezu, zatím průběžně nejlepšího vrchaře, ale s tím růžovým trikotem je daleko víc potom těch povinností, takže pro ně je jednodušší, když se takhle jakoby ukraje. Vidět je, protože má ten modrý dres, samozřejmě je pořád největší favorit toho závodu, takže ten tlak i na něj jako od těch novinářů samozřejmě je taky, ale to už ta stáj umí s tím pracovat a umí si ho ohlídat. A co se týče jako té jeho formy, já si myslím, že bude pořád růst. Pořád si myslím, že platí to, že on na Giro trénuje na Tour. Jo, není pro něj to Giro jako totální jako highlight roku, to znamená, že on sem přijel trošku nedotrénovaný s tím, že na tom Giro jakoby dotrénuje to, co potřebuje pro Tour de France. Samozřejmě jede to vyhrát, protože tam nemá konkurenci, co se týče vrchařů na tom Giro, ale chce ho vyhrát tak, aby ho to nestálo moc sil a aby spíš jakoby na tom Giro trénoval na Tour de France, která bude pro něj to hlavní. Takže podle mě zatím pro něj ideální scénář. A jestli byl nemocný, tak pořád ještě o to líp, že se udržuje takhle jako na nějakých 80% toho výkonu.
14: A když se tě, Jirko, zeptám, jestli věříš té stáji Jonase Vingegaarda, když říká, že vlastně je to pro něj plus, že před Tour de France to Giro jede, že přicházejí s takovými argumenty, že na druhé Tour, že na druhé Grand Tour v sezóně mívá Jonas lepší čísla a že vlastně chtěli něco změnit, aby to neměl každý rok úplně stejné, že vlastně to, že jede to Giro, že je to plus. Není to spíš už taková trošku, my jsme o tom mluvili vlastně i s Martinem. A nemyslí, já spíš myslím, že je to taková, nebo ptám se, jestli to není taková přiznaná kapitulace na Tour, že prostě jestli oni nevědí, ale nemůžou nebo nechtějí říct nahlas, že i kdyby všechno dělali tak, jak dělali doteď, i kdyby 100% té sezóny Jonase Vingegaarda soustředili na Tour de France, takže to stejně nebude stačit. Tak proč tedy neskusit vyhrát jiné závody, což je dává absolutní smysl, ale vlastně oni to nesmí říct nahlas. Není to takhle?
16: No, samozřejmě to může být. Já fakt nevím, jako do chemie toho týmu, jako do té taktiky a do těch jejich cílů, ale jako mi přijde pořád logická jakoby to prohlášení, že on chce zvládnout jako nejlíp tu Tour de France s tím, že se rozjede na tom Giro. Jo. Může to tak být a dávalo by mi to smysl a i vzhledem k tomu, že už je zase o pár let starší, než byl v těch dobách, kdy byl jako na vrcholu, kdy porážel Pogačara na Tour de France, tak samozřejmě tam potom jakoby ten důraz na to, že ten závodník je schopný jet víc těch závodů a že v průběhu těch závodů, že se zlepšuje, že pořád ta vytrvalost je tam větší a větší, tak to může být pravda. Na druhou stranu, pokud se mu samozřejmě jako nepodaří porazit toho Tadeje Pogačara, tak bude mít aspoň prostě Vavřín z toho Gira a jako super. A proč zase na druhou stranu, proč snižovat jakoby ten výkon Jonase Vingegaarda, i kdyby byl druhý na Tour de France, jo. Jako bej druhý za Pogačarem, sorry, ale jako...
14: Jo, to jsem vůbec, no, to jsem vůbec nechtěl.
16: Ne, jakože i někteří jako fanoušci cyklistiky nebo prostě i experti jako říkají, že stejně nemá šanci a že to je jako o ničem, tyjo, jako bej druhý za Pogačarem, kdyby, nebo vůbec, kdyby vůbec byl protagonista v tom závodě a nějak se s tím Pogačarem tahali o to vítězství na Tour, tak je to super, jo, tak je to prostě super výkon. A to, co předvádí jako mentálně tu sílu, kterou má teďko, která z něj jako čiší na tom Giro, tak mě se, já jsem nikdy nebyl jako Jonasův fanoušek, říkal jsem to tady několikrát v průběhu posledních let, ale líbí se mi čím dál tím víc, že mi přijde, že zraje jako mentálně, že je silnější i s tím týmem, protože ten tým se kolem něj moc netočí, vždycky tam přibyde akorát nějaký mladíček, který se u nich učí, tak i ten tým mi přijde sehranější, jo. Má tam borce typu Sepa Kuse, nebo je tam, já nevím, Viktor Kampenárs, jo, takový ten držák. A až bude mít k sobě ještě Wouta van Aerta na Tour de France, tyjo, tak jako ten tým bude nesmírně silný. A kdyby aspoň jako pozlobil toho Tadeje, když budem brát, že ten Tadej bude prostě stejně neporazitelný na té Tour de France, tak jako tak je to bezva výsledek a potřebujem toho Jonase ve formě, aby nás ta Tour de France bavila.
15: Já když se vrátím k tomu Giro a k tomu, jak ta taktika vlastně byla tebou, Jirko, nastíněná, tedy, že Giro je nějakou přípravou na Tour, tak mě do toho sedí vlastně i ten současný způsob, jakým jeho stáj závodí, lomeno neúplně moc závodí zatím na Giro d'Italia, protože po polovině závodu vlastně ta stáj, kromě momentu, kdy Vingegaard ve dvou horských dojezdech si nastoupil a odjel, tak vlastně ta stáj zas tak moc vidět nebyla, šetří síly, co to jde, ti, co mohou samozřejmě, a snaží se jednak připravit na to vysokohorské soustředění ve třetím týdnu Giro d'Italia a potom i na to, aby to vlastně byla výhra s co nejvíce ušetřenými silami, a přijde mi, že zatím to takticky vlastně ten tým Visma Lease a Bike dělá fantasticky.
16: No, mě to přesně, jak jsi to popsal, mě to přijde jako dobře placený soustředění. Jo, že
14: se
16: oni
14: stravou.
16: Tam, ano, se stravou i s nějakým finančním bonusem, protože na těch soustředěních tam jenom utrácíte, že jo, tam jenom platíte hotel, platíte personál a tak dále. Tady oni pořád nějaký příjem mají, protože ten Jonas veze ten trikot nejlepšího vrchaře, za to nějaký peníze jsou a očekává se, že to Giro stejně vyhrajou, takže prostě dobře zaplacený soustředění a je tam taková nějaká politická strana měla heslo klidná síla, jo.
14: Tak byla taková.
16: Mně to tak jako připadá, jo, že je to prostě klidná síla, že až bude potřeba v těch Dolomitech nebo v Alpách udeřit, takže udeří a že udeří jako silou, já nevím, jak to bylo v těch Hvězdných válkách, nějakou tou silou nebes nebo něco takový.
14: No každopádně klidná síla, já úplně souhlasím s vámi, tak jak jste to řekli, vyvíjí se to možná ještě nad plány, podle mě, jak Jonasovi, tak celé stáje prostě. Oni vedou, ale přitom nevedou. Je to úplně pohodové, nádherné. Ti, co ztrácejí nejmíň, tak vlastně už mluvíme o minutách a zatím nikdo z nich neukázal, že by byl lepší vrchař než Jonas Vingegaard. Tak všechno to vypadá takhle, někdo by mohl říct klidně nudně, až pokud jde o to, kdo vyhraje Giro d'Italia, ale já jsem to možná chtěl malinko otočit, protože mě ty jednotlivé etapy strašlivě baví. Tak nevím, jak to máš, Jirko, ty.
16: No, teď jsem to chtěl říct, že rozhodně jako nudný to není, jako mě to Giro letos strašně baví. Každý den je to taková jednorázovka, jo, že přece jenom lídr závodu, celý tým Bahrain Victorious, super, Alfonso Eulalio jako šťastný závodník v růžovém, prostě je to taková ta euforie toho, od kterého by to nikdo nečekal a on už prostě 12. etapu, nebo ne 12., ale ještě ve 12. etapě pořád veze růžový trikot, myslím, že o 4. etapě, kdy se do něj oblékl, jestli to byla 4. nebo...
15: Pátá, tuším, pátá, že?
14: No, no, už týden určitě ho má.
16: No, prostě jako dlouhou dobu, to znamená, jemu to zvedá cenu, obrovský favorit jakoby fanoušků, to znamená radost, ještě navíc, že jo, Portugalec, takže zase země, u který se to úplně nečeká, takže to zase zvedne euforii v téhleté zemi, budou jezdit jejich fanoušci zase na ty Grand Tour a tak dále. Pro tu stáj je to super, že jo, myslím si, že i třeba co se týče pozice Romana Kreuzigera, který sice na Giro není, ale bude podle mě pravděpodobně na
14: Tour de France. Chtěli jsme mu popřát k narozeninám a říkal, že má tolik práce, že ani na narozeniny si na nás čas nenajde, protože se připravuje na Švýcarsko a na Tour.
16: Jo, na Švýcarsko a na Tour, no jasně. Takže i pro něj to bude super, že už ten, na tu stáj nebude takový tlak, protože po tom, co předvádějí i třeba v té etapě, kterou vyhrál Alex Sergent, nebo jak se vyslovuje?
14: Říkali Sechard, čověče, dneska jsem jako, to, nikdy jako jsem to vlansky, neříkal, jo. Ale prej to G sečte jako H, tak já jim budu věřit a PCS to tak taky má pod tím, tak pod tím

0: nakonec z toho neměli vůbec nic, což jako samozřejmě zase pobaví ty ostatní stáje. Takže mně to Giro se líbí a líbí se mi strašně i jako obrazově. Kdo to vidí v té televizi, tak jak se říká, že Tour de France je nejhezčí cestopis sportovní, tak to Giro nad tím vůbec nezaostává. V těchto těch etapách, které jsou opravdu prosluněné, jsou to etapy jak třeba na tom toskánském pobřeží, tak teďko aktuálně na tom ligurijském pobřeží, tak to jsou nádherné výhledy. Azurové moře, jo, sluníčko, ty krásné malebné vesničky, úzké asfaltové cesty, které jsou sice třeba pro závodníky nebezpečné, ale pro diváky super podívaná. Prostě to Giro je krásný.
1: No, když to nedopadne jako v těch úvodních etapách, kdy jsme to hanili, tak potom je to samozřejmě hezké. Jenom co se týče těch jednotlivých etap, tak bych se ještě trochu vrátil i k Jonasi Vingegaardovi a zaměřil bych se na to, co nevím, jestli vás úplně zaujalo, ale mě trochu ano, kdy on mluvil o tom, že byl nemocný před volným dnem, který byl ale v pondělí, a časovka se jela až poté. To znamená, že on v té časovce byl pomalý ve druhé polovině naschvál, nebo že dobíhala ta nemoc, kterou měl předtím, protože on neříkal, že by byl nemocný v posledních dnech při časovce. On říkal, že byl nemocný před tím volným dnem, tak tím pádem to potom jako mu nevyšlo plánovaně, nebo kde to v tom vlastně najít, protože těch variant vysvětlení je několik a úplně mi to tam nesedí.
2: No nevíme, určitě nevíme, ale když navážu na to, co říkal Jirka, Jonas Vingegaard v cíli nevypadal jako někdo, kdo se šetřil, vypadal jako někdo, komu síly došly. Když teď jeho stáj řekla, že pravděpodobně byl nemocný, já jim to věřím, takže tady bych viděl jeden velký důvod. A ten druhý velký důvod podle mě řekl Jirka taky, je to 42 km po rovině a Jonas Vingegaard prostě je papírový chlapík, který váží 60 kilo. A tady ta fyzika funguje velmi, velmi jednoduše. Tam opravdu, já jsem pak viděl nějakou tabulku, kde bylo vlastně top 10 a do 8. místa jako nikdo nevážil pod 80 kilo. Jo? A prostě Ganna a spol, to jsou všechno pánové 1,90 m pomalu plus. A prostě tady se ta fyzika nějakým způsobem nedá podle mě nedá vůbec převést, nebo nedá se prostě nějakým způsobem to očůrat. A to, co jsem chtěl říct, je, že Jonas Vingegaard jako v poslední době ty časovky zas tak dobře nejezdí. Jo? 13. na Giro je určitě zklamání, ale on byl i 13. při té poslední na Tour, kde pravda asi ta konkurence je trošku jiná. Ale možná, a teď zase možná budu mluvit i sám proti sobě, a to už je poslední myšlenka, kterou chci říct, on jako víc ani nepotřebuje. On sice v tom cíli nevypadal, že by mohl dát něco navíc, ale když budu navazovat na to, co říkal Jirka a co si říkal i celé je to pojaté jako nezničit se a být připravený na Tour de France, tak on sice dostal neuvěřitelný náklep od Filipa Ganny, ale to není čas, se kterým se Jonas Vingegaard vůbec jako má proč porovnávat. Takže já to vidím takhle. Mě to trošku zklamalo, já si myslel, že bude rychlejší, ale vlastně to podle mě nic moc neřeší.
0: No, já k tomu jenom připojím to, co už jsem říkal a nechci se moc opakovat, ale prostě jestli tam byla ta viróza, jestli třeba v průběhu volného dne nějakým způsobem už jako doléčili, ale pořád v tom těle jako ten zásek je z té nemoci, tak právě při tomhletom výkonu, hodinovém výkonu, kdy prostě člověk musí jet naplno hodinu, tak pokud není úplně fyzicky jako na tom nejlíp, tak se to někde musí projevit a projeví se to většinou v tom konci tyhletý náročné časovky. A zase ještě navíc v tom porovnání s těmi nejlepšími časovkáři, jako je třeba Filippo Ganna, tak on jel Filippo Ganna na začátku toho startovního pole nebo někde jakoby v půlce a ten vítr, který byl u toho moře, tak on potom odpoledne ještě zesiloval a právě ti závodníci, kteří jsou na čele toho celkového pořadí, to znamená, že startovali v tom opačném startovním pořádku až na konci, tak těm foukalo nejvíc, jo. Takže když foukne navíc do Jonase Vingegaarda, tak je to horší, než když foukne do Filipa Ganny, který tím větrem prostě ten vítr přetlačí a klidně ten vítr doveze až do toho cíle, kdežto když foukne někdo takhle do papírového závodníka, jako je Jonas Vingegaard, tak ten s tím to musí hrozně cvičit.
2: No. No ne, Jirko, tak on s tou italskou krásnou trikolorou, že jo, a potom, když byl vlastně sestřih toho, jak Filippo Ganna vyhrál tu časovku, tak v tom sestřihu byl člověk, který startoval 7 minut před ním. Prostě on dokázal dojet závodníka o 7 minut. Já chápu, že ne všichni jedou tu časovku naplno. Ale když se tebe zeptám a nech,

0: vyvolávat žádnou nepříjemnou možnou zkušenost z minulosti. Zažil ty si někdy nějaké takovéhle zdravotní potíže, třeba i tím směrem, kde půlka, mně se zdá, že půlka lidí říká, že tam jde virus vyloženě jako do krku, a druhá půlka možná snad ještě horším směrem, že
1: níž,
0: mají problém, ano, o trošku
1: virus.
0: Níž, tak zažil jsi někdy něco takového, že máš třeba problémy pak udržet to jídlo v sobě?
1: No, samozřejmě, já jsem jednou, a to asi jako každý závodník, pokud má tu kariéru nějakou delší, tak na tohle jednou dojede, a já jsem to zažil v 10denním etapáku, kdy od 3. etapy jsem měl jako tak strašný jako zažívací jako potíže, že jsem nebyl schopný po etapě nic sníst a udržet to, při etapě taky ne, radši už jsem pak nic nejet, abych jako zbytečně nemusel pořád zastavovat a nebo prát oblečení, jo. Takže je to fakt jako těžký, a to už opravdu člověk si říká, jestli mu stojí za to jako do té další etapy odstartovat, když už vlastně po té etapě nebyl schopný do sebe natlačit víc než třeba jeden banán. Jo. Takže já už jsem to pak jel na nějakých injekcích, jako nějakých infuzích, to se tenkrát ještě smělo, dneska už je ta no needle policy, že se většinou tyhle ty věci nesmí jako nic do žíly a tak dále. A já jsem dostával moje glukózu do žíly, jenom abych prostě dokázal nějakým způsobem ten etapák oběd, což už dneska podle mě je zakázaný. Ale je to strašný, když jako ty by si dal gel v průběhu toho závodu, ale víš, že to je jako totální nesmysl, a jedeš to vlastně jenom na nějaký jonťák, a je to hrozný. Takže já to chápu, pokud oni mají tyhle ty problémy, tak prostě podle mě nejlepší, pokud to aspoň trošku jde, tak to zabalit a dát se dokupy a potom se vrátit do dalších závodů silnej. A nebo když to nejde a ten tým mě potřebuje, no tak prostě dneska ty doktoři mají podle mě jako nějaký možnosti, jak to zastavit, ale na tom závodníkovi to samozřejmě tu sílu, nebo prostě na té síle to je vidět. A je to vidět i třeba na Janu Hirtovi, jo, který taky má nějaký virus, podle mě na něm pracujou, aby ho uzdravili, ale on je to těžký, jako představte, když řeknu našim posluchačům, představte si, že máte chřipku, nebo máte prostě nějakou virózu, jako nějakým způsobem se odšouráte do práce, ale ty kluci musí jet tu etapu 200 kilometrovou, a pokud ty etapy jsou tak náročné, jako jsou vlastně teďko na tom Giro, že každá etapa je jako jednorázový závod, že se jede od startu 50, furt, každý se snaží dostat do úniku, a i ty, co v tom úniku nejsou, tak v tom pelotonu vidíme ten peloton, že je natažený, a oni jedou prostě 200 kilometrů téměř na maximum, tak to je jako v tomhletom stavu, jako zkuste se nějak léčit, jako v průběhu toho Gira, jo.
0: A měli jsme tu cyklisty, kteří prostě to zabalili, protože jim jednoduše ten peloton odjížděl, protože se právě jede, tak jak říká Jiří Ježek, a jenom aktuálně jsem slyšel rozhovor s nutričním specialistou stáje Lidl Trek, a ten říkal, že opravdu v těch etapách, kdy oni chtějí jet nějak na výsledek, takže ti závodníci vážně, samozřejmě liší se to individuálně podle velikosti, ale prostě, že jsou aktuálně na nějakých těch 120-130 a prý gramech na hodinu sacharidů. A prý tedy přeborník je Jonathan Milan, protože prostě to je největší závodník, tak ten prý jako se atakuje 150, no tak to už prostě je úplně mimo, ale jenom to ukazuje, že člověk, který není schopen nic pozřít, tak prostě s tímhle pelotonem vlastně nemůže dneska už ani jet.
1: No a když to teda slyším, 150 gramů sacharidů,
0: Dobrou chuť.
1: No tak jako jenom to ujíst je i těžký a udržet to v sobě, ale jako pro tu stáj to musí je hrozný finanční jako náklad, jo. Jeho živit. Podle mě je jednodušší jemu nakupovat kola, levnější nakupovat mu tu techniku, než ho živit.
2: Říká Jiří Ježek v kilometrech Jiřího Ježka. Když už se dostáváme k těmhle těm lidským potřebám, tak pojďme k té potřebě, která
0: krásně,
2: je nejdiskutovanější v posledních dnech na Tour de France, a sice dojít si takzvaně na malou, a respektive vyřešit to tím, že vy vlastně celou dobu sebou vezete takovou nádobu, do které se dá tahle potřeba uspůsobit, no a když z ní nepijete, tak je to vlastně jako v zásadě pochopitelné, že se někteří závodníci rozhodnou, abych se už dostal k meritu věci, močit do bidonu. a nezastavovat při té jízdě. Jak to bereš ty, když si tohle to zjistil?
0: Jiřímu Ješkovi něco spadlo do oka.
1: Já se strašně směju. Mně to přijde jako hrozně vtipný. Zase to jako zličťuje tu cyklistiku, že ti profesionálové nejsou jenom bozy, kteří jsou jako hlídání jídlem a vším možným a prostě testování a tak dále. Že tam je pořád ta lidská potřeba. Samozřejmě, když se vezmeme jenom průměrně 200 kilometrovou etapu, která trvá nějakých, já nevím, dejme tomu 5 hodin, tak během těch 5 hodin, když člověk pije a těch bidonů, oni v tom horku, sice kde jako spoustu toho té vody jako člověk vypotí, ale stejně jako do těch ledvin a do toho močového měchýře tam jako té vody spoustu tak jde, takže si musí odskočit. Navíc častokrát vždycky na začátku té etapy je ta potřeba největší, protože ono funguje i to, že při té regeneraci ve svalech ty svaly, aby se vyčistily z těch odpadních látek z té předchozí zátěže, tak oni se i ty svaly docela zavodní, jo, během té regenerace. A jak se člověk začne znova při tém po startu druhé etapy druhý den pohybovat, tak z těch svalů I ta hydratace, já teď nevím, jak se tomu říká biologicky, určitě nějaký lékař by nám to popsal líp, tak z těch svalů prostě jde i ta tekutina zpátky jako do těch ledvin a nutí to člověka si odskočit na malou hned třeba po první půl hodině. Možná kdo jezdí na kole každý den, tak to zná, že jako když vyjede, tak ho to nutí, protože prostě z těch svalů, kromě toho, že se člověk logicky zavodňuje před tou etapou i během snídaně a prostě aby byl připravený, tak prostě ta potřeba je tu první hodinu. Dřív se to řešilo, že většinou ten scénář byl normální v tom, že během první hodiny odjel nějaký únik a ten peloton si prostě někde zastavil. Dneska je to tak, že ten první únik se tvoří třeba 2 hodiny a ty závodníci ani nemají myšlenku zastavit, tak kdo by zastavil, tak už na ně nikdo nepočká. Takže to je jedna věc, jo, že ti závodníci prostě jako tu v tom začátku té etapy si odskočit téměř nemůžou, protože prostě není kdy, co se týče toho průběhu závodu. Druhý problém je to, že dneska se fakt trestá, a já bych to stejně nedělal a nikdo to nedělá rád, za jako močení mezi diváky, někde jako prostě ve vesnici nebo prostě v momentě na místě, kde jsou diváci, tak se prostě nesmí jako ten závodník si zastavit a odskočit si, jo, protože to se nedělá.
2: A to se v současnosti trestá téměř v každé etapě. Téměř v každé etapě, v každém závodě je za to nějaký ten postih ve švýcarských Francích. Ono jsou to snad 200, tuším, že
0: někdo má i 500. No.
1: Ale jde o to, že dneska ta cyklistika je tak populární a ty aglomerace těch měst a i těch vesnic jsou tak rozsáhlé, že vlastně se jede, pokud se jede v nějaké jako obydlené části té země, tak se jede vlastně z vesnice do vesnice. A v těch vesnicích jsou diváci, ve vesnicích se jako močit nesmí, od cedule do cedule, to je jako daný a mezi těma vesnicema už těho prostoru moc není a když tam jsou diváci, tak si ten závodník taky nesmí odskočit. Jo. Takže řeší to, když to jde, když je to aspoň z mírného sjezdu nebo po rovině, tak se to řeší tím, že si ti závodníci na malou odskočí prostě za jízdy, buď ho tlačí kolega nebo ho tlačí třeba 3 kolegové jako v takovém vláčku. Tam zase jde samozřejmě jde o směr větru. No jasně, ale tak to je normální. To se děje, ale zase se to musí dít někde, kde nejsou diváci. Jo. A za tohle jsou většinou ty tresty, že ti závodníci prostě začnou někde za jízdy močit, ale tím, jak prostě člověk močí chvíli, nějakou, minutu, dvě, tak dojede mezi diváky, jo, a to jako nevohlídáš, že? A utnout to nejde, že jo, kdo to zná.
0: Ne, ale navážno, pořád ještě se zastaví, to se pořád děje, jo, v těch závodech. Ano, pořád ještě já i na televizní obrazovce vidím někoho, kdo si prostě zajíždí na stranu a je úplně evidentní, co jde za jízdy dělat. No. A tohle, na co se ptá Martin Charvát.
1: Se chci dostat právě. Tak
0: já jsem tě nechtěl teda přerušovat, no. Ale to ty opravdu si zažil za své kariéry. Protože pro mě třeba je to něco úplně nového. Já si to ani neumím představit technicky.
1: Pro mě to byla novinka, jak se někdo jako. No a to jsem právě. právě chtěl říct, že v situaci, kdy prostě se mi strašně chce a teď nemůžu ani zastavit, nemůžu ani jako močit za jízdy, protože jsem uprostřed jako zástavby nebo uprostřed špalíru fanoušků, no tak prý, a teď budeme ho jmenovat, protože jako všichni ho jmenují.
2: Protože už minulý díl jsme ho jmenovali.
1: Ano, Viktor Campenaerts prý jako vynalezl metodu, že prostě v těchto těch momentech on je schopný se, když to řeknu úplně česky, vyčůrat do prázdného bidonu a ten bidon potom zahodí. Jo?
0: A jsme veřejnoprávní, Viktor Campenaerts to popírá.
1: Viktor Campenaerts to popírá.
2: Počkej, už
1: nebo
2: to přiznal,
1: takhle, on to nepopírá, on se uculoval a řekl, že neví, o čem ta otázka je, ale všichni ho ostatní ho označili, že on je na to největší odborník a že tím, že jako, že to vyučuje ve volných chvílích jako jiné závodníky. Nevím, jestli to tvoří tak, že ten bidon si nacpe do kraťasu a nějakým způsobem ho použije jako v nemocnici takového toho bažanta, anebo jestli to zvládne obouma rukama nějak prostě si pomoct. To technicky jsem to neviděl.
2: Technicky jsem samozřejmě to také neviděl, ale vlastně kdo to někdy takhle jako se snažil...
1: Já to snad třeba budu muset o víkendu nepojím. Vyzkoušet někde na tréninku.
0: A doufám, že tě nepotkám.
1: A pak vám řeknu.
2: Kdo někdy se snažil z těch cyklistických kalhot, z toho cyklistického dresu, jakoby jako muž se vyčůrat, tak ví, že on vlastně jako potřebuješ dvě ruce na to.
1: Ne, jednu.
2: No,
1: druhou se musíš držet řídítek.
2: No právě. Tak já
1: podle
2: nejsem
1: toho, jak seš vybavený, jako někdo potřebuje teda dvě ruce, ale to už jako musí být teda opravdu.
2: Tam jsem nechtěl Jirko zabývat.
1: Obrovská ale, váha. Nebo
2: dejme
1: velikost.
2: Tomu,
1: jakoby, že to musím vzít do obou rukou.
2: Tak jak to jako technicky celé, teď tady trošku rudnu z tebe, jak to jako technicky provedeš, tak mě to celé jako nedává smysl.
1: Jako
2: protože
1: já to,
2: ty se musíš
1: já
2: vlastně
1: to zvládnu.
2: Na tom drezu, který máš po pupík, řekněme, plus minus, tam někam ho máte asi všichni vytažený, možná kousek nad, tak vlastně se jakoby musíš dostat do té lokace, ze které to jako tam dokážeš pustit.
0: No, jako takhle, já nevím, kolik si toho Martina najezdil v nějaké aeroverzi jako drezu, kterou má na sobě Viktor Campenaerts. Já věřím, že narve ten bidon dovnitř.
1: Já taky si myslím.
0: To chápu a myslím si, že to probíhá takhle.
1: Tak jsem to i nějak jako slyšel od těch, který jako popisovali, co Viktor Campenaerts umí. Hmm.
2: A jako od břicha předpokládám,
1: no,
2: ne
1: břicha.
2: Jakoby od...
0: Ne,
2: od
0: ne, ze spodu ne, to určitě ne. Ze zhora...
1: Dá si tam nějak ten bidon a pak ho nějak jako u mě vytáhne, aniž by se polil.
2: Protože zároveň ho musíš dát jakoby směrem až do stehna, jinak bys musel nahoru.
0: Jo, ale ze zhora ho tam asi prostrčí. Mě to jenom teda teď připomenulo incident, který tou dobou ještě na Giro byl popisován jako takový incident pro dobrou náladu a teď teda mě trošku taky polil studený pot. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale než ze závodu odstoupil Arnaud Delí, tak on měl obrovské problémy na těch kopcích vůbec je vyjet a při jednom z těch stoupání Viktor Campenaerts si vzal bidon od Arnaudelího a pomohl mu, aby ho jako ten Arnaudelí mohl do toho kopce vyjet bez toho bidonu a nahoře na tom kopci mu ho Viktor Campenaerts zase vrátil. A to prosím přesto, že každý jezdí za jinou stáj a bralo se to jako, že to je kvůli tomu, že Viktor Campenaerts jezdíval za Lotto a že prostě pomáhá kamarádovi Belgičanovi. A teď tedy, když jsme do toho vnesli tenhle element Martina Charváta, tak vůbec nevím, co si tam pánové teda posílají.
2: No a navíc Delí už nepokračuje, viď?
0: No už je ano.
2: Au.
0: Skončil, no.
1: Takže možná Delí měl v kole prázdný bidon, Viktor Campenaerts to viděl, tak si ho od něj vzal a pak mu,
0: a
1: nahoře,
0: mu, dostal...
1: pak mu ho vrátil. Delí se napil a skončil.
0: No ne, navážno, tohle se řeší mezi cyklisty, protože kamarádi, zdravím třeba Ondřeje, kteří plánovali jít na Czech Tour sbírat bidony, tak teď nevědí, jestli je to opravdu dobrý nápad a nevědí, čeho by se
1: sbírat,
0: mohli...
1: Sbírat ano, ale neochutnávat.
0: Co by se mohli nadít, že v tom je, no.
1: Ne, no právě tohle byl problém, proč se to začalo vlastně, tahle ta kauza Viktora Campenaerts, budem tomu říkat, proč se to začalo řešit, jo, možná vyjde i nějaké pravidlo nové na UCI, bude to Lex Campenaerts, že prostě tohle to je zakázané, protože právě si některý z diváků stěžoval, že jako malý chlapeček sebral, rodiče malého chlapečka si stěžovali, že malý chlapeček sebral bidon a jako zjistili, co v něm je, no.
2: On se dušoval, že to prý dává do auta zpátky. Jakože, že to nezahazuje, že to prý dává údajně do týmového auta, ale to by tam samozřejmě po každém musel odjet.
1: V tom případě bych nechtěl být jeho týmový parťák, protože pak si přijedu do auta pro bidon a mechanik se splete a dá mi kampenárcův.
0: To přece, to jako představ si, že na tomhle prohraješ Tour de France, jo, protože prostě sportovní ředitel to prohodil a přijede tam pro bidon pro Jonase Vingegaarda v nějaké rozhodující etapě do Alpe d'Huez a on dostane Viktorův bidon, no to přece.
1: Zdravím svého týmového parťáka Jirku Chybu. My jsme měli spolu tým a byli jsme v Rakousku na závodech. Jela s náma moje Soňa, která nám podávala na pevném bufetu v kopci bidony a já jsem vlastně připravil pro nás ty bidony do takové té přepravky, kde bylo asi 10 bidonů. Soňa nám je postupně předávala, bylo strašné horko. A do toho posledního bidonu, a to jsem jí zapomněl říct, jsem nasypal jako prostě jonťák, jako jenom prostě ten prášek, kdyby potřebovala, aby ještě naředila nějaký. A Soňa v posledním kole, kdy ten Jirka Chyba byl snad v úniku, ještě asi s třema lidma, tak mu podala ten prášek samotnej v tom bidonu a Jirka Chyba si ho v tom obrovském horku chrstnul do pusy a málem se zadusil a skončil, jo. Takže furt lepší teda asi sypký jonťák, než to, co by tam odložil Viktor Kampenárc, ale pojďme od toho. Takže prosím vás, když budete sbírat bidony od profesionálu při nějakém závodě, klidně berte si je domů, cestou je vylejte a pak je dobře vymydlete doma, protože nevíte, co v tom bylo.
0: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, přiznáváme bez mučení, že dneska jsme se dostali možná i tam, kam jsme úplně nečekali, že se s Jiřím Ježkem a Martinem
1: budeme
0: Echarvátem
1: hodně stříhat.
0: Dostaneme, budeme možná hodně prostřihovat pro reprízu. Já jsem chtěl jenom vyřídit, Jirko, taky pozdravy z Pálavy. Spousta lidí se mě ptala, kde jsi, tak jsem vyřizoval, že to nakonec neklaplo, tak se na tebe moc těší někdy jindy, někde jinde. A měl jsem velkou radost, protože zase ta zpětná vazba na tebe, na tvůj pořad a vlastně i na celý Radiožurnál Sport byla velmi, velmi pozitivní, tak jsme za to moc rádi, to jsem chtěl předat.
1: Naopak, ty díky patří i vám, protože já také sbírám tuhletu zpětnou vazbu, teď si budeme chvilku plácat po ramenou, ale je to strašně fajn a děkujeme vám, našim milým posluchačům a hlavně posluchačkám, protože vás je taky spousta a tím, že je jaro, je spousta sportovních akcí, tak já fakt jako od těch lidí sbírám jako hrozně příjemnou zpětnou vazbu na náš pořad a vždycky říkám, že vám to vyřídím, tak vám to tady vyřizuju i takhle veřejně a jsme za to strašně rádi. Samozřejmě snažíme se to dělat pořád líp a líp, takže i když máte nějaké návrhy, jak to udělat lepší, tak určitě nám pište, buď třeba, já nevím, pod ty naše videa na YouTube, nebo klidně i jsem zjistil, že i na těch jednotlivých podcastových aplikacích, ať je to Můj rozhlas nebo Spotify, tak se na tom u toho dá už dneska zanechat nějaký odkaz, tak nám klidně pište nám i na naše sociální sítě a tak dále, jak to můžeme třeba udělat líp, co by vás bavilo, ale snažíme se a je to strašně fajn. Pojďme ještě zpátky na tu Pálavu, já jsem tam tenkrát nejel, nebo tenkrát je to týden?
0: No, minulý víkend.
1: Jo, minulý víkend. Tak jsem tam nejel, protože mi nebylo úplně dobře, byl jsem trošku nastydlý a jak panovalo takové to ošklivé počasí, tak jsem přesně jako borci na Giro jsem trošku nastydnul a nedovedl jsem si představit, protože byla předpověď, že celý ten závod proprší, že ještě v tomhle tomu jako pojedu závod na Pálavě. Nakonec vám prý nepršelo?
0: Nepršelo. Myslím, že pro tebe by to byl nejsuší ročník, protože ty jsi byl oba dva ty předcházející, tak tentokrát se vlastně jen vyrazilo po mokru, ale pak už to zase taková tragédie nebyla.
1: A jak se ti to líbilo?
0: Líbilo se mi to moc, byl tam ten kousek, který se jel po hlíně, který byl hodně mokrý a kvůli němu jsem byl rád, že jsem si nevzal silniční kolo, takže já jsem si ho opravdu nechtěl zničit, protože teď mě čekají další hezké výlety na kole a bylo by mi to líto, už se mi to jednou stalo, pak jsem to kolo skoro celé leto kvůli tomu neměl, ale bylo to super, bylo to velmi dobré, akorát jsem se odstl ve své kariéře silničního jezdce nejblíž pádu, což mi bylo jako nepříjemné a vlastně jsem si jenom uvědomil, že se to prostě může stát a vy s tím vůbec nic nejste schopni udělat, protože já nejsem Matěj van der Poel, ke kterému se dostaneme za malý okamžik a prostě když sedím na sedadle, tak nedokážu přeskočit ani bidon na to člověka, který padá přede mnou a vlastně jsem jako jenom se štěstím nespadl, což mě na chvilku zkazilo náladu, no, ale pak jsem na to velmi rychle zapomněl a myslím, že se to takhle stalo více lidem, ale všichni ostatní, kteří neskončili na zemi, tak si myslím, že si to moc užili, ta oblast je prostě nádherná, jenom jsme si všichni říkali, že by to chtělo si to jednou užít za hezkého počasí, protože jižní Moravu tak nějak všichni máme spojenou spíš s teplem až s vedrem a vlastně s krásným počasím a s absencí deště. A ne s tím, že jedu někde 2 kilometry po mokré hlíně. No.
1: Tak budeme věřit, že už ten držíme další palce. Ročník konečně, už se nám to pomaličku jako zlepšuje to počasí, tak příští ročník na Pálavě, pokud to na Pálavě bude, já věřím, že ano, tak Road Classics na Pálavě bude slunečná, že bude slunečná i třeba Letup v Praze, která nás čeká asi jako nejbližší akce velká pro tu cyklistickou veřejnost. Má tady být Peter Sagan, takže to bude i velká fanouškovská událost.
0: Ten prý mimochodem taky takhle používal bidon, jeho jméno tam padalo hodně, když se vrátím k Viktoru Kampenárcovi.
1: No vida, tak se na to můžeme se ho na to zeptat.
0: Tím bych to otevřel, ten případný rozhovor.
1: A co se týče toho, těch osobních zkušeností s cyklistikou, tak u tebe, Martine, jsem zaznamenal, že už opět vyrážíš na horském kole, že už počasí ti to dovolilo, takže už výlety a tréninky probíhají, takže ty seš spokojený.
2: Přesně tak, já mokrou hlínu vlastně také nemusím být na horském kole, ale ne, tak včera jsem měl i potokem. Ale suchá hlína, doufejme, bude nejen v dalších dnech, to se těším na to do lesa, ale suchá hlína, doufejme, bude také znovu v Novém Městě na Moravě, kde bylo sucho vlastně už ten loňský rok. Teď tam bude, nebo vlastně jsou už závody světového poháru horských kol.
1: Ty tam jedeš, Martine, jako reportér.
2: Já se tam dostanu v neděli, takže kdybyste chtěli některé vaše zážitky z kilometrů Jiřího Ježka předat osobně, tak budu moc rád. A těším se a vlastně nevím, jestli i na Matěje van der Poela nebo ne, protože zprávy, ať už od něj, ať už z jeho týmu, tak jsou takové různé. Vypadá to, že možná by spolu s Tomem Pitcockem mohli oba dva být na startu, což by bylo moc hezké, kdyby opravdu byli a kdyby třeba Matěj van der Poel jel více než 1,5 kola. No.
0: A můžeš to, Martine, nějak zkusit vysvětlit, jestli do toho vidíš líp než já? Jestli ne, tak řekni klidně, že ne.
2: Protože ne, bych řekl, jo, protože ta situace je v současnosti taková špatně čitelná. Organizátoři vždy dlouho dopředu mají nějakým způsobem naznačeno, kdo by měl jet. Potom přijde nějaké potvrzení, které vypadá to, že ústně z jedné části přišlo, ale potom samozřejmě ještě může přijít tým, a to je druhá část, a nebo případně nějaký sponzor, nebo přijde ještě nějaké v úzovkách upřesnění a to rázem může změnit celou situaci. Takže co jsem slyšel, variant je několik a nejsem si úplně jistý, jestli přesto, že Matěj van der Poel je na startovní listině předběžně přihlášený, takže na startu opravdu bude.
1: No budou tam určitě Češi, bude tam Ondřej Cink, který má být jako v dobré formě, tak v té elitní kategorii mužů myslím si, že bude komu fandit. Mezi ženami Adéla Holubová, Jitka Čábelická a samozřejmě jako naše nejsilnější skupinka juniorská, Bára Bukovská, Lucie Grohová nebo Justýna Novotná, tak myslím si, že bude komu fandit, tak kdo se vydáte do Nového Města, tak si to určitě užijete. Myslím si, že už vlastně probíhají ty závody v short tracku a pak cross country klasické sobota, neděle a v neděle ten elitní závod.
0: Já jsem tam byl 2 roky zpátky při cestě z Pálavy a tenkrát vyhrál Tom Pitcock, který tedy, když nedorazí Matěje van der Poel, asi, Martine, bude hlavní favorit i letos?
2: Nebo ne? Mohl by být. Ale
1: asi největší hvězda, ne, co se týče jako
0: takový
1: fanouši.
0: Kluk na plakát.
2: No, ano. Právě, přesně tak. Na druhou stranu, ani Matěj van der Poel, protože on startoval v tom minulém roce vlastně ze zadní řady, tak přestože výkonnost měl výbornou v těch úvodních kolech, kdy se snažil propracovávat dopředu, byť tam měl tedy 2 pády.
0: Já už jsem si vzpomněl, to bylo, on předjížděl, že jo?
2: No, on předjížděl, to byl jeden pád a druhý pád byl v technickém úseku, který prostě nemá tak nejít čtvrtý jako ti ostatní závodníci. Takže, jak už to tady v kilometrech naznačoval třeba Ondřej Cink, oni ti bajkeři opravdu to kolo jako ovládají tak, že zrovna v hodně technickém Novém Městě na Moravě nechci tvrdit, že Tom Pidcock, když tráví celou sezónu na silničním kole, takže tam zrovna bude opravdu jako suverénně nejsilnějším borcem. Spíš si myslím, že jestli vyhraje, tak to bude mít jako velice, velice těžké.
0: Takže vlastně říkáš, že tihleti závodníci, kteří se věnují více disciplínám, takže potom to znamená, že třeba v tom horském kole, když technická znamená, že je těžká, chápu to správně, že Nové Město je těžká trať.
2: Opravdu velmi těžká trať, zvláště ty kamennité úseky, ten takzvaný rock and roll, jak se tam tomu říká, tak výjezd po kořenech, ten tam velmi dobře zná Jirko, ten nějakým způsobem Tom Pidcock na výkonnost určitě zvládne.
0: Tam vypadalo fantasticky. No.
2: No právě, ale ten sjezd, tak právě v tom sjezdu třeba i Van der Poel měl problémy a myslím si, že i ten sjezd pro něj bude těžký, když se tam nezvládne úvod, tak tam je taková úzká část při nájezdu do té spodní pasáže, kdy se závodníci i v té elitě bohužel v prvním kole velmi pravděpodobně zastaví, zvláště když tam někdo prostě podklouzne na kořenu třeba, tak je to poměrně dost jednoduché. Po kamenech velmi pravděpodobně Pidcock nepoletí tak, jako ti borci, kteří to trénují celou dobu, takže si myslím, že to pro něj jako nebude vůbec jednoduché.
1: No, já mám zkušenost, byl jsem tam loni s českým týmem, jak s těma juniorama, tak s 23 a můj bývalý trenér a dneska trenér reprezentace Viktor Zapletal tam s nimi tráví opravdu třeba týden na té trati. Povolá naše nejlepší sjezdaře jako na horských kolech, aby ukazovali tu nejlepší stopu těm závodníkům v cross country a aby zvládali právě tyhle ty technické pasáže a oni to jezdí prostě několikrát tam a zpátky nahoru dolů, aby si tam najeli tu trať úplně ideálně nejlíp. Ono samozřejmě potom v tom varu toho závodu, kdy člověk si nemůže vybrat úplně tu stopu a na tom horském kole je to opravdu záležitost milimetrů, jestli trefíš ten kámen z té správné strany nebo ne, tak oni tam opravdu pilují, takže jako když tam přijede někdo z silničního programu jenom si to zkusit, tak už to musí být opravdu extrémně talentovaný člověk jako typu přesně Toma Pidcocka, který mu stačí nějaká tréninková jízda den předtím nebo ráno před závodem, aby si to znova načetl a pak může excelovat. Ale pak, jak jsme viděli i u takového talenta, jako je Matěj Van der Poel, tak prostě i to může způsobit to, že spadne on a může ještě sestřelit někoho z těch dalších závodníků.
0: No já si říkám, jakou radost asi musí z těchhle dvou zrovna mít v těch jejich stájích. Jo? Tom Pidcock prostě poslední Vuelta dojel na bedně, Matěj Van der Poel, teď mu vlastně úplně tak nevyšlo to jaro, ty jeho klasiky, nevyhrál monument, což v tom jeho vysokém standardu vlastně znamená, že to jaro nevyšlo. Teď on v kalendáři má podle mě jenom Tour de France a vlastně vy ho platíte, je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A teď, abyste si drželi palce, aby vůbec se vrátil živý a zdravý z Nového Města, protože jeho snem je vlastně poslední, co mu zbývá, vyhrát ještě uspět na tom horském kole. A tady on to má takhle těžké, protože už na tom není den co den. Teď vlastně, jak říkal Martin, nestartuje zepředu, takže se musí prokousávat. A já úplně ale chápu, že myslím, jestli si to dobře vybavuju, ten pád, někdo se tam pak rozčiloval a říkal, ano, já mu ale prostě neuhnu. Jako proč bych měl, že jo? To, co jsme tady kdysi rozebírali, že na silnici se děje, že Pogačarovi a Van der Poelovi uhnou. Tak tady ne, tady je prostě dobře, tak seš dobrý, ale já taky, že jo, já tady taky chci jet, no.
2: No samozřejmě, oni jako nebudou nikoho pouštět, protože pro ně to jsou také peníze, pro ně to jsou také body, proč by uhybali nějakému Van der Poelovi, jako z jejich pohledu to nemá žádný význam. A on se tam navíc snažil předjet vyloženě hloupě, vyloženě na místě, které bylo v podstatě vedle srázu, už mimo ideální stopu a někdo další chtěl také předjíždět a byl tam první, takže Van der Poel vlastně jako způsobil pád a potom spadl sám, no.
1: No tak uvidíme, jestli se tam nakonec objeví. Já bych zase pochopil jako i třeba tu stáj, že mu to dovolí, protože on už pro tu stáj udělal tolik, že pokud mu dělá radost vyzkoušet si cross country, tak ať se baví, protože pokud se tam vyloženě nezraní a to nechce ani on sám, tak věřím, že třeba mu to pomůže mentálně zase proto, aby byl svěží a plný elánu na silnici třeba při té Tour de France. Provence, takže já bych ho v tomhle tom podpořil.
0: Jenom si říkám, Mirko, nechci být negativní, ale jak to musí být těžké i pro ty organizátory, protože když jsem řekl, že Tom Pidcock je kluk na plakát, tak vy chcete někoho mít na plakátu. Jo. A když, jak Martin Charvat naznačil, prostě jedna část toho celého organismu vám potvrdí, že Matěj van der Poel třeba by rád přijel, no a pak do toho ale může vstoupit někdo další, to musí být úplně šílené. A jak ty chceš prodávat lístky, když vlastně nevíš, koho tam můžeš dát?
1: No a teď to nechci vůbec srovnávat, ale už jenom třeba já, to, že jsem jako na poslední chvíli odpískal tu svoji účast na Road Classics, tak jako já jsem to zvažoval fakt celý den a celý den mi to bylo líto a i když jsem to pak jako jsem se rozhodl a oznámil jsem to na sociálních sítích, že nepřijdu, tak mi to, tak jsem měl jako blbej pocit a to o nic vlastně nejde a to ani tam jako se mnou nikdo jako moc nepočítal nebo neměl jsem tam rozhodně žádnou nějakou důležitou roli. A takže přesně to, co říkáš pro ty organizátory, to je samozřejmě velký zásek. Zdravíme Petra Vaňka, organizátora hlavního těchto těch závodů v Novém Městě, ale věřím, že i tak jako tenhle ten závod bude super podívaná, takže kdo máte možnost, jeďte se tam podívat.
2: Určitě. Kdo chce vidět co nejlepší výsledek, tak Barbora Bukovská velmi pravděpodobně od 10 hodin v neděli je velmi pravděpodobné, že právě ona ten nejlepší český výsledek zařídí.
0: Martin Charvat bude na místě. Martine, díky moc, těšíme se na slyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Díky moc Jiřímu Ješkovi.
1: Krásné jarní dny.
0: Bude 11 hodin, jsou tu aktuální zprávy.
3: 11 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
4: Hygienici potvrdili úmrtí předškoláka na záškrt, byl neočkovaný. Policie obvinila útočníka z Pardubic z vraždy studentky. Gólman Dobeš vychytal hokejovému Montrealu vítězný vstup do semifinále Stanley Cupu. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směrem do Prahy popojíždí kolona a počasí bude polojasno až oblačno, v Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Radiožurnálu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Policisti obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník včera u střední chemické školy dívku pobodal, po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
5: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
4: Tragická událost zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku je vůbec poprvé a to jako součást festivalu Meeting Brno. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze, odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný.
6: Tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně, tak to může mezi občany, kteří nemají tolik informací, třeba budit zdání, že konáním sněmu v České republice nám, naší republice, hrozí nějaké nebezpečí a o tom se skutečně nedá mluvit.
4: Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Policie už oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílí v Brně hlídky. Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
7: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvou městí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropil, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Sport.
8: Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistu Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference playoff NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili po obratu na ledě do té doby neporažené Caroliny 6-2. Sice inkasovali už po 33 sekundách, ale za další půl minutu už bylo vyrovnáno a do konce první třetiny hráči Montrealu dali další 3 branky. To pardubičtí basketbalisté se budou snažit v Brně srovnat semifinálovou sérii Národní ligy. Po dvou domácích porážkách totiž naposledy uspěli na palubovce úřadujících vicemistrů a dnes od 18 hodin se před jejich fanoušky představí znovu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Velkého Meziříčí a kolony u Moravské Třebové. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144 na mostě Vysočina bude až do neděle zavřený levý pruh. Kolona je tam aktuálně od kilometru 149 a zdržíte se asi 20 minut. Pozor, ucpává se taky možná objížďka přes Meziříčí po 602. Na D1 kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony v pravém pruhu od 9 křížů osobní zastavíte na chvilku pouze u Kývalky. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice zbystřete za Dobříší. Na kilometru 36 hlásíte srnku blízko jízdních pruhů.
10: Ona slezla z toho svahu a je těsně u cesty. 36,5.
9: Na silnici 35 stále kolony u Moravské Třebové za sjezdem na městečko Trnávku uklízejí po požáru osobního auta a projedete Kyvadlově. Silnice tam byla zavřená, teď už se s opatrností projíždí. A ještě Pražský okruh ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy, hlavně kamiony od 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
11: Krásné dopoledne s Radiožurnálem Sport, který včera oslavil 5 let své existence. Byli jsme moc rádi, že jste u toho s námi byli. My vás za chvíli pozveme mimo jiné také na olympijské hry, ale do půjících sportovců bude to hodně zajímavé. Máte se na co těšit v téhle půlhodince.
3: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

Česká tenistka Linda Fruchtwirtová hraje poslední kolo kvalifikace o tenisový Roland Garros. Aktuálně začal ten zápas proti francouzce Tanové. Linda Fruchtwirtová začíná napřímo a vede 30-0. Dál vás o tom budeme informovat.

V Las Vegas se v neděli uskuteční první ročník takzvaných Enhanced Games, tedy sportovních her, kde je povolený doping. Závodit se bude ve čtyřech plaveckých disciplínách, v běhu na 100 metrů, v spírání a v mrtvém tahu. Ta účast není zase nějak oslňující, bude to 42 sportovců celkem, žádný z nich se ale rozhodně nebrání užívání nedovolených podpůrných prostředků. Mezi přihlášenými jsou například docela velká jména. Stříbrný olympijský medailista z Paříže Brit Ben Prout nebo světový rekordman na 50 metrů motýlek Andrej Hovorov z Ukrajiny, i někdejší mistr světa na kraulařské stovce Australan Magnussen. Známá jména budou k vidění i mezi sprintery mistr světa na stovce. Rok 2022 Američan Fred Kerley, Brit Reese Prescott, vicemistr Evropy na stejné krátké trati. Účastníci Enhanced Game dostávají roční plat a obdrží startovné, jestli je vysoké, posuďte sami, protože je to nějakých zhruba 10 milionů korun v přepočtu samozřejmě, ale pro všechny. No a vítěz každé disciplíny potom dostane v přepočtu 5 milionů, samozřejmě v českých korunách. No a za překonání oficiálního světového rekordu je vypsaná zvláštní odměna, je to bonus, který se může vyšplhat až přes 20 milionů korun. A je třeba říct, že do oficiálních historických tabulek se kvůli otevřenému porušování pravidel žádný z těchto výkonů nemůže počítat. V plavání odporuje regulím nejenom doping, ale také závodění v jinak zakázaných plavkách z polyuretanových vláken. Ještě musíme říct jedno důležité upozornění. Světová antidopingová agentura WADA hry dlouhodobě kritizuje a nedoporučuje, no ale výkony tam nejspíš budou zajímavé.

0: Už od včerejšího odpoledne známe užší nominaci českých fotbalistů na mistrovství světa po pro utkání s Kosovem a po něm 31. května zuží ještě trenér Miroslav Koubek současný výběr 29 hráčů na konečných 26. Ti vyvolení potom odcestují do Severní Ameriky, kde si po 20 letech zahrají světový šampionát. Tak trochu ve stínu české pozornosti postupně oznamují nominace na závěrečný turnaj ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě i další státy a to teď bude na radiožurnálu Sport naším tématem s Pavlem Tilšarem. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Můžeme se teď ale trošku odpíchnout od té nominace české. V ní je i 17-letý záložník Sparty. Hugo Sochůrek, ten by měl debutovat za národní tým v tom přípravném zápase proti Kosovu, aspoň tak to naznačil trenér Koubek, a zabojovat v něm o účast na mistrovství světa. Pokud by se tam dostal, tak by patřil určitě mezi nejmladší hráče šampionátu, ale určitě by nebyl sám mladý, je to tak?
1: Ano, začněme ještě u Huga Sochůrka, který oslaví své 18. narozeniny 7. června, takže už by na mistrovství světa případně jel jako dospělý. Tohle o něm řekl, připomeňme si, trenér národního týmu Miroslav Koubek.
2: Je to takový hráč, který se trošku mimiká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
1: Je pravdou, že teenagerů by mohlo být na mistrovství světa dost a dost by nás mohli taky bavit, protože patří k nejlepším ve svých klubech. Už známe nominaci Německa, ve které nechybí 18-letý záložník Bayernu Mnichov Lennart Karl. Brazilský kouč Carlo Ancelotti dal důvěru 19-letému Endrikovi, tedy spoluhráči Pavla Šulce a Adama Karabce z Lyonu. Na španělskou soupisku ještě stále čekáme, ale dá se předpokládat, že i přes svalové zranění se v ní objeví křídelník Barcelony Lamine Yamal, kterému je stále, ale byť to možná zní trochu neuvěřitelně, 18 let a to už toho dokázalo opravdu hodně. Z čerstvých dvacátníků můžeme jmenovat třeba Francouze Desireho Doueho z Paris Saint-Germain.
0: Někteří další reprezentanti by mohli být klidně i otci těchto mladých hráčů, kteří nejzkušenější hráči míří do Spojených států, Mexika a Kanady. Abychom to vždycky říkali kompletně.
1: Ano, musíme to mít kompletní a vybereme na začátek jednoho z nejlepších fotbalistů tohoto století. Portugalec Cristiano Ronaldo bude hrát v 41 letech na svém 6. mistrovství světa. To už je jasné a je taky jasné, že to je rekord, o který se ale může útočník An Nassr podělit s 38-letým útočníkem Interu Miami Lionelem Messim, pokud tedy bude kapitán úřadujících světových šampionů na finální argentinské soupisce. Po 2 letech se do německé reprezentace vrátil 40-letý brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer a na závěr bych zmínil třeba i japonského obránce Yuta Nagatoma, bývalý back Interu Milan nebo Galatasaraye Istanbul se jako první asijský fotbalista představí na svém 5. mistrovství světa.
0: No a ještě na které další hvězdy se můžeme těšit?
1: Vzhledem k tomu, že se na světovém šampionátu představí po 28 letech taky Norové, tak třeba na jednoho z nejlepších útočníků současnosti, kanoníra Manchesteru City Erlinga Haalanda. V anglické nominaci, kterou před chvílí zveřejnil kouč Thomas Tuchel, je pochopitelně nejlepší střelec posledních 3 bundesligových ročníků Harry Kane z Bayernu Mnichov. Za Brazílii bude hrát po téměř 3 letech stále nejdražší fotbalista světa Neymar, za Francii poslední vítěz zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Ousmane Dembele nebo forward Realu Madrid Kylian Mbappé. V portugalském národním týmu nechybí třeba kapitán Manchester United Bruno Fernandes a v té belgické soupisce je i záložník Neapole Kevin De Bruyne, který dlouhá léta sváděl právě s Fernandesem boje v Premier League, když ještě patřil Manchesteru City. No bude to zkrátka velkolepá show, které s radiožurnálem Sport nebudete chybět.
0: Jsem zvědavý, jestli Cristiano Ronaldo opravdu odehraje a kolik toho odehraje, protože že nastoupí, to je v celku asi jisté, také u Messiho by se možná dala ta minutáž počítat trošku. Kratší, co se týče Neymara, tak ten si poranil lýtko, ale měl by být prý, co nevidět, v pořádku. A pojďme se ještě zastavit u toho, co už si zmiňoval. Thomas Tuchel totiž před malou chvílí oznámil svých 26 jmen, to znamená tu konečnou nominaci na mistrovství světa. Někdo tam nechybí, třeba Harry Kane, ale některá jména se tam neobjevují a to může být trošku překvapení.
1: Je to překvapení, protože to jsou hráči, kteří, jak jsme jmenovali, taky patří k těm nejlepším ve svých klubech. Cole Palmer z Chelsea, Phil Foden z Manchester City, tak třeba tihle dva borci se nedostali do té 26-člené nominace anglické fotbalové reprezentace. Kdo tam naopak je, možná pro mnohé k překvapení, to je Jordan Henderson, bývalý kapitán Liverpoolu, který teď hraje, spíš nehraje, za Brentford v Premier League, nebo třeba obránce Tottenhamu Jetta Spence, který nejen on, ale Tottenham prožívá prostě hroznou sezonu v nejvyšší anglické soutěži, takže některá jména jsou překvapující, ale Thomas Tuchel třeba vybral hráče, kteří mu budou sedět do nějakého určitého systému.
0: Foden, Palmer, Alexander Arnold, ta nejkřiklavější jména, která v té nominaci nejsou, ale zkrátka Thomas Tuchel má tu úžasnou výhodu, že na každém postu je opravdu obrovská konkurence v Anglii.
1: No, je to pravda, samozřejmě, když se člověk podíval na těch 55 hráčů, kteří byli v té původní nominaci a na ty možnosti, ze

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Střícová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskybieh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Altinepro.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Jana Gulde.
6: Kriminalisti obvinili z vraždy mladého muže, který

0: Který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebudou k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. A to je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun fondu pro nepředvídané zdravotní události Světové zdravotnické organizaci. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě. Oznámilo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, není vakcína ani cílená antivirová léčba. A začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a taky další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moct podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo výstavy. Sport. Argentinský trenér Marcelo Bielsa po mistrovství světa skončí u fotbalistů Uruguaye. 70-letý kouč působí v národním týmu této jeho americké země od roku 2023. Po blížícím se šampionátu ale Bielsovi vyprší smlouva a další s vedením Uruguajského svazu neplánuje podepsat.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpráda jednička u Velkého Meziříčí a nehoda v Desné u Tanvaldu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně u Velkého Meziříčí asi 25 minut. Táhne se od 150. kilometru až na 144. k omezení na mostě Vysočina. Tam bude až do neděle zavřený levý pruh. D1 se ucpává tradičtěji na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je to nesouvislá kolona od 168. kilometru až do Brna k omezení. Hlavně kamiony místy ale zastavíte na chvilku i v levém pruhu. Kolony i na severní trase na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice. V Litomyšli taky u Koclířova nebo v okolí Moravské Třebové se zdržíte. Provoz je velmi silný. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Je to asi na 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy. Tam hlavně kamiony. Kolony na D5 i ve směru z Prahy do Plzně popojíždějí u sjezdu na Zdice. Zatím je tam krátká kolona před zúžením na 29. kilometru. A ještě silnice 10 z Turnova do Harachova v Desné. Hromadná nehoda, je tam velká kolona v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Celkem úctyhodných 6 postupů v řadě zvládli v minulosti fotbalisté Přepeř na Semilsku. Z nejnižší třídy se vyhoupli až do třetí ligy. Z ní sice sestoupili a aktuálně hrají čtvrtou nejvyšší soutěž, přesto mají své fanoušky. A ti nejvěrnější přiznávají, že do jejich výbavy na dresu s Turnovem i na této úrovni patří pyrotechnika.
1: Jsme nějak tak vystoupali na ten vrchol hrozně rychle. Teď v podstatě po tom sestupu se snažíme už dostat jenom tam, kde už jsme byli. Druhá liga asi není reálná prostě ve vesnických podmínkách, takže pohádkový příběh byl.
2: Navázal na skandování fanoušků majitel klubu Michal Kupka. Klub pracuje s rozpočtem mezi 6 a 7 miliony korun. Příznivce má z řad mladých fotbalistů.
3: Štěpán.
4: Prokop.
3: Ta skupina, co je, tak fandíme 2 roky, takže už je to docela dlouhá doba a snažíme se to konzistentně zlepšovat. Je nás víc, takže je to lepší.
4: Já už jsem tady úplně od počátku, kdy jsme fandili jenom asi v 5, tak se to rozrůstalo. Už to je, jako máme plachty, už to je víc zorganizovaný, děláme chora a jako myslím, že to je super. Baví nás to.
2: Kde byste chtěli vidět Přepeře zase zpátky v české fotbalové lize?
3: No tak nejlépe v 3.
2: No a jaké máte vybavení všechno na to fandění?
4: Máme plachty, máme 2 bubny, máme několik paliček, máme několik plachet, máme už udělaný nějaký chora, který se dá jako použít i znova. A tak.
2: Fandíte slušně, ale.
4: No, je jako většinou. Jo.
2: Venku většinou slušně.
3: Ano.
4: Až na derby.
3: Až na derby.
2: Derby je Turnov.
3: Jo. Ano.
2: Aktuálně týmu ve skupině C patří 5. příčka. Možná už letos přitom pomýšleli v Přepeřích na návrat do 3. ligy. Pokračuje kouč Jakub Synek.
5: Tak samozřejmě ambice jsou na to, no, měli jsme ještě 5 kol zpátky ambice o postup. Ve výsledku jsme vlastně po té zimě se nastartovali velice slušně, jsme vlastně ze 4 zápasů měli 3 výhry, ale pak vlastně zlomový moment přišel ve zranění našeho nejlepšího střelce. Vlastně, kdy nám odešly góly a doteďka vlastně hledáme útočníka nějakého na tom postu, který by odpovídal, ale samozřejmě zápasy se 2 nepovedly, pak už nám to uteklo a samozřejmě nesplnění nějakých ambicí, ale zase musíme být nohama na zemi, je to těžký, tam hodně kvalitních týmů.
1: Určitě chcem do Tyčofelu, protože i tím, že z Liberecka dlouhodobě mimo hrádku za poslední roky se odmítají ty týmy postupovat, tak dá se říct, že i na dojíždění je Tyčofel lepší, je atraktivnější, zajímavější. My v podstatě to není proti těm oddílům, ale máme ve skupině Svitavy, Hlinsko, Polici, prostě hrozný dojíždění, takže pro nás určitě zajímavější hrát tady s těma Bčkama, Hamrama, spolu Benátkama.
2: Navázal na trenéra Vaslova Michal Kupka, muž, který stál za postupem klubu až do tehdejší české fotbalové ligy. Z Přepeř, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: Na Radiožurnálu Sport vás i dnes vezmeme na světový šampionát v hokeji Kanada, Slovinsko, Německo, Maďarsko. Dvě utkání, která se začínají v 16 hodin a 20 minut. Večer potom Finsko, Velká Británie a Švédsko, Itálie. Ano, jak jste z toho pochopili, česká hokejová reprezentace ta má dnes na mistrovství světa znovu zápasové volno, ale trénink už má národní tým za sebou a na něm byl ve Švýcarsku také jeden ze dvou našich reportérů na místě, František Kuna, a ten je tam znovu. Vítám ho ve vysílání Radiožurnálu Sport. No a není sám.
4: Dobrý den. Pozvání na komentátorskou pozici Radiožurnálu Sport přijal útočník hokejové reprezentace Matyáš Melovský. Dobrý den.
5: Dobrý den, těší mě.
4: Máte za sebou týmové focení, během kterého, a funguje to už od základních škol, se vždycky najde někdo, kdo se snaží tu partu rozesmát. Jak to vypadalo dneska?
5: Tak, řekl bych, že to bylo docela v pohodě, nějaký jako... Malér se tam nestal, nikdo nespadl, ale někteří kluci Vožuch tam říkal nějaký vtipy o vlasech a Honza Ščotka taky ten vždycky hodně vtipkuje, takže bylo tam veselo, ale potom už jsme se zase naladili na trénink a už to bylo v pohodě.
4: O vlasech, o úbytku vlasů některých hráčů, nebo naopak?
5: No, tak přesně tak.
4: To se vás v 21 letech ještě netýká.
5: No, zaklepu, zatím ne.
4: Dobře, je tady velká parta a velká část hokejové úspěšné dvacítky z roku 2024, kde jste získali bronzovou medaili po senzačním obratu v zápase o bronz s Finy. Připomenu Marek Alšer, Tomáš Galvas, Tomáš Cibulka a vy. To byste asi nečekal, že za dva roky poté budete hrát v takovémhle počtu za Ačko na mistrovství světa.
5: No vlastně s Márou Alšerem jsem se o tom bavil, že to je drsný, že kolik se nás vlastně sešlo, a to ještě by tady, že byl Jirka Kulich, kdyby byl zraněný, a možná i další kluci, Jeda Šale nebo tak. Ale jo, asi tam byla dobrá parta na tom turnaji, na těch dvacítkách, a docela hodně se nás, když tak řeknu, jako chytlo v tom hokeji, že se jim podařilo udělat ten krok z toho juniorského hokeje do ten dospělej, chytnout se v tom dospělým hokeji, a jsem rád, že jsme se tady sešli, je to super, že už se vlastně takhle s klukama jsem se znal, že jo, hodně právě z těch dvacítek, takže určitě to ulehčilo třeba jako to adaptování tady na vlastně na kabinu a na ty věci.
4: On o tom před malou chvílí mluvil Michal Kempný, jeden z nejzkušenějších borců, tomu je 35, čeká vás zápas se Slováky, o kterém se říká, že to je derby, a je. Roman Červenka zase říkal, že to spíš tak berou Slováci. Vy jste se narodil v roce 2004, což je 11 let po rozpadu Československa. Vnímáte to vůbec jako derby i vy?
5: Asi jo, tím, že vlastně historicky vlastně dodnes, že jo, máme hodně blízko k těm Slovákům, takže myslím si, že historicky nebo my Češi to máme zakořeněné, že jsme jako my ti favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky, že jo, spoustu šikovných hokejistů, teďka že jo, Jura Slavkovský měl parádní sezónu, VNHL, ten tady teda naštěstí není, ale...
4: Naštěstí.
5: No, těším se na ten zápas a snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý tým, mají tam dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduchý.
4: Třeba i Serváce Petrovského nebo Filipa Mešára, kteří hráli proti vám na tom šampionátu před dvěma lety, přikivujete, takže si vybavujete?
5: Jo, vlastně proti Filipu Mešárovi jsem hrál i teďka v sezóně v AHL, on hraje za Laval, Farma Montrealu, a proti Servácovi jsem vlastně, pamatuju si ho ještě když hrával v Třinci za mládež, si pamatuju, že v 8. třídě jsme proti sobě hodně hrávali. Vždycky to byl nepříjemný centr, jeden z těch kluků, který, když jsem proti němu hrál, tak jsem o něm věděl, že vlastně hraje proti mně, že je šikovnej. Takže těším se na to, těším se, že se zase teďka srovnáme, jak na tom jsme, kdo třeba udělal velký posun, kdo třeba se trošku zhoršil nebo tak. Takže těším se na ten zápas. Hmm.
4: Hostem radiožurnálu Sport je přímo tady v hale, v zápasové hale ve Friburgu, Matyáš Melovský. Vy jste už ve Švédsku říkal, jak se strašně těšíte, že si zahrajete proti Barkovovi. On nenastoupil, pak nehráli ani švýcarské hvězdy v tom následujícím zápase, tak jen mě napadá krátce, jak jste si užil Švédsko a jak se těšíte na Kanadu?
5: No, Švédsko jsem si užil, na Kanadu se nemůžu dočkat, no, doufám, že se mi podaří třeba aspoň jedno střídání proti Crosbymu naskočit, hrát proti němu Bully, jo, je to jeden z nejlepších hokejistů historie, takže musím říct Bennymu, fotografovi, ať když budu na ledě proti němu, ať mě hodně fotí, abych to pak mohl dát na Instagram nebo něco.
4: Dobře, zpráva pro fotografa národního týmu Jana Beneše, všiml jste si, že Crosby už je trochu šedivý?
5: Jo, šel jsem kolem něho, je trošku šedivý, ale furt vypadá dobře, bych řekl, na ten věk, takže a navíc na tom ledě má helmu, takže to nebude vadit.
4: Hlavně na ledě vypadá velmi dobře, no. Říká Matyáš Melovský, přesto ale vede zápas ještě proti Slovensku, pak Norsko až Kanada, k tomu k Slovákům se dostávám i proto, že to je vlastně blízko k hranicím do Ostravy, kde vy jste hrál. Vy jste se narodil v Uničově. No. Jaká je tedy jenom prosím stručně vaše i nehokejová cesta do Ostravy?
5: No počkej, já jsem se narodil ve Zlíně, ale rodiče jsou z Uničova, jsem se tam jenom narodil a hned potom jsem vlastně přejel do Uničova, ale vlastně v Uničově jsem vyrůstal, hrál jsem tam za HC Uničov, klub, kde vlastně trénoval můj táta, ten mě trénoval od malička až do, no víceméně do dnes, já s ním furt v létě chodím na ledy, mám s ním takové individuální tréninky, má svoji hokejovou školu, ale hrál jsem za Uničov a potom, myslím, že to bylo v 8. třídě, jsem přestoupil do Vítkovic, kde jsem vlastně šel za panem trenérem Kreislem. A vlastně celou mládež jsem působil ve Vítkovicích, až potom v 18 letech jsem šel za moře hrát kanadskou juniorku do Baycomo.
4: A předtím ještě jeden zápas v hokejové extralize.
5: Ano.
4: Pamatujete si ho?
5: Pamatuju.
4: To bylo, si musíte pamatovat.
5: Jo, bylo to ve Vítkovicích, měli jsme speciální dresy, nějaký hornický, si pamatuju, takový pruhovaný, byli zajímavý, moc se mi nelíbili, ale byli takový zajímavý a hráli jsme proti Kometě. Myslím, že ten zápas jsme prohráli, to si nejsem jistý, ale hrál jsem docela dost minut a přišlo hodně fanoušků, takže pamatuju na to v dobrým, byl to krásný zážitek, krásný moment a užil jsem si to.
4: A pak z Uničova / Vítkovic neboli Ostravy do Kanady.
5: Ano.
4: Hodně severně nad Quebec. Co to pro vás tehdy znamenalo a jaké byly ty první krůčky třeba i jazykové?
5: Jazykové, já jsem teda uměl anglicky v té době, jsem se naučil ve škole nějak tak, abych se domluvil, a což teda paradoxně mě moc platný nebylo, protože v tom městečku Baycomo, kde jsem hrál, tak je to vlastně úplně frankofonní, takže tam jsem, měl jsem teda štěstí, že v rodině, kde jsem bydlel, tak ti lidé mluvili výborně anglicky, takže tam jsem se domluvil, ale jinak jako ne, na ulici potkat někoho, kdo mluví anglicky, to se vlastně nestalo za ty 3 roky, co jsem tam byl. No ale, takže to bylo těžký, ale měli jsme tam super partu s klukama, ti anglicky mluvili, trenér taky anglicky uměl, takže to mě hodně pomohlo.
4: Říká hokejový útočník národního týmu Matyáš Melovský, Baycomo nebo Uničov, co je větší?
5: Baycomo. Baycomo, ale Uničov je hezčí, teda musím říct.
4: Dobře, vy jste tam strávil 3 roky v juniorce. To je strašně dlouhá doba v tom věku, kdy se hokejista tak strašně rychle vyvíjí, nebo asi v ideálním případě by se měl vyvíjet. Takže jaké byly ty začátky, když jste hrál v 18 proti 20 letým a pak ve 20 proti 18 letým? Je to pak hrozně znát?
5: Jo, určitě. Ten první rok hodně mi pomohl trenér, že vlastně hodně mi důvěřoval už ze začátku a pracoval se mnou jako individuálně, že hodně byl na mě jako přísnej, abych prostě makal a pracoval na těch věcech, v kterých třeba nejsem tak dobrý. Takže to mě určitě hodně pomohlo a jakožto mladý jsem dostal hodně prostoru, což taky často se nestává, tím, že ten náš tým nebyl úplně silný ten první rok, tak to právě takhle hezky vyšlo, to mě hodně pomohlo a potom ty další roky už jsme byli lepší a vlastně ten druhý rok jsme šli až do finále. A potom poslední rok už jsem vlastně hrál jakožto overage 20 letej, takže 90% kluků, proti kterým jsem hrál, byli mladší, takže už to bylo trošku lehčí proti ním hrát. Ale i tak ta soutěž je kvalitní a myslím si, že jsem se hodně posunul za ty 3 roky.
4: V českých mládežnických kategoriích se používal výraz, že se hraje na výjimku. Je to overage.
5: Jo,
4: je
5: přesně
4: to
5: tak.
4: Jen pár mužů.
5: Nebo... Jo, jenom 3 na každý tým.
4: Jo. Potom jste přestoupil a začal jste hrát AHL, což je soutěž, ve které se sice hraje stále hokej jako kolektivní sport, ale všichni chcete do NHL. Jak tohle jde dohromady?
5: Je to tak, hodně jsem to vnímal z začátku sezony, kdy vlastně mně přišlo, že jsme takové, jako nejsme úplně tým, ale taková jako banda. Banda prostě individualit, co hrajou všichni sami za sebe. Taky vypadaly ty výsledky, my jsme snad prohráli prvních 10 zápasů v řadě, možná i víc. Ale potom od poloviny sezóny, jak už jsme se znali s těma klukama díl a už ta parta byla lepší, tak jsme začali hrát líp, víc vyhrávat. Už mě přišlo, že to hrajeme víc týmově, že to není jenom každý za sebe. Nebo já věřím, že vlastně hokej, že je to týmový sport, takže to vlastně nejde hrát jenom na sebe vždycky. Vždycky to ego musí trošku stranou a dělat všechno pro to, aby ten tým vyhrál, takže to si myslím, že je hlavní.
4: Ještě chvíli na Radiožurnálu Sport budeme představovat hokejovou kariéru současného reprezentanta Matyáše Melovského. Utyká, já jsem si to našel v mapě, jestli můžete nahlédnout, dívám se správně, je to východně od Buffalo, kousek od Niagarských vodopádů a západně od Albany.
5: Jo, uprostřed ničeho, 4 hodiny od New Yorku.
4: Uprostřed ničeho, ale to v té Kanadě bylo ještě víc uprostřed ničeho, ne?
5: Jo, to byla ještě větší díra, správně.
4: Dobře, já jsem to slovo díra nechtěl použít, ale jsem rád, že jste mi tím pomohl. A tam si žijete jak? Tam už nejste u rodiny?
5: Ne, tam už mám vlastní byt. Vlastně bydlel jsem tuhle sezónu, měl jsem dvoupokojový apartmán s Kubou Málkem, gólmanem českým, který nám tam chytal, takže tam jsme si nějak tak spolu spokojeně žili a nějak tam jako trávili čas a přežívali. To město jako není úplně nějaká hit paráda, není tam moc co dělat, ale tak nám jako k tomu štěstí za stolik nepotřebujeme, nám stačí ten zimák.
4: Takže z té bandy individualit máte takovou malinkou bandičku.
5: Jo, mini česká bandička taková.
4: Když se podívám na stránky, kde mnoho fanoušků vyhledává statistiky Elite Prospects, tak u vás, pak když se rozkliknu vaše jméno, svítí znak New Jersey Devils. Tým, který vás draftoval, ale vy jste vlastně ani, byť byste se přetrhl, tam nemohl nastoupit v této sezóně, respektive v té uplynulé pro Jersey. Vy můžete nám to vysvětlit?
5: Jo, já jsem vlastně po té sezóně v juniorce jsem vlastně s agentem jsme usilovali, aby mě právě nabídli ten nováčkovský kontrakt, ale nechtěli mi to dát. Takže jsem podepsal jenom roční smlouvu AHL s tím, že prostě se pokusím poprat do toho, aby mě na příští sezónu podepsali ten entry level kontrakt, což se povedlo, takže za to jsem opravdu rád. A teďka vlastně mám platný nováčkovský kontrakt z New Jersey na další 2 roky, takže vlastně začíná mi to od příští sezóny, takže se moc těším a když budu hrát dobře, tak už potenciálně můžu naskočit i za hlavní tým NHL.
4: Máme ještě zhruba minutu. Už jste se o tom určitě bavil s Markem Alšerem, který má 4 starty a naskočil za Floridu.
5: Jo, vlastně hned ve Švédsku, jak jsem ho viděl, tak se k nám připojil, tak jsem se optal, jaký to bylo, ty zápasy. Říkal, že to bylo super, že jako parádní zážitek a myslím si, že jakmile hráč si to jednou jako zkusí, tak už tam chce zůstat, už se nechce vracet na tu farmu. A udělám v té sezóně všechno pro to, abych tam nakoukl příští rok.
4: Ještě se vypůjčím jeden výrok od Andreje Nestrašila, který mluvil o třineckých titulech, když se ho ptali, jestli je to ještě baví, že vítězství je jako droga, že pak už nechcete, tak chcete si tak trochu užít drogu, nebo to určitě chcete, ale kdy byste rád nakoukl do NHL? Hned od úvodu čeká vás kemp, určitě to bude náročné.
5: Tak samozřejmě pokusím se na kempu vypadat co nejlíp, zabojovat do tu sestavu hned z začátku, ale realisticky si myslím, že půjdu zase na farmu z začátku sezóny.
4: Takže s pokorou?
5: Jo, určitě s pokorou. Nemyslím si, že bych tam přišel a hned tam jako tam někdo začal klanět, jako že jsem hokejista, to asi ne, ale budu muset na tu farmu a tam si to vybojovat, doufat, že tu pozvánku nahoru dostanu.
4: Tenhle skromnější přístup, si myslíte, že to je vaše cesta?
5: Já si myslím, že určitě. Tím, že jsem byl i draftovaný v 6. kole, nejsem nikdo, kdo by byl nějaká hvězda nebo draftovaný v 1. kole a myslím si, že to musím vybojovat tu cestu a je to i lepší.
4: Tak já vám moc přeju, ať se vám to povede stejně jako příští zápas na světovém šampionátu proti Slovensku. Hostem Radiožurnálu Sport byl Matyáš Melovský a za 3 dny vám ještě popřejeme k narozeninám. Tak všechno nejlepší s předstihem.
5: Děkuju moc.
4: Říká Matyáš Melovský. Z Friburgu František Puna, Radiožurnál.
3: Moc krát děkujeme za tenhle rozhovor. Stále posloucháte Radiožurnál Sport. Linda Fruvertová ta zase bojuje o hlavní tenisový pavouk tenisového antukového Roland Garros a zatím se jí v té závěrečné fázi kvalifikace na slavný turnaj poměrně daří. Nad francouzskou Tanovou vede 1-0, když první set vyhrála 6-3. No a ještě musím k mistrovství světa v hokeji připomenout, že už zítra v 16:20 čeká Česko zápas proti Slovensku v přímém přenosu.
6: Je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
7: Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Čeští hokejisti se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Na dálnici D1 popojíždí u Velkého Meziříčí směrem do Prahy půlhodinová kolona. A počasí bude polojasno až oblačno, v Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů. Je pátek 22. května. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Neočkovaný předškolák z Ostravy zemřel na záškrt. Po zhoršení zdravotního stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Jak potvrdil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla, celá rodina má nařízená protiepidemická opatření.
8: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
7: Záškrt se v Česku vyskytuje kvůli povinnému očkování poměrně vzácně. V Brně začal 76. ročník sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení. Poprvé se koná v Česku a od začátku ho provází protesty. Akce je součástí festivalu Meeting Brno, který se snaží o porozumění a smíření mezi národy. Jeho symbolem je setkání u společného stolu na Moravském náměstí. A tam je teď reportérka Vlasta Gajdošíková.
9: Kolem sochy Marka Běty Jošta na náměstí je už teď nachystaných několik bíle prostřených stolů a už teď jsou tu desítky převážně starších lidí. Někteří mluví německy a samozřejmě jsou tu i Češi. Ve 2 hodiny tu totiž má začít sousedské setkání, kde si spolu lidé můžou popovídat a třeba i poobědvat. Bude tu hrát hudba a vystoupí i krojované soubory. Setkání se zúčastní taky osobnosti, které dlouhodobě staví mosty mezi Čechy a Němci. Naproti přes tramvajové koleje stojí několik odpůrců sudetoněmeckého sjezdu s transparenty a lidé tam můžou podepsat petici proti sjezdu. Proti této akci protestovali někteří už dnes dopoledne u výstaviště. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
7: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr vybudovat vysokorychlostní trať mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministra dopravy by už nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
10: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
11: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Za navýšení počtu amerických vojáků v Polsku poděkoval tamní prezident Karol Navrocky. Šéf Bílého domu Donald Trump v noci na sociální sítě oznámil, že vyšle do Polska dalších 5 000 vojáků. Bližší podrobnosti neuvedl.
12: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5 000 je výsledkem vítězství Karola Navrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4 000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí. Zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
13: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
7: Knihovna Václava Havla bude podle člena její správní rady Davida Duška fungovat dál. V roce nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta čelí známá instituce vážné personální i finanční krizi. Opouští většina zaměstnanců a důležitý sponzor. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček zároveň čelí ze strany zaměstnanců ostré kritice.
15: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
16: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z hnutí STAN.
15: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
16: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
17: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
16: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodují v referendu o budoucnosti sjezdového lyžování v obci. Její vedení chce vědět, jestli bude možné zastavit pozemky v tamním lyžařském areálu. Z místa se hlásí reportérka Johana Tománková.
18: Já jsem přímo před obecním úřadem. Obyvatelé sem můžou chodit hlasovat od 8 hodin a podle členů volební komise chodí. Lidé mají rozhodovat o budoucnosti zdejšího ski areálu na Malinovce. Ten teď vlastní několik majitelů a na sjezdovkách není možné stavět. A obec chce zjistit od lidí, jestli má zakonzervovat územní plán, který by stavbu zakazoval i po letošních podzimních komunálních volbách. Místnost se schránkou bude otevřená do 20 hodin. Z Bedřichova Johana Tománková, Radiožurnál.
7: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýš postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a za vyhlazení lidic a ležáků.
19: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
20: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do druhého dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 000.
21: Toto vyvrcholení zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
20: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
7: Unikátní svědectví z procesu s K.H. Frankem nabízí nová dokumentární podcastová minisérie Českého rozhlasu Plus. Dostupná je v podcastových aplikacích i na webu i rozhlas.
22: Sport. Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Národní tým nastoupí pak v dalších dnech ještě proti Norsku a Kanadě a zápas se Slovenskem je podle útočníka české reprezentace Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
23: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když se s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě jako ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet.
22: Dnes se v české skupině hrané ve Friburgu představí odpoledne Kanada proti Slovinsku a večer Švédsko proti Itálii. V Curychu nastoupí Německo proti Maďarsku a Finsko proti Velké Británii.
13: Z
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uspořádá jednička u Velkého Meziříčí a v Praze nehody. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte téměř půl hodiny v koloně u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144 na mostě Vysočina je zúžení. Kolony na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Je to nesouvislá kolona od 168. kilometru a místy i v levém pruhu. Na D1 komplikace teď na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na kilometru 12,5 za sjezdem na Říčany. V levém pruhu dvě osobní, kolona z Prahy zatím 10 minut. Nehoda v Praze taky ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou. Na úrovni Letňan blokuje pravý pruh a kolona je tam dlouhá už z Cínovecké od Zdib. Nehoda taky na jižní spojce směr Barandovský most. Před sjezdem na magistrálu v prostředním pruhu a dvě auta už se tvoří kolona. Ucpaný je stále taky okruh před sjezdem na Ořech a to ve směru od Zličína. Kolona 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
3: Krásné odpoledne i s Radiožurnálem Sport. Trenér Alvaro Arveola potvrdil, že po sezóně skončí u fotbalistů Realu Madrid a to jenom nastartovalo další spekulace, respektive spíše to podpořilo názor španělských médií, protože Arveolu by podle nich měl u bílého baletu nahradit José Mourinho. Ten má sice ještě platnou smlouvu v Benfice, ale Real prý údajně využil klauzuly ve smlouvě a portugalského stratega se chystá vykoupit.
1: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář.
5: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Termopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.

0: Existují zlí jazykové, kteří tvrdí, že na hlavním nádraží v Praze se nemůže stát nic dobrého, zejména v nočních hodinách. Možná, že to tak je. Teď vám dáme další střípek do skládačky. Je tady totiž poslední díl seriálu o fotbalové sázkařské aféře. Ta přináší detaily o úplatku pro prvoligového rozhodčího Jana Petříka. Ten se právě podle informací Radiožurnálu policii přiznal k tomu, že před hlavním nádražím v Praze převzal úplatek 200 000 korun za ovlivnění utkání ve prospěch Opavy. Slíbený za to měl dokonce i kariérní postup. Nové detaily k sázkařské kauze získal Radiožurnál z policejních dokumentů, do kterých měl možnost nahlédnout. Práci naší investigativní redakce teď probereme s Pavlem Tilšarem. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak přesně mělo k tomu předání peněz dojít?
1: Po konci fotbalové sezony, což bylo začátkem léta 2023, se Petřík sešel v parku před budovou pražského hlavního nádraží s bývalým rozhodčím Lubomírem Pučkem. Ten mu osobně předal slíbených 200 000 korun. Rozhodčí peníze dostal za to, že ovlivnil zápas mezi SFC Opava a FK Varnsdorf. Dále Petřík na policii vypověděl, že se na ovlivnění utkání s Pučkem domluvili, a to krátce před duelem v McDonaldu na Václavském náměstí.
0: I o tom se říká, že se tam nemůže stát nic dobrého, ale já to nechci tolik odlehčovat. Podařilo se Radiožurnálu s obviněnými mluvit?
1: Puček na naše dotazy nereagoval a sdílnější nebyl ani Petřík, který nám řekl, že má od advokáta zakázáno cokoliv komentovat. Z výslechu Petříka nicméně plyne, že doufal, že mu Puček pomůže v kariéře. Podle policejních dokumentů chtěl Petřík pískat prestižnější světová utkání. On na mezinárodní listině rozhodčích už byl, ale chtěl do vyšší kategorie. A Puček, který měl ve fotbalovém prostředí stále vliv, mu slíbil, že to zařídí, když v klíčovém utkání Opavu podrží. Jak to hodlá Puček zařídit, už ale Petříkovi neobjasnil. Běžně o tom totiž rozhoduje komise rozhodčích. Byly tam ale taky osobní vazby. Oba muži se dlouho znají. Puček totiž dříve pískal zápasy s Petříkovým otcem a z odposlechů jejich schůzek je zřejmé, že mají blízký vztah.
0: No a jak přesně Petřík utkání ovlivnil?
1: V sezóně 2023-24 hrozil Opavě přímý sestup do třetí ligy. Puček měl klubu podle policie pomáhat s udržením v druhé nejvyšší domácí soutěži a přes Petříka si pojistil, že Opava vyhraje, což se taky stalo. Slezané zvítězili nad Varnsdorfem tehdy 2-1. Sám Petřík později vyšetřovatelům přiznal, že pískal tendenčně, a teď budeme Petříka citovat z policejního výslechu. To znamená, že jsem nařídil pokutový kop, který byl pro Opavu třeba. Byla to ta hrana, takže jsem se přiklonil k tomu, že jde o pokutový kop. Konec citace. Tu penaltu sice Opava neproměnila, ale Petřík pak Slezanům uznal vítězný gol v 93. minutě, když podle kriminalistů míč nejspíš ani nepřekročil brankovou čáru. O tom, že se prvoligový sudí Petřík policii doznal, informoval nedávno taky server Odkryto, podle kterého se Petřík snaží o dohodu o vině a trestu. Vedení opavského fotbalového klubu už dříve odmítlo, že by se na tom jakkoliv podílelo.
0: Jsou v téhle kauze obvinění i další rozhodčí?
1: Mezi obviněnými je taky sudí Jan Všetečka, toho policie stíhá kvůli přijetí úplatku za údajné ovlivnění zápasu mezi Karvinou a Českými Budějovicemi, a to v březnu roku 2024. Jan Všetečka ale od počátku vinu odmítá a proti obvinění podal stížnost.
2: Opravdu nerozumím, jak je možný, že jsem spojován s osobami, které jsem v roce 2024 na začátku mé rozhodcovské kariéry vůbec neznal. Osobně znát ani nemohl a neexistuje vůbec žádná indicie, že jsem s nimi byl v osobním či jiném kontaktu.
1: Všetečka taky odmítá, že by se na ovlivnění domlouval s Pučkem. Toho zná prý jen ze statistik ligových rozhodčích a taky z divadelní hry Ivánku Kamaráde. A jen doplním, že v celé kauze stíhá policie 32 lidí, které viní z podplácení, přijetí úplatků nebo účasti na organizované zločinecké skupině.
0: To byl Pavel Tilšar, díky.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Harmonie Tanová, co to je, francouzská tenistka, 225. hráčka světového žebříčku, právě teď bojuje proti Lindě Fruvertové, ta je o 100 příček ve světovém žebříčku v WTA výš. Je to finále kvalifikace o tenisové Roland Garros. Linda Fruvertová, česká tenistka, vede po prvním setu 1-0, vyhrála ho 6-3, no a ten druhý se jí zatím příliš nedaří, protože ho začala dvěma ztracenými podání, ale má velké štěstí, že francouzská Tanová také o jeden svůj servis přišla. Aktuálně tedy vede francouzská 3-2 v té druhé sadě. Rozhodně o tom dál uslyšíte na naší jediné sportovní stanici v českém éteru.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: čas 12 hodin 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Nálet ukrajinských dronů na budovu internátu ve městě Starobylsk v

0: Okupované Luhanské oblasti údajně zranil nejméně 35 lidí, informovali o tom ruské úřady. Budova se po útoku částečně zřítila a záchranáři pátrají po lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Kyjev se k tomu nevyjádřil. Celkem 17 zraněných po ruských útocích na Chersonskou a Sumskou oblast hlásí také Ukrajina. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň, to by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou být až 22,5 metru vysoké. A historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjíždí na nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátit mu původní červeno-krémové barvy. S Hydrou je možné se svést při dnešní muzejní noci. Sport. Basketbalistka Eliška Hamzová odehrála zatím nejlepší zápas ve své premiérové sezóně v zámořské WNBA. Při vítězství Minnesota nad Torontem 172 zaznamenala ve svém třetím vystoupení 4 body, 6 doskoků a 2 asistence. A to jen za něco málo přes 5 minut na hřišti. V NBA chybí hráčům New Yorku Knicks 2 triumfy k postupu do finále playoff. Po vítězství 109-93 nad Clevelandem vedou 2-1 na zápasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 u Velkého Meziříčí a v Praze nehody. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte půlhodinovou kolonu před Velkým Meziříčím. Na kilometru 144 na mostě Vysočina bude až do neděle zúžení. Brzdí se už na 151. kilometru a ucpává se taky objížďka přes Meziříčí po 602. Na D1 se zdržíte i na příjezdu do Brna z Prahy. To je tradiční kolona před omezením v Brně. Aktuálně od sjezdu na Domašov 168. kilometru a často se stojí i v levém pruhu. V Praze komplikují ten už silný páteční provoz nehody. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se před sjezdem na magistrálu srazila 2 auta v prostředním pruhu, kolona od Zahradního města. Další nehoda pak je i v Dobřížské ulici. Překáží za Barandovským mostem směrem na Smíchov a zastavíte kvůli tomu už na jižní spojce. Hodně ucpaná je Kbelská a Cínovecká ulice směrem do centra. Ve Kbelské nehoda na úrovni Letňan a fronta se sune už z D8 od sjezdu na Zdíby. Ucpává se taky Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Od Zličína ke sjezdu na Ořech pojedete asi 20 minut. No a kolona je kvůli tomu i na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 od 9. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Mistrovství světa ve fotbale začíná už za chvilku, bude to 11. června. Společně se Spojenými státy a Kanadou ho bude spolupořádat Mexiko, což se stane už po třetí v historii. Když to bylo naposledy v roce 1986 v Mexiku, domácí publikum dalo světu fenomén, který se právě od té doby jmenuje Mexická vlna. No a úřady v Mexiku se teď trochu bojí, že by se šampionátu o 40 let později mohla vzejít další fráze spojená s Mexikem, ale už zdaleka ne tak zvukomalebná. Zhruba 3 týdny před začátkem mistrovství světa spustila tamní federace reklamní kampaň a jejím cílem je odradit fanoušky během turnaje od často používaného homofobního pokřiku. Jeho skandování provází zápasy Mexika už zhruba 20 let a svaz za to také 20 let pravidelně platí pokuty. Je to homofobní nadávka, kterou diváci častují brankáře soupeře přesně ve chvíli, kdy vykopává od své branky. Určitě si to dokážete představit a pokud si to nedokážete představit, možná to uslyšíte v přímém přenosu, protože s mexickým výběrem se na šampionátu utkají také čeští fotbalisté a to na závěr základní skupiny. Bude to 24. června a to přímo v mexické metropoli.

0: Česká plavkyně Barbora Janíčková si v posledních týdnech stihla vylepšit dva osobní rekordy a kvalifikovat se na srpnové mistrovství Evropy v Paříži hned na třech různých tratích. Posloužily jí k tomu závody v norském Bergenu, kde splnila kvalifikační limity na 50 volným způsobem i motýlkem a také na své hlavní trati na kraulařské stovce. Nejen o tom vyprávila v rozhovoru s reportérem Adamem Kodetem.
1: Cíl na všechny tratě to nebyl. Hlavním cílem bylo určitě 100 kraul, což je moje hlavní disciplína. Trošku jsem doufala v tu 50 kraulovou, ale že jsem k tomu přidala i tu motýlovou, to bylo takové jenom příjemné zpestření.
2: Už to byl hned první závod a hned jste si tam zaplavala osobní rekord docela výrazně. Ten se potom ještě zlepšila o před pár dny v Pardubicích. Tak jak se vám to povedlo na téhle vlastně řekněme doplňkové trati?
1: Já jsem 50 motýla strašně dlouho neplavala, takže ten osobák byl docela už jako starý a hrozně dlouho se mi nedařilo ho překonat, tak jsem se na to trošku jako vyprdla, když to tak řeknu. A ono to občas jako pomůže. Když se pak člověk k tomu vrátí, tak to potom jde s nás, není na ně takový tlak. A mě to v Bergenu pomohlo docela dost s tím, že potom jsem vlastně do těch zbylých disciplín, které jsou hlavní, šla už jako na pohodu. Chtěla jsem určitě ten limit zaplavat, ale tím, že už to máte splněno, tak se vám prostě plave lehčej.
2: Jak se vám celkově tam přímo v tom bazénu plavalo, protože takhle ty tři časy splnit asi byl pak příjemný návrat z Norska.
1: Určitě byl příjemný a ty časy byly rychlé, teda musím říct, takže to bylo taky příjemné. Mně se tam plavalo moc dobře. Jediné, co mě trošku jako mrzelo, že třeba tam byla trošku menší konkurence než ve Stockholmu předešlý rok. Vyplavávací bazén byl docela teplý, takže tam jsme se všichni docela tavili, ale tím, že jsem tam zaplavala dobře, tak člověka to i trošku navádí k tomu, aby na to měl jenom ty lepší vzpomínky, ale ten samotný bazén mě přišel prostě rychlý, když jsem v něm plavala, takže to bylo moc fajn.
2: Zpátky těm časům, vlastně i na té kraulařské 50 jste si zlepšila osobní maximum. Už to bylo docela i blízko tomu českému rekordu, tak je ve vás ještě to posouvat.
1: Ono to strašně vypadá, že to je blízko a pak ve finále jako si to člověk napočítá, řekne si, že to je 50, je to pořád jako hrozně daleko. Když to řeknu úplně upřímně, tak pro mě fakt hlavní ta stovka a na té 50 já jsem s tím limitem byla taková jako hodně jsem ho chtěla překonat v loňském roce, to stejné vlastně na krátkém bazénu. A já u těch 50 fakt jako čím víc chci, tak tím je ten výsledek horší a horší. Takže se snažím, ať to zní jakkoliv zvláštně, jako na to moc prostě nemyslet a spíš tam mít ten svůj čas, který překonávám, než ten český rekord.
2: Stále si povídáme s plavkyní Barborou Janíčkovou. Změnila jste v tom tréninkovém procesu nebo v materiálu v něčem něco do téhle probíhající sezóny?
1: My jsme změnili posilovnu tím stylem, že jsme přidali jednu, takže teďka mám 3 jednotky v posilovně týdně. S tím vlastně souvisí i voda, která po té posilovně následuje. Není to jako typický trénink, ale děláme ho vlastně s bývalým plavcem i vlastně s člověkem, který nám dělá tu posilovnu s Kubou Březinou, kde jsou buď silové věci nebo hodně jako do sprintu, do rychlosti. Ale jako přímo, že bych měl nějaký jeden zázrak, tak to úplně ne. Můj trenér vždycky říká, že jsme ubrali na kilometrech a přidali na té intenzitě, protože už jsem starší.
2: A myslím, že jsem v nejlepším věku. Když jsme se bavili o těch časech, o těch výkonech, kam byste tohle co se třeba ještě chtěla posunout?
1: Strašně těžko se mi jako dává za cíl nějaký konkrétní čas. Já mám v hlavě pořád to, že bych chtěla překonat sama sebe, ty svoje osobáky, to myslím si, že to, co chce každý sportovec, který dělá nějaký výkon na čas.
2: V jakých aspektech by se dalo ještě posunout, kde můžete ještě zrychlit, co ještě zlepšit?
1: Určitě ta první 50, protože já ji rozjíždím strašně pomalu. Já se hrozně snažím, aby to bylo rychlejší, a mi to vůbec nejde. Paradoxně ta zpátky se mi plave rychleji o něco, ale rozhodně jsou ještě pořád rezervy v obrátkách, byť tady jenom jedna, ale ono to stačí na nějakou ztrátu. Výjezd a start, to si myslím, že na tom jsme taky ještě zapracovali. Tam dělám jiný start, než jsem dělala doteď, ohledně nějakého načasování. Vždycky trenér říká, prostě musíš rozjet naplno a pak přidat, takže si tady tímhle se budu řídit. No.
0: Říká česká plavkyně Barbora Janíčková a rozhovor s ní bude pokračovat už za chvíli.

0: 10 minut před 13. hodinou máme další zajímavou informaci, mimo jiné i do pondělního pořadu s mikrofonem do Anglie. Trenér Pep Guardiola totiž po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům a také k triumfu v Lize mistrů, to dnes oznámil v prohlášení poměrně suše, řekl: neptejte se mě, proč zkrátka přišel můj čas. S fanoušky se ale ještě Guardiola rozloučí v sobotním utkáním v poslední kole Premier League doma proti Aston Ville.
1: Radiožurnál Sport.
0: My se ale vracíme k rozhovoru s plavkyní Barborou Janíčkovou, která na srpnovém evropském šampionátu v Paříži bude obhajovat stříbro z Budapešti z roku 2024, a to na své nejsilnější trati, stovce, volným způsobem. Startovat bude i na poloviční distanci, ale nakonec jen na kraulařské. V rozhovoru s reportérem Adamem Kodetem totiž podotkla, že v harmonogramu bohužel dojde k termínové kolizi, a tak Barbora Janíčková 50 motýlkem zřejmě vynechá.
2: Mrzí mě to, protože já si nepamatuju, že by to takhle někdy bylo. Přijde mi celkově ten harmonogram pro letošní rok trošku překopaný. Na druhou stranu prostě nedá se svítit a pořád to není moje hlavní disciplína. Kdybych plavala za 25 půl, tak se asi budeme bavit o něčem jiném, nebo že budu ve formě, kdy zvládnu obě dvě ty disciplíny. Ale takhle zcela upřímně, myslím si, že bych možná postoupila do semifinále na tom 50 motýlku a vlastně vyčerpávat se tím úplně nechci. Chci si spíš pošetřit ty síly na tu stovku kraulovou.
3: Jaké jsou cíle do Paříže? Obhajuje to tam stříbro z minulého šampionátu, čeho byste chtěla dosáhnout, a jak třeba dobře znáte, jak se vám plave zrovna tam?
2: Já jsem tam nebyla, takže já jsem hodně zvědavá, jaké to bude. Jsou vyprodané lístky na podle mě všechny dny, takže doufám v nějakou dobrou atmosféru. Cílem je určitě finále na 100 kraula. Velmi ráda bych byla ve finále na 50 kraula, ale prostě říkám, ta 50 to je u mě hodně takové jako proměnlivé. Ještě tam plánu stovku motýlovou. Rozhodneme se pak s trenérem, jak to bude vypadat. Tam nedokážu říct, protože to je momentálně taky taková trošku náhoda pro mě. Úplně se v tom bohužel necítím v té stovce. Když jsi zmínil obhajobu toho stříbra, tak bylo to prostě před 2 lety. Byla tam jiná konkurence, než bude teďka, takže s tím je potřeba počítat, a říkám, no, finále na stovce kraulové. Bude to těžké, budu za to hrozně ráda, když to padne.
3: Říkáte o té atmosféře, jak to zrovna na plavce v tom bazénu působí, když je tam opravdu nějaká bouřlivější kulisa?
2: Já to mám strašně ráda. Já jsem člověk, co jako nenosí do kolorumu nebo na start sluchátka. Já právě hrozně ráda vnímám atmosféru těch diváků, jak oni dokážou pozbudit, jak to tam burácí, nebo jaká je práce se světlama. Mě to hrozně baví. I v té vodě upřímně ono to neslyšet, protože když jsem doplavávala na mistrovství světa s tou polohovku, tak mě zbýval docela ještě jako kus dokonce, a když se dá světový rekord překoná, tak je tam velmi specifická taková melodie a já jsem ji slyšela, takže bylo jasné, že Gretchen Walsh už je v cíli a že to je světový rekord, a mě zbývaly ještě třeba 4 metry dokonce. To bylo také nepříjemné, ale jinak je to super, když se fakt jako povzbuzuje, fandí, a když ty tribuny řvou.
3: U mikrofonu je stále plavkyně Barbora Janíčková. Do Paříže zbývá něco přes 2 měsíce, tak jaký je teď váš kalendář, harmonogram na další týdny?
2: Trénink. No. Ještě máme poměrně dost času, protože to vlastně je letos hodně pozdě ty závody 10. srpna. Takže nás tam čeká ještě reprezentační soustředění, to bude vlastně 2 týdny před odletem. Do té doby ještě mi čekají jedné státnice teda. Hodně jsem si to rozdělila ve škole, takže po Londýně začínám pilně studovat, abych si aspoň jedny mohla odškrtnout, a pak už mi čistou hlavu do Paříže.
3: Zrovna jste mi nahrála na tu poslední otázku, když jsme tady zrovna v univerzitním areálu, tak jak se na tom aktuálně se studiem tedy finišuje, to vypadá to?
2: Já finišuji, byť jsem samozřejmě využila té možnosti si to prodloužit, to magisterské studium. To znamená, že ho budu dělat 3 roky. Mám to naplánované zatím v hlavě, takže státnice bych chtěla mít jedny teďka, jedny v srpnu, a potom státnice z biologie na přírodovědecké fakultě, tak ty bych chtěla dělat v lednu, kde to bude trošku větší klid, protože ty jsou asi nejnáročnější. Nějak se na tom nemůžu uvěřit, že jsem se dostala do té finální rovinky, ty 2 roky na magisteru strašně uběhly, ale jsem za to na jednu stranu ráda, na druhou stranu je to fakt jako zvláštní pocit.
3: Říká česká plavkyně Barbora Janíčková z Olomouce.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Bárty definitivní. Výbuch rafinerie na východě Maďarska nepřežil jeden člověk. Hokejisti Caroliny v play-off NHL poprvé prohráli. Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona před omezením u Velkého Meziříčí směrem do Prahy. A počasí bude polojasno až oblačno. V Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rozhodnutí vlády o přesunu několika agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Radiožurnálu to potvrdila šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Štěpán Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Bárta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
3: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
1: Šéfka úřadu vlády taky řekla, že s kritiky se plánuje setkat a všechno vysvětlit. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich je policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž nelegální látku údajně vyráběl, řekl mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
4: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025, říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem, které jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk a dalších 7 má vážné popáleniny, oznámil to premiér Péter Maďar. Na místě je poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým. Podle maďarských úřadů do ovzduší ale neuniklo velké množství nebezpečných látek. Na pražském magistrátu se dnes rozhoduje o vítězích olympiády mediální gramotnosti. Víc než 100 dětí ze základních škol má za sebou první kolo celorepublikového finále písemný test. 18 nejlepších postoupí do závěrečného odpoledního duelu. Mediálním partnerem je Český rozhlas a podle jeho generálního ředitele Reného Zavorala je v současné době důležité umět případné dezinformace rozlišovat.
5: Tento počin je právě v oblasti vzdělávání, v oblasti médií velmi důležitý. Mě překvapuje opravdu, jak velký počet účastníků se letos zúčastnil, 52 tisíc školáků, což je úžasné číslo. Myslím, že je velmi těžké i pro zkušeného, zdatného člověka už s nějakou zkušeností opravdu se v tom přehrše informací zorientovat.
1: A podrobně uslyšíte o olympiádě mediální gramotnosti v odpoledním radiožurnálu ještě před 1:30.
6: Sport. Hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem vstoupili do semifinále play-off NHL vítězně. Jako první tým v letošních vyřazovacích bojích porazili Carolinu, na jejím ledě vyhráli 6-2. Český gólman k tomu přispěl 25 zákroky.
7: Jakub Dobeš přitom inkasoval už ve 33. sekundě zápasu. Překonal ho domácí útočník Seth Jervis. Montreal to ale nerozhodilo, o necelou půl minutu později vyrovnal Cole Caulfield, do konce první třetiny dali Canadiens další 3 góly a náskok si pohlídali až do závěrečné sirény. K vítězství Montrealu 6-2 přispěl 2 brankami v poslední 20 minutovce, taky slovenský útočník Juraj Slavkovský. Semifinálová série bude za stavu 1-0 pro Montreal, pokračovat druhým zápasem na ledě Caroliny, a to v noci ze soboty na neděli českého času. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 od Osové Bytýšky i od Devíti křížů. Na D1 z Brna do Prahy čekejte kolonu za sjezdem na Osovou Bytýšku. Sune se z kilometru 151 hodně přes 40 minut až k omezení u Velkého Meziříčí. Mezi kilometry 144 a 143,5 je až do neděle neprůjezdný levý pruh. Na D1 na trase Praha Vyškov i dnes popojíždí velmi dlouhá šňůra kamionů. Zastavují za Devíti kříži okolo z tého 73. kilometru. Na úrovni Ostrovačic pak zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Fronta se sune tradičně až do Brna k omezení u D2. Na D8 z Prahy do Drážďan zbystřete hned u sjezdu na Chabařovice. Na 72. kilometru havarovalo nákladní vozidlo, blokuje levý pruh. Na místě jsou i hasiči, i světelná šipka silničářů. Projíždí se pravým pruhem, výraznější zdržení ale nenaberete. A D8 ještě jednou, teď příjezd do metropole od Ústí. Kolona z úrovně Odoleny vody přibližně z kilometru 4,5 popojíždí 40 minut k dřívější nehodě ve Kbelské. Za sjezdem z Cínovecké byl blokovaný levý pruh, teď už se opět jede. A ještě dálnice D6 z Prahy do Varů velmi opatrně za sjezdem na Slaný. Na 33,5 kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, v něm osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: I když je dnes už 22. května a narozeniny měl Radiožurnál Sport včera, stále si je tak trochu připomínáme. Za chvíli vám nabídneme ty nejlepší kuriozity z našeho vysílání, no ale také se před posledním kolem anglické fotbalové ligy rojí novinky. V anglickém Manchesteru tam jsou dva fotbalové kluby, a to se slavnou minulostí, United a City. Ve druhém jmenovaném nebude pokračovat trenér Pep Guardiola, za to United ti si pojistili natrvalo dočasného kouče Michaela Carricka a podepsali s ním smlouvu na 2 roky.
2: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Radiožurnál Sport v tomto týdnu slaví pětileté výročí od založení stanice. Konkrétně to bylo přesně včera 21. A z našeho vysílání už jsme vás vzali do zákulisí, jak vypadá například den moderátora. Mohli jste si poslechnout reportérskou práci na olympijských hrách, ale dnes vám nabídneme obsah, řekněme, pikantnější. Často se totiž sami dostaneme do svízelné nebo kuriozní situace, o které vy, posluchači, vůbec nevíte.
1: Hello.
2: Jako uvězněný v Alcatrazu se cítil reportér Jaroslav Plašil, který v roce 2011 v belgickém Charleroi zůstal úplně sám v tamní hale při tažení českých tenistek v semifinále Fed Cupu. Prostě zpracovával reportáže přímo na místě pro vysílání, až zjistil, že je sám.
3: Tak jsem se dal na oblídku haly, jestli třeba náhodou někde nenajdu nějaký únikový východ, ale vlastně kamkoliv jsem stoupil do nějaké zóny, tak se rozezvučil alarm.
1: Halu jsem prošel křížem krážem, ale fakt se odsud nedá dostat. No sláva, snad chviličku klidu teď budu mít, než zase narazím na místo, kde nechtíc spustím to houkání.
3: Kam jsem šlápnul, tak se spustil alarm, pak jsem tam našel takové zákoutí, si pamatuju, se staženým basketbalovým košem, a tak jsem si tam chvíli dribloval, házel.
2: Jaroslav Plašil se nakonec po několika hodinách dovolal na linku tamní městské policie. Ta přijela se psem a ten před jedním z vchodů do haly hlasitě štěkal a on tak následoval právě tento zvuk.
3: Tam už jsem slyšel člověka jak odemyká, takže jsem na něj začal i volat. Člověk si najednou uvědomí, jak moc pro něj může znamenat to, že si může rozhodnout o tom sám, jestli někam půjde nebo nepůjde.
1: A ten pocit, když se otvírají dveře, to je něco úžasného.
2: Jaroslav Plašil ale není jediným reportérem ze sportovní redakce, který skončil osamocený v zamknuté hale. Také náš olomoucký kolega Adam Kodec se zabral tak moc do práce, že zjištění, že už je jediným mužem v hokejové hale, přišlo až po zhasnutí.
4: A já pak po zimáku v Olomouci potmě chodil s baterkou a hledal nějaké odemčené dveře a jako Jeníček s Mařenkou jsem v dálce viděl svět v Rolbovně, kde naštěstí byla branka, kterou se dalo prolézt ven.
2: Jaroslav Plašil tiše závidí Adamu Kodetovi, že tenisté nepoužívají rolbu. Kolega Pavel Petr byl na přípravném turnaji českých hokejistů v Rusku, jenže při návratu z Channel One Cupu se s ostatními novináři zapomněl na hotelu a rázem byl v časové tísni. Navíc přijel ke špatnému terminálu.
5: No a tak výprava českých hokejistů zavelela k odletu, přestože letadlo bylo poloprázdné. Naštěstí se nám podařilo sehnat ještě letenky na večer, zhruba o 4 hodiny později, jen řeknu, že to bylo 4 dny před Vánocemi, a tak to bylo docela umění sehnat.
2: Dodává Pavel Petr, děkujeme, že jste za 5 let vysílání udělali z radiožurnálu Sport nejposlouchanější digitální rádio v českém éteru. I nadále, přes všechny komplikace, se vám budeme snažit nabízet ten nejlepší sportovní servis. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Co se týče české účasti v kvalifikaci o další Grand Slam sezóny, tedy o Roland Garros, tak je dobojováno a má to šťastný konec pro Lindu Fruvertovou. Ta porazila francouzku Tanovou ve dvou setech 6-3 v prvním setu v celku jednoznačně. Soupeřka nedokázala třikrát potvrdit svůj servis a i když Linda Fruvertová jednou své podání také ztratila, tak to nakonec dokázala zvládnout. Druhá sada, ta byla daleko vyrovnanější, musel jí rozhodnout až tiebreak. Fruvertová v něm vyhrála 7-4 a také to nakonec 2-0 pro českou tenistku, která se posouvá do hlavního pavouka dalšího Grand Slamu, no a tam už jí čekají také její české kolegyně Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Marie Bousková a tak dále a tak dále. Nebojte se, o nic důležitého z Roland Garros rozhodně nepřijdete, protože právě v Paříži budeme mít, co se týče radiožurnálu Sport, svého reportéra.

0: Slovo derby znáte pravděpodobně hlavně díky zápasům vašich oblíbených sportovních klubů, ale prvopočátek tohoto slova sahá do 18. století, do Anglie a do dostihového prostředí. Později se dostalo soupeření hřebců a klisen i do střední Evropy a dnes je to přesně 105 let, co ve Velké Chuchli odstartovalo historicky první derby na českém území.
1: Samozřejmě, jak já se na tenhle den těším, je to takový můj takový mezník, vždycky to je v půlce roku a potom vždycky to je o náhodě, na který koně tady narazím.
2: Povídal Václav Janáček, který je jedním z historicky nejúspěšnějších českých žokejů, když vyhrál přes 1600 dostihů, velkou část z nich ve Španělsku, a české derby, tedy nejprestižnější tuzemský rovinový dostih, ovládl třikrát. Loni v červnu byl třetí v sedle Parisi Lady, když vítězství vybojovala jiná klisna, Miss of Change.
3: U toho vnitřního oblouku s Pradem, tedy s číslem 10, a teď je to tedy Miss of Change.
4: Miss of Change versus Prado, poslední metry. Miss of Change nakonec v cíli se raduje Callum Shepherd, britský žokej.
5: Filled with joy. It's such a beautiful race course and a beautiful place.
2: To, že derby vyčnívá nad ostatními rovinovými dostihy v Česku, je vidět i na jezdeckém obsazení, a tak si mohl po loňském ročníku pochvalovat dráhu i krásy Prahy prodák z Brightonu žokej Callum Shepherd. Právě na ostrovech v Epsomu na jižním okraji Londýna se v roce 1780 jelo historicky první derby a u zrodu stál Edward Smith Stanley, hrabě z derby. Až později se pak slovo derby přeneslo do jiných sportů jako označení pro vypjatý souboj dlouhodobých rivalů. V Česku je širokou veřejností stále více sledována Velká Pardubická, ale v zahraničí mají větší prestiž rovinové dosti v čele z derby.
6: Obecně ve světě jsou rovinové dostihy výš, protože rovinové dostihy jsou ty, kde se určuje, kam se bude směřovat chov anglického plnokrevníka. Překážkové dostihy jsou v tomto smyslu doplňkem. U nás je Pardubická z historického hlediska nejpopulárnější dostih a směřuje potom v říjnu k ní pozornost bez nadsázky celého Česka. Nicméně derby je ten nejprestižnější dostihový svátek se vším všudy.
2: Doplňuje Jiří Zlámaný, manažer chuchelského dostihového závodiště. Letošní derby se pojede 21. června. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohl zajišťovat stát. Aktuálně si o tom, jak budou přijímačky vypadat, rozhodují sami fakulty. Polovina českých škol využívá placené testy od společnosti SCIO. Podle ministerstva školství to může znevýhodňovat děti z chudších rodin, které si nemůžou dovolit přípravné kurzy. Česká konfederace rektorů ale naopak vyzdvihuje fakt, že jednu zkoušku uznává víc škol. Resort by musel upravit zákon, aby se systém v Česku změnil. Ceny ropy dnes na světových trzích rostou, mezi investory převládá skepticismus ohledně snah o mírové urovnání konfliktu na Blízkém východě a možnosti obnovení dopravy v Hormuzském průlivu. Severomořský Brent dopoledne přidával 2,3% a obchodoval se za bezmála $105 za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate zdražoval o 1,8% na $98.16. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky byl

0: Bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. A největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav známé jako cosplay. Akce potrvá do nedělního odpoledne. Sport. Trenér Pep Guardiola potvrdil, že po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům v Premier League i triumfu v Lize mistrů, přitom měl smlouvu ještě na jeden rok. Rival z Manchesteru United jmenoval dočasného kouče Michaela Carricka hlavním trenérem na další 2 sezóny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D6 za Strašecím a zdržení na D1 od Osové Býtýšky. Dálnice D6 z Prahy do Varů za Novým Strašecím na 33,5 kilometru zůstává po nehodě uzavřená. Poslední volný sjezd je na exitu 32, provoz je ale slabší, kolona se před ním netvoří. Na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna spozorněte hned u sjezdu na okruh. Na 9,5 kilometru chvíli blokovali levý pruh, následky drobnější nehody. Auta už odjela, stačila se ale vytvořit kratší fronta, rozjíždí se za nájezdem od Říčan na 12. kilometru. D1 dál ve směru na Brno a zdržení převážně pro kamiony od Domašova. Fronta z kilometru 173 se nesouvisle posouvá až k omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Chvílemi brzdí i osobní auta, a to na úrovni Ostrovačic či Kývalky. Na D1 z Brna do Prahy přetrvává kolona kvůli omezení u Velkého Meziříčí. Po pojíždí přes půl hodiny vjedete do ní za sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 151,5. A D5 před Prahou plná od Loděnice z 10. kilometru, i tam jsou to převážně nákladní soupravy v pravém pruhu, táhnou se až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Česká hokejová reprezentace má už druhý den po sobě zápasové volno na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku, ale na radiožurnálu Sport nepřijdete o to, co se právě bude na světovém šampionátu dít. V 16 hodin a 20 minut se rozehrají znovu dva duely z té české skupiny B. To bude utkání mezi Kanadou a Slovinskem. Německo-Maďarsko to potom se bude hrát v Curychu. Na radiožurnálu Sport vás ale budeme informovat s obou těchto klání. Večer se potom rozehrají další dva duely. Finsko-Velká Británie, Švédsko-Itálie. Zkrátka, nepřijdete o nic.

0: Už druhý den bez zápasu v řadě mají na mistrovství světa ve Švýcarsku čeští hokejisté. Na rozdíl od včerejška ale trénovali před zítřejším duelem od 16:20 se Slováky. Ti mají na druhé příčce tabulky skupiny o bod víc než třetí Češi a právě tímhle tématem dnes otevřeme sportovní přehled i s Jakubem Kantou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Česká mužská hokejová reprezentace se o dalším volném dnu chystá na mistrovství světa na poslední tři duely ve skupině. Nejprve změří síly v sobotu se Slováky, v pondělí s Nory a v úterý s Kanaďany. 21-letý útočník Matyáš Melovský mluvil ve Friburgu po týmovém focení a tréninku v rozhovoru pro radiožurnál Sport také o tom, že je v národním týmu se třemi spoluhráči z výběru do 20 let, který na světovém šampionátu juniorů před 2 lety slavil bronzové medaile.
2: Marošem jsem se o tom bavil, že to je trestný, že kolik se nás vlastně sešlo a to ještě by tady, že byl Jirka Kulich, kdyby byl zraněný a možná i další kluci Jeda Šale nebo tak. Tam byla dobrá parta na tom turnaji na těch 20 a docela hodně se nás chytlo v tom hokeji, že se jim podařilo udělat ten krok z toho juniorského hokeje do ten dospělej. Je to super, určitě to ulehčilo třeba to adaptování tady na kabinu a na tady ty věci.
0: Hokejisté Caroliny na úvod finále východní konference playoff NHL poprvé v letošních bojích o Stanley Cup prohráli. Do vedení 1-0 na zápas jde Montreal po výhře na ledě Hurricanes 6-2, kterou podpořil 25 úspěšnými zákroky také brankář Jakub Dobeš. Sice poprvé inkasoval už po 33 sekundách, ale za další půl minutu už bylo vyrovnáno a do konce první třetiny hráči Montrealu dali další tři branky. Dva góly a asistenci zapsal v dresu vítězů slovenský útočník Jurij Slavkovský.
1: Fotbalisté Manchesteru City budou mít po 10 letech nového trenéra. Úspěšný španělský kouč Pep Guardiola ve funkci skončí po posledním kole této sezóny anglické ligy v neděli, přestože má platnou smlouvu až do příštího léta. Guardiola získal se Citizens 20 trofejí a rozloučil se ve videu na klubovém webu.
3: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
4: Pep Guardiola v rozloučkovém videu taky uvedl, že v Manchesteru City zažil skvělé časy, ale nic netrvá věčně. Slavný španělský trenér dovedl Citizens k premiérovému triumfu v Lize mistrů a 6 titulům v anglické Premier League. Celkem získal s Manchesterem City 20 trofejí. Podle BBC by mohl Guardiolu nahradit jeho bývalý asistent a někdejší kouč Chelsea Ital Enzo Maresca. Další klub z Manchesteru, United, natrvalo převzal Angličan Michael Carrick. Původně měl tým z Old Trafford trénovat jen dočasně. Dovedl ho ale ke třetímu místu v nejvyšší anglické soutěži a účasti v Lize mistrů a dostal za to od vedení nový kontrakt na 2 roky. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: Trenér Alvaro Alveola na tiskové konferenci před posledním kolem španělské ligy potvrdil, že po sezóně skončí u fotbalistů Realu Madrid, no a jeho krajan, bývalý kapitán Chelsea César Azpilicueta, končí v 36 letech kariéru, kterou dohrává v téhle sezóně v Sevě.
1: Basketbalisté New Yorkských Knicks porazili ve finále východní konference playoff NBA Clevelandy po druhé před svými fanoušky v Madison Square Garden zvítězili nad Cavaliers 109-93 a série na 4 vítězné se do haly Clevelandu stěhuje z pohledu Knicks za stavu 2-0 na utkání. To pardubičtí basketbalisté se budou snažit v Brně srovnat semifinálovou sérii Národní ligy. Po dvou domácích porážkách totiž naposledy uspěli na palubovce úřadujících vicemistrů, snížili na 1-2 a dnes od 18 hodin se v hale Vodova představí znovu.
0: Kenton Cool vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest. 52-letý Brit zdolal nejvyšší horu světa tyčící se do výšky 8849 metrů nad mořem už po 22. ale na to si ještě budeme muset počkat. Poprvé Cool na Mount Everest vylezl v roce 2004 a od té doby tento výkon opakuje každý rok s výjimkou let, kdy úřady horu z různých důvodů uzavřely. Absolutní rekord drží šerpa Kami Rita, ten má za sebou 32 výstupů na Everest.
1: A dvojnásobný mistr světa Shoma Uno se vrací ke krasobruslení. 28-letý Japonec chce se svou o 4 roky mladší přítelkyní Marin Hondovou startovat v tanečních párech na olympiádě v roce 2030 ve francouzských Alpách. Dosud získal Uno na hrách stříbro a bronz mezi jednotlivci a druhé místo přidal v Pekingu také v soutěži družstev.
0: To byl sportovní přehled, Jakub Kanta, děkujeme.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Do 14. hodiny nám ještě zbývá 11 minut. Vy stále posloucháte Radiožurnál Sport, který slaví pětileté výročí. Bylo to tedy konkrétně včera. My se vám právě už mnoho let snažíme tradičně zprostředkovat to, která sportovní témata aktuálně kolují po internetu. Tuhle rubriku jsme nazvali Hity sociálních sítí. Dnes ji vybral Pavel Tilšar, ale co vybral, to nám řekne Martin Charvát. Dobrý den.
1: Hezký den je to, protože Pavel Tilšar teď sedí ve vedlejším studiu Radiožurnálu. No, na síti X můžete na profilu agentury AP narazit na 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského fotbalisty Pelého. A pokud se třeba chystáte na zápasy české reprezentace na mistrovství světa, budete si ji moci sami prohlédnout. Odhalili ji totiž v Guadalajáře, kde se Češi na úvod turnaje utkají s Jižní Koreou. V noci z 11. na 12. června českého času se bude hrát na stadionu Akron to utkání Česko-Jižní Korea. Tam ale sochu Pelého nenajdete, museli byste zajet k 18 kilometrů vzdálenému stadionu Jalisco. Proč právě stojí tam? No, Pelé slavil svůj třetí a poslední titul mistra světa na šampionátu 1970 právě v Mexiku. A na stadionu Jalisco odehrálo Brazílie celou základní skupinu, ve které mimochodem porazila Československo 4-1. Poté tam hrála čtvrtfinále a také semifinále. Triumfovala pak až na Aztéckém stadionu v Mexico City. A jak socha vypadá? Kromě toho, že je obrovská, Pelé se usmívá na té soše, jak to měl ostatně ve zvyku. A co měl také ve zvyku, bylo, že měl u nohy přilepený míč. A to také na té soše je.
0: A teď ještě basketbal. Eliška Hamzová přispěla v zámořské WNBA k vítězství Minnesota nad Torontem 100-72. A to přispěla 4 body, 6 doskoky, 2 asistencemi. Pro českou rozehrávku to byl zatím nejvydařenější zápas v zámořské soutěži. Znovu si užila se svými spoluhráčkami i jeden vítězný taneček.
1: No ale na něm ještě musí Eliška Hamzová trochu zapracovat. Jak si můžete prohlédnout třeba na klubovém Facebooku na videu, tým Lynx má tu taneční choreografii pěkně secvičenou. Česká reprezentantka se ale trochu ztrácela a v těch tanečních krocích zhruba o sekundu zaostávala za svými spoluhráčkami. Ty to ale musí chápat, Hamzová hrála teprve třetí zápas za Minnesota v WNBA, tedy v ženské variantě NBA, a vítězný taneček si užila teprve po druhé. Tak snad si ho bude užívat čím dál více a snad jí to půjde čím dál lépe.
0: To byl Martin Charvát, díky.
1: Hezký den. When I was 6 years old, I broke my leg.

Stále posloucháte Radiožurnál Sport. Už po 14. hodině vám nabídneme magazín fotbalové šance ligy. Pozmeme vás na poslední fotbalový víkend.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Hokejová reprezentace trénovala před zítřejším zápasem mistrovství světa proti Slovensku. Dálnice D6 zůstává za Novým Strašecím směrem do Karlových Varů neprůjezdná. A počasí bude polojasno až oblačno, v Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát zvažuje prodej pardubické Explosie. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi a ČTK.
3: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
2: Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Zdravotníci chlapce po zhoršení zdravotního stavu převezli do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotorla.
4: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
2: Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu za asi 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez to označil za lži a provokace. Havana podle něj podmínky teprve posuzuje.
5: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Galerijní a muzejní noc dnes propojuje ve Zlíně galerie, muzea i další kulturní místa. Program na 13 místech začal už dopoledne a potrvá do večera. Například Galerie Václava Chada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi, který se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách, připomíná kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
6: Budeme otvírat 17 hodin vernisáží a budeme mít otevřeno až do 11 hodin večer, takže je to výzva pro všechny, jak příjemně strávit páteční večer.
0: Sport.
7: Čeští hokejisté mají po tréninku na sobotní zápas mistrovství světa se Slovenskem. Na ledě byli všichni. Češi se Slovenskem utkali na světovém šampionátu naposledy před 3 roky. Pokračuje obránce Michal Kempný.
8: Opravdu jako upřímně, já jsem proti Slovákům těch zápasů jako větších moc neodehrál. Tak očekám skvělý zápas, samozřejmě, jak blížíme se do finiše ty skupiny a každý bude důležitý. Na nějaký emoční výlevy asi není prostor, takže já věřím, že to dopadne dobře.
7: Světový rekordman ve vrhu koulí Američan Krauser se na meetingu v Siamenu vrátí do atletické diamantové ligy. Minulou sezónu v ní trojnásobný olympijský vítěz kvůli zranění vůbec nezávodil. V Číně nebude v sobotu chybět ani české zastoupení. Běžec Filip Sasínek ale tentokrát bude vodičem na 5-kilometrové trati.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dálnice D6 na trase Praha-Vary za Novým Strašecím na kilometru 33,5 po tragické nehodě nadále uzavřená. Odklon dopravy je vedený exitem 32 na Strašecí. Před ním už zlehka housne provoz. Plný je i samotný sjezd na silnici 606. Ta je naopak plynule průjezdná až k Řevničovu. Tam se na 38. kilometru na dálnici vrátíte zpět. Na D1 z Prahy do Brna sílí provoz v okolí sjezdu na okruh. Fronta z 9. kilometru k nájezdu od Říčan, pak se krátce zpomaluje i před omezením na Šmejkalce. Přibrzdíte na 20. kilometru a zdržíte se zatím do 10 minut. Na D1 o velký kus dál směr jih Moravy zpomalují před Ostrovačicemi na kilometru 177, hlavně řidiči kamionů. Za Ostrovačicemi se chvíli přibrzdí i v levém pruhu. A D1 do Třetice, teď opačný směr z Brna do Prahy za sjezdem na Osovou Býtýšku na 152. kilometru. Vjedete do kolony a přes 40 minut se budete sunout k omezení u Velkého Meziříčí. Na 44. kilometru je kvůli pracím silničářů až do neděle zabraný levý pruh. Přes město rozhodně neobjíždějte.
10: Meziříčí je totálně zarvaný ve všech směrech, všude možně.
9: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
11: Po 14. hodině posloucháte Radiožurnál Sport. Zítra zase vstoupí do světového šampionátu ve Švýcarsku. Čeští hokejisté v 16 hodin a 20 minut budou hrát svůj zápas proti Slovákům, samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. My se ale před zápasem budeme věnovat hlavně fotbalu. Hraje se totiž poslední kolo skupiny o udržení a doslova o udržení, ano, dá se říct vlastně úplně o všechno, bude zítra hrát pražská Dukla a s ní Baník Ostrava na pražské Julišce. Tenhle zápas začíná ve 14 hodin, také ho uslyšíte živě, no a už za chvíli ho rozebereme s naším fotbalovým expertem.
0: Radiožurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

0: Lenny Kravitz, za chvíli už přijde na řadu také náš ligový magazín na Radiožurnálu Sport. Jenom upozorníme, že se o víkendu bude dohrávat také skupina o udržení Sigma proti Karviné o 7. až 10. místo. To je ten poslední zápas Pavouka. No a kromě utkání mezi Duklou a Baníkem ještě Mladá Boleslav, Teplice a Zlín Slovácko. Všechno o 14 hodin a všechno na Radiožurnálu Sport. Ale my už teď ve vysílání můžeme přivítat našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Pavle, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jsme spojení. Pojďme si to ještě jednou zopakovat. Fotbalisty pražské Dukly a ostravského Baníku čeká zápas sezony, asi se to tak dá nazvat. Zítra odpoledne se v jejich vzájemném utkání rozhodne o tom, kdo přímo se sestoupí z šance ligy a kdo bude mít ještě možnost zachránit účast mezi elitou v baráži. To je téma právě i pro tebe, Pavle. Vítám tě v tomhle vydání našeho ligového magazínu.
2: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
3: Šlágr kola.
0: Omlouvám se za tady drobné zmatky. Doufejme, že zítra to na Julisce v Dejvicích v Praze nebudou zmatky, i když diváků se tam chystá asi opravdu hodně. Dřív byla na Julisce kapacita 29 tisíc lidí, to se ale hodně stálo a stálo se i na tom okruhu okolo hřiště. Asi by se to vyprodalo i dnes, co říkáš?
1: No, já si ty doby pamatuju, musím říct, že děda mě na Duklu vodil, na Víska, Fialu a tyhle ty hvězdy minulosti, takže určitě si myslím, že i možná v tomhle zápase by se podobná kapacita dala využít, nicméně samozřejmě úroveň nebo typ toho zápasu je malinko jiný, než na Dukle byli v té době zvyklí.
0: Dukle bude v tomhle zápase stačit bod, Ostravané naopak musí zvítězit a trenér Baníku Josef Dvorník k tomu řekl tohle Radiožurnálu Sport.
4: Asi myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si zatím vítězstvím od začátku, nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
0: Souhlasil by Pavel Horvát s tím, co zaznělo od Josefa Dvorníka, tedy, že to může být pro Baník vlastně lepší, že útočit musí od první minuty?
1: No, tak naštěstí jsem v této situaci nikdy nebyl, takže nemůžu říct, jestli to je jenom vlastně konstatování nebo nějaký hec pro hráče. Myslím si, že samozřejmě Pepa s těma klukama mluvil spoustu minut, možná hodin a samozřejmě je to hodně o hlavě. Baníku nezbývá nic jiného než vyhrát. To je prostě realita a samozřejmě ta pozice je horší než Dukly, ale na druhou stranu teď už opravdu Baník nemá vůbec co ztratit a myslím si, že to bude velký boj.
0: No, jak říkal Josef Dvorník, doufejme, že to nebude divoké, že to nebude neurovnané, tak já si, jestli si na něco můžu vsadit, tak bych vsadil právě na to, že to bude rozhodně zápas, který bude divoký se čím všude, co říkáš?
1: Ano, souhlasím s tím. Já si myslím, že když jsem viděl poslední výkony Baníku i Dukly, tak samozřejmě jsou tam obavy u určitých hráčů. Ne všichni, ale některý, troufnu si říct, 50% z těch hráčů ve obou týmech samozřejmě tu hlavu nedokáže dostat do takového stavu, aby předvedli svůj nejlepší výkon a myslím si, že tam uvidíme spoustu nepovedených akcí, uvidíme spoustu nervozity a samozřejmě s tím průběhem toho zápasu bude ta nervozita ještě stoupat.
0: Musíme k tomu připočíst, že Dukle budou chybět v tomhle nejdůležitějším zápase sezóny 3 vykartovaní hráči. Je to jednak Kevin Prince-Mila, útočník, potom obránci Erik Hunal a taky Daniel Kozma. Koho bude podle tebe Pavel Šustr, kouč Pražanů, postradat nejvíc?
1: No tak jako mě osobně Mila i Erik Hunal samozřejmě budou chybět, ale myslím si, že největší problém bude kapitán. Myslím si, že Kozma ukázal, že má velký srdce. Měl v kariéře i zranění, které ho přibrzdili na delší dobu. Je to charakterově vynikající kluka hráč a myslím si, že ten by na hřišti měl být, ale bohužel pro Duklu to tak nebude a bude potřeba ho nahradit.
0: No, navíc než tu dnes 8000ovou tribunu na Julisce dorazí tisícovky ostravských fanoušků, oficiálně to budou tedy spíše stovky, ale buďme si jistí, že do Dejvice nějací baníkovci rozhodně propašují a určitě budou vytvářet tlak na domácí hráče, ale vlastně i na ty svoje. Jak to vlastně vidíš, komu by to mohlo více pomoct?
1: No, tak samozřejmě, myslím si, že ty kluci na hřišti to budou vnímat, obzvlášť před zápasem. Pro Duklu to není úplně ideální, protože samozřejmě, když ti na domácí strávník nebo na domácí stadion dorazí od hostů většina fanoušků, tak nikdy to není úplně ideální a příjemný, ale asi to tak bude a ten tlak se bude stupňovat podle toho výsledku. No, Baník musí vyhrát, Pepa Dvorník o tom mluvil, že možná to budou honit ke konci toho zápasu. Já čekám fakt jako nějakou jednu mini situaci, mini chybičku, která může rozhodnout o tom, že půjde jedno nebo druhý mužstvo do vedení a pak to bude nahoru dolů a bude to řežba. No.
2: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem. Na koho se zaměřit?
0: Ať už to bude řežba nebo ne, uvidíte to, respektive uslyšíte to v přímém přenosu zítra od 14 hodin. To byl zápas na Julisce, kde půjde o všechno Dukle a Baníku, ale my se s Pavlem Horvátem teď zaměříme na oslavy slavistického titulu. Původně neměly být vůbec žádné, ale nakonec se fanoušci po konci utkání proti Plzni dostanou dokonce přímo dovnitř do Edenu na trávník. Tam bude hrát hudba, budou tam stanky s občerstvením. Jak se na to díváš s ohledem na to, co se stalo v tom neslavném derby proti Spartě?
1: No tak já si myslím, že po těch výrokách, které zněly den, dva po zápase, tak tohle to je úplně uvolnění situace. Na druhou stranu já si myslím, že ty fanoušci prostě si to zaslouží si to i ty hráči prostě se s těma fanouškama setkat. Ne, nebude to takový, jako by to bylo za normálních okolností, ale myslím si, že obě tyhle ty strany slavistický si to zaslouží a bez toho byť kluci říkali, že si to užili a že to bylo super, tak já jsem prostě příznivec toho, aby se to slavilo s fanouškama, ne nijak jako bláznivě, ale to setkání i pro ty fanoušky s těma hráčima je hodně výjimečný a budou si toho vážit a samozřejmě za této situace ještě dvakrát tolik, takže já jsem určitě pro.
0: Musíme také upozornit, že ti fanoušci se tam dostanou opravdu až po skončení zápasu proti Viktorii Plzeň, nebudou moct být přímo přítomní na tom utkání, ale rozhodně ho budou moct sledovat na velkoplošné obrazovce. Tolik v dnešním magazínu s Pavlem Horvátem, alespoň k fotbalové šance lize. Teď ještě se přesuneme do zahraničí, protože je to pár hodin, ani ne pár hodin, co se stala jedna velká věc. Po 10 letech skončí v Manchesteru City slavný Španěl Pep Guardiola, po posledním kole odejde aspoň z Manchesteru City, chtěl jsem říct z Premier League, ale nepředbíhejme. Ty si ho zažil jako trenéra soupeře v Lize mistrů, tehdy ještě vedl Bayern Mnichov. To, co dokázal u Citizens, to je ohromné, možná je to i na sochu. 20 trofejí, 6 titulů v Premier League a dokonce jeden i v Lize mistrů. Co na něj říkáš?
1: Je to tak. Já vlastně ani žádnou velkou vzpomínku přidat nemůžu, protože vlastně největší byla, když jsem po zápase vycházel ze šatny, měl jsem kolem sebe omotaný ručník a potkal jsem Pepa Guardiolu a tak jsme se jako podali ruku na rozloučenou a to je můj největší zážitek a velmi si to vážím, že vůbec jsem se v takovéhle situaci s ním mohl setkat. Na druhou stranu to, co předváděl už jako hráč, já jsem teď nedávno viděl klip toho, jak on hrál a jaký byl středopolař, fantastický, specifický, klasický barceloňák, bych řekl. A už to, co dosáhnul v Barceloně, v Bayernu a teďka v Anglii, prostě je neskutečný. A je to trošku takový jako nekrolog. No. Já si myslím, že je to velmi smutná událost, protože jednou to asi přijít stejně muselo, stejně tak jako končil Jürgen Klopp, tak si myslím, že na Guardiolu, přesně tak, jak jsi to řekl, by měla být u Citizens postavená socha a tyhle ty lidi prostě překročili normálně hranice toho našeho normálního fotbalu a klobouk dolů a já si myslím, že si odfrkne a ještě nám někde ukáže, kde má kozel rohy.
0: No na to jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli myslíš, že by ještě se neobjevil. On dřív střídal ty kluby, vždycky měl takové pravidlo 3 sezon, kdy vždycky něco dokázal, vlastně do Bayernu odcházel po 3 sezónách, potom do Anglie z Bayernu také. Tady byl hodně dlouho na své poměry a podle mě se musí těžko hledat motivace, respektive asi je to Těžké, já si to snad ani nedokážu představit, být takhle dobrý. Dokážeš to ty, Pavle Horváte?
1: Tak to určitě si nedovedu představit, ale dovedu si představit tu jeho dennodenní práci, byť ten fotbal miluje, tak v případě těch top trenérů už je to opravdu tvrdá práce a myslím si, že bude záležet na nabídce stoprocentně a bude záležet i na tom, jak si odpočine. Já bych jenom k tomu řekl, že byť můžeš být trošku přejedený, trošku zklamaný z toho, že se ti něco nepovede, tak najednou ta nová výzva ti vleje sílu do žil a já si myslím, že ani Guardiola nebude výjimkou.
0: Pep Guardiola se bude loučit s Manchesterem City v posledním kole o víkendu proti Aston Ville, no ale my se budeme těšit také na Šance ligu, kam jsme vás pozvali s Pavlem Horvátem v našem ligovém magazínu. Pavle, díky, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice já tam nic nevidím. Nemám šanci, já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: je to nejblbější místo na sledování.
2: To si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henin.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henin, všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Zeňáková by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14.30. Jana Gulda a zprávy.
1: Policie obvinila z vraždy mladíka, který ve čtvrtek zaútočil na dívku v blízkosti střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Těžce zraněná studentka školy po převozu do nemocnice zemřela. Vzhledem k věku mladíka i oběti policie nebude poskytovat další informace. Detenční tábor Ar-Roj v Sýrii opustila skupina australských žen a dětí napojených na teroristickou organizaci Islámský stát. Oznámila to australská televize ABC. Australská vláda už v minulosti uvedla, že je připravená na jejich návrat. Zdůraznila ale, že jim neposkytne žádnou cílenou pomoc. Po pádu Islámského státu v roce 2019 skončilo v detenčních centrech podle odhadu Amnesty International asi 45 tisíc žen a dětí. Bývalého slovenského poslance a ex-primátora Žiliny Jána Slotu čeká v červnu další kolo odvolacího soudu. Vyplývá to z dokumentů slovenského nejvyššího soudu. Slota se v procesu brání proti trestu za korupci. Soud mu v roce 2024 udělil 4letou podmínku za to, že díky svým kontaktům u odvolacího soudu dokázal zařídit svému známému zmírnění trestu. A televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circum Regional. V kategorii drama snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová. Sport. Brankáři Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference playoff NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili po obratu na ledě do té doby neporažené Caroliny 6-2 i díky dvěma gólům a asistenci slovenského útočníka Slavkovského.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sledujeme situaci na dálnici D6 z Prahy do Varu. Za Strašecím zůstává po tragické nehodě neprůjezdná, a to na kilometru 33,5. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že odklon dopravy pokračuje na exitu 32 Nové Strašecí. My doplníme, že fronta před ním už je zhruba na 10 minut. Plný je i sjezd na souběžnou silnici 606. Tou se následně bez větších potíží dostanete až k Řevničovu a tam se exitem 38 na dálnici vrátíte zpět. Na D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí popojíždí kolona za sjezdem na Osovou Býtýškou přibližně z kilometru 151. Trasa do zúžení zabere okolo 40 minut. D1 se plní i na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Vlivem silnějšího pátečního provozu se sune nesouvislá půlhodinová kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru k omezení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem se fronta nejen kamionů o něco zkrátila, teď výrazně brzdí u sjezdu na Ostrovačice na stém 78. kilometru, sunou se až k omezení u sjezdu na D2 v Brně. A D5 před Prahou plná od Loděnice z 10. kilometru, i tam jsou to převážně nákladní soupravy v pravém pruhu, táhnou se až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

I dnes, i když má český hokejový tým zápasové volno, se budeme na Radiožurnálu Sport věnovat tomu, co se děje ve Švýcarsku na světovém šampionátu. V 16 hodin a 20 minut má úvodní buly třeba zápas Kanada-Slovinsko. Zajímat nás to bude zejména proto, že oba týmy hrají v české skupině B, tedy ve Friburgu. Mezitím v Curychu se rozehraje utkání mezi Německem a Maďarskem. Večer 20:20 Finsko-Velká Británie a Švédsko-Itálie. Ovšem důležitém z mistrovství světa v hokeji uslyšíte na Radiožurnálu Sport, a to dokonce živě. No a za nějakých 40 minutek to rozebereme také s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou.

0: Výkonný výbor fotbalové asociace České republiky schválil soutěžní řád s účinností od 1. července tohoto roku a v něm je obecně omezený počet cizinců mimo země Evropské unie, mimo kandidátské země Evropské unie a mimo evropského hospodářského prostoru může do utkání nastoupit jenom jeden cizinec. Tuhle informaci sdělila právě asociace. Ta novinka vzbudila ve fotbalovém prostředí celkem velký rozruch. Měla by se týkat třeba i klubů ze třetí anebo čtvrté nejvyšší soutěže a to se vůbec nezamlouvá třeba druholigovému Ústí nad Labem. Nesouhlas vyjádřil jeho sportovní ředitel Jakub Dobijáš.
1: Pro nás je to velká komplikace, my jsme vlastně chtěli tady vytvořit profesionální B-tým, tím, že bychom přivedli hlavního trenéra a asistenta a chtěli jsme to právě doplnit těma hráčema, protože aby se tohle ekonomicky vyplatilo, tak musí tam být někdo, koho jako můžeme dlouhodobě prodávat a tím, že oni to teďka vlastně vzali jako úplným extrémem ještě, že to stáhli jako z pěti na jednoho, ne, že by se to stáhlo třeba z pěti na tři, tak je to jako, a myslím, že to je ekonomická komplikace pro všechny kluby v té třetí a čtvrté lize.
2: Říká Jakub Dobijáš.
1: Teď to působí, že to bude čistě jeden hráč a ještě může vlastně komise, která vyhlašuje soutěž, tak ještě může tam udělat nějakou změnu, tak se diskutuje, jestli můžou udělat třeba dva nebo tři pro třetí ligu, pak už ne, ale pro divizi, což nechápu vůbec, to by měl být jako spojený balíček. Jo, je to jako hodně klubů je naštvaných. Někteří jsou zase samozřejmě, kteří to neplánovali, tak ty jsou rádi, protože berou jakoby ekonomickou výhodu těm ostatním a ještě to udělat dva měsíce před začátkem soutěže, to je prostě hrozný. To není žádný strategický přemýšlení, to je prostě pojďme dělat zákazy, protože můžem.
2: Zlobí se sportovní ředitel druholigových fotbalistů Ústí nad Labem Jakub Dobijáš. Ten možnou změnu dokáže pochopit jen částečně.
1: Původní problém byl, že do soutěže 19. vlastně chodili na ty turistické víza na 3 měsíce, tak tam chodilo třeba 5 hráčů do Karviny a tak, což chápu, že je vlastně nějaký jako problém, který trošku narušuje regulérnost té soutěže, když ty hráči nejsou ani pod smlouvou. Tomu rozumím, že tam jakoby v té soutěži u 19. se to snažili nějakým způsobem omezit. Jo, ale proč se to pak následně stalo na 3., 4. ligu, nevím. No. Neumím to, já ten názor jako opravdu nezdílím.
2: Ústí plánuje do 3 let postoupit do české první fotbalové ligy. K tomu potřebuje i kvalitní B tým, který momentálně působí ve 4. lize. V něm chtěl Jakub Dobijáš obehrávat mladé fotbalisty z Afriky, kteří podle něj až na výjimky potřebují čas na aklimatizaci.
1: Ta je těch příkladů spousta jako Durosinmi, kdy ty hráči sem prostě přijdou, ale jak to je z jedné kultury do druhé, tak nemůžou jít hnedka do prvního týmu. Jo? To nedají mentálně, je to jiný typ fotbalu, je to jiný prostředí, takže tam je dobrý je jakoby půl roku prostě nechat, řekněme, adaptovat se na tu kulturu a podobně v tom B týmu, což my teďka nebudeme moc dělat. Takže pro nás je varianta ten B tým zavřít nebo ho nechat jakoby nějaký jako přežívací formě, protože na něm není návratnost. No. A nebo pak to můžeme zkusit nějak přetransformovat, ale to je jako extrémně složitý.
2: Říká Jakub Dobijáš, sportovní ředitel druholigového Viagemu Ústí nad Labem. David Kalvas, Radiožurnál.
0: Musíme k tomu ale ještě přidat, že limit jednoho hráče ze zemí mimo Evropskou unii nemusí platit ve všech soutěžích. Fotbalová asociace České republiky informovala o tom, že každý řídící orgán si tenhle počet v rámci rozpisu soutěží může libovolně navýšit. To znamená, že každý řídící orgán soutěže, okresní, krajské svazy si o tom mohou rozhodovat sami. Řídící komise pro Čechy i řídící komise pro Moravu je třeba oprávněna upravit ve svém rozpisu soutěží počet těchto hráčů odlišně, a to plošně podle jednotlivých kategorií anebo konkrétních soutěží.

0: Stále na Radiožurnálu Sport řešíme naše téma ve fotbalovém prostředí. Je to novinka, která se týká příští sezóny a týká se počtu zahraničních hráčů mimo Evropskou unii. Pokud nedojde k úpravám řídících orgánů jednotlivých soutěží, tak od 1. července bude v zápasech omezen počet cizinců mimo země Evropské unie, mimo kandidátské země unie a evropského hospodářského prostoru, kteří mohou nastoupit do utkání pouze na jednoho jediného. Do určité míry za přínosnou považuje tuhle novinku šéftrenér mládeže prvoligových Teplic Marek Vajt.
1: Já si myslím, že to je, jako co se týká mládeže, jako dobrý nařízení, protože opravdu si myslím, že v naší soutěží bychom měli vychovávat hlavně jako naše český hráče, ať už jako pro českou ligu, pro reprezentaci, nebo aby proto, aby jsme ty hráče potom dál mohli prodávat jako do zahraničí všechny jako český kluby, takže si myslím, že tady to je velice jako dobrá úprava, protože si myslím, že ty cizince některý kluby u nás v Česku zneužívaly k tomu, aby se udrželi třeba v soutěžích a tak dále.
2: Řekl Marek Vajt, podle něj byla přítomnost hráčů ze zemí mimo Evropskou unii v zápasech dorosteneckých soutěží poznat.
1: Většinou ty hráči, že jo, jako ty africký, jsou jako jinak jako silově postavený, to jestli jim je tolik, kolik jim je, tak to můžeme všichni spekulovat, to jako nevíme. Ale každopádně mají tam určitou jako výhodu. No. Prostě je vidět, že prostě ty hráči jsou rychlostně a silově třeba jinak než ty naši hráči. A nikdy to vyjde, nikdy to nevyjde. Jo. Vidíte ten příklad, kdy to prostě vyšlo, kdy ty hráči jako za ty 3 měsíce tam tomu klubu jako hodně pomůžou. Takže je to takovej risk, ale některým těm klubům to vychází.
2: Teplice ale touto cestou jít nechtějí. Rozsáhlé příchody mladých fotbalistů ze zemí mimo Evropskou unii neplánovali.
1: To určitě ne. Já třeba jako pořád jako věřím, že ty hráči mají svůj potenciál, ale pořád tam musí být nějaký ten jako rozumný poměr a tu prioritu by měly být ty naši hráči, ty český hráči z naší akademie, z naší líhně a k tomu samozřejmě dodat třeba na ty pozice, který nás i trápí, ty hráče jako z toho zahraničí, ať už z Afriky nebo někud jináč.
2: Budou se Teplice snažit podle jejich šéftrenéra mládeže Marka Vajta i nadále preferovat domácí fotbalisty. Výhrady má ale funkcionář severočeského prvoligového klubu k tomu, aby nové pravidlo platilo i pro týmy dospělých.
1: Mládež v pohodě, tam jako říkám, tam okám to beru, jeden, stoprocentně, ale tady ty amatérské soutěže, tam mi to přijde jako asi jako nešťastný, bych řekl. Tady k tomu mám jako trošku zase jiný názor, tam si myslím, že od té třetí ligy za mě by se to jako mohlo oddělit, protože víceméně ano, chceme asi, aby i ty naši hráči z těch našich dorostů se dostali potom do těch soutěží a do divizí a do třetích lig. Na druhou stranu zase jako v tom profesionálním fotbale, když se podíváte na ligový týmy, tak tam těch cizinců je mnohem víc a teď se budeme omezovat do těch jako nižších soutěží. Přijde mi to pak zase zvláštní. Jo. V mládeži, já jsem nastánce v mládeži asi ano, v těch jako výkonnostních soutěží, řeknu, nebo té třetí ligy, tam bych to tam třeba viděl jako na 5. Ne na jednoho, co jsem slyšel, že se jako řeší, ale já bych to tam třeba viděl jako na 5. Protože to je takový jako 5 lidí, 20 členního kádru, si myslím, že je jako takový jako i rozumný číslo.
2: Řekl Marek Vajt z fotbalového klubu Teplice. David Kalvas, Radiožurnál.

0: trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
9: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Knihovna Václava Havla bude fungovat dál, oznámil zbývající člen správní rady Dušek. Španělský fotbalový trenér Pep Guardiola naopak skončí po 10 letech v Manchesteru City. Karlovarská dálnice D6 mezi Domým Strašecím a Řevničovem zůstává obousměrně zavřená. A počasí zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
9: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 halířů na 45 korun a 11 halířů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 halířů za litr, zlevní o 23 halířů. Ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Podle České konference rektorů ale placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na víc škol. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
10: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku. Takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
9: Že by současný systém přijímacích zkoušek vytvářel nerovnosti, odmítá společnost CIO. Ukrajinské bezpilotní letouny poškodily rafinerii v Jaroslavli hluboko v ruském vnitrozemí. Ruské drony zase v noci zasáhly civilní cíle na Ukrajině a zranili nejméně 17 lidí.
11: Vzdušný útok na rafinerii v Jaroslavli zaznamenali tamní obyvatelé mobilními telefony a zveřejnili na sociálních sítích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že válka se vrací domů do Ruska a připomněl, že Jaroslavl je od ukrajinských hranic vzdálená téměř 700 kilometrů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajinci zasáhli internát ve Starobylsku na okupovaných územích v Luhanské oblasti. Podle tamních okupačních úřadů zahynuli 4 lidé a několik desítek bylo zraněno. Ukrajinská strana tvrdí, že budovu využívali ruští vojáci. Ověřit tyto informace z nezávislých zdrojů není možné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Knihovna Václava Havla bude podle člena její správní rady Davida Duška fungovat dál. Instituce čelí vážné personální i finanční krizi. Opouští většina zaměstnanců a taky důležitý sponzor.
12: zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
13: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z hnutí STAN.
12: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
13: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
14: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
13: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
15: Sport. Fotbalisté Manchesteru City budou mít od příští sezóny nového trenéra. Úspěšný španělský kouč Pep Guardiola ve funkci skončí po 10 letech, přestože má ještě rok platnou smlouvu. Guardiola získal s týmem 20 trofejí.
16: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
15: Pep Guardiola v rozlučkovém videu taky uvedl, že v Manchesteru City zažil skvělé časy, ale nic netrvá věčně. Slavný španělský trenér dovedl Citizens k premiérovému triumfu v Lize mistrů a 6 titulům v anglické Premier League. Celkem získal s Manchesterem City 20 trofejí. Podle BBC by mohl Guardiolu nahradit jeho bývalý asistent a někdejší kouč Chelsea Ital Enzo Maresca. Další klub z Manchesteru, United, natrvalo převzal Angličan Michael Carrick. Původně měl tým z Old Trafford trénovat jen dočasně. Dovedl ho ale ke třetímu místu v nejvyšší anglické soutěži a účasti v Lize mistrů a dostal za to od vedení nový kontrakt na 2 roky. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: D6 mezi Strašecím a Řevničovem uzavřená v obou směrech. Na 33,5 kilometru odklízejí následky po tragické nehodě. Provoz je aktuálně zastavený jak na Vary, tak na Prahu. Odklon dopravy je vedený exitem 38 z jedné strany, z druhé pak exitem 32. Souběžná silnice 606 je v celku plynule průjezdná. 35 Turnov, Liberec a velmi dlouhé kolony před omezením v Hodkovicích. Bez potíží je průjezdná objízdná trasa přes Jeřmanice a Dlouhý most. D1 z Prahy do Vyškova a první zdržení před omezením na Šmejkalce. Nesouvisle se popojíždí z okruhu z 9. kilometru. Trasa do zúžení je přibližně na půl hodiny. A na příjezdu do Brna od Prahy tradiční fronta hlavně kamionů v pravém pruhu brzdí u Ostrovačic na 78. kilometru. Chvílemi zpomalují i osobní auta v levém. A D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí přetrvává dlouhá kolona. Vjedete do ní za sjezdem na Osovou Býtýšku přibližně na 152. kilometru. Ztratíte téměř 50 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
18: 6 minut po 15. hodině. I dnes bude pokračovat světový šampionát v hokeji, i když ne s českou účastí. Trochu složitější to má finský hokejový tým. Ten musel provést další výměnu ve výběru hokejistů tohoto severského týmu. Nahradí zraněného Emila Erholce útočník Sami Päivärinta. Erholce zranil ve čtvrtečním utkání proti Lotyšsku. Finové vyhráli jednoznačně 7-1 a stal se už druhým finským útočníkem, který po zranění vypadl ze hry. První byl Tereveinen, místo něho už byl na soupisku dodatečně zařazen Konsta Helenius, který hraje za Buffalo.
3: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Od včerejšího odpoledne známe užší nominaci českých fotbalistů na mistrovství světa. Po utkání s Kosovem, to znamená posledního 31. května, trenér Miroslav Koubek zúží současný výběr 29 hráčů na konečných 26 a ti vyvolení potom odcestují do Severní Ameriky, kde si po 20 letech zahrají světový šampionát. Tak trochu ve stínu české pozornosti postupně oznamují nominace na závěrečný turnaj ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, ale i další reprezentace a my to teď napravíme na Radiožurnálu Sport a společně s Janem Suchanem to probereme. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Můžeme se ale tak trošku odpíchnout ještě od toho, co se dělo v české nominaci. V té je totiž i 17-letý záložník Sparty Hugo Sochůrek. Ten by měl podle slov trenéra Koubka debutovat za národní tým v tom přípravném zápase proti Kosovu a zabojovat v něm o účast na mistrovství světa. Pokud by se tam dostal, tak by určitě patřil mezi ty mladší hráče, možná dokonce úplně nejmladší, kteří další mladíci se představí na šampionátu.
1: Hugo Sochůrek oslaví své 18. narozeniny 7. června, takže už by na mistrovství světa případně jel jako dospělý. A tohle o něm řekl trenér národního týmu Miroslav Koubek.
2: Je to takový hráč, který se trošku mimiká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17letých hráčů, že v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
1: Když si zavzpomínám, tak třeba Pelé se stal v 17 už mistrem světa, tak kéž by na něj Hugo Sochůrek navázal. Každopádně těch teenagerů by mohlo být na mistrovství světa určitě víc a doufejme, že nás budou dost bavit, protože patří k nejlepším ve svých klubech. Už známe například nominaci Německa, ve které nechybí 18-letý záložník Bayernu Mnichov Lennart Karl. Brazilský kouč Carlo Ancelotti dal zase důvěru 19-letému Endrikovi, což je spoluhráč Pavla Šulce a Adama Karabce z Lyonu. Na španělskou soupisku ještě čekáme, ale dá se předpokládat, že navzdory svalovému zranění se v ní objeví křídelník Barcelony Lamine Yamal, kterému je stále teprve 18. Z čerstvých dvacátníků můžeme zase jmenovat Francouze Desireho Doueho z Paris Saint-Germain.
0: Někteří další reprezentanti by mohli být klidně i otci těchhle mladých hráčů. Tak kteří nejzkušenější hráči míří do Spojených států, Mexika a Kanady.
1: Můžeme začít u jednoho z nejlepších fotbalistů tohoto století, podle některých i historie. Portugalec Cristiano Ronaldo bude hrát v 41 letech na svém 6. mistrovství světa, což je rekord, o který se může útočník An Nassru podělit s 38-letým útočníkem Interu Miami Lionelem Messim, pokud bude kapitán úřadujících světových šampionů podle předpokladů na finální Argentině. Soupisce. Po 2 letech se do německé reprezentace vrátil 40-letý brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer a na závěr bych zmínil třeba i 39-letého japonského obránce Yuta Nagatoma. Bývalý obránce Interu Milán nebo Galatasaray Istanbul se jako první asijský fotbalista představí na svém 5. mistrovství světa.
0: To jsme teď vzali ty nejmladší, ty nejstarší, ale ještě se můžeme těšit na spoustu dalších fotbalových hvězd, tak nám nějaké připomeň.
1: Vzhledem k tomu, že se na světovém šampionátu představí po 28 letech taky Norové, tak třeba na jednoho z nejlepších útočníků současnosti, kanoníra Manchester City Erlinga Haalanda. V anglické nominaci je pochopitelně nejlepší střelec posledních 3 bundesligových ročníků Harry Kane z Bayernu Mnichov. Za Brazílie bude hrát skoro po 3 letech stále nejdražší fotbalista světa Neymar. Za Francii poslední vítěz zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Usman Dembele, nebo taky Kylian Mbappé, nejlepší střelec minulého turnaje. V portugalském národním týmu nechybí kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes a v té belgické například záložník Neapole Kevin De Bruyne. Bude to zkrátka velkolepá show, u které s Radiožurnálem Sport rozhodně nesmíte chybět.
0: A to také nebudete. My jsme před vysíláním s Janem Suchanem zjistili, že velkolepá show to bude i co se týče zplodin. Letošní fotbalové mistrovství světa se totiž zapíše do historie sportovních akcí jako ta, která vypustí vůbec nejvíce emisí CO2 v historii. Není se co divit, protože 16 pořadatelských měst, mezi nimi se bude létat. Zkrátka to je ta daň za to. A pořád jsou tady hráči, kteří na tom velkolepém představení budou chybět a o to tě poprosím teď, abys některé zmínil.
1: Hodně se propírala anglická nominace, do které se nevešel třeba stoper Harry Maguire a nevyrovnává se s tím úplně snadno. Na sociální síti napsal, že ho to šokovalo a zdrtilo, nicméně pak tedy dodal, že bude rozhodně fandit. Vedle něj zůstali mimo soupisku Albionu třeba ofenzivní hvězdy Cole Palmer s Philem Fodenem nebo obránce Trent Alexander-Arnold. Jen na dálku bude mistrovství světa sledovat i Brazilec João Pedro, přestože v dresu Chelsea nastřídal v Premier League v této sezóně 15 gólů a přidal 5 asistencí. Mimo to samozřejmě budou chybět také hráči, které nepustí do Severní Ameriky zranění. Zmíním třeba Francouze Ekitikého. No a pak spousta Italů, kteří jsou sice skvělí, ale nekvalifikovali se na tento šampionát.
0: To byl Jan Suchan, díky.
1: Rádo se stalo. She's

15:19, to je přesný čas, pokud se podle nás řídíte. České hokejisty čeká zítra na mistrovství světa pátý zápas. Dnes mají zápasové volno, tak jako ho měli včera. Pojďme se ale zaměřit na to sobotní utkání. Bude to zápas ve skupině B. Ve Friburgu nastoupí totiž Češi proti doposud neporaženému Slovensku. Je to tedy česko-slovenské derby, které se neodehrálo už relativně dlouho, to znamená na 3 roky na mistrovství světa, a ve hře budou hodně důležité body. V případě výhry totiž budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále, respektive blízko jistotě toho, že už to budou mít jenom ve svých rukou. Utkání začne zítra v 16:20 a samozřejmě, že ho uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Musíme ale také zmínit, že i dnes se ještě do Friburgu i do Curychu vydáme. Právě ve Friburgu ve Švýcarsku se na mistrovství světa hraje zápas Kanada-Slovinsko. Paralelně s ním začíná utkání Německo-Maďarsko. Ve 20:20 Finsko-Velká Británie a Švédsko-Itálie. O všem důležitém uslyšíte. A to dokonce živě na Radiožurnálu Sport.

0: Kustod hokejové reprezentace má na mistrovství světa ve Friburgu minimálně o jednu činnost navíc, když se národní tým připravuje na pokračování šampionátu v tréninkové hale. Je to od šatny tak daleko, že hokejisté raději používají na cestu chrániče na brusle a ne každý si je pak po tréninku zvládne sám nasadit.
1: Na tréninku do halu to máme daleko, ale zase na led při zápase to máme blízko, takže jako nám ten komfort je spíš udělaný pro ten zápasový den, než pro tréninkový.
2: Bavíme se v tréninkové hale, často tady musíte pomáhat nasazovat hráčům chrániče na brusle. Oni to neumí?
1: Asi umí, ale ono to, je to docela takový složitý, takže když můžu, tak pomůžu samozřejmě.
3: Kustod národního týmu Petr Šulan pomáhá různě. Někdo jen ve stoje pokrčí nohu a už k němu přeskočí kustod s chrániči. Jsou modré a vedle střídečky je jich několik. Podepsané jsou podle čísel hráčů. Svoje tam má i Jiří Kalous z trenérského týmu. Ten si ale minimálně jednou raději klekl na obě kolena na střídečku zády ke kluzišti a nechal si nasadit oba chrániče naráz. Někdo si zvládne dát kotník jedné nohy na tu druhou mírně pokrčenou v koleni. Jsou ale i jiné styly.
4: Já už mám od olympiády takový fígle a to tam mám dobře nastavený, že já do toho skočím tak nějak jenom, ale mě to asi ani nedělá problémy. No.
3: Smál se útočník Lukáš Sedlák, ale jakmile ušel pár metrů, už u něj byl zase kustod a pomáhal. Trik z olympijských her tentokrát na mistrovství světa nezafungoval. Může to být těžké i vzhledem k výstroji, kterou na sobě hráči mají, obzvlášť brankáři. Může, ale nemusí.
5: Hráči asi se jim nechce klekat, já si vždycky kleknu a v klidu si to nandám a potom se zvednu a jdu do kabiny, takže nevyhledávám pomoc kustodu.
3: Říká reprezentační brankář Dominik Pavlát.
5: My jsme v Tampere taky museli chodit na druhou halu ještě výtahem, takže pro mě to není žádný jako nezvyk.
3: Hala ve finském Tampere, kde Pavlát chytal, má tréninkové kluziště pod úrovní ledu pro zápasy. A tak skutečně hokejisté nastupují do velkého výtahu a jedou dolů. Zažil to právě v Tampere a chrániče používá i teď také útočník Matěj Bliml.
6: U mě zatím dobrý, tak doufám, že to vydrží až do konce turné.
3: Konec celého šampionátu je 31. května, kdy se bude v Curychu bojovat o medaile a je to také den, kdy Matěj Bliml oslaví 26. narozeniny. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beachvolejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Stát zvažuje prodej pardubické Explosie. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a ještě další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun fondu pro nepředvídané zdravotní události Světové zdravotnické organizace. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě. Oznámilo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, není vakcína ani cílená antivirová léčba. Tisíce Kubánců dnes demonstrují před americkou ambasádou v Havaně proti obvinění dlouholetého vůdce Raula Castra. Ten čelí ve Spojených státech stíhání kvůli podezření ze čtyřnásobné vraždy. Případ souvisí se sestřelením dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Havana obvinění odmítá, podle ní je to jen záminka amerických úřadů pro invazi na ostrov. A začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle je tak příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Na některých památkách budou provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Sport. Fotbalový trenér Alvaro Arbeloa nebude v příští sezóně pokračovat ve vedení A týmu Realu Madrid. Španělský kouč to potvrdil před posledním kolem La Ligy, které Real odehraje zítra proti Bilbao. Arbeloa se madridskému ho celku ujal v polovině ledna po odvolání Xaviho Alonza. Ve zbytku ročníku s týmem žádnou trofej nevyhrál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A my stále sledujeme situaci na obousměrně uzavřené dálnici D6 mezi Strašecím a Řevničovem. Na 33,5 kilometru pokračují s odklízením následků po tragické nehodě. Provoz je tak zastavený jak na Vary, tak na Prahu. Od západu sjíždějte exitem 38 Řevničov, z východní strany na kilometru 32 u Nového Strašecí. Pokračujte po souběžné silnici 606. Pokud vyrážíte

0: Po D1 z Prahy do Brna připravte se na zdržení a nesouvislou frontu od okruhu z 10. kilometru. K omezení na Šmejkalce pojedete téměř 40 minut. Hodně se teď ucpává i jedna z náhradních tras, a to příjezd do Mnichovic od Strančic. Zatím velmi dobře průjezdná je 107 na Velké Popovice. Na D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně i za sjezdem na Koberovice na 77. kilometru hlásíte překážku ve stoupacím pruhu.
1: Na začátku stoupacího pruhu je tam strana pneumatika od kamionu. Kamion tam stojí a na takovém to malém odpočívadle.
0: A D1 z Brna do Prahy, kolona od Osové Býtyšky z kilometru 153 v koloně na stém 48. teď navíc v levém pruhu nehoda. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách až 28 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Mezi půl čtvrtou a čtvrtou na Radiožurnálu Sport rozebereme fotbal, a to opravdu ze všech možných úhlů. Začneme třeba tím, že fotbalový mistr světa z roku 2014 Lukas Podolský se stal novým majoritním vlastníkem polského fotbalového klubu Górnik Zabrze. V něm měl zatím menšinový podíl. Připomeňme, Lukas Podolský je sice hráč německé fotbalové reprezentace, ale má polský původ. Narodil se nedaleko právě Zabrze v Gliwicích. Teď získal od města 86% klubových akcí za Górnik. Koupil ho za necelý milion eur, což je v přepočtu 23 milionů korun. A pokud se ptáte, kde si na to Lukas Podolský vydělal, tak není to jenom fotbalem. On v Německu založil síť rychlého občerstvení, řekněme to asi takhle, a ta mu, jak nedávno přiznal, vynesla víc než celá jeho fotbalová kariéra.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: V této půlhodince na Radiožurnálu Sport se vracíme po druhé k fotbalu a ještě ne naposledy. Jedním ze základních principů sportu by měl být čestný přístup a pokud ho uplatňujete celý život, všimne si toho nejenom vaše okolí a příkladem je bývalý fotbalový sudí Jan Jevický, kterého ocenil i český klub Fair Play při Českém olympijském výboru.
1: Významnou cenu Fair Play získá fotbalový rozhodčí Jan Jevický za celoživotní respekt pravidlům.
2: Jan Jevický je 94 letech nejstarší žijící rozhodčí, který to dotáhl až do první ligy.
3: Velmi milo jsem byl překvapen, že si na mě bylo vzpomenuto, protože od roku 2001 jsem musel ze zdravotních důvodů skončit.
4: Jan Jevický se pohyboval ve fotbale na různých výkonnostních úrovních. Odpískal kolem 3000 zápasů a jeho krédo nejen na hřišti, ale i v životě bylo jasné. Čestnost. Dodnes sleduje nejen fotbal.
3: Samozřejmě zajímám se o sport a podobně. Samozřejmě to i u televize hodnotím. Různá rozhodnutí rozhodčí.
4: Vrací se 94-letý Jan Jevický znovu k fotbalu a sudím. Sám byl u zápasu i na nejvyšší, tehdy československé úrovni.
3: No já jsem bohužel v první lize byl jenom krátce, ale předtím už jsem chodil na pomezí první ligy, když jsem pískal druhou ligu, tenkrát se druhá liga hrála celostátně v 70. letech.
4: Vzpomíná bývalý rozhodčí, který tak s fotbalem sjezdil celé Československo, jak sám říká od Chebu až po Prešov a Košice. A i on musel občas slýchat nespokojené diváky z tribun, kteří se umí opřít do rozhodčích.
5: On je třetí fléno, jej narazí a ty mu dáš červenou, my jsi se zbláznil.
6: Ty jsi kašpar teda, ty kráso.
4: Rozhodčí totiž nikdy nepatří mezi nejoblíbenější a výjimkou není ani dohadování s fotbalisty.
3: S tím člověk musí počítat, že když něco rozhoduje, musí o tom být přesvědčený, musí to hráči respektovat. To jinak nejde.
4: Říká rezolutně Jan Jevický, který si získával autoritu férovým přístupem a nadhledem. Rozhodčím se věnoval i jako člen Komise pro historii a statistiku fotbalové asociace. Podílel se na vytvoření databáze českých a československých rozhodčích na mezinárodní scéně. A když má porovnat svoji dobu se současností.
3: My jsme pískali, jak se říká, za hubičky. Teď je to oceněný, ovšem je to dost funkce riziková.
4: Pokud jde o čestný přístup nejen k fotbalu, může být i pro současné rozhodčí vzorem 94-letý Jan Jevický, který dostal od českého klubu Fair Play cenu za celoživotní postoj. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: No a ještě jednou se v této půlhodince na Radiožurnálu Sport zaměříme na fotbal a tentokrát to bude ten úhel nejméně lichotivý. Budeme si totiž povídat o posledním díle seriálu o fotbalové sázkařské aféře. Ta přináší detaily o úplatku pro prvoligového rozhodčího Jana Petříka. Ten se podle informací Radiožurnálu policii přiznal k tomu, že před hlavním nádražím v Praze převzal úplatek 200 000 korun za ovlivnění utkání ve prospěch Opavy. Slíbený za to měl nejen finanční obnos, ale i kariérní postup. Nové detaily v sázkařské kauze získal Radiožurnál z policejních dokumentů, do kterých mohl nahlédnout. Práci naší investigativní redakce teď probereme s Janem Suchanem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Pojďme trochu polopaticky, jak přesně mělo dojít k předání peněz?
1: Po konci fotbalové sezóny, což bylo začátkem léta 2023, se Petřík sešel v parku před budovou pražského hlavního nádraží s bývalým rozhodčím Lubomírem Pučkem. Ten mu osobně předal slíbených 200 000 korun. Rozhodčí je dostal za to, že ovlivnil zápas mezi SFC Opava a Varnsdorfem. Dále Petřík na policii vypověděl, že se na ovlivnění duelu s Pučkem domluvili krátce před utkáním v McDonaldu na Václavské náměstí.
0: Podařilo se Radiožurnálu mluvit s obviněnými?
1: Puček na naše dotazy nereagoval a sdílnější nebyl ani Petřík, který řekl, že má od advokáta zakázáno cokoliv komentovat. Z výslechu Petříka nicméně plyne, že doufal, že mu Puček pomůže v kariéře. Podle policejních dokumentů chtěl totiž Petřík pískat prestižnější světová utkání. Na mezinárodní listině rozhodčích už byl, ale chtěl se posunout do nějaké vyšší kategorie. A Puček, který měl ve fotbalovém prostředí stále vliv, mu slíbil, že to zařídí, když v klíčovém utkání Opavu podrží. Jak to hodlá Puček zařídit, už Petříkovi nevysvětlil. Běžně o tom totiž rozhoduje komise rozhodčích, jejímž nebyl Puček členem. Byly tam ale taky osobní vazby. Puček s Petříkem se totiž dlouho znají. Puček dříve pískal právě s otcem Jana Petříka a s odposlechem jejich zkůzek je zřejmé, že mají opravdu blízký vztah.
0: Pojď nám ještě prosím, Honzo, přiblížit, jak přesně Petřík to utkání zmiňované ovlivnil.
1: V sezóně 2023-2024 hrozil Opavě přímý sestup do třetí ligy. Puček měl klubu podle policie pomáhat s udržením ve druhé lize a přes Petříka si pojistil, že Opava vyhraje, což se stalo. Slezané zvítězili nad Varnsdorfem 2-1. Sám Petřík později vyšetřovatelům přiznal, že pískal tendenčně a teď budu Petříka citovat z policejního výslechu. To znamená, že jsem nařídil pokutový kop, který byl pro Opavu třeba. Byla to ta hrana, takže jsem se přiklonil k tomu, že jde o pokutový kop. Konec citace. Ten pokutový kop sice Opava neproměnila, ale Petřík pak Slezanům uznal vítězný gol ve 93. minutě, když, minimálně tedy podle kriminalistů, míč nejspíš nepřekročil brankovou čáru. O tom, že se prvoligový sudí policii doznal, informoval nedávno také server Odkryto, podle kterého se Petřík snaží o dohodu o vině a trestu. Vedení opavského fotbalového klubu už dříve odmítlo, že by se na tom korumpování a ovlivňování utkání jakkoliv podílelo.
0: Jsou v kauze obvinění také další rozhodčí?
1: Ano, je mezi nimi také sudí Jan Všetečka, toho policie stíhá kvůli přijetí úplatku za údajné ovlivnění zápasu mezi Karvinou a Českými Budějovicemi v březnu 2024. Všetečka ale od počátku vinu odmítá a proti obvinění podal stížnost.
2: Opravdu nerozumím, jak je možný, že jsem spojován s osobami, které jsem v roce 2024 na začátku mé rozhodcovské kariéry vůbec neznal. Osobně znát ani nemohl a neexistuje vůbec žádná indicie, že jsem s nimi byl v osobním či jiném kontaktu.
1: Všetečka také odmítá, že by se na ovlivnění domlouval s Pučkem. Toho zná prý jen ze statistik ligových rozhodčích a z divadelní hry Ivánku Kamaráde, která pojednává o korupční kauze z roku 2004. A jenom doplním, že v celé kauze stíhá policie 32 lidí, které viní z podplácení, přijetí úplatku nebo účasti na organizované zločinecké skupině.
0: To všechno nám přiblížil Jan Suchan. Děkujeme.
1: Rádo se stalo.

Stále posloucháte Radiožurnál Sport 16.20, to je čas, kdy začínají dnešní utkání mistrovství světa v hokeji i bez české účasti. Kanada, Slovinsko a Německo, Maďarsko už za chvíli v přímých přenosech.

0: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon termopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Evropská komise poslala do Česka další dopis kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Čeští hokejisti se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Karlovarská dálnice D6 zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi Strašecím a Řevničovem. A počasí zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Vakcinace proti němu je povinná, připomněla hlavní hygienička Barbora Macková.
4: Je velmi důležité a znova to ukazuje na to, jak zásadní je očkování proti infekčním nemocem a že je velmi důležité vlastně dodržovat ta pravidla, která máme nastavena v České republice s pravidelným očkováním dětí.
2: Rodiče by proto měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované, a to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Upozornil na to server i rozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi, obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise už v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Při výbuchu v petrochemickém závodě MOL v Maďarsku zemřel jeden člověk a 7 dalších je zraněných. Podle lékařů už ale nejsou v ohrožení života. Potvrdil to ministr hospodářství a energetiky István Kopitáň. Příčinu exploze úřady vyšetřují.
5: Ministr Kopitáň ujistil, že vyšetřování bude velmi důsledné a společnost MOL aktivně spolupracuje.
6: Naším úkolem je zajistit, aby se takové nehody nestávaly a firmy jim předcházely.
5: K výbuchu podle úřadů došlo při opětovném spuštění provozu po plánované údržbě. Lidé na sociálních sítích sdíleli videa a fotografie černého kouře i plamenů stoupajících ze závodu. Hasičům se oheň podařilo dostat rychle pod kontrolu. Minimálně jeden ze zraněných zaměstnanců má těžké popáleniny dýchacích cest. Na místo dorazila také mobilní laboratoř pro kontrolu ovzduší. Úřady tvrdí, že veřejnosti zatím žádné nebezpečí nehrozí. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Vodáckou sezónu v Českém Krumlově omezila výměna mostu přes Vltavu u sídliště Plešivec. Lodě musí vodáci stavbou až do 18. června přenášet po pravém břehu. Pak by měli projet ve speciálním tubusu.
7: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde. Komplikace to je, ale ne taková. Nebyl ten přenos zas tak namáhavý.
8: Vysvětluje učitel Michal Chocholatý, který vyrazil na vodu se studenty Plzeňské střední průmyslové školy stavební. Podle starosty města Alexandra Nográdyho z hnutí ANO stavba turistickou sezonu neohrozí.
9: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moct projet 40 metrů dlouhým tubusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
8: Přestavbu mostu za 119 milionů korun financuje Jihočeský kraj. Hotovo bude do konce letošního roku. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Sport.
10: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
11: Já už jsem s nima dlouho nehrál, opravdu. Já si moc nepamatuju, že jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě jako ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat. Teď to ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet.
10: Dnes se v české skupině hrané ve Friburgu představí odpoledne Kanada proti Slovinsku a večer Švédsko proti Itálii. V Curychu nastoupí Německo proti Maďarsku a Finsko proti Velké Británii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: D6 uzavřená v obou směrech mezi Strašecím a Řevničovem a ještě nějakou dobu i zůstane, potvrzuje Národní dopravní informační centrum. Od Varů před exitem 38 Řevničov kolona nevzniká, provoz je tam slabší. Z druhé strany od Prahy je to o mnoho horší. Před exitem 32 Nové Strašecí se sune až půlhodinová kolona. Řada řidičů tak sjíždí už o exit dříve na 25. kilometru na Lány. Počítejte s tím, že silnice 606 je na průtahu Strašecí hodně plná. Na D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí ztratíte minimálně půl hodiny po pojížděním z kilometru 151,5. Na mostu Vysočina je až do neděle zabraný levý pruh. Nevyplácí se jet přes Meziříčí. I na průtahu městem se sunou dlouhé fronty až na desítky minut. D1 za Prahou směr Brno a trvající nesouvislá kolona od okruhu z 10. kilometru až na opravovanou Šmejkalku. Zdržení půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy fronta kamionů se pomalu krátí, teď malují za Ostrovačicemi a přibližně na kilometru 176. Osobní auta výrazně brzdí až v okolí sjezdu na výstaviště. A ještě desítka v obou směrech uzavřená před Železným Brodem směrem Stanvaldu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Tolik zprávy.
12: No, je po 16. hodině a pomalu se blíží odpolední zápasy na světovém šampionátu v hokeji. Právě tomu se teď budeme věnovat. Bývalý kladenský útočník Eduard Trallmax doplní lotyšskou reprezentaci na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Připojí se poté, co vypadla Farma Detroitu z Grand Rapids z playoff AHL, tedy z nižší zámořské soutěže. To je teď potvrzené přímo od lotyšské reprezentace. Griffins vypadli v noci na dnešek ve finále centrální divize a po porážce celkem Chicago Wolves 1-3 na zápasy. V 16 hodin a 20 minut, jak už jste ale slyšeli ve zprávách, se rozehrají dva zápasy, Kanada, Slovinsko, Německo, Maďarsko. O obou uslyšíte na naší stanici.
3: Radiožurnál Sport
13: a Vojtěch Šafář.

První hráč světa, Ital Jannik Sinner, může na tenisovém Roland Garros využít absence zraněného obhájce titulu Španěla Carlose Alcaraze, zaútočit v Paříži na první titul, díky němuž by zkompletoval svůj kariérní Grand Slam. Mezi ženami bude triumf obhajovat Američanka Cori Gauffová. Češi budou mít soutěži hned 13 zástupců a asi největší nadějí je 10. hráčka světa Karolína Muchová. Druhý Grand Slam sezony začne už v neděli, finálové dueli, to znamená vítěze, budeme znát 6. respektive 7. června v Paříži budeme mít svého reportéra, o žádný z českých zápasů rozhodně nepřijdete a máme také výbornou zprávu, protože dnes se právě do hlavního pavouka ženské dvouhry na Roland Garros dokázala kvalifikovat také Linda Fruvirtová. Ta v závěrečné fázi kvalifikace porazila francouzku Tanovou 2-0 na sety, konkrétně 3-6 a 7-6. No a za chvíli, zhruba za 8 minut, už začínají první dnešní zápasy na světovém šampionátu v hokeji a u toho budeme samozřejmě taky.

0: 10 let, 20 trofejí. Taková byla éra fotbalového trenéra Pepa Guardioli v Manchesteru City. Španělský kouč po sezóně anglický klub opustí. Fanoušků dám s Bohem v neděli v posledním kole Premier League.
1: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
2: Říká skoro až poeticky v rozlučkovém videu Guardiola. Velká osobnost fotbalu. Tak velká, že se španělský kouč stal tématem několika tiskových konferencí napříč Evropou. Třeba trenér Anglie Thomas Tuchel mluvil s novináři původně o nominaci na mistrovství světa. Stejně přišla řeč na Guardiolu, kterého Tuchel vychválil.
3: Je jeden z těch úplně nejlepších. V Barceloně udělal fotbalovou revoluci tím stylem, kterým jeho tým hrál. Potom všechno převrátil vzhůru nohama v Bundeslize. A pak přišel sem do Anglie a překonal snad každý rekord. Je to neskutečné.
2: Tady je jen pár rekordů Guardioli v Manchesteru City. První 100-bodová sezóna v historii Premier League. Nejvíc gólů v jedné sezóně, 4 ligové tituly v řadě. A k tomu navíc dovedl City k vytouženému premiérovému triumfu v Lize mistrů. Úspěchem je vlastně i to, že stál v čele elitního týmu tak dlouho, myslí si barcelonský trenér Hansi Flick.
4: 10 let v jednom klubu na této úrovni, to je neuvěřitelné. Vždycky říkám, Pep je nejlepší trenér na světě. Ukazoval to každou sezónu z těch 10 let. Moc si vážím toho, že se známe. Přeju mu, ať si odpočine a snad se vrátí. Mladý je na to dostatečně.
2: 55-letý Pep Guardiola je jedním z těch fotbalových velikánů, se kterým by každý chtěl mít nějakou svoji vzpomínku nebo příhodu. Jednu má i náš expert Pavel Horvát.
5: Když jsem po zápase vycházel ze šatny, měl jsem kolem sebe omotaný ručník a potkal jsem Pepa Guardiolu a tak jsme se jako podali ruku na rozloučenou a to je můj největší zážitek a velmi si to vážím, že vůbec jsem se v takovéhle situaci s ním mohl setkat.
2: Guardiola sice oznámil, že zůstane součástí Manchesteru City jako globální ambasador, i tak je to podle Horváta smutný moment.
5: Jednou to asi přijít stejně muselo, stejně tak jako končil Jürgen Klopp, tak si myslím, že na Guardiolu by měla být u Citizens postavená socha. Tyhle ty lidi prostě překročili normálně hranice toho našeho normálního fotbalu a klobouk dolů a já si myslím, že si odfrkne a ještě nám někde ukáže, kde má kozel rohy.
2: Kdy a kde to bude, na to si musíme počkat. Na lavičku Manchesteru City se podle Sky Sports přesune italský kouč Enzo Maresca a bude mít skoro nesplnitelný úkol nahradit Pepa Guardiolu. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin 23 minut, znamená to, že v plném proudu už jsou úvodní dnešní dva zápasy na světovém šampionátu v hokeji. Když jsme na radiožurnálu Sport včera sledovali výkony kanadských hokejistů proti outsiderům z Norska, bylo to velmi dramatické. Dnes Kanadu čeká další outsider, tentokrát je to Slovinsko. První třetinu sleduje ve Friburgu František Kuna.
1: 0-0 je to zatím mezi Kanadou a Slovinskem, odehrány přesně dvě minuty. Je to souboj týmů, když se podíváte na soupisky, tak na té kanadské najdete 23 hráčů z NHL. Na straně druhé třeba i hráče z prvoligové Slávie, Maxe Perčice, nebo z hráče z Olympie Lublaň, kde působí také český golman Lukáš Horák. Ten dnes ale nechytá, brance dostal přednost Zak Us. Uvidíme, jak moc Slovinci dokáží potrápit favorita. Zvládli to v zápase s Českem i se Slovenskem. Z těch dvou zápasů mají Slovenci dohromady 3 body. 2 s Českem, 1 se Slovenskem. Kanada-Slovinsko 0-0, tedy Češi ti už jsou zpátky v Bernu, na hotelu nebo při nějakém jiném programu po dopoledním tréninku, kdy si znovu vyzkoušeli let v tréninkové hale. A třeba Michal Kempný, a vy ho uslyšíte v našem vysílání, mluvil o tom, jak dostal nabídku hrát za slovenskou hokejovou reprezentaci. Ale bylo to ještě, když byl hodně mladý. On totiž hrál za Skalici, protože z Hodonína to měl blízko, a tak i o tomhle Michal Kempný bude mluvit v našem vysílání. Ale samozřejmě primární je pro české hokejisty to, že se připravují na zítřejší zápas se Slovenskem, který velmi napoví o tom, kdo si zajistí postup do čtvrtfinále playoff, popřípadě kdo si vylepší pozici a k tomu také řekněme příhodnějšího soupeře pro čtvrtfinále. Hraje se i ve druhé skupině, tam hrají Němci, kteří nutně potřebují body, ale hrají s Maďarskem, zatím je to ale 0-0 ve čtvrté minutě, tady v minutě třetí. Utkání mezi Kanadou a Slovinskem zatím 0-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál. Yeah,

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Den, Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknu nebo nepísknu.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu. No a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, půjď bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
6: 16 hodin a 30 minut. Denisa Hergestová a zprávy.
7: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 000 uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Na Mount Everestu dnes zemřeli dva Indové. Podle agentury AFP podlehli při sestupu výškové nemoci. Další informace nejsou zatím známé. Nepálská strana hory čelí silnému náporu horolezců. Od začátku jarní sezóny vystoupalo na nejvyšší horu světa přibližně 600 lidí. 5 z nich za tu dobu zemřelo. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí dnes otevírá novou výjezdovou základnu. Moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku.
0: Sport.
7: Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa proti Slovinsku. Ve švýcarském Friburgu je u toho reportér František Kuna.
8: V 8. minutě platí Kanada Slovinsko 0-0. Ve slovinské brance tentokrát není rodák z Mostu se slovinským pasem Lukáš Horák. Hraje se ve druhé skupině, tam také 8. minuta Německo-Maďarsko 0-0. Češi dnes trénovali, zítra odpoledne budou hrát proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D6 mezi Strašecím a Řevničovem neměná situace, na dálnici stále zastavený provoz v obou směrech. Příčinou je pokračující odklízení následků po tragické nehodě na kilometru 33,5. Objízdná trasa po souběžné silnici 606 je vcelku plynule průjezdná. Od Varů sjíždějte na exitu 38 Řevničov. Od Prahy doporučujeme využít exit 25 Lány. Před oficiálním odklonem na 32. kilometru totiž popojíždí dlouhá, více než půlhodinová kolona. D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí stále ucpaná, do kolony vjedete za sjezdem na osovou býtýšku přibližně na 151. kilometru. Na most Vysočina, kde je až do neděle uzavřený levý pruh, pojedete 40 minut. Apelujeme na všechny řidiče, nesjíždějte na Meziříčí, průtah městem je plný, zdržení až půlhodinové. A na skok do Prahy komplikace teď na výjezdu směr Ústecká D8. U sjezdu na Březině Ves překáží porouchané voz

0: 20 minut se popojíždí k Belskou od Proseka. Plzeňská D5 před Prahou plná kamionů, sunou se z 9. kilometru až na okruh k Ořechu. A ještě D1 Praha-Brno, fronta z okruhu až na most Šmejkalka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Lukostřelkyně Marie Horáčková byla včera ve smíšeném mixu na mistrovství Evropy na 5. místě. Dnes pokračovala v individuální disciplíně, tedy v reflexním luku, a nevylepšila svoje maximum na evropských šampionátech. V Antálii skončila na 19. místě. Je to už její 5. účast a po 3. v kariéře vypadla před branami 8. finále. Mistryně světa z roku 2023 nenavázala na hodně slušnou kvalifikaci, v úterý dokonce vyhrála. Tím se zajistila nasazení rovnou až do 3. kola playoff, ale v něm prohrála 2-6 s estonskou soupeřkou Renou Pernatovou.

0: Kapela Zombieland dohrává na Radiožurnálu Sport a trochu jako Zombieland vypadala včera obrana kanadských hokejistů na mistrovství světa, když hráli zápas proti Norsku. Inkasovali totiž pětkrát z minima střel, i když nakonec Kanaďané zvítězili 6-5 v prodloužení. Proti dalšímu favoritovi hrají na mistrovství světa ve Friburgu. Dnes je to Slovinsko a předpokládám, že dnes jim to půjde o něco lépe, ale možná mě poopraví přímo z místa František Kuna.
1: Není třeba opravovat, Kanada totiž vede nad Slovinskem 1-0, zatímco včera Kanaďané dokázali v úvozovkách s Nory 0-2 prohrávat, tak teď zvládli dobře vstup do utkání, 1-0 vedou ve 12. minutě zápasu. Obránce Matejčak se dokázal trefit, takže měl dost prostoru na modré čáře, spíše vlevo, vzal to kolmo k brance, dostal se na vrchol levého kruhu, popojel ještě blíž, před ním byla jen jedna natažená hokejka, té se dokázal vyhnout, slovinská tedy, a vypálil přesně na vzdálenější tyč, tedy do prava dolů z pohledu střelce mezi beton a lapačku golmana Use. Ten pro dnešek vystřídal ve slovinské brance Lukáše Horáka, který byl u bodových zisků proti Čechům i Slovákům ze slovinského pohledu. Připomínám, Lukáš Horák, rodák z Mostu, který ale teď působí ve Slovinsku, má i slovinský pas, aby mohl reprezentovat a byl už na minulém mistrovství světa. Dnes ale sleduje zápas jen jako náhradník. 1-0 vede Kanada nad Slovinskem a favoritovi se daří ve druhé skupině v Curychu. Němci nastoupili proti Maďarsku, vedou 1-0, trefil se Mik v 9. minutě. Němci nutně potřebují získávat body, aby mohli pomýšlet na postup do play-off, protože na turnaji prohráli s Finskem, to je jaksi odpustitelné, pak s Lotyšskem, velkým konkurentem v boji o čtvrtfinále. Němci nestačili na Švýcary a naposledy sahali po 3 bodech s Amerikou. Nakonec ale prohráli po samostatných nájezdech. Němci tedy vedou nad Maďarskem 1-0 a tady v české skupině Kanada, Slovinsko taktéž 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Přesně ve 4:45 se dostáváme na Radiožurnálu Sport k našemu seriálu a dnes to bude jeden z těch nejdůležitějších dní. Připomínáme si cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu a teď se v kalendáři i v rozhlasovém archivu vracíme přesně 50 let zpátky, to znamená do 22. května roku 1976, tedy do doby čtvrtfinálové odvety v Kyjevě.
1: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv.
2: Jen zcela výjimečně se mezi hlavní zprávy rozhlasových novin dostávaly sportovní aktuality, ale 22. května roku 1976 mohli posluchači slyšet hned dvě takové za sebou.
1: Československý reprezentant Bartoníček vyhrál dnešní etapu závodu míru. Mezistátní utkání v Kopane mezi Sovětským svazem a Československem v Kyjevě je 20 minut před koncem stav 1-1.
2: Ale po pořádku. Už od rána bylo cítit, že se blíží jeden ze zásadních podvečerů československého fotbalu. A pokud jste si ten den ve stánku nebo z poštovní schránky vyzvedli československý sport, jen sotva můžete přehlédnout výrazný titulek na úvodní straně. Kyjev hlásí vyprodáno. Přes 100 000 fanoušků v ledišti, náskok 2-0 a trenér Ježek stále čeká na zdravotní prohlídku Antonína Panenky, o jehož startu stále není jasno. Redaktor František Žemla informuje o podmínkách, které na účastníky odvetného zápasu čtvrtfinále mistrovství Evropy čekají.
3: Město zeleně, dvoumilionová ukrajinská metropole Kyjev už třetí den hostí naše fotbalisty. Ti přiletěli ve čtvrtek odpoledne po hladkém letu. Týž večer již trénovali na hlavním stadionu, kde dojde k odvetě čtvrtfinále mistrovství Evropy. Trávník byl místy pod vodou po prudké bouřce, která fotbalisty přivítala v Kyjevě. Povrch hřiště překvapil naše hráče svou nerovností.
2: Nerovný terén ale nezažije klíčový hráč základní sestavy Antonín Panenka. Zranění ho na trávník nakonec nepustí.
4: Vlastně svým způsobem to bylo i štěstí, protože místo mě nastoupil nebo dostal šanci Joška Modera, který s dvoma gólama v tom utkání zařídil to, že jsme zremizovali 2-2 a ti jsme vlastně postoupili do toho užšího finále.
2: Ano, záložník Lokomotivy Košice Josef Moder, který dal tak jako Antonín Panenka gól v úvodním duelu v Bratislavě, se společně s golmanem Ivo Viktorem stává největší hvězdou zápasu.
5: Už v našem pokutovém území. Bokyn Hubanák obašla nebezpečná střela, výborně Viktor, který vyrazil tuto střelu.
2: V samotném závěru prvního poločasu zahrává československý celek trestný kop z velké dálky a útočník Zdeněk Nehoda prý radí Josefu Moderovi, ať to letí co nejdál. Bude tady přestávka a stav je stále nerozhodný 0-0 a tedy pořád platí stejný dvougolový náskok z úvodního duelu.
5: Škoda, že v dnešním stretnutí nemůže nastoupit výborný střelec Panenka a nemohl nastoupit, ale uvidíme, co naši ostatní střelci urobí. Tak lopta pomaly putuje na miesto priestupku. Na hodinách medzi tým naskočila 45. minúta a zhasli svetelné hodiny. To znamená, že rozhodca McKenzie zrejme nechá rozohrať tento priamy kop a ukončí prvý polčas. Prvý polčas, ktorom malo sovietské mužstvo rozhodne viac hry, ale nedalo gól a my sme s ním zatiaľ veľmi spokojní, pretože vedeme 2-0. Moderová strela! Gól! Gól! Moderová strela a gól! Branka Rudákov sa ani nepohol. To bolo prekvapenie, zdalo sa všetkým, že lopta ide mimo brány, obletela múr a z Moderovej kopačky končila sieti.
2: V 57. minutě Burjak srovnává na 1-1, ale v 83. Josef Moder znovu posílá Čechoslováky do vedení a postup na finálový turnaj už je hodně blízko.
5: Doufajme, že se našim futbalistům podarí udržet i tento stav.
2: Za Sovětský svaz ještě krátce před koncem srovnává hvězdný Blochin, ale víc už se toho nestane. Nadšený golfista a milovník dalších sportů skotský rozhodčí McKenzie odpískal konec a Čechoslováci můžou slavit.
6: Tak jak v životě, tak i v sportě potřebujete mít nerovnaný.
2: Vyprávěl šťastný střelec dohromady 3 čtvrtfinálových gólů Josef Moder.
6: A já těch zápasů proti Sovětům tedy mal jsem štěstí, dá se povedať. Nehovorím, že nechcel jsem góly dát, samozřejmě. Chcel jsem a dával jsem veľa takých gólov našej ligy. To člověka hreje vnútorně, ale nepreceňujem si tu situaci. Tam v prvom rade kolektivní výkon rozhodol a individuálna pripravenosť tých hráčov.
2: Fotbalisté Československa postoupili společně se západním Německem, Nizozemskem a domácí Jugoslávii na závěrečný turnaj. Finálový večer v Bělehradě prožijí za 29 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: V 18 hodin dnes připomínáme, pokračuje semifinálová série basketbalové nejvyšší soutěže mezi Pardubicemi a Brnem, respektive měl bych to říkat spíše obráceně, protože se hraje na jihu Moravy, právě v Brně. Včera dokázali pardubičtí basketbalisté snížit v téhle sérii na 1-2 na zápasy, dnes mohou vyrovnat. Na dálku to pro vás budeme sledovat, no a naposledy před 17. hodinou se také vydáme do Švýcarska, kde se hraje hokejový světový šampionát. Kanada hraje konkrétně proti Slovinsku, a ve Friburgu to sleduje František Kuna.
1: Tady jezdí rolba, znamená to, že je pauza po první třetině. Kanada ji vyhrála 1-0, byť střelecké pokusy 12-2 ve prospěch Kanaďanů, kteří tlačí svého soupeře a nedávají mu v podstatě žádnou šanci, byť na to se třeba jen dostat z obraného pásma. Ale zatím milosrdné skóre pro Slovince, kteří prohrávají s Kanadou po první třetině 0-1. Dva góly už padly v Curychu, tam hrají Němci s Maďarskem a německá reprezentace vede nad Maďarskem 2-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zanamaďrová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem to schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Denisa Hergeslová a zprávy.
6: Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Barty definitivní. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa proti Slovensku. Karlovarská dálnice D6 je mezi Strašecím a Řevničovem po tragické nehodě stále uzavřená v obou směrech. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Radiožurnálu to potvrdila šéfka úřadu vlády Tinde Barta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Barta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
7: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
6: Šéfka úřadu vlády taky řekla, že se plánuje s kritiky setkat a vše si vysvětlit. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
8: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
9: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově se dnes rozhoduje v místním referendu. Hlasovat lidé můžou do 20 hodin na obecním úřadě. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé budou odpovídat na otázku, jestli to tak má zůstat i v budoucnosti. Pokračuje nezávislý místostarosta Martin Kunc.
10: Referendem zvolí pozemky, které jsou určeny ke sjezdovému lyžování podle stávajícího územního plánu. Budou i nadále určený pouze k lyžování, tak aby nedošlo k dalším zastupitelům ke změně.
0: Sport.
11: Fotbalový obránce César Azpilicueta ukončí po sezóně kariéru. 36-letý Španěl to oznámil na svém Instagramu. V tomto ročníku nastupuje za Sevillu. V La Lize za ní odehrál 16 zápasů. Nejdelší část kariéry strávil v Chelsea. S londýnským klubem získal za 11 let dvakrát anglický titul, jednou anglický pohár a ligu mistrů. Se španělskou reprezentací vyhrál Azpilicueta evropský šampionát do 19 a do 21 let. A kanadští hokejisté hrají na mistrovství světa pátý skupinový zápas proti Slovinsku. Podrobnosti přidá ze švýcarského Friburgu reportér František Kuna.
12: Kanada vede nad Slovinskem 1-0 po první třetině, je výrazně aktivnější, trefil se obránce Matejčak ranou z levého kruhu. Ve druhé skupině vedou Němci nad Maďarskem 2-0 i díky jednomu gólu v přesilovce ten dal Gavanke v poslední minutě druhé třetiny. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: A situace na dálnici D6 za Strašecím, požár na D8 za Velemínem. Na dálnici D6 za Novým Strašecím na 33. a půl kilometru po několika hodinách obnovili provoz jak ve směru na Vary, tak i na Prahu. Situaci potvrzuje Národní dopravní informační centrum. Ve směru z Prahy před exitem Strašecí dlouhá až 40-minutová kolona se pomalu dává do pohybu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí teď velmi opatrně za sjezdem na Velemín na 54. a půl kilometru zahořel motor osobního auta. Na kamerách vidíme hustý světlý dým, na místo spěchají hasiči. Zatím se projíždí, je ale možné, pravděpodobné, že provoz na nezbytně dlouhou dobu zastaví. Budeme vás pochopitelně nadále informovat. Na silnici 35 na trase z Liberce do Turnova čekejte kolonu před omezením v Hodkovicích. Začíná před sjezdem na Jablonec a popojíždí bezmála půl hodiny. Doporučujeme už v Liberci sjíždět na Dlouhý most a pokračovat na Jeřmanice. Silnice je tam široká, ale vhodná pouze pro osobní dopravu. Vyjedete přímo v Hodkovicích těsně před koncem zúžení a směrem z Turnova před omezením nabíráte zdržení jen velmi krátké, 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3. Zítra pak čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 21 až 26 stupňů Celsia, v těch Čechách až na 28 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
14: Hezké páteční odpoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji 6 minut po 17. hodině. První hráč světa, Ital Jannik Sinner, může na tenisovém Roland Garros využít absence zraněného obhájce titulu Španěla Carlose Alcaraze a zaútočit v Paříži na první titul, díky kterému by zkompletoval kariérní Grand Slam. Mezi ženami obhajuje triumf Američanka Coco Gauffová. Češi budou mít v soutěži 13 zástupců. Asi největší nadějí je 10. hráčka světa Karolína Muchová. Druhý Grand Slam sezony začne v neděli. Finálové duely se budou hrát 6. a 7. června. Na Radiožurnálu Sport budeme tenisové Roland Garros tradičně detailně sledovat. Přímo v dějišti bude i náš reportér David Prouza.
0: Radiožurnál Sport
1: a Lukáš Michalík.

0: Ve vysílání jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku si můžeme připomenout, že kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Do konečné nominace, kterou dnes oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan Toney, který působí v Saudské Arábii. V 26 členem kádru nezbylo místo například na obránce Realu Madrid Trenta Alexandra Arnolda, záložníka Chelsea Cole Palmera nebo útočníka Manchesteru City Phila Fodena. Vedle Kanea, který byl anglickým kapitánem i na předchozích dvou šampionátech, se na svůj třetí světový šampionát mohou chystat taky brankář Jordan Pickford, obránce John Stones a útočník Marcus Rashford. Záložník Jordan Henderson čtvrtou účastí na mistrovství světa vyrovná národní rekord legendárního Bobbyho Charltona. Nescházejí další tradiční opory jako Declan Rice, Jude Bellingham nebo Bukayo Saka.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: To byla Aneta Langerová v pátečním vysílání radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte, ať už doma v práci, nebo třeba při cestě autem. Slovo derby znáte pravděpodobně hlavně díky zápasům svých oblíbených sportovních klubů, ale prvopočátek sahá do 18. století do Anglie a do stihového prostředí. Později se dostalo soupeření hřebců a klisen i do střední Evropy a dnes je to přesně 105 let, co ve Velké Chuchli odstartovalo historicky první derby na českém území.
1: Samozřejmě, jak já se na tenhle den těším, je to takový můj takový mezník, vždycky to je v půlce roku a potom vždycky to je o náhodě, na který koně tady narazím.
2: Povídal Václav Janáček, který je jedním z historicky nejúspěšnějších českých žokejů, když vyhrál přes 1600 dostihů, velkou část z nich ve Španělsku, a české derby, tedy nejprestižnější tuzemský rovinový dostih, ovládl třikrát. Loni v červnu byl třetí v sedle Parisi Lady, když vítězství vybojovala jiná klisna, Miss of Change.
3: U toho vnitřního oblouku s Pradem, tedy s číslem 10, a teď je to tedy Miss of Change.
4: Miss of Change versus Prado, poslední metry. Miss of Change nakonec v cíli, se raduje Callum Shepherd, britský jockey.
5: Filled with joy. It's such a beautiful race course and a beautiful place.
2: To, že derby vyčnívá nad ostatními rovinovými dostihy v Česku, je vidět i na jezdeckém obsazení, a tak si mohl po loňském ročníku pochvalovat dráhu i krásy Prahy Prodax Brightonu jockey Callum Shepherd. Právě na ostrovech v Epsomu na jižním okraji Londýna se v roce 1780 jelo historicky první derby a u zrodu stál Edward Smith Stanley, hrabě z derby. Až později se pak slovo derby přeneslo do jiných sportů jako označení pro vypjatý souboj dlouhodobých rivalů. V Česku je širokou veřejností stále více sledována Velká Pardubická, ale v zahraničí mají větší prestiž rovinové dostihy v čele s derby.
6: Obecně ve světě jsou rovinové dostihy výš, protože rovinové dostihy jsou ty, kde se určuje, kam se bude směřovat chov anglického plnokrevníka. Překážkové dostihy jsou v tomto smyslu doplňkem. U nás je Pardubická z historického hlediska nejpopulárnější dostih a směřuje potom v říjnu k ní pozornost bez nadsázky celého Česka. Nicméně derby je ten nejprestižnější dostihový svátek se vším všudy.
2: Doplňuje Jiří Zlámaný, manažer chuchelského dostihového závodiště. Letošní derby se pojede 21. června. Jakub Marek, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České hokejisty čeká zítra na mistrovství světa pátý zápas. V 16:20 v našem přímém přenosu nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Ve skupině B aktuálně favorizovaní Kanaďané hrají se Slovinci a přímo na místě je u toho i reportér František Kuna.
1: Zápas je v polovině, Kanada vede nad Slovinskem 1-0, ano, dá se říci jen 1-0, ale Kanaďané jsou v pohodě, stačí jim to, byť je to jen o gól, šance mají, nástřely vedou 15-5, v první třetině v podstatě svého soupeře nepustili z obraného pásma, jen ojedinělé výpady měli Slovinci směrem k brance, ve které dnes nemá tolik práce Jet Graves, kanadský gólman, a ten jediný gól padl v první třetině, dal ho Denton Matejčak, obránce, který získal kotouč na modré čáře mírně vlevo, pak jel přímo k ní, rovně napřáhl, dlouze koukal na to, jak je postavený gólman slovinské reprezentace Zan Us a vypálil pod jeho lapačku. Bylo tam poměrně dost místa, jak bylo patrné z opakovaných záběrů. Na první dobrou to samozřejmě působí velmi rychle, ale toho místa tam na hokejové poměry bylo poměrně dost, čili mezi lapačku a beton, kam mířil kanadský obránce. By, troufnu si říct, vešel třeba i fotbalový míč, nebo možná třeba jen balon naházenou. A to je poměrně královsky velké místo pro hokejové střelce, kteří se umí trefit precizně. Kdo také pálí do branky, jsou Němci ve druhém zápase ve skupině ve Friburgu. Němci hrají s Maďarskem, vedou 2-0, oba góly dali v úvodní 20 minutovce. Nejprve se trefil do maďarské branky Mik v 9. minutě. No a pak na závěr první třetiny dokázali využít Němci i přesilovku. Necelou půl minutu před úvodní sirénou se trefil Gavanke z početní výhody. Němci tak využili jednu ze dvou přesilovek, které maďarský národní tým Němcům nabídl. Z českého pohledu je samozřejmě zajímavější zápas Kanady se Slovinskem. Slovinci dokázali Čechy obrat o body, porazili je v prodloužení, obrali o bod i Slovensko, ale tady to zatím nevypadá na nějakou slovinskou senzaci v zápase s favorizovanou Kanadou. Teď další dobrá šance, ve které se objevil Scheifele, ale zblízka už se nedokázal překonat. Ano, slovinský gólman se jmenuje Zan Us, jeho příjmení má jen dvě písmenka. Ale jediný gól zatím inkasoval, teď ještě jedna velká šance Kanady před brankou byl postavený Holloway, další šance ještě na křižný pas zleva doprava, ale Kanaděné musí spěchat do středního pásma. Slovinské přečíslení ale končí u červené čáry. 31. minuta, Kanada, Slovinsko 1-0. Ve druhé skupině Německo, Maďarsko 2-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Žurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společný tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hrgeslová.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anetou Orbánovou. Serveru iRozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fides Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomací a novou maďarskou vládou. Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti Truth Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou, vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů, nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr. Zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou výstavu. Ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení.
1: Sport.
6: Kanadští hokejisté můžou odskočit ve vedení skupiny mistrovství světa Slovákům na rozdíl 3 bodů. Porazit k tomu ale musí Slovensko, jejich utkání sleduje ve Friburgu František Kuna.
7: Kanaďané jsou na dobré cestě, ve 34. minutě právě dali gól, trefil se z blízkosti Kozens a Kanada vede nad Slovinskem 2-0. Stejné skóre je v Curychu, Německo-Maďarsko už v závěru druhé třetiny taktéž 2-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A situace na D6 za Strašecím, uhašený požár na D8 za Velemínem. D6 mezi Strašecím a Hřevničovem už se projíždí bez komplikací v obou směrech. Dálnice byla několik hodin v uvedeném úseku kvůli vyšetřování tragické nehody zcela uzavřená, jak na Prahu, tak na Vary. Rozjela se i dlouhá kolona ve směru z Prahy před dřívějším odklonem na exitu 32. Na přilehlé silnici 606 u Strašecího teď ovšem větší nehoda za kruhovým objezdem u Lidlu. Průjezd je komplikovaný, z obou stran se sunou fronty na 15 až 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí za Velemínem na 54. a 5. kilometru hořel motor osobního auta. Hasiči už požár zlikvidovali, neprůjezdný je pouze odstavný pruh. Na D1 z Prahy do Brna trvá silný provoz z úrovně okruhu z 10. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce je to přibližně na 40 minut. A pozor, teď nová potíž hned na začátku omezení na 23. kilometru. V pravém pruhu stojí dodávka s motorkou, více náš zpravodaj.
9: Já si myslím, že spíš tu motorku nakládají, že jestli vypadla z té dodávky, protože tam je prkna a budou to nakládat dovnitř.
8: AD1 z Brna do Prahy před omezením u Meziříčí, kolona z kilometru 151, další zelená vlna za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjde.

0: Jasný, nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28, na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: I dál posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport aktuálně v 17 hodin a 37 minut. Zatímco fotbaloví fanoušci v Ostravě už nervózně vyhlížejí zítřejší záchranářský zápas Baníku na pražské Dukle, příznivci nedaleké Karviné nadále slaví historický první triumf v MOL Cupu. Právě teď je celý tým i s fanoušky v parku Boženy Němcové a přímo na místě máme reportéra Lukáše Kaletu. Lukáši, hezký den.
1: Hezký den z Karviné, z areálu Lodičky do Kořán, který se nachází tady v parku Boženy Němcové.
0: Tak jak to aktuálně v parku Boženy Němcové vypadá?
1: Je tady velké pódium, možná slyšíte pod mým hlasem We Are The Champions, kultovní hit skupiny Queen. Právě tahle písnička se teď zpívá. Zpívají hráči, kteří jsou na pódiu v dresech i s mistrovským pohárem za triumf v MOL Cupu. Je tam také kompletní realizační tým v čele s Markem Jarolímem, hlavním koučem. No a kolem pódia jsou stovky lidí, řekl bych, že tady může být zhruba tisícovka fanoušků karvinského fotbalu. To je takový hrubý odhad z podhledu, nikoli z nadhledu, protože tady není kromě toho pódia žádná větší vyvýšená plocha, ale myslím si, že za chvíli se hráči odeberou z pódia po tom úvodním programu a půjdou na svá připravená místa, kde mají podpisové kartičky a budou se podepisovat fanouškům a také si s nimi dělat fotky. Stejně tak i se zlatým pohárem se mohou fanoušci vyfotit.
0: Já jsem byl osobně na tom středečním finále v Hradci Králové, už tam byla k vidění velká euforie karvinských fanoušků. Tak co říkají na historii? Historický úspěch dnes?
1: No i vzhledem k tomu, že skandovali jméno trenéra Marka Jarolíma, tak si myslím, že on je tím jejich hlavním hrdinou. To dali poměrně jasně najevo, protože samozřejmě tleskali a bouřili, když přicházeli všichni, ať už hráči, tak členové realizačního týmu, ale když jako poslední dorazil Marek Jarolím, který vlastně přebíral mužstvo v průběhu sezony, tak opravdu ten potlesk byl ze všech nejbouřlivějších. Navíc, jak už jsem zmínil, skandovali zborově jeho jméno Marek Jarolím. No a tak si myslím, že ten je takovým miláčkem publika. No a poté musíme zmínit také, že fanoušci se dobře baví historkami hráčů z oslav. Například Jiří Fleischmann prozradil, že někteří fotbalisté končili až dnes brzy ráno.
0: Ano, Jiří Fleischmann má s oslavami vítězství v MOL Cupu bohaté zkušenosti, protože zvítězil už po třetí a paradoxně po každé proti Jablonci. Musíme ale připomenout i to, že Karvinou zároveň vyšetřuje domácí fotbalová asociace kvůli možnému uplácení zápasů. Klubu hrozí, že si kvůli kauze nezahraje je evropské poháry. Jak na to Karviná reaguje?
1: Zatím není nic konkrétního, žádná oficiální reakce, jen jsem zjišťoval, jestli v klubu něco o tom už ví, jestli mají třeba informace od Evropské fotbalové asociace UEFA, ale zatím je to, řekněme, v bodu nula, takže žádné novinky bohužel nenabídnu, stále je to jeden velký otazník.
0: Pojďme ještě zpátky k oslavám s Lukášem Kaletou. Jak akční jsou při slavení hráči? Přece jen zítra je čeká poslední zápas ligové nadstavby v Olomouci. Přiznám se, že bezprostředně po zápase v Hradci Králové byly akční až, což se ale pochopitelně dá pochopit.
1: No, někteří ještě mají na sobě sluneční brýle, přestože slunce je teď za mraky, takže je to možná ochrana, aby neukazovali své červené oči, ale to možná ne, možná opravdu jim svítilo slunce do očí. Údajně největším tahounem oslav byl gólman Vladimír Neumann, který vlastně ten MOL Cup vychytal, takže třeba bych si i tipl, že by on mohl dostat v sobotu, řekněme, volno na lavičce a nechá trenér chytat Jakuba Lapeše. Takže někteří hráči možná ještě budou potřebovat nějakou tu regeneraci na ten zítřejší zápas. Asi úplně nejsou ve 100% připraveni, ale trénink prý už dnes byl.
0: Ty samozřejmě karvinský fotbalový klub a jeho zápasy dlouhodobě sleduješ. Tak už jsi zmínil možnou změnu na brankářském postu, ale čekáš přeci jenom po těch bouřlivých oslavách, že ta sestava bude výrazně změněna?
1: Myslím si, že ano, protože jak už mnohokrát padlo na tiskovkách, třeba konkrétně na té minulé, když hrála Karviná doma s olomouckou Sigmou v tom finále nadstavby, tak dokonce i samotní hráči řekli, že o nic moc nejde. Takže je to zkrátka vizitka té prostřední skupiny a myslím si, že takhle k tomu přistoupí i realizační tým. Samozřejmě nebudou chtít prohrát, ale myslím si, že když náhodou jim to nevíde, tak se nikdo zlobit nebude.
0: Oslavy karvinského triumfu v MOL Cupu pokračují dnešním setkáním ze hráčů s fanoušky v parku Boženy Němcové. Na radiožurnálu Sport jsme byli přímo u toho díky reportérovi Lukáši Kaletovi. Lukáši, hezký den do Karviné a užij si zbytek podívané.
1: Hezký den.
0: 17 hodin a 42 minut, vy stále posloucháte vysílání radiožurnálu Sport. Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa proti Slovensku a ve švýcarském Friburgu je u toho i náš reportér František Kuna.
2: Hraje se poslední minuta druhé třetiny, Kanada vede nad Slovinskem 2-0. Teď Kanaďané nevyužili přesilovku a ty situace někdy přehrávali až moc. Třeba Celebrín stál na pravém kruhu, měl před sebou už jen golmana, mohl zakončovat, ale ještě střílenou přihrávkou u levé tyče hledal Ryana O'Reillyho, který měl pak i další šanci po ráně od modré čáry, střílel Evan Bouchard. Poměrně kuriozní byl gól na 2-0, to když obránce Nurse vypálil od modré čáry, lépe řečeno chtěl vypálit, ale u toho zlomil hokejku. Ta spodní část vyletěla ke stropu haly a Kotouč se odšoural mezi kruhy, kde stál Dylan Cousins, otočil se a jako pravák vypálil a prostřelil golmana u sebe slovinské brance. Kanaďané tak vedou nad Slovinskem 2-0, velkou šanci měl i Sidney Crosby z levé strany brankoviště, ale pálil nad lapačku a trochu mimo. Více gólů padá ve druhé skupině, tam už je dohraná druhá třetina, Němci vedou nad Maďarskem 4-0 a velmi dobře zvládají poslední minuty jednotlivých třetin. Na konci té první se trefil v přesilovce Gavanke a Němci dali oba góly ve druhé třetině, dohromady tedy ve 40. minutě. V poslední minutě druhé třetiny Lukas Reichl a také Dov McFels a znamená to, že Německo vede nad Maďarskem 4-0. Tady ve Friburgu právě teď zní klaxon, který ukončuje druhou třetinu. Kanada, Slovinsko 2-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport teď jedna cyklistická aktualita. Ital Alberto Bettiol vyhrál po samostatném úniku 13. etapu Gira d'Italia a po 5 letech se dočkal druhého etapového triumfu na domácím závodu Grand Tours. Růžový dres lídra uhájil portugalský jezdec Afonso Eulálio, který přijel do cíle 189 km dlouhé trasy do Verbánie v hlavním pelotonu s odstupem vyšším než 13 minut. Udržel se v něm i nejlepší český cyklista Jan Hirt, který byl klasifikovaný na 43. příčce a v celkovém pořadí mu patří 17. místo. Na lídra ztrácí necelých 8 minut.

0: Pokud nás posloucháte pravidelně a my věříme, že ano, tak dobře víte, že Radiožurnál Sport slaví v tomto týdnu pětileté výročí od založení stanice. V našem vysílání už jsme vás vzali do zákulisí a ukázali, jak vypadá den moderátora. Mohli jste si taky poslechnout reportérskou práci na olympijských hrách. Dnes vám ale nabídneme pikantnější obsah. Často se totiž sami dostaneme do svízelné nebo kuriózní situace, o které vy posluchači vůbec nevíte.
1: Hello! Hello!
2: Jako uvězněný v Alcatrazu se cítil reportér Jaroslav Plašil, který v roce 2011 v belgickém Charleroi zůstal úplně sám v tamní hale při tažení českých tenistek v semifinále Fed Cupu. Prostě zpracovával reportáže přímo na místě pro vysílání, až zjistil, že je sám.
3: Tak jsem se dal na oblídku haly, jestli třeba náhodou někde nenajdu nějaký únikový východ, ale vlastně kamkoliv jsem stoupil do nějaké zóny, tak se rozezvučil alarm.
1: Halu jsem prošel křížem krážem, ale fakt se odsud nedá dostat. No sláva, snad chviličku klidu teď budu mít, než zase narazím na místo, kde nechtíc spustím to houkání.
3: Kam jsem šlápnul, tak se spustil alarm, pak jsem tam našel takové zákoutí, si pamatuju, se staženým basketbalovým košem a tak jsem si tam chvíli dribloval, házel.
2: Jaroslav Plašil se nakonec po několika hodinách dovolal na linku tamní městské policie. Ta přijela se psem a ten před jedním z vchodů do haly hlasitě štěkal a on tak následoval právě tento zvuk.
3: Tam už jsem slyšel člověka jak odemyká, takže jsem na něj začal i volat. Člověk si najednou uvědomí, jak moc pro něj může znamenat to, že si může rozhodnout o tom sám, jestli někam půjde nebo nepůjde.
1: A ten pocit, když se otvírají dveře, to je něco úžasného.
2: Jaroslav Plašil ale není jediným reportérem ze sportovní redakce, který skončil osamocený v zamknuté hale. Také náš olomoucký kolega Adam Kodec se zabral tak moc do práce, že zjištění, že už je jediným mužem v hokejové hale, přišlo až po zhasnutí.
4: A já pak po zimáku v Olomouci potně chodil s baterkou a hledal nějaké odemčené dveře a jako Jeníček s Mařenkou jsem v dálce viděl svět v Rolbovně, kde naštěstí byla branka, kterou se dalo prolézt ven.
2: Kolega Pavel Petr byl na přípravném turnaji českých hokejistů v Rusku, jenže při návratu z Channel One Cupu se s ostatními novináři zapomněl na hotelu a rázem byl v časové tísni. Navíc přijel ke špatnému terminálu.
5: No a tak výprava českých hokejistů zavelela k odletu, přestože letadlo bylo poloprázdné. Naštěstí se nám podařilo sehnat ještě letenky na večer, zhruba o 4 hodiny později, jen řeknu, že to bylo 4 dny před Vánocemi, a tak to bylo docela umění sehnat.
2: Dodává Pavel Petr, děkujeme, že jste za 5 let vysílání udělali z Radiožurnálu Sport nejposlouchanější digitální rádio v českém éteru. I nadále, přes všechny komplikace, se vám budeme snažit nabízet...
6: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
7: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
8: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
9: Dobrý den.
6: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
7: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned 5x, z toho 3x v dresu Plzně.
9: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
6: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6x ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
9: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
7: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
9: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
6: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem.
3: Hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
2: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci i Češi.
4: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
2: Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na zápas proti Slovensku. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí před Novou Vsí na 17,5 kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zítra čekáme ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů. Je pátek 22. května. Začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku se znovu objevuje záškrt. Po nákaze touto infekční nemocí zemřel předškolák z Ostravska. Nebylo očkovaný. Díky povinné vakcinaci je přitom v Česku onemocnění vzácné. Dítě se od konce dubna léčilo v pražském Motole.
5: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
3: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
5: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
6: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
5: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuze byla ale převážně klidná.
7: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
8: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
4: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
8: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
9: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděli.
8: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
10: Zatím velká a radost.
8: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
10: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
8: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: Stát zvažuje prodej pardubické Explozie. Po návštěvě firmy to České televizi a ČTK řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střeliva podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění českých závazků vůči NATO.
11: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a České armády.
2: Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem. Řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Podle něj bude muset Evropa vydat stovky miliard korun na svou obranu.
12: Jestli vy nebudete silní,
13: pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
12: Dla něho absolutně prohrašné.
14: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
15: Víme, co se děje u vás.
2: Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Podle ministerstva školství současná praxe vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
16: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
17: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
16: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
18: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, co se týká třeba přírodovědy a technického oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
16: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští ji většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Odchod sponzorů ale podle Duška problém není, protože knihovna má nové nabídky.
19: Samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy. Zároveň mám dobré zprávy a mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí.
2: Dušek je jediným členem správní rady, který na post zatím nerezignoval. Ve francouzském Cannes se dnes uzavírá hlavní soutěž 79. ročníku prestižního filmového festivalu. Zítra porota udělí ceny včetně Zlaté palmy pro nejlepší film. Na francouzském Azurovém pobřeží je náš filmový kritik Pavel Sladký.
20: Tady v Cannes zhruba za necelou hodinu začíná poslední premiéra letošní hlavní soutěže Cannského festivalu. Domácí snímek francouzský horor Birthday Party od režisérky Leigh Missius a porota zítra bude rozhodovat o cenách v čele s korejským režisérem Parkem Chan-wookem, kterým je jejím prezidentem letošním. Jedním z favorizovaných filmů letos je snímek Minotaur ruského exilového režiséra Andreje Zvjaginceva, který vypráví o ruské oligarchovi na malom městě. Z Cannes Pavel Sladký, Radiožurnál.
21: Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na zápas proti Slovensku. Ten bude prestižní i pro útočníka Matyáše Melovského, přestože se narodil 11 let po rozpadu federace.
22: Dodnes jo, máme hodně blízko k těm Slovákům. My Češi to máme zakořeněné, že jsme jako míti favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky jo, spoustu šikovných hokejistů. Teďka jo, Jura Slavkovský měl parádní sezónu v NHL, ten tady teda naštěstí není. Snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduché.
21: Utkání mezi Českem a Slovenskem se bude hrát ve švýcarském Friburgu zítra od 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Teď hraje Kanada proti Slovinsku a je u toho František Kuna.
23: Ve 46. minutě zápasu vede Kanada nad Slovinskem 2-0, ve druhé skupině Německo-Maďarsko 5-1 v podobném čase. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
21: A fotbalisty Manchesteru City po 10 letech opustí trenér Pep Guardiola. Španělský kouč dovedl klub ke 20 trofejím, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
1: Nehody na D8 u Nové Vsi, také na D5 u Loděnice. Na D8 z Prahy do Ústí čekejte zdržení před Novou Vsí. Fronta se sune z mostu přes Labe k nehodě na 17,5 km.
3: V levém pruhu dvě auta a přímo na sjezdu na Mělník Slaný, tak další bouračka, auto s karavanem a další dvě osobní auta.
1: Plzeňská D5 před Prahou a nehoda u Loděnice.
5: Na 10. kilometru hned za sjezdem na Loděnici. Tři osobní vozy v levém pruhu. A je to tak 100 metrů za tím sjezdem.
1: I tam čekejte zdržení v koloně, ta pak nesouvisle pokračuje i dál až do metropole na okruh k Ořechu. A na dálnici D1 směr Brno kousek za okruhem z 12. kilometru až 40-minutová fronta k omezení na mostu Šmejkalka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3. Zítra pak čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách až na 28 stupňů a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
6: Hezký páteční podvečer, jsme rádi, že závěr pracovního týdne trávíte ve společnosti Radiožurnálu Sport. Fotbalisty Manchester United natrvalo převzal trenér Michael Carrick, který vedl mužstvo jako dočasný kouč do konce sezony. Bývalý dlouholetý záložník klubu podepsal smlouvu do roku 2028. Třetí celek tabulky Premier League o tom informoval na svém webu. Carrick převzal United v lednu po odvolaném Rubénu Amorimovi a tým se pod ním zvedl z 16 ligových utkání. Vyhrál 11.
0: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: Po kapele Limp Bizkit teď na Radiožurnálu Sport znovu hokej. Kanaďané hrají na mistrovství světa pátý zápas ve skupině proti Slovincům. Ve švýcarském Friburgu je u toho reportér František Kuna.
1: Slovinci mají na senzaci 11 minut, prohrávají s Kanadou 0-3. Posledním střelcem zápasu je Emmett Finney, muž, který byl jako poslední dopsaný na soupisku útočník Detroitu. Bylo to během čtvrtého dne šampionátu. Kanaďané ještě dopsali tohoto muže, který dává gól. Postavil se před branku, přišla rána od modré čáry. Finney to už tečoval za záda slovinského golmana Use a Kanada vede nad Slovinskem. Jasně 3-0 a jde si pro potvrzení toho, že bude první, ona je první a ještě si vylepší svoji pozici na prvním místě skupiny ve Friburgu. Ve skupině druhé tam zatím vládnou Švýcaři, ti mají zatím jako jediný z týmů jistý postup do čtvrtfinále, dnes si mohou doplnit Finové ve večerním zápase, pokud porazí Velkou Británii. Teď se v Curychu hraje utkání Německo-Maďarsko, Němci střelecky aktivní a vedou nad Maďary 6-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána.

0: V našem vysílání už jste o tom několikrát slyšeli a ještě uslyšíte. Fotbalisty pražské Dukly a ostravského Baníku čeká zápas sezony. Zítra odpoledne se v jejich vzájemném utkání rozhodne o tom, kdo přímo sestoupí z šance ligy a kdo bude mít ještě možnost zachránit účast mezi elitou v baráži. Teď to na Radiožurnálu Sport probereme s Adamem Procházkou, kterého vítám. Dobrý podvečer.
1: Krásný den.
0: Tak který tým je před posledním kolem v nadstavbové skupině o záchranu v lepší pozici?
1: Je to Dukla, které stačí k účasti v baráži i remíza. Baník se vyhne přímému sestupu jenom když zvítězí. Byť má třeba Baník lepší skóre, tedy rozdíl skóre, tak rozhoduje to postavení v základní části a to měl Baník nejhorší. O té situaci ostravského týmu mluví jeho trenér Josef Dvorník.
2: Já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme spekulovat, jestli remíze nám stačí nebo nestačí. A může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
1: Ještě doplním, že Baník má s Duklou v nedávné minulosti veskrze pozitivní bilanci, vyhrál 4 ze 6 posledních vzájemných zápasů. Hrát se ale bude na Julisce, kde 2 ze 3 předchozích utkání skončila remízou a pokaždé 1-1. Kdyby to tak skončilo zítra, tak to by stačilo Dukle k účasti v baráži.
0: Hrát se bude dokonce na vyprodané Julisce, protože velmi početný zástup fanoušků bude mít na tribunách také ostravský Baník. Takto před zápasem, Adame, protože ty si měl možnost několikrát sledovat Duklu přímo z hlediště. Koho favorizuješ?
1: No, těžká otázka. Já vlastně, mě docela mrzí, že jsem nezažil nikdy vyprodanou Julisku, když jsem já byl na zápasech na Julisce.
0: Ani já ne.
1: Ani, to asi málo kdo. Každopádně, koho favorizuju, řekl bych, že by to Baník mohl dokázat. S tou podporou fanoušků, kdyby se hráči prostě kousli, až je uvidí na tribunách. No, uvidíme. Myslím, že nepadne hodně gólů, že to bude vyrovnané a kdybych si musel tipnout vítěze, tak zkusím Baník.
0: Dukla každopádně bude hodně motivovaná sociálními sítěmi. Prolétlo to video po tiskové konferenci, respektive na tiskové konferenci po posledním ligovém utkání Pražanů v Teplicích, kde cítil trenér Pavel Šustr opravdu velkou křivdu a nebyl spokojený s výkonem rozhodčího Ondřeje Berky. Zítra bude pískat Karel Rouček, což je asi dnes jeden z nejzkušenějších rozhodčích. Myslím si, že dobrá volba?
1: Myslím si, že určitě je to dobrá volba. Možná to trochu ochudí fanoušky na sociálních sítích o další zajímavý moment, protože já se přiznám, že abych se podíval na celou tiskovou konferenci zápasu fotbalové šance ligy, na kterém jsem nebyl nebo na který se nepřipravuji, tak to se mi možná nikdy nestalo. Takže já jsem si to moc užil, ale pro dobro fotbalu by asi bylo lepší, kdyby tahle kontroverze po tom zápase, navíc po tak důležitém zápase, žádná nebyla. Takže sázka na zkušenost dobrá, doufejme, že to vyjde.
0: Ideálně, aby se o Karlu Roučkovi vůbec nemluvilo po zápase. Ještě jedna podstatná informace. Dukla se bude muset vypořádat se 3 poměrně znatelnými absencemi, protože kvůli karetním trestům nebudou moci nastoupit stoper Hunal, útočník Kevin Prince Mila a také ještě jeden fotbalista, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl, a je to Daniel Kozma, kapitán týmu. Pojďme každopádně dál na Radiožurnálu Sport. Zápas posledního hracího víkendu této sezony šance ligy je tedy jasný. Bude se hrát i v ostatních utkáních o něco.
1: No, první šestka, ta je rozhodnutá. Boje o záchranu až na souboj Dukly s Baníkem vlastně taky. Připomeňme, že baráž čeká taky 14. Slovácko. Mladá Boleslav, Teplice i Zlín už mají účast v příštím ročníku nejvyšší domácí soutěže jistou. Zbývá tak už jenom finále play-off o umístění, chcete-li odveta boje o 7. místo. Olomoucká Sigma bude zítra proti Karviné hájit dvoubrankový náskok. Bude zajímavé sledovat Karvinou, jestli tam bude taková ta kocovina nebo nebude, protože připomeňme, že Karviná je čerstvým vítězem domácího poháru.
0: Ano, mluvili jsme o tom vlastně zhruba před hodinou s Lukášem Kaletou, který sleduje ty karvinské oslavy, které tedy stále pokračují, takže čekám, že ta sestava z toho středečního finále domácího poháru se opravdu výrazně změní.
1: Pojďme dál na ten sobotní program, tam máme ještě utkání Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko. Poslední 3 zápasy sezóny se budou hrát v neděli. Mistrovská Slávia nastoupí proti Plzni, Sparta proti Hradci Králové a Jablonec proti Liberci. Sobotní i nedělní duely začnou všechny ve 14 hodin a vy je samozřejmě všechny uslyšíte v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
0: To říká Adam Procházka, se kterým jsme vás teď pozvali na víkendové poslední kolo nadstavbové části této sezony fotbalové šance ligy. Adame, moc díky.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítě

0: Jo, tak vám moc gratulujeme.
1: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost a moc rádi v tom budeme pokračovat. Tak i dál poslouchejte Sport. Radiožurnál Sport.
3: Ano, jsme moc rádi, že posloucháte Sport na Radiožurnálu Sport, a to už 5 let. Za malou chvíli bude 6:30 večer, máme pro vás připravené zprávy, ve kterých uslyšíte taky informace o počasí nebo aktuální dopravní situace.
4: 18:30. Zprávy a Denisa Hergeslová.
5: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotním za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od noci ze středy na čtvrtek je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Na východě Afghánistánu zemřelo kvůli přívalovým dešťům a záplavám 24 lidí. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na afgánské úřady. Nejvíc postižená je provincie Baghán, kde je 15 obětí. Povodně ale postihly i provincie Vardak a Badakhshan. Tam povodně zničily přes 100 domů. Při posledních záplavách v dubnu zemřelo v celé zemi skoro 150 lidí. Na železniční trati mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Kvůli nižší poptávce bude na trati jen víkendový provoz.
2: Sport.
5: Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa 5. skupinové utkání proti Slovincům. Sleduje to reportér František Kuna.
6: V poslední minutě 3. třetiny vede Kanada nad Slovinskem 3-1. Ve druhé skupině Němci vedou nad Maďary 6-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 od okruhu, nehoda na D5 u Loděnice. Na D1 směrem z Prahy do Brna vzniká kolona už ve sjezdu z okruhu od letiště. K omezení na Šmejkalce se popojíždí stále velice dlouho, až 40 minut. Hodně ucpaná je aktuálně i náhradní cesta přes Velké Popovice, silnice 107. V Mnichovicích už jen kratší fronta na průtahu městem. D1 je plnější i přímo v Brně směrem na Vyškov. Pomalej se jede mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. A D1 do Třetice teď směrem z Brna do Prahy. Před zúžením na mostu Vysočina na 44. kilometru už se provoz také výrazně uklidnil. Fronta popojíždí už jen na úrovni Velkého Meziříčí. Brzdí se před exitem 146. Trasa k omezení zabere okolo 15 minut. Na D2 z Břeclavy do Brna za Podivínem v omezení na 32. kilometru chvíli blokovala jediný jízdní pruh porouchaná dodávka. Už je pryč, kolona se rozjíždí. A D5 z Plzně do Prahy a první část kolony před Loděnicí na 10. kilometru odklízejí následky nehody. Pak se opět zpomaluje i před Rudnou zhruba na 7. kilometru a na Pražský okruh k Ořechu na 18. kilometr se pokračuje téměř 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
3: Spěcháme zpět do švýcarského Friburgu na utkání hokejového mistrovství světa mezi Kanadou a Slovinskem. Slovo má reportér František Kuna.
6: Kanada poráží Slovinsko 3-1. Ta znělka, která je slyšet pod mým hlasem, znamená vyhlašování nejlepších hráčů zápasu. Slovinci ten zápas zvládli se ctí. Dokázali 14krát vypálit na branku a velkou motivací pro některé hokejisty může být i to, že i když jste 22letý obránce z Lublaně, tak můžete dát gól brankáři z NHL. To se povedlo muži, který se jmenuje Rozleb.

Bohinc, je to muž, který má dva slovinské tituly. Minutu a 5 sekund před koncem vypálil od modré čáry, propálil Jetta Grace v kanadské brance. A také hezké vzpomínky bude mít na tenhle zápas slovinský golman Zan Us, který čelil Crosbymu, Celebrinimu, velkým hvězdám kanadského hokeje, inkasoval jen 3x a teď si přebírá cenu pro nejlepšího hráče zápasu. Kdo to bude na kanadské straně, to si můžeme ještě počkat. Kanaďané se tímhle vítězství dostávají a upevňují si první místo v tabulce skupiny ve Friburgu. Emmett Finney z Detroitu, jeden ze střelců tohoto zápasu. 3-1 pro Kanadu tedy. Hraje se i ve druhé skupině v Curychu. Tam už je také konec. Německo zvládlo roli favorita, porazilo Maďarsko 6-2. To ale není vše z dnešního programu na světovém šampionátu. V Curychu večer Finsko, Velká Británie. Finové si mohou přidat ke Švýcarům a zajistit si postup do čtvrtfinále. Ve skupině ve Friburgu nastoupí Švédové proti Italům. Tady se rozezní první tóny kanadské hymny. Nejvyšší čas se rozloučit, ale zase brzy naslyšenou z Friburgu. František Kuna, Radiožurnál.

0: Také v 18 hodin a 38 minut posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Více už řekneme ve sportovním přehledu společně se Štěpánem Bémem. Štěpáne, hezký den.
1: Krásný den. Hrát se bude v sobotu od 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Slováci jsou pro Čechy na šampionátu pátým soupeřem. Podle útočníka Dominika Kubalíka je tento souboj před závěrem skupiny ideální.
2: Já už jsem s nima dlouho nehrál, opravdu. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. Těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili. Takže bylo by dobré to nastartovat. Teď ty zápasy půjdou rychle za sebou. A není moc čas tady hladit, čím přemýšlet.
1: Na prvním místě české skupiny ve Friburgu zůstává Kanada, která porazila Slovinsko 3-1 a odskočila druhým Slovákům na rozdíl 3 bodů. Po 20. hodině začne zápas mezi Švédskem a Itálií. Ve skupině v Curychu Němci vyhráli nad Maďarskem 6-2 a večer ještě nastoupí Finové proti Velké Británii.
0: Lotyšské hokejisty posílí na mistrovství světa Eduard Strálmax, 29letý útočník, který ještě minulou sezonu nastupoval za Kladno, se k týmu připojí po vyřazení farmářského týmu Detroitu Grand Rapids, z playoff AHL. Strálmax v sezóně 2024-25 vyhrál kanadské bodování základní části Tipsport Extraligy. Lotyšský tým nastoupí v příštím utkání na šampionátu ve Švýcarsku zítra proti výběru Spojených států.
1: Fotbalisté Manchesteru City budou mít od příští sezóny nového trenéra. Úspěšný španělský kouč Pep Guardiola ve funkci skončí po 10 letech, přestože má ještě rok platnou smlouvu. Guardiola získal s týmem 20 trofejí.
3: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
4: Pep Guardiola v rozlučkovém videu taky uvedl, že v Manchesteru City zažil skvělé časy, ale nic netrvá věčně. Slavný španělský trenér dovedl Citizens k premiérovému triumfu v Lize mistrů a 6 titulům v anglické Premier League. Celkem získal s Manchesterem City 20 trofejí. Podle BBC by mohl Guardiolu nahradit jeho bývalý asistent a někdejší kouč Chelsea Ital Enzo Maresca. Další klub z Manchesteru, United, natrvalo převzal Angličan Michael Carrick. Původně měl tým z Old Trafford trénovat jen dočasně. Dovedl ho ale ke třetímu místu v nejvyšší anglické soutěži a účasti v Lize mistrů a dostal za to od vedení nový kontrakt na 2 roky. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: Fotbalový trenér Alvaro Arbeloa nebude v příští sezóně pokračovat ve vedení A týmu Realu Madrid. Španělský kouč to potvrdil před posledním kolem La Ligy, které Real odehraje zítra proti Bilbao. Arbeloa se madridského celku ujal v polovině ledna po odvolání Xabiho Alonza. Ve zbytku ročníku s týmem žádnou trofej nevyhrál.
1: Kapitánem fotbalistů Anglie bude na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku útočník Harry Kane. 32letý střelec Bayernu Mnichov stál v čele reprezentace i na předchozích 2 šampionátech. Do konečné nominace se dostal také útočník Ivan Toney, který hraje už 2. rokem v saudsko-arabské lize. Místo v kádru naopak nezbylo na obránce Realu Madrid Trenta Alexandra Arnolda, záložníka Chelsea Cola Palmera nebo útočníka Manchesteru City Phila Foudna.
0: Fotbalový obránce Cesar Azpilicueta ukončí po sezóně kariéru. 36letý Španěl to oznámil na svém Instagramu. V tomto ročníku nastupuje za Sevillu. V La Lize za ní odehrál 16 zápasů. Nejdelší část kariéry strávil v Chelsea. S londýnským klubem získal za 11 let 2x anglický titul, 1 anglický pohár a Ligu mistrů. Se španělskou reprezentací vyhrál Azpilicueta evropský šampionát do 19 i do 21 let.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sportovní přehled.
1: Italský cyklista Alberto Bettiol vyhrál po samostatném úniku 13. etapu Gira d'Italia. Růžový dres lídra uhájil Afonso Eulálio z Portugalska. Jako nejlepší Čech dojel do cíle Jan Hirt na 43. místě.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková obsadila na evropském šampionátu v Turecku 19. místo. Česká reprezentantka prohrála s Estonkou Renou Pernétovou 2-6 a do 8. finále v olympijské disciplíně reflexní luk nepostoupila. Ve stejné fázi turnaje turnaje vypadla i Martina Zikmundová, která ve střelbě z chladkového luku nestačila taky na estonskou soupeřku a skončila 28.
1: A na Mount Everestu zemřeli dva Indové. Agentura AFP dodává, že při sestupu onemocněli. Podle odborníků se na nejvyšší horu světa dlouhodobě snaží dostat příliš velký počet lezců. To zkracuje časové okno pro bezpečný výstup na vrchol a následnou cestu zpět. Po nepálské straně vyrazilo v letošní jarní sezóně na Mount Everest přibližně 600 lidí. Nepřežilo jich 5.
0: Bohužel končíme smutnou zprávou, ale v závěrečném sportovním přehledu dnešního dne před 23. hodinou se určitě polepšíme. Vy, Štěpáne.
1: Uvidíme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením fotbalové Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného ligového derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel. Fanoušci Slavie před dvěma týdny v derby během nastaveného času vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3-0 ve prospěch Sparty. Úřadující šampioni navíc dostali pokutu 10 milionů korun a 4 zápasy musí odehrát před prázdnými tribunami. Vedení Slavie spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků a samo se rozhodlo do odvolání uzavřít severní tribunu, kde takzvaný kotel sídlí. Slavia zakončí sezonu v neděli od 14 hodin proti Plzni. Duel se odehraje před prázdnými tribunami. Vršovický klub ale oproti původnímu plánu nakonec zorganizuje oslavu s fanoušky. Stadion otevře zhruba hodinu po utkání a přímo na trávníku v Edenu přichystal pro příznivce bohatý doprovodný program. Vstupenku za 50 korun si od úterního zahájení prodeje pořídilo několik tisíc fanoušků.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport. I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Radiožurnálu Sport doznívá Alanis Morissette 18 hodin a 53 minut. Dvojnásobný mistr světa Shoma Uno se vrací ke krasobruslení a se svou přítelkyní Marin Hondovou chce v tanečních párech startovat na olympiádě v roce 2030. Japonský reprezentant to oznámil na sociálních sítích.
1: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
2: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
1: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
3: Já ze své pozice já tam nic nevidím. Nemám šanci, já nevidím, co se tam děje. Sedím.
4: Je pravda, že to je nejblbější místo na sledování.
3: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale. Nebo na jakým v kurtu je to prostě to nejhorší, co je.
2: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
5: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
6: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku. Myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
1: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváč ovšem není ryze tenisový.
2: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
4: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
7: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
1: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
2: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Neumannová také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 19 hodin, máme pro vás připravené aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Denisa Hergeslova.
4: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v ruské Jaroslavli. U Příbrami zasahují hasiči kvůli požáru vlaku. Nikdo se nezranil. Fotbalový trenér Guardiola končí v Manchesteru City po 10 letech s 20 trofejemi. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona před omezením na Šmejkalce. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajinské bezpilotní letouny poškodily rafinérii v Jaroslavli hluboko v ruském vnitrozemí. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské drony zase v noci zasáhly civilní cíle na Ukrajině a zranily nejméně 17 lidí.
6: Vzdušný útok na rafinérii v Jaroslavli zaznamenali tamní obyvatelé mobilními telefony a zveřejnili na sociálních sítích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že válka se vrací domů do Ruska a připomněl, že Jaroslav je od ukrajinských hranic vzdálená téměř 700 kilometrů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajinci zasáhli internát ve Starobylsku na okupovaných územích v Luhanské oblasti. Ukrajinská strana tvrdí, že budovu využívali ruští vojáci. Ověřit tyto informace z nezávislých zdrojů není možné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Na ukrajinský útok na Starobylsk už reagoval osobně ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj byl cílem internát střední pedagogické školy a o život tam přišlo nejméně 6 lidí. 40 dalších je zraněných a 15 nezvěstných. Putin už nařídil ministerstvu obrany, aby připravilo možnosti odvety. Hasiči zasahují u Příbrami kvůli požáru vlakové soupravy Regionova. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Souprava už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají kvůli dohašování. Provoz na trati v úseku Příbram-Březnice je zatím uzavřený. Může se to dotknout některých regionálních spojů a osobních vlaků. Omezení na trati podle zprávy železnic potrvá několik hodin. Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly nebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil či autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 000 korun. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
7: V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohli podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
4: Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh mentálně handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová.
8: Sport. Fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City. Španělský kouč získal s anglickým týmem 20 trofejí, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. 55-letý trenér popsal na sociálních sítích, jak se před závěrečným duelem v roli trenéra Manchesteru City cítí.
9: Jsem velmi spokojený. Nedokážu najít ta správná slova. Spokojený, šťastný a pyšný. Možná to byl životní zážitek, životní zkušenost. Jinak by to netrvalo 10 let. Nemohu být vděčnější za podporu a lásku, kterou jsem od všech kolem klubu cítil mnoho let.
8: před utkáním trenéra Guardioli v Manchesteru City bude nedělní domácí souboj s Aston Villou v posledním kole Premier League. A hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1 a upevnili si průběžné první místo ve skupině. Němci zvítězili nad Maďarskem 6-2. Ve večerních zápasech nastoupí Finsko proti Velké Británii a Švédové proti Itálii.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: D1 za Prahou směrem do Brna zůstává plná od sjezdu na Popovice. Brzdí se na 15. kilometru a do zúžení na mostu Šmejkalka se jede stále více než půl hodiny. Na severní náhradní trase čekejte hned dvě potíže. Na průtahu Strančicemi kousek od železnice vyšetřují nehodu. Dál pak na příjezdu do Mnichovic i na samotném průjezdu městem popojíždí přibližně 15-minutová kolona. Na dálnici D8 směrem z Německa do Prahy čekejte potíže přímo v tunelu Panenská. Na 85. a 0,5 kilometru se v levém pruhu srazil kamion s dodávkou. Dle potřeby mohou regulovat vjezdy do tunelů. D5 z Plzně do Prahy zůstává ucpaná před Rudnou ze 7. kilometru. Kolona se nesouvisle sune všemi pruhy. Za Rudnou už pak jedou krokem pouze kamiony v pravém pruhu. Osobní auta pokračují až do hlavního města v celku svižně. A výrazně brzdí zase až na okruhu směrem k D1. Lepší zpráva z 22. a 0,5 kilometru. Následky nehody už přesunuly do odstavného pruhu, fronta by se tak mohla dát rychleji do pohybu. A D46 z Vyškova do Olomouce zbystřete za sjezdem na Olšany. Na 34. a 0,5 kilometru zasahují u nehody. Projíždí se jedním pruhem, ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
2: Hezký večer, i po 19. hodině pokračuje páteční vysílání radiožurnálu Sport. Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk bude v sobotu obhajovat titul mistra světa organizace WBC v těžké váze proti bývalému nizozemskému kickboxerovi Rico Verhovenovi. Zápas se uskuteční u pyramid v egyptské Gíze. Usyka čeká první zápas od loňského července, kdy na londýnském stadionu Wembley nokautoval v 5. kole Brita Daniela Duboise a podruhé sjednotil mistrovské pásy 4 hlavních boxerských organizací.
5: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: V dnešním rozhovoru radiožurnálu Sport se podíváme do světa moderních gymnastek. Důvod je jednoduchý. O víkendu se totiž ve východočeské Dobrušce bude konat domácí šampionát, na kterém bude obhajovat několik titulů závodnice Slavie Hradec Králové Natalie Tučková. 21-letá gymnastka triumfovala před rokem v sestavě s kužely, s tuhou a ve víceboji. Pár dní před mistrovstvím republiky si s ní povídal reportér Tomáš Borovec.
1: Natalie, první, co mě napadlo, tak je vaše zajímavé jméno. Není to moc běžné, Natalie. Tak zjišťovala jste, proč vám vybrali zrovna tohle krásné jméno?
2: Zjišťovala, protože mě to samozřejmě zajímalo, protože často se mě takhle spolužáci podívou, že se jmenuji zrovna ta. Mamka měla původně v plánu i jiná jména, ale nějak se prostě líbilo toto.
1: Tak ho máte.
2: Tak nějak.
1: A myslím si, že jste s ním spokojená.
2: Jsem. Není to aspoň takový obyčejný, jako se všichni Natálie jmenujou.
1: Není obyčejné ani to vlastně, co děláte za sport, protože není úplně běžný sport, moderní gymnastika. Vzbývalo vám vůbec něco jiného, že byste dělala nějaký jiný sport, protože maminka z tohohle prostředí také vzešla?
2: Tak já úplně původně jsem chtěla na krosobruslení, ale řekla jsem, že by mi na zimním stadionu byla zima. Původně jsem dělala balet, tak chtěla jsem něco k tomu ještě jako přídavek, tak jsem si našla moderní gymnastiku a tam se teda nemáme moc líp, protože na Slavii nám je taky zima. Nicméně jsem asi ráda, že dělám gymnastiku.
1: Od kolika let?
2: Já jsem začínala poměrně pozdě, jsem začínala až v první třídě, což je pro gymnastiku docela pozdě.
1: Předtím byla nějaká průprava?
2: Začínala jsem s tím baletem, kam jsem chodila tuším od 4 let.
1: Což znamená stejně tak pro vaše tělo podobnou asi námahu pro tahování, veškeré ty cviky, takže jste jenom změnila sport.
2: Já jsem dělala obojí zároveň a vlastně je to velmi podobný, protože balet vychází z gymnastiky a gymnastika naopak z baletu, tak se to vlastně tak vzájemně doplňovalo a čím jsem byla starší, tak to samozřejmě bylo náročnější a náročnější časově skloubit.
1: Takže jste sadila na gymnastiku?
2: Úplně ne, já jsem vlastně vystudovala taneční konzervatoř, takže vlastně gymnastika šla lehce stranou, ale teď po dokončení konzervatoře zase jedu víc gymnastiku.
1: Vy máte svůj klub pod Králové Hradeckou Slavií, tam je trenérka vaše maminka?
2: Trénuje moje maminka a trénuju zároveň i já, takže určitě super. Ale já osobně jezdím trénovat i do Prahy, kde mám svoji trenérku a vyhovuje mi to víc než úplně jako s mamkou, čistě jenom z těch rodinných důvodů.
1: Vy máte za sebou už mnoho závodů. Jakého výsledku si nejvíc ceníte?
2: V minulém roce se mi povedlo být absolutní mistryní ve víceboji a povedlo se mi také přivést 3 zlaté medaile za jednotlivá náčiní, takže určitě za ten úspěch jsem ráda, protože se mi to po pár letech konečně povedlo v celém víceboji a určitě si cením také toho, že jsem reprezentovala Českou republiku na 6 sportovních hrách, tak tam jsem usadila 3. místo za sestavu z kužely a v estetické skupinové gymnastice jsme byli na mistrovství světa 2.
1: Z toho vychází, že jste současná česká jednička.
2: V této kategorii ano.
1: Povídáme si s českou reprezentantkou v moderní gymnastice Natalie Tučkovou a v našem rozhovoru budeme pokračovat zase po písničce.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: A my pokračujeme v našem rozhovoru s reprezentantkou v moderní gymnastice Natalí Tučkovou z Hradce Králové. Natalí, moderní gymnastika, pokud se nepletu, tak to jsou 4 hlavní prvky, je to tak?
1: Máme švihadlo, obruč, míčku, žele a stuhu a mladší děvčata mají i sestavu bez náčiní.
0: Vy musíte dělat každou tu disciplínu, nebo si můžete vybrat?
1: Seniorky mívají vlastně 4 náčiní, mívají obruč, míčku, žele a stuhu a mají všechny 4.
0: Co je pro vás tou nejoblíbenější?
1: Nejoblíbenější jsou kužele, ale většinou je to u gymnastek vzhledem k jejich aktuální sestavě, takže je to hodně ovlivněný, jak se naskládá ta sestava, jak vám ta sestava sedne, jak vás baví.
0: Ale důležitý rozhodně je víceboj, protože tam se všechno sčítá.
1: Určitě beze všech sestav natrénovaných by to nešlo.
0: Znamená to, že to potřebujete vždy na každý šampionát, přebor a tak dále?
1: Na oblastní přebory a ty republikové, později i světové, tak jsou potřeba vždycky všechny 4 ty sestavy.
0: Já jsem vždycky obdivoval tu pružnost. To je věc, asi kterou musíte dennodenně trénovat, aby to tělo nezatuhlo.
1: Určitě je potřeba trénovat ty věci, ale jakmile se to jednou vytahá, tak už to tam zůstává a už je potřeba to jenom udržovat, už to pak není takovej boj.
0: Může to mít zas na druhou stranu nějaké limity pro váš běžný život, když je to, jak říkáte, vytahané?
1: Pro běžný život úplně ne. Tam je důležité nebýt jenom vytahaná, ale mít i posílené svaly okolo, aby vlastně potom ta přílišná hypermobilita nevadila právě v tom běžném životě, ale limitem to není.
0: Vy máte rozhodně za sebou už mnoho závodů. Jakého takového výsledku si nejvíc ceníte?
1: V minulém roce se mi povedlo být absolutní mistryní ve víceboji a povedlo se mi také přivést 3 zlaté medaile za jednotlivá náčiní a určitě si cením také toho, že jsem, když jsem reprezentovala Českou republiku na všech sportovních hrách, tak tam jsem musela dělat 3. místo za sestavu z kužely a v estetické skupinové gymnastice jsme byli na mistrovství světa 2.
0: Takže když jste zmiňovala ten velký úspěch na šampionátu, tak to byl domácí šampionát, předpokládám, mistrovství České republiky, tak z toho vychází, že jste současná česká jednička.
1: V této kategorii ano.
0: Jaké je to společenství v moderní gymnastice mezi vámi, mezi sportovky? To je individuální sport a to je mnohdy trošku složitější na ty vztahy.
1: Tak mezi gymnastkama se dají navázat přátelství a i napříč oddíly. Nicméně hodně je to také prostředí, ve kterém se hodně závidí, takže dokáže to být náročné.
0: Je to individuální sport, ale máte nějakou možnost, že tam je ta týmovost?
1: Je tam možnost na podzim soutěžit ve společných skladbách nebo v soutěži dvojic a trojic, takže tam ta možnost soutěžit v týmech.
0: Povídáme si s českou reprezentantkou v moderní gymnastice Natalí Tučkovou. Naznačili jsme už téma reprezentace, od toho se odvíjí zároveň i možná účast na olympijských hrách a to bude téma, které otevřeme po další písničce.

0: povídáme si s moderní gymnastkou Natalie Tučkovou v Hradci Králové. Natalie, my jsme naznačili téma olympijských her. Ty další jsou v roce 2028 v Los Angeles, tak je to pro vás téma?
1: Téma to určitě je. Byla bych ráda, kdyby se moderní gymnastice, české moderní gymnastice povedlo opět na olympijské hry dostat, protože poslední gymnastka česká byla před 22 lety, takže téma určitě to je.
0: Dá se říct, že České republice v těch minulých letech trochu ujel vlak v moderní gymnastice?
1: Myslím, že trochu ano, ale není to nic, co by se asi nedalo dohnat do budoucích let. Do roku 2028 asi ne, ale do budoucích let by se mohlo.
0: No vás čeká mistrovství České republiky, protože jste se kvalifikovala z toho oblastního kola. Zároveň ale trošku řešíte své zdraví. Tak co se stalo, nebo jak na tom jste aktuálně?
1: Stal se úraz ve škole, došlo ke střetu se spolužečkou a mám zraněné koleno. Takže letošní sezóna je trošku zbržděná.
0: Ale tu oblast jste dala i s tím zraněním.
1: Ano, oblastní přebor jsem vyhrála i se zraněním, takže jsem ráda, že to dopadlo.
0: Ve škole, takže to bylo na FTVS?
1: Ano, na fakultě v basketbalu.
0: No, protože to je fakulta tělesné výchovy a sportu a tam musíte těch sportů obsáhnout hodně.
1: Je to pravda, máme tam vlastně atletiku, máme tam florbal, basketbal, plavání budeme mít, měli jsme i základy gymnastiky. Ten záběr těch sportů tam je od všeho něco.
0: Tak základy gymnastiky byste tam mohla na té fakultě možná vyučovat.
1: Určitě jako základy gymnastiky mi opravdu šly.
0: Něco, co vám vadilo, co vám nešlo?
1: Trápím se s atletikou trošku, protože ty nároky na ten výkon tam jsou opravdu velké.
0: Co je vlastně to nejaktuálnější, tak vás čeká mistrovství České republiky, které je za rohem. S jakými ambicemi tam pojedete?
1: Ambice určitě nějaké jsou. Chtěla bych v ideálním případě samozřejmě obhájit mistrovský titul a cílem je přivést nějakou medaili.
0: Mistrovství České republiky bude v nedaleké Dobružce. Může to být pro vás, pro hradecké závodnice, třeba i nějaká výhoda?
1: Tak určitě výhoda to asi být může. Měli jsme tam vlastně oblastní přebor minulý rok i letos, takže tu halu známe, tak aspoň víme, jaká je tam výška stropu, jak to tam zhruba asi vypadá. Ale jinak je to víceméně jedno, v jaké hale.
0: Co fanoušci, chodí na váš sport?
1: Na moderní gymnastiku moc fanoušků nechodí, byť je to škoda, protože je to krásný sport, ale vždycky na mistrovství republiky nás jedou podpořit naše týmové kolegyně a i kolegyně jiných oddílů, takže určitě nějaký fanoušci tam jsou.
0: Říká česká reprezentantka Natalie Tučková o moderní gymnastice. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Od prvního hvizdu do poslední sekundy.
3: Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech Šance ligy.
4: Stěpanočka Sávla vede 2-1, obražený míč hlavou, který doputoval přes celé malé vápno, až k Mojmíru Chytilovi.
5: Jsme u každého gólu.
6: 46. minuta, Bohemian Liberec 0-0.
7: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
3: Na všech stadionech.
2: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
8: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar Sparta, úvodní osmifinále konferenční.

0: 30 minut. Denisa Hergeslová a zprávy.
1: Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Ukrajinu z úmyslného útoku na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Označilo ho za teroristický čin a ministerstvu obrany nařídil, aby připravilo možnosti odvety. Podle Putina v internátu střední školy při náletu ukrajinských dronů zemřelo nejméně 6 lidí. Dalších 39 je zraněných a 15 nezvěstných. Ukrajinská armáda odmítá, že by útočila na civilisty. V oblasti prý zasáhla dronovou velitelskou jednotku. Generální štáb ukrajinské armády označil ruská tvrzení o zásahu internátu za manipulaci. Tvrzení žádné ze stran není možné nezávisle ověřit. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Pro sedativní účinky zneužívají drogu násilníci, kteří svým obětem nepozorovaně hází do pití. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Začaly dny soukromých hradů a zámků. Až do neděle jsou otevřené některé hrady, zámky a další památky v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. V dalším zápase se od 20 hodin a 20 minut představí Švédové proti Itálii. Češi budou hrát zítra odpoledne proti Slovensku. Ve skupině v Curychu Němci zvítězili nad Maďarskem 6-2. Ve večerním duelu se utkají Finové s Velkou Británií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D2 za Podivínem, nehoda na D1 u Popovic. Dálnice D2 směrem z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 32. kilometru byla nějakou chvíli uzavřená. Přímo v místě omezení blokovala provoz nepojízdná dodávka, ze které navíc vytekly provozní kapaliny. Už ji odtáhli, komunikaci vyčistili. Podle Národního dopravního informačního centra už je provoz opět obnovený a kolona se rozjela. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na 15,5 kilometru blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Na místě jsou i policisté se zapnutými majáky. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. Čekejte kratší zdržení. Delší vás čeká za Popovicemi. Kolona ze 17. kilometru k omezení na Šmejkalce popojíždí 15 až 20 minut. Na dálnici D8 z Německa do Prahy trvají potíže přímo v tunelu Panenská. Na 85,5 kilometru blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Krátce se zpomaluje. A D5 před Prahou směrem z Plzně. Tam se rozjíždí poslední zbytky nesouvislé fronty. Jsou to hlavně kamiony od Rudné z 6. kilometru na okruh k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů a na horách bude většinou kolem 19. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: To byla kapela Sum 41 v pátečním vysílání radiožurnálu Sport. Je 19 hodin a 36 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Českým hokejistům končí na mistrovství světa druhý den v řadě bez zápasu. V kompletním složení se dnes ve Friburgu připravovali na zítřejší duel se Slovenskem. I o něm si po dopoledním tréninku povídal s útočníkem Matyášem Melovským reportér František Kuna.
1: Máte za sebou týmové focení, během kterého, a funguje to už od základních škol, se vždycky najde někdo, kdo se snaží tu partu rozesmát. Jak to vypadalo dneska?
2: Tak, řekl bych, že to bylo docela v pohodě. Malér se tam nestal, nikdo nespadl, ale někteří kluci vožuch tam říkal nějaký vtipy o vlasek a on za Ščotka taky ten vždycky hodně vtipkuje, takže bylo tam veselo, ale potom už jsme se zase naladili na trénink a už to bylo v pohodě.
1: O vlasech, o úbytku vlasů některých hráčů, nebo naopak?
2: No, tak přesně tak.
1: To se vás v 21 letech ještě netýká.
2: No, zaklepu, zatím ne.
1: Dobře, je tady velká parta a velká část hokejové úspěšné dvacítky z roku 2024, kde jste získali bronzovou medaili po senzačním obratu v zápase o bronz s Finy. Připomenu Marek Alšer, Tomáš Galvas, Tomáš Cibulka a vy. To byste asi nečekal, že za dva roky budete hrát v takovémhle počtu za Ačko na mistrovství světa.
2: No vlastně s Marou Alšerem jsem se o tom bavil, že to je drsný, že kolik se nás vlastně sešlo a to ještě by tady, že byl Jirka Kulich, kdyby byl zraněný a možná i další kluci Jeda Šale nebo tak. Ale jo, asi tam byla dobrá parta na tom turnaji, na těch dvacítkách a docela hodně se nás, když tak řeknu, jako chytlo v tom hokeji, že se jim podařilo udělat ten krok z toho juniorského hokeje do ten dospělej. Chytnout se v tom dospělým hokeji a jsem rád, že jsme se tady sešli, je to super, že už se vlastně takhle s klukama jsem se znal, že jo, hodně právě z těch dvacítek, takže určitě to ulehčilo třeba to adaptování tady na vlastně na kabinu a na tady ty věci.
1: On o tom před malou chvílí mluvil Michal Kempný, jeden z nejzkušenějších borců, tomu je 35, čeká vás zápas se Slováky, o kterém se říká, že to je derby. A je. Roman Červenka zase říkal, že to spíš tak berou Slováci. Vy jste se narodil v roce 2004, což je 11 let po rozpadu Československa. Vnímáte to vůbec jako derby i vy?
2: Asi jo, tím, že vlastně historicky vlastně dodnes, že jo, máme hodně blízko k těm Slovákům, takže my Češi to máme zakořeněné, že jsme jako mítí favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky, že jo, spoustu šikovných hokejistů, teďka jo, Jura Slavkovský měl parádní sezonu v NHL, ten tady teda naštěstí není, ale...
1: Naštěstí.
2: No, těším se na ten zápas a snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý tým, mají tam dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduchý.
1: Třeba i Serváce Petrovského nebo Filipa Mešára, kteří hráli proti vám na tom šampionátu před dvěma lety, přikivujete, takže si vybavujete?
2: Jo, vlastně proti Filipu Mešárovi jsem hrál i teďka v sezóně v AHL, on hraje za Laval, Farma Montrealu a proti Servácovi jsem vlastně, pamatuju si ho ještě když hrával v Třinci za mládež, si pamatuju, že v 8. třídě jsme proti sobě hodně hrávali. Vždycky to byl nepříjemný centr, jeden z těch kluků, který, když jsem proti němu hrál, tak jsem o něm věděl, že vlastně hraje proti mně, že je šikovný. Takže těším se na to, těším se, že se zase teďka srovnáme, jak na tom jsme, kdo třeba udělal velký posun, kdo třeba se trošku zhoršil nebo tak, takže těším se na ten zápas. Hmm.
1: Hostem radiožurnálu Sport je přímo tady v zápasové hale ve Friburgu Matyáš Melovský. Vy jste už ve Švédsku říkal, jak se strašně těšíte, že si zahrajete proti Barkovovi. On nenastoupil, pak nehráli ani švýcarské hvězdy v tom následujícím zápase. Tak jen mě napadá krátce, jak jste si užil Švédsko a jak se těšíte na Kanadu?
2: No, Švédsko jsem si užil, na Kanadu se nemůžu dočkat, no, doufám, že se mi podaří třeba aspoň jedno střídání proti Crosbymu naskočit, hrát proti němu Bully, jo, je to jeden z nejlepších hokejistů historie, takže musím říct Bennymu, fotografovi, ať když budu na ledě proti němu, ať mě hodně fotí, abych to pak mohl dát na Instagram nebo něco.
1: Dobře, zpráva pro fotografa národního týmu Jana Beneše, všiml jste si, že Crosby už je trochu šedivý?
2: Jo, šel jsem kolem něho, je trošku šedivý, ale furt vypadá dobře, bych řekl, na ten věk, takže a navíc na tom ledě má helmu, takže to nebude vadit.
1: Hlavně na ledě vypadá velmi dobře, no. Říká Matyáš Melovský.
0: A rozhovor s ním bude pokračovat už za pár minut.

0: Útočník Matyáš Melovský je debitantem na mistrovství světa a protože se na něj vydal ze zámořské AHL, je možné, že toho o jeho hokejové cestě zase tolik nevíte. Teď to doženeme díky další části rozhovoru, který vedl reportér František Kuna.
1: Vy jste se narodil v Uničově. No. Jaká je tedy jenom prosím stručně vaše i nehokejová cesta do Ostravy?
2: No počkej, já jsem se narodil ve Zlíně, ale rodiče jsou z Uničova, já jsem se tam jenom narodil a hned potom jsem vlastně přejel do Uničova, ale vlastně v Uničově jsem vyrůstal, hrál jsem tam za HC Uničov, klub, kde vlastně trénoval můj táta, ten mě trénoval od malička až do, no víceméně do dnes, já s ním furt v létě chodím na ledy, mám s ním takové individuální tréninky, má svoji hokejovou školu. Ale hrál jsem za Uničov a potom, myslím, že to bylo v 8. třídě, jsem přestoupil do Vítkovic, kde jsem vlastně šel za panem trenérem Kreislem. A vlastně celou mládež jsem působil ve Vítkovicích, až potom v 18 letech jsem šel za moře hrát kanadskou juniorku do Baycomo.
1: A předtím ještě jeden zápas v hokejové extralize.
2: Ano.
1: Pamatujete si ho?
2: Pamatuju.
1: To si musíte pamatovat.
2: Jo, bylo to ve Vítkovicích, měli jsme speciální dresy, nějaký hornický, si pamatuju, to byl takový pruhovaný, byli zajímavý, moc se mi nelíbili, ale byli takový zajímavý a hráli jsme proti Kometě. Myslím, že ten zápas jsme prohráli, to si nejsem jistý, ale hrál jsem docela dost minut a přišlo hodně fanoušků, takže pamatuju na to v dobrým, byl to krásný zážitek, krásný moment a užil jsem si to.
1: A pak z Uničova / Vítkovic neboli Ostravy do Kanady.
2: Ano.
1: Hodně severně nad Quebec. Co to pro vás tehdy znamenalo a jaké byly ty první krůčky třeba i jazykové?
2: Jazykové, já jsem teda uměl anglicky v té době, jsem se naučil ve škole nějak tak, abych se domluvil, a což teda paradoxně mě moc platný nebylo, protože v tom městečku Baycomo, kde jsem hrál, tak je to vlastně úplně frankofonní. Měl jsem teda štěstí, že v rodině, kde jsem bydlel, tak ti lidé mluvili výborně anglicky, takže tam jsem se domluvil, ale jinak jako ne, na ulici potkat někoho, kdo mluví anglicky, to se vlastně nestalo za ty 3 roky, co jsem tam byl. Ale, takže to bylo těžký, ale měli jsme tam super partu s klukama, ti anglicky mluvili, trenér taky anglicky uměl, takže to mě hodně pomohlo.
1: Říká hokejový útočník národního týmu Matyáš Melovský, Baycomo nebo Uničov, co je větší?
2: Baycomo. Baycomo, ale Uničov je hezčí teda.
1: Dobře, vy jste tam strávil 3 roky v juniorce, to je strašně dlouhá doba v tom věku, kdy se hokejista tak strašně rychle vyvíjí, nebo asi v ideálním případě by se měl vyvíjet. Takže jaké byly ty začátky, když jste hrál v 18 proti 20 letým a pak ve 20 proti 18 letým? Je to pak hrozně znát?
2: Jo, určitě. Ten první rok hodně mi pomohl trenér, že vlastně hodně mi důvěřoval už ze začátku a pracoval se mnou jako individuálně, že hodně byl na mě jako přísnej, abych prostě makal a pracoval na těch věcech, v kterých třeba nejsem tak dobrý. Takže to mě určitě hodně pomohlo a jakožto mladý jsem dostal hodně prostoru, což taky často se nestává, tím, že ten náš tým nebyl úplně silný ten první rok, tak to právě takhle hezky vyšlo, to mě hodně pomohlo a potom ty další roky už jsme byli lepší a vlastně ten druhý rok jsme šli až do finále a potom poslední rok už jsem vlastně hrál jakožto overage 20 letý, takže 90% kluků, proti kterým jsem hrál, byli mladší, takže už to bylo trošku lehčí proti ním hrát. Ale i tak, ta soutěž je kvalitní a myslím si, že jsem se hodně posunul za ty 3 roky.
1: V českých mládežnických kategoriích se používal výraz, že se hraje na výjimku. To je to overage.
2: Jo,
1: je
2: přesně
1: to
2: tak.
1: Jen pár mužů.
2: Nebo... Jo, jenom 3 na každý tým.
1: Jo. Potom jste přestoupil a začal jste hrát AHL, což je soutěž, ve které se sice hraje stále hokej jako kolektivní sport, ale všichni chcete do NHL. Jak tohle jde dohromady?
2: Je to tak, hodně jsem to vnímal ze začátku sezony, kdy vlastně mně přišlo, že jsme takové, jako nejsme úplně tým, ale taková jako banda. Banda prostě individualit, co hrajou všichni sami za sebe. Taky vypadaly ty výsledky, my jsme snad prohráli první 10 zápasů v řadě, možná i víc. Ale potom od poloviny sezóny, jak už jsme se znali s těma klukama díl a už ta parta byla lepší, tak jsme začali hrát líp, víc vyhrávat. Už mě přišlo, že to hrajeme víc týmově, že to není jenom každý za sebe. Nebo já věřím, že vlastně hokej, že je to týmový sport, takže to vlastně nejde hrát jenom na sebe. Vždycky to ego musí trošku stranou a dělat všechno pro to, aby ten tým vyhrál. Takže to si myslím, že je hlavní.
0: A do švýcarského Friburgu se za Matyášem Melovským a Františkem Kunou vydáme ještě jednou, tak si na to počkejte.

0: Na Radiožurnálu Sport pro vás máme poslední část rozhovoru, který s hokejovým útočníkem Matyášem Melovským natočil František Kuna.
1: Ještě chvíli na Radiožurnálu Sport budeme představovat hokejovou kariéru současného reprezentanta Matyáše Melovského. Utyká, já jsem si to našel v mapě, jestli můžete nahlédnout, dívám se správně, je to východně od Buffala, kousek od Niagarských vodopádů a západně od Albany.
2: Jo, uprostřed ničeho, 4 hodiny od New Yorku.
1: Uprostřed ničeho, ale to v té Kanadě bylo ještě víc uprostřed ničeho, ne?
2: Jo, to byla ještě větší díra, správně.
1: Dobře, já jsem to slovo díra nechtěl použít, ale jsem rád, že jste mi tím pomohl. A tam si žijete jak? Tam už nejste u rodiny?
2: Ne, tam už mám vlastní byt, vlastně bydlel jsem tuhle sezónu, měl jsem dvoupokojový apartmán s Kubou Málkem, gólmanem českým, který nám tam chytal, takže tam jsme si nějak tak spolu spokojeně žili a nějak tam jako trávili čas a přežívali. To město jako není úplně nějaká hit paráda, není tam moc co dělat, ale tak nám jako k tomu štěstí za stolik nepotřebujeme, nám stačí ten zimák.
1: Takže jste bandy individualec, máte takovou malinkou bandičku.
2: Jo, mini česká bandička taková.
1: Když se podívám na stránky, kde mnoho fanoušků vyhledává statistiky Elite Prospects, tak u vás, pak když se rozkliknu vaše jméno, svítí znak New Jersey Devils. Tým, který vás draftoval, ale vy jste vlastně ani, byť byste se přetrhl, tam nemohl nastoupit v této sezóně, respektive v té uplynulé pro Jersey. Vy můžete nám to vysvětlit?
2: Jo, já jsem vlastně po té sezóně v juniorce jsem vlastně s agentem jsme usilovali, aby mě právě nabídli ten nováčkovský kontrakt, ale nechtěli mi to dát. Takže jsem podepsal jenom roční smlouvu AHL s tím, že prostě se pokusím poprat do toho, aby mě na příští sezónu podepsali ten entry level kontrakt, což se povedlo, takže za to jsem opravdu rád. A teďka vlastně mám platný nováčkovský kontrakt z New Jersey na další 2 roky, takže vlastně začíná mi to od příští sezóny, takže se moc těším a když budu hrát dobře, tak už potenciálně můžu naskočit i za hlavní tým NHL.
1: Máme ještě zhruba minutu. Už jste se o tom určitě bavil s Markem Alšerem, který má 4 starty a naskočil za Floridu.
2: Jo, vlastně hned ve Švédsku, jak jsem ho viděl, tak jak se k nám připojil, tak jsem se optal, jaký to bylo, ty zápasy. Říkal, že to bylo super, že jako parádní zážitek a myslím si, že jakmile hráč si to jednou jako zkusí, tak už tam chce zůstat, už se nechce vracet na tu farmu. A udělám v té sezóně všechno pro to, abych tam nakoukl příští rok.
1: Ještě se vypůjčím jeden výrok od Andreje Nestrašila, který mluvil o třineckých titulech, když se ho ptali, jestli je to ještě baví, že vítězství je jako droga, že pak už nechcete, tak chcete si tak trochu užít drogu, nebo to určitě chcete, ale kdy byste rád nakoukl do NHL? Hned od úvodu čeká vás kemp, určitě to bude náročné.
2: Tak samozřejmě pokusím se na kempu vypadat co nejlíp, zabojovat do tu sestavu hned z začátku, ale realisticky si myslím, že půjdu zase na farmu z začátku sezóny.
1: Takže s pokorou?
2: Jo, určitě s pokorou. Nemyslím si, že bych tam přišel a hned tam jako tam někdo začal klanět, jako že jsem hokejista, to asi ne, ale budu muset na tu farmu a tam si to vybojovat, doufat, že tu pozvánku nahoru dostanu.
1: Tenhle skromnější přístup, si myslíte, že to je vaše cesta?
2: Já si myslím, že určitě. Tím, že jsem byl i draftovaný v 6. kole, nejsem nikdo, kdo by byl nějaká hvězda nebo draftovaný v 1. kole a myslím si, že to musím vybojovat tu cestu a je to i lepší.
1: Tak já vám moc přeju, ať se vám to povede stejně jako příští zápas na světovém šampionátu proti Slovensku. Hostem Radiožurnálu Sport byl Matyáš Melovský a za 3 dny vám ještě popřejeme k narozeninám. Tak všechno nejlepší s předstihem.
2: Děkuju moc.
1: Říká Matyáš Melovský. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
4: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
5: Nádherné přátelé, Jirka Čáslavská je olympijskou vítězkou.
3: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
6: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
4: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
7: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
8: Radiožurnál je 20 hodin. Denisa Hergeslová připravila zprávy.
9: V Česku zemřel předškolák. Na záškrt hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Francouzská vláda ohlásila miliardy korun na pomoc profesím nejvíc zasaženým vysokými cenami benzínu a nafty. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný, potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli očkování svých dětí u pediatra nebo v aplikaci S-karta zkontrolovat. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný, právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
10: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují, a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
9: Evropská unie odsouhlasila finanční pomoc francouzského státu rybářům v boji s vysokými cenami pohonných hmot. Podle Evropské komise jde o přiměřené opatření, které nepoškodí konkurenční podmínky. Francouzská vláda v uplynulých hodinách ohlásila dalších přepočtu víc než 17 miliard korun na pomoc některým profesím, které nejvíc doplácejí na vysoké ceny benzínu a nafty.
11: Francouzská vláda o 3 měsíce prodloužila slevy na pohonné hmoty pro rybáře, zemědělce a dopravce. Kabinet zároveň dvojnásobně navýšil náhrady pro víc než 3 miliony chudších obyvatel, kteří využívají auto k práci. Nově budou mít nárok v přepočtu na 2400 korun. Podle premiéra konflikt na Blízkém východě v nějaké formě potrvá.
12: Ať už ve studené formě, ve které je teď, nebo bohužel také ve formě obnovených bojů a dalších konfliktů.
11: Premiér Sébastien Lecornu chce zároveň urychlit elektrifikaci Francie. Zdůrazňuje, že fosilní paliva jsou vodítkem, které Francouze škrtí, zatímco elektřina představuje svobodu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
9: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram-Březnice tak můžou nabrat zpoždění, pokračuje Kavka.
13: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
9: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili stroj vůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek.
14: Sport. Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
15: Já už jsem s nima dlouho nehrál, opravdu. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled, a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě takový Slováci pro nás, si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď to ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet.
14: V české skupině hrané ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1, v Curychu zvítězili Němci nad Maďarskem 6-2, ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Švédové proti Itálii, ve stejný čas začne i souboj Finsko-Velká Británie.
4: Zelená vlna.
16: známe lepší cestu.
17: Zavřená D11 u Poděbrad a zdržení na D1 do Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nehoda, která blokuje provoz za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 nehoda se zraněním, na místo letí vrtulník. Poslední volný exit bez kolony je sjezd na Jičín na 42. kilometru. Objíždět je možné přes Poděbrady. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 15,5 se střetlo nákladní auto s autobusem. Prostřední pruh je uzavřený. Jede se pravým a levým pruhem. Kolona od 12. kilometru je asi na 10 minut. A další kolonu na D1 do Brna čekejte za sjezdem na Benešov. Popojíždí se od 21. kilometru až za most Šmejkalka, také se zdržíte do 10 minut. A další zdržení hlásíte na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. A před nájezdem od plzeňské dálnice na 23. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním, jsou v odstavném pruhu, výrazněji nepřekáží. O půl kilometru dál je ale po nehodě uzavřený pravý pruh. A zdržíte se na Pražském okruhu směr D1 přes půl hodiny.
18: Od D6, který já jsem přijel, k té barandovské odbočce je to na 40 minut.
17: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19. To byly zprávy.
0: Hezký páteční večer od mikrofonu Radiožurnálu Sport. Hodiny v našem vinohradském studiu ukazují čas 20.06. Bajkerka Simona Spěšná byla na světovém poháru v Novém Městě na Moravě 7. v short tracku jezdkyň do 23 let. Od vítězné Američanky Kellermanové ji dělilo 8 sekund. Druhá česká jezdkyně Eliška Hanáková obsadila 24. příčku. Mezi muži zvítězil Němec Šel, Ondřej Novotný a Patrik Černý se umístili ve 4. desítce. Zítra čeká v Novém Městě short track mužskou i ženskou elitu. Kategorie do 23 let mají na programu cross country.
16: Radiožurnál Sport
19: a Lukáš Michalík.

0: Fotbalový rozhodčí Jan Petřík se podle informací Radiožurnálu policii přiznal k tomu, že před hlavním nádražím v Praze převzal úplatek 200 tisíc korun za ovlivnění utkání ve prospěch Opavy. Slíbený za to měl i kariérní postup. Nové detaily k sázkařské kauze získal Radiožurnál z policejních dokumentů, do kterých nahlédl. Práci naší investigativní redakce teď probereme s Adamem Procházkou, kterého vítám ve studiu. Dobrý večer.
1: Ještě jednou hezký večer.
0: Tak jak přesně mělo k předání peněz dojít?
1: Po konci fotbalové sezony, což bylo začátkem léta 2023, se Petřík sešel v parku před budovou pražského hlavního nádraží s bývalým rozhodčím Lubomírem Pučkem. Ten mu osobně předal slíbených 200 tisíc korun. Rozhodčí peníze dostal za to, že ovlivnil zápas mezi SFC Opava a FK Varnsdorf. Dále Petřík na policii vypověděl, že se na ovlivnění utkání s Pučkem domluvili krátce před duelem v McDonaldu na Václavském náměstí.
0: Podařilo se Radiožurnálu s obviněnými mluvit?
1: Puček na naše dotazy nereagoval a sdílenější nebyl ani Petřík, který nám řekl, že má od advokáta zakázáno cokoliv komentovat. Z výslechu Petříka nicméně plyne, že doufal, že mu Puček pomůže v kariéře. Podle policejních dokumentů chtěl Petřík pískat prestižnější světová utkání. Na mezinárodní listině rozhodčích už byl, ale chtěl do vyšší kategorie. A Puček, který měl ve fotbalovém prostředí stále vliv, mu slíbil, že to zařídí, když v klíčovém utkání Opavu podrží. Jak to hodlá Puček zařídit, už se ale Petříkovi neobjasnilo, běžně o tom totiž rozhoduje komise rozhodčích. Byly tam ale taky osobní vazby, oba muži se dlouho znají, Puček totiž dříve pískal zápasy s Petříkovým otcem a z odposlechu jejich schůzek je zřejmé, že mají blízký vztah.
0: A jak přesně tedy Petřík utkání ovlivnil?
1: V sezóně 2022-2023 hrozil Opavě přímý sestup do třetí ligy. Puček měl klubu podle policie pomáhat s udržením v druhé lize a přes Petříka si pojistil, že Opava vyhraje, což se stalo. Slezané zvítězili nad Varnsdorfem 2-1. Sám Petřík později vyšetřovatelům přiznal, že pískal tendenčně a teď budeme Petříka citovat z policejního výslechu. Cituji, to znamená, že jsem nařídil pokutový kop, který byl pro Opavu třeba. Byla to ta hrana, takže jsem se přiklonil k tomu, že jde o pokutový kop. Konec citace. Tu sice Opava neproměnila, ale Petřík pak Slezanům uznal vítězný gol v 93. minutě, když podle kriminalistů míč nejspíš ani nepřekročil brankovou čáru. O tom, že se prvoligový sudí policií doznal, informoval nedávno taky server Odkryto, podle kterého se Petřík snaží o dohodu o vině a trestu. Vedení opavského fotbalového klubu už dříve odmítlo, že by se na tom jakkoliv podílelo.
0: Adame, a jsou v kauze obvinění i další rozhodčí?
1: Mezi obviněnými je také sudí Jan Všetečka, toho policie stíhá kvůli přijetí úplatku za údajné ovlivnění zápasu mezi Karvinou a Českými Budějovicemi v březnu roku 2024. Ten ale od počátku vinu odmítá a proti obvinění podal stížnost.
2: Opravdu nerozumím, jak je možný, že jsem spojován s osobami, které jsem v roce 2024 na začátku mé rozhodcovské kariéry vůbec neznal. Osobně znát ani nemohl a neexistuje vůbec žádná indicie, že jsem s nimi byl v osobním či jiném kontaktu.
1: A Všetečka taky odmítá, že by se na ovlivnění domlouval s Pučkem. Toho zná prý jenom ze statistik ligových rozhodčích a divadelní hry Ivánku Kamaráde. A jen doplním, že v celé kauze stíhá policie 32 lidí, které viní z podplácení, přijetí úplatku nebo účasti na organizované zločinecké skupině.
0: O aktuální sázkařské a korupční kauze v českém fotbale jsme mluvili s Adamem Procházkou. Ademe, díky za to.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Kustod hokejové reprezentace má na mistrovství světa ve Friburgu minimálně o jednu činnost navíc. Když se národní tým připravuje na pokračování šampionátu v tréninkové hale, je to od šatny tak daleko, že hokejisté raději používají na cestu chrániče na brusle. A ne každý si je pak po tréninku zvládne sám nasadit.
1: Na tréninku do halu to máme daleko, ale zase na led při zápase to máme blízko, takže jako nám ten komfort je spíš udělaný pro ten zápasový den, než pro tréninkový.
2: Bavíme se v tréninkové hale, často tady musíte pomáhat nasazovat hráčům chrániče na brusle. Oni to neumí?
1: Asi umí, ale ono to, je to docela takový složitý, takže když můžu, tak pomůžu samozřejmě.
3: Kustod národního týmu Petr Šulan pomáhá různě. Někdo jen ve stoje pokrčí nohu a už k němu přeskočí kustod s chrániči. Jsou modré a vedle střídečky je jich několik. Podepsané jsou podle čísel hráčů. Svoje tam má i Jiří Kalous z trenérského týmu. Ten si ale minimálně jednou raději klekl na obě kolena na střídečku zády ke kluzišti a nechal si nasadit oba chrániče naráz. Někdo si zvládne dát kotník jedné nohy na tu druhou mírně pokrčenou v koleni. Jsou ale i jiné styly.
4: Já už mám od olympiády takový fígle a to tam mám dobře nastavený, že já do toho skočím tak nějak jenom, ale mě to asi ani nedělá problémy. No.
3: Smál se útočník Lukáš Sedlák, ale jakmile ušel pár metrů, už u něj byl zase kustod a pomáhal. Trik z olympijských her tentokrát na mistrovství světa nezafungoval. Může to být těžké i vzhledem k výstroji, kterou na sobě hráči mají, obzvlášť brankáři. Může, ale nemusí.
5: Hráči asi se jim nechce klekat, já si vždycky kleknu a v klidu si to nandám a potom se zvednu a jdu do kabiny, takže nevyhledávám pomoc kustodu.
3: Říká reprezentační brankář Dominik Pavlát.
5: My jsme v Tampere taky museli chodit na druhou halu ještě výtahem, takže pro mě to není žádný jako nezvyk.
3: Hala ve finském Tampere, kde Pavlát chytal, má tréninkové kluziště pod úrovní ledu pro zápasy. A tak skutečně hokejisté nastupují do velkého výtahu a jedou dolů. Zažil to právě v Tampere a chrániče používá i teď také útočník Matěj Bliml.
6: U mě zatím dobrý, tak doufám, že to vydrží až do konce turnaje.
3: Konec celého šampionátu je 31. května, kdy se bude v Curychu bojovat o medaile a je to také den, kdy Matěj Bliml oslaví 26. narozeniny. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Jak už jste v našem vysílání několikrát slyšeli, závěrečným pátým kolem nadstavbové části o víkendu skončí tato sezona fotbalové šance ligy. Největší pozornost se bude soustředit v sobotu na vyprodanou pražskou Julisku, kde Dukla v přímém souboji o účast v baráži a odvrácení přímého sestupu přivítá Ostravu. Dukla má s Baníkem stejně bodů, Pražané ale skončili v tabulce lépe po základní části a tak jim zítra stačí i remíza. Utkání začne ve 14 hodin, stejně jako další duely skupiny o záchranu mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi a Zlínem a Slováckem. Ve finále play-off o umístění Olomouc po úvodní výhře 3-1 venku přivítá doma vítěze domácího poháru z Karviné. O všech zápasech uslyšíte v našem vysílání v pořadu s mikrofonem Za fotbalem. Jednotlivě si je pak můžete naladit v přímém přenosu na webech iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz. Slavia zakončí sezonu v neděli doma proti Plzni, po utkání převezme pohár pro mistra ligy. V nastavbové skupině o titul nastoupí taky Jablonec proti Liberci a Sparta proti Hradci Králové. I všechna nedělní utkání mají výkop shodně ve 14 hodin.

0: Atlantické aliance v Ankaře. Dnes to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Ve zlínské zoologické zahradě dnes uhynula samice slona afrického ulu. Podle vedení zoo ji dopoledne z dosud neznámých důvodů napadl samec Jack. Zahrada teď zajišťuje okolnosti incidentu a přijímá potřebná opatření pro zbytek stáda. Výběh pro slony proto zůstane zítra uzavřený. Samec Jack přišel do Zlína z maďarské zoo před 3 lety. Zahrada od něj očekávala přirozené rozmnožování slonů afrických, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy. Sport. Hokejisté Švédska hrají na mistrovství světa skupinový zápas proti Itálii, je u toho reportér Petr Kadeřábek.
1: Zatím 8 minut marně dobývají Švédové italskou branku, kde stojí Damien Klada, který trápil i český tým. A teď už sice Koutouč skončil v brance, ale nakonec branka nebyla uznána. A tak platí stav 0-0, to v souběžně hraném utkání v Curychu vede Finsko nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D11 u Poděbrad a nehoda na D1 u Všechroma. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. A provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38 a vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna překážejí následky nehody za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 15,5 nákladní auto s autobusem v prostředním pruhu. A projíždí se okolo pravým a levým pruhem, kolona od 13. kilometru je na 10 minut. Se silnějším provozem počítejte na příjezdu do Prahy od Plzně. Nejdříve na D5 se zdržíte necelých 10 minut od Rudné po Pražský okruh. Na okruhu pak naberete dalších 10 minut od D5 po Ořech. A na dálnici D8 z Drážďan do Prahy čekejte omezení v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 je uzavřený levý pruh kvůli havarovanému kamionu. Místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: To byla kapela Coldplay v pátečním vysílání radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 37 minut. Hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa Slovensko 3-1 a upevnili si první místo v české skupině B. Němci v Curychu zvítězili nad Maďarskem 6-2. Švédové teď hrají s Italy a ve Friburgu je u toho reportér Petr Kadeřábek.
1: Pokračuje tedy další den souboje gigantů proti outsiderům. Švédové vedou teď v 11. minutě nad Italií 1-0. 9 minut čekali na první branku, než se jí dočkali po střele z mezikruží od Grundhorma. Teď další rána a Klara zachytil Ekholmův pokus z vrcholu levého kruhu. Klara je zatím jasně největší překážkou švédského celku k tomu, aby navyšovali postupně své vedení. Na střele je to 7-1 pro Švédy. Na góly tedy jenom 1-0 a právě golman, který trápil český tým v předchozím duelu, tak bych řekl, že drží na dostřel italský tým i v tom dnešním utkání. Velmi rychle se dokázali prosadit v souběžně hraném utkání v Curychu Finové, kteří už po 58 vteřinách zvedli ruce nad hlavu, to když po Barkově přihrávce se trefil Heinola a otevřel tak skóre utkání s Velkou Británií. Od té doby se ale čeká na další branku, tam už je také teď už 12. minuta. Zatím tedy favorité vedou nad outsidery, jak Finsko nad Velkou Británií, tak Švédsko ve Friburgu nad Itálií, ale pouze jednogolovým náskokem. V obou zápasech zatím platí 1-0.
0: To říká Petr Kadeřábek, se kterým se v našem vysílání pochopitelně budeme pravidelně spojovat i dál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Po legendární kapele Pink Floyd ve vysílání radiožurnálu Sport aktualita z motosportu v jediném tréninku na velkou cenu Kanady Formule 1 byl nejrychlejší lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu zajel na trati v Montrealu o 142 tisícin sekundy, rychlejší čas než týmový kolega George Russell. Třetí byl Lewis Hamilton z Ferrari. Dnešní program bude pokračovat ve 22:30 českého času kvalifikací na zítřejší sprint.

0: našem seriálu je tu jeden z těch nejdůležitějších dní. Na radiožurnálu Sport si připomínáme cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu a teď se v kalendáři a rozhlasovém archivu vracíme přesně 50 let zpátky do 22. května roku 1976, do doby čtvrtfinálové odvety v Kyjevě.
1: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv.
2: Jen zcela výjimečně se mezi hlavní zprávy rozhlasových novin dostávaly sportovní aktuality, ale 22. května roku 1976 mohli posluchači slyšet hned dvě takové za sebou.
1: Československý reprezentant Bartoníček vyhrál dnešní etapu závodu míru. Mezistátní utkání v Kopané mezi Sovětským svazem a Československem v Kyjevě je 20 minut před koncem stav 1-1.
2: Ale po pořádku. Už od rána bylo cítit, že se blíží jeden ze zásadních podvečerů československého fotbalu. A pokud jste si ten den ve stánku nebo z poštovní schránky vyzvedli československý sport, jen sotva můžete přehlédnout výrazný titulek na úvodní straně. Kyjev hlásí vyprodáno. Přes 100 000 fanoušků v ledišti, náskok 2-0 a trenér Ježek stále čeká na zdravotní prohlídku Antonína Panenky, o jehož startu stále není jasno. Redaktor František Žemla informuje o podmínkách, které na účastníky odvetného zápasu čtvrtfinále mistrovství Evropy čekají.
3: Město zeleně, dvoumilionová ukrajinská metropole Kyjev už třetí den hostí naše fotbalisty. Ti přiletěli ve čtvrtek odpoledne po hladkém letu. Týž večer již trénovali na hlavním stadionu, kde dojde k odvetě čtvrtfinále mistrovství Evropy. Trávník byl místy pod vodou po prudké bouřce, která fotbalisty přivítala v Kyjevě. Povrch hřiště překvapil naše hráče svou nerovností.
2: Nerovný terén ale nezažije klíčový hráč základní sestavy Antonín Panenka. Zranění ho na trávník nakonec nepustí.
4: Vlastně svým způsobem to bylo i štěstí, protože místo mě nastoupil nebo dostal šanci Joška Modera, a který s dvoma gólama v tom utkání zařídil to, že jsme zremizovali 2-2 a ti jsme vlastně postoupili do toho užšího finále.
2: Ano, záložník Lokomotivy Košice Josef Moder, který dal tak jako Antonín Panenka gól v úvodním duelu v Bratislavě, se společně s golmanem Ivo Viktorem stává největší hvězdou zápasu.
5: Ta už v našem pokutovém území. Volky Dubána, kopačka, nebezpečná střela, výborně Viktor, který vyrazil tuto střelu.
2: V samotném závěru prvního poločasu zahrává československý celek trestný kop z velké dálky a útočník Zdeněk Nehoda prý radí Josefu Moderovi, ať to letí co nejdál. Bude tady přestávka a stav je stále nerozhodný 0-0, a tedy pořád platí stejný dvougolový náskok z úvodního duelu.
5: Škoda, že v dnešním střetnutí nemůže nastoupit výborný střelec Panenka a nemohl nastoupit, ale uvidíme, co naši ostatní střelci urobí. Tak lopta pomaly putuje na miesto priestupku. Na hodinách medzi tým naskočila 45. minúta a zhasli svetelné hodiny. To znamená, že rozhodca McKenzie zrejme nechá rozohrať tento priamy kop a ukončí prvý polčas. Prvý polčas, ktorý malo sovietské mužstvo rozhodne viac hry, ale nedalo gól. A my sme s ním zatiaľ veľmi spokojní, pretože vedeme 2-0. Moderová strela! Gól! Gól! Moderová strela a gól! Branka Rudákov sa ani nepohol. To bolo prekvapenie, zdalo sa všetkým, že lopta ide mimo brány, obletela múr a z Moderovej kopačky končila sieti.
2: V 57. minutě Burjak srovnává na 1-1, ale v 83. Josef Moder znovu posílá Čechoslováky do vedení a postup na finálový turnaj už je hodně blízko.
5: Doufajme, že se našim futbalistům podarí udržet i tento stav.
2: Za Sovětský svaz ještě krátce před koncem srovnává hvězdný Blochin, ale víc už se toho nestane. Nadšený golfista a milovník dalších sportů skotský rozhodčí McKenzie odpískal konec a Čechoslováci můžou slavit.
6: Tak jak v životě, tak i v sportě potřebujete mít nerovnoměrnost. Šťastí.
2: Vyprávěl šťastný střelec dohromady 3 čtvrtfinálových gólů Josef Moder.
6: A já těch zápasů proti Sovětům tedy mal jsem štěstí, dá se povedat. Nehovorím, že nechcel jsem góly dát, samozřejmě. Chcel jsem a dával jsem veľa takých gólov aj našej ligy. To člověka hreje vnútorně, ale nepreceňujem si tu situaci. Tam v prvom rade kolektivní výkon rozhodol a individuálna pripravenosť tých hráčov.
2: Fotbalisté Československa postoupili společně se západním Německem, Nizozemskem a domácí Jugoslávii na závěrečný turnaj. Finálový večer v Bělehradě prožijí za 29 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A na Radiožurnálu Sport teď znovu hokej. Švédové hrají ve skupině světového šampionátu ve Švýcarsku s Italy. Utkání ve Friburgu sleduje reportér Petr Kadeřábek.
7: Přesně 18 minut za námi Švédsko vede zatím nad Itálií 1-0. Před malou chvílí si tady Persson zahrál na Josefa Modera a pěkně placírkou usmírnil kotouč za Damiana Klaru do sítě, ale rozhodčí naznačil, že to byl kop. Nebyla to opravdu krásná placírka i s nápřahem. Rozhodně by se za to borci ze 76. nemuseli stydět. Jenže tady se hraje hokej a tak tenhle ten gol nemohl být uznán a tak stále platí ten hubený náskok Švédska 1-0. I Italové měli nějaké šance. Segafredo nebezpečně pálil, po něm také Sarakino, ale na brankáře Helberga si nepřišli. Ono to nebylo zas tak pro švédského golmana složité. Jinak Švédové, když se dostanou do útočného pásma, tak z toho vždy hrozí nějaké nebezpečí, ale Damien Klara už pochytal 12 švédských pokusů a to máme za sebou teprve 18,5 minuty. Teď Grundström, který otevřel skóre dnešního duelu, kdy to bylo v čase 9:09, se snažil projít do zakončení, ale byl zastaven velmi dobře vrátivší se Spornbergerem, který zastavil teď za italskou brankou. No, možná by tam raději zůstal až do konce třetiny, do které zbývá odehrát ještě minuta a 10 sekund. Mezitím se můžeme podívat, než vyjede Spornberger z poza branky, také na chvilku do Curychu, kde už skončila úvodní třetina duelu finského favorita s outsiderem z Velké Británie. Tam ale je také velmi hubený stav. Finsko vede od první minuty 1-0, další šance ale nedokázali Finové proměnit a tak tedy odešli do kabin s jednogólovým náskokem. Zpět na led BCF Areny do Friburgu, kde ještě se bude hrát minutu a 9 sekund. První třetina hazování v útočném pásmu Švédů, jenže Italové dokázali sebrat kotouč, vyhodit, Mantenuto jej vyhodil a nebylo to přes všechny čáry. Teď Persson už zaváží kotouč do útočného pásma, dává doprava pod sebe pro Raimonda. Raimond si vykoledoval faul a Helberg už spěchá na trestnou lavici, mezitím Raimond pálí z pravého kruhu, Klara předvedl další výborný zákrok a po něm už se dotkl kotouče italský obránce Purdeler a tak přerušil hru hlavní rozhodčí, který teď pošle jednoho z Italů na trestnou lavici. Bude jim Buono, Carmina Buono, tedy sedí na trestné lavici, první přesilovka v dnešním utkání mezi Švédskem a Itálií. Ještě 45 sekund mají v první třetině Švédové na to, aby využili početní výhodu. No a trenér Holm posouvá na ledovou plochu dva 18-leté mladíky, Björka se Stenbergem, za nimi velmi zkušený Ekman Larsson, Raimond a Berklund. To je pětice Švédů, tedy hodně mladá to sestava, kromě samozřejmě Ekmana Larssona. Stenberg dává právě na švédského kapitána, který sjíždí od osiřiště doleva, tam posouvá na Raimonda, který dává před branku, Björk tečuje, ještě rána, Stenberg zvyšuje na 2-0. Tohle byla hodně rychlá kombinace, Björk zakončoval a teď všichni objímají možnou jedničku draftu příští sezóny Stenberga, který se širokým úsměvem teď za stavu 2-0 půl minuty před koncem první třetiny odjíždí ke střídačce Švédů a jako první vede ten vlak šťastných hráčů z ledové plochy. Švédové moc rádi by ukořistili pro Stenberga tenhle ten kotouč, ale nedá se, protože puk, se kterým na mistrovství světa střelíte gol, si prostě nemůžete nechat. On má v sobě čip své, o tom ví třeba také český obránce Marek Alšer, který dal svůj první gol v reprezentaci, ale puk mu prostě nezůstal, organizátoři mu ho nenechají, protože je v něm čip, podle kterého se potom zkoumá vlastně, kolik toho nalétá, jak rychle letěl a tak dále. A tahle ta data potom zpracovávají statistici všech týmů. Už bylo vozeno 26 sekund před první sirénou, Švédskou už tedy vede 2-0 a Ekholm zaváží další pokus pro Švédy, jenže jeho přihrávka na Heinemana nebyla úplně přesná, ten zpracovával kotníkem. Myslím si, že hodně bolela tahle přihrávka od Ekholma. Navíc tím, že zpracovával pod sebou, tak to bylo i postavení mimo hru, takže ještě jedno přerušení 16,2 sekundy před koncem první třetiny. Ivar Stenberg teď označen jako střelec téhleté branky, první gól na mistrovství světa dospělých. Ve dvacítkách jich nastřílel dost a také si tam odsud odvezl v letošní sezóně zlato. Teď je další možnost pro Švédy, ale Heinemann byl vytlačen De Lukou mimo prostory, odkud se dá dát gól. Nakonec Italové poslali ten kotouč až na Helberga a ten zachytil ten puk ve chvíli, kdy zazněla sirena BCF arenou. Končí nám úvodní 20-minutovka. Švédsko po první třetině vede nad Itálií 2-0. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
8: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
9: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
8: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
10: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
11: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
10: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů, měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle. A já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
12: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
9: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Můžeme si připomenout, že italský cyklista Alberto Bettiol vyhrál po samostatném úniku 13. etapu Gira d'Italia a po 5 letech se dočkal 2. etapového triumfu na domácím závodě Grand Tours. Růžový dres lídra uhájil portugalský jezdec Afonso Eulálio, který přijel do cíle 189 km dlouhé trasy do Verbánie v hlavním pelotonu s odstupem víc než 13 minut. Udržel se v něm i nejlepší český cyklista Jan Hirt, který byl klasifikovaný na 43. příčce. Teď už aktuální zprávy.
13: Radiožurnál 21 hodin. Denisa Hrgeslová pro vás má zprávy.
14: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Výbuch v závodu MOL v Maďarsku zabil jednoho člověka a 7 dalších zranil. Hokejisté Kanady postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
14: Stát uvažuje o prodeji pardubické společnosti Explosia, která vyrábí výbušniny a střelivo. Po návštěvě firmy to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj o podnik projevili zájem francouzské i další evropské společnosti. Výnosy z případného prodeje by stát podle Babiše mohl využít například naplnění závazků vůči NATO. Vyšetřovatelé generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
15: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
14: Tekutá extáze je v Česku nelegální. Po jejím požití jsou lidé bezvládní, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Po odpoledním výbuchu v petrochemickém závodě MOL v Maďarsku zemřel jeden člověk a 7 dalších je zraněných. Podle lékařů už ale nejsou v ohrožení života. Potvrdil to ministr hospodářství a energetiky Ištván Kopitáň. Na místo dorazil jen hned několik hodin po tragédii. Příčinu exploze úřady vyšetřují.
16: Ministr Kopitáň ujistil, že vyšetřování bude velmi důsledné a společnost MOL aktivně spolupracuje.
17: Naším úkolem je zajistit, aby se takové nehody nestávaly a firmy jim předcházely.
16: K výbuchu podle úřadů došlo při opětovném spuštění provozu po plánované údržbě. Lidé na sociálních sítích sdíleli videa a fotografie černého kouře i plamenů stoupajících ze závodu. Hasičům se oheň podařilo dostat rychle pod kontrolu. Minimálně jeden ze zraněných zaměstnanců má těžké popáleniny dýchacích cest. Na místo dorazila také mobilní laboratoř pro kontrolu ovzduší. Úřady tvrdí, že veřejnosti zatím žádné nebezpečí nehrozí. Bára Vránová, Radiožurnál.
14: Novou výjezdovou základnu dnes otevřela zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku.
3: Sport. Kanadští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1 a postoupili do čtvrtfinále. Poprvé na turnaji ve Švýcarsku zvítězili Němci, kteří vyhráli nad Maďarskem 6-2. Švédové hrají proti Itálii, sleduje to reportér Petr Kadeřábek.
18: Skončila první třetina, Švédové v ní dali 2 góly, Grundström a Stenberg, který stanovili skóre po úvodní 20 minutovce Švédsko-Itálie 2-0. Vedou také favorité v Curychu, tam po první třetině Finsko vede nad Velkou Británií 1-0. V Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Kapitánem fotbalistů Anglie bude na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku Harry Kane. Útočník Bayernu Mnichov vedl Angličany i na předchozích 2 šampionátech. Do nominace se dostal také útočník Ivan Toney, který hraje už 2. rokem v saudsko-arabské lize. Místo naopak nezbylo na obránce Realu Madrid Trenta Alexandra Arnolda, záložníka Chelsea Cola Palmera nebo útočníka Manchesteru City Phila Fodena.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zavřená D11 u Poděbrata, nehoda na D1 u Všechrom. Vážná nehoda stále blokuje provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Na kilometru 38,5 v omezení motorka narazila do nákladního auta. A provoz odklání hned před nehodou na 39. kilometru. Jede se směr Poděbrady a zpátky najíždí u Pískové Lhoty. Zdržení na objížďce už není dlouhé. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě u sjezdu na Velké Popovi. Na kilometru 15,5 nákladní auto s autobusem, prostřední pruh je uzavřený, projíždí se pravým a levým pruhem. A kolona od 14. kilometru je na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu u nájezdu od plzeňské dálnice. Na 23. kilometru je uzavřený pravý pruh. A kratší kolona začíná na sjezdu z dálnice D5. A na D8 z Drážďan do Prahy je po nehodě omezený provoz v tunelu Panenská. Na kilometru 85 a půl havaroval kamion a dodávka a místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3, zítra čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte páteční vysílání Radiožurnálu Sport, přejeme vám pohodový závěr pracovního týdne. Golfistka Sára Kousková je před sobotním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička si dnes výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu výkonem 69 ran, o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4. Druhý den se v Maroku naopak nevydařil Kristýně Napoleové, která tentokrát zahrála 3 rány nad a ze 12. příčky se před finále propadla na 43. pozici s bilancí plus 1. První místo drží Australanka Bennettová se skóre minus 13.
8: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: To byla kapela R.E.M. v pátečním vysílání radiožurnálu Sport 11 minut po 21. hodině. Basketbalisté Pardubic vyhráli po čtvrtečním úspěchu i druhý zápas v hale Brna a semifinálová série NBL je vyrovnaná 2-2. Domácí obhájce stříbra od porážky 90-94 nezachránil ani autor 33 bodů David Jelínek. V sérii hrané na 4 výhry ještě nezvítězil domácí tým. V pondělí budou další utkání hostit Pardubice. Na postupujícího čeká Nymburk, který si poradil s Opavou ve 4 zápasech.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 10 let, 20 trofejí. Taková byla éra fotbalového trenéra Pepa Guardioli v Manchesteru City. Španělský kouč po sezóně anglický klub opustí. Citizens už oznámili, že po něm pojmenují jednu z tribun stadionu a před ním mu postaví sochu. Fanouškům dá Guardiola s Bohem v nedělním posledním kole tohoto ročníku Premier League.
1: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
2: Říká skoro až poeticky v rozlučkovém videu Guardiola. Velká osobnost fotbalu. Tak velká, že se španělský kouč stal tématem několika tiskových konferencí napříč Evropou. Třeba trenér Anglie Thomas Tuchel mluvil s novináři původně o nominaci na mistrovství světa. Stejně přišla řeč na Guardiolu, kterého Tuchel vychválil.
3: Je jeden z těch úplně nejlepších. V Barceloně udělal fotbalovou revoluci tím stylem, kterým jeho tým hrál. Potom všechno převrátil vzhůru nohama v Bundeslize. A pak přišel sem do Anglie a překonal snad každý rekord. Je to neskutečné. Tady je jen pár rekordů Guardioli v Manchesteru City. První 100-bodová sezóna v historii Premier League. Nejvíc gólů v jedné sezóně, 4 ligové tituly v řadě. A k tomu navíc dovedl City k vytouženému premiérovému triumfu v Lize mistrů. Úspěchem je vlastně i to, že stál v čele elitního týmu tak dlouho, myslí si barcelonský trenér Hansi Flick.
4: 10 let v jednom klubu na této úrovni, to je neuvěřitelné. Vždycky říkám, Pep je nejlepší trenér na světě. Ukazoval to každou sezónu z těch 10 let. Moc si vážím toho, že se známe. Přeju mu, ať si odpočine a snad se vrátí. Mladý je na to dostatečně.
2: 55-letý Pep Guardiola je jedním z těch fotbalových velikánů, se kterým by každý chtěl mít nějakou svoji vzpomínku nebo příhodu. Jednu má i náš expert Pavel Horváth.
5: Když jsem po zápase vycházel ze šatny, měl jsem kolem sebe omotaný ručník a potkal jsem Pepa Guardiolu a tak jsme se jako podali ruku na rozloučenou a to je můj největší zážitek a velmi si toho vážím, že vůbec jsem se v takovéhle situaci s ním mohl setkat.
2: Guardiola sice oznámil, že zůstane součástí Manchesteru City jako globální ambasador, i tak je to podle Horváta smutný moment.
5: Jednou to asi přijít stejně muselo, stejně tak jako končil Jurgen Klopp, tak si myslím, že na Guardiolu by měla být u Citizens postavená socha. Tyhle ty lidi prostě překročili normálně hranice toho našeho normálního fotbalu a klobouk dolů a já si myslím, že si odfrkne a ještě nám někde ukáže, kde má kozel rohy.
2: Kdy a kde to bude, na to si musíme počkat. Na lavičku Manchesteru City se podle Sky Sports přesune italský kouč Enzo Maresca a bude mít skoro nesplnitelný úkol nahradit Pepa Guardiolu. Adam Procházka, Radiožurnál. Must have been a year since I was thrown across an ocean far from home. Life is making no sense.

0: Kanadští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1 a postoupili do čtvrtfinále. Poprvé na turnaji ve Švýcarsku zvítězili Němci, kteří vyhráli v Curychu nad Maďarskem 6-2. Švédové teď v české skupině hrají proti Itálii. Aktuální informace přímo z Friburgu má reportér Petr Kadeřábek.
1: Jsme v 26. minutě a zatím skóre určuje stav po první třetině, tedy 2-0 pro Švédsko. Tam se dokázali prosadit Grundström a Stenberg v přesilové hře a právě další přesilovku mají teď Švédové k dispozici k tomu, aby navýšili své vedení. Už i vyhráli Buly, ale poslal teď trenér Halam na led tu druhou pětici, která předtím vůbec nestačila naskočit na led, protože zkrátka dobře Stenberg využil tu přesilovku velmi rychle. Teď ale může přijít další využití i od druhé přesilovkové formace, protože Holström krásně kombinuje. Heinemann střílel, ale Klara byl na svém místě. A tak v 26. minutě stále platí vedení Švédů o dvě branky. Počkejme si ještě na tuhle tu střelu, která ale končí mimo italskou branku. Nakonec ten kotouč vyjel až do útočného pásma pro Italy, ale se Gaffredo nedokázal z toho samostatného úniku, který se zdálo, že bude mít k dispozici, nedokázal zakončit, protože ho dojel jeden ze švédských obránců. Můžeme se tak také podívat na to, jak se vyvíjí duel souběžně hraný v Curychu. Tam už doputovala časomíra do 32. minuty. Utkání mezi Finskem a Velkou Británií má zatím jediného střelce, tím je Heinola, jenže on se prosadil ve finském dresu dvakrát a tak Finové vedou nad Velkou Británií zatím 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
6: Ano, například ve včerejší desítce Pavla Horváta byl herec Ondřej Větchý. Doporučujeme ke zpětnému poslechu třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Teď bude 9:30 večer, máme pro vás další aktuální zprávy.
7: Dobrý večer, vám přejeme i v 9:30. A zprávy doplní Denisa Hrgeslová.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru iRozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomacií a novou maďarskou vládou. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun fondu pro

0: Německa. Akce byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň doprovodného programu sněmu sudeto německého krajanského sdružení. Na místě se objevili i odpůrci setkání. Průběh akce byl ale převážně klidný. Sport. Švédští hokejisté hrají na mistrovství světa s Itálií, sleduje to reportér Petr Kadeřábek.
1: Zatím tady řádí 18-letý talent Ivar Starberg, který už dal dvě branky a Švédsko tak vede ve 31. minutě nad Itálií 3-0. 3-0 je to také souběžně hradem utkání v Curychu. Tam Finové po dvou brankách Heinoli a jednom gólu jeho krajana Lehtonena vedou nad Velkou Británií také 3-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D11 u Poděbráty silnice 9 u Nového Boru. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je uzavřená za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetla motorka s nákladním autem. Sjíždí se hned před nehodou na 39. kilometru, objíždí směr Poděbrady a objížďka je plynule průjezdná. Na D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zdržení zatím do 10 minut. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy se uklízí po nehodě v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 havaroval kamion a dodávka. Vozidla už na místě nejsou, silničáři teď uklízejí dopravní značky a brzy to pojede bez omezení. A u Nového Boru je neprůjezdná silnice 9 do České Lípy. Před Chotovicemi zasahují hasiči u požáru. Můžete to objet přes Skalici u České Lípy anebo Sloup v Čechách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3. Zítra pak čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28, na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: I 6 minut po 9:30 večer posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Česká plavkyně Barbora Janíčková si v posledních týdnech stihla vylepšit 2 osobní rekordy a kvalifikovat se na srpnové mistrovství Evropy v Paříži hned na 3 různých tratích. Posloužili jí k tomu závody v norském Bergenu, kde splnila kvalifikační limity na 50 volným způsobem i motýlkem a taky na své hlavní trati, tedy kraularské stovce. Nejen o tom mluvil reportér Adam Kodet právě s Barborou Janíčkovou.
1: Cíl na všechny tratě to nebyl. Hlavním cílem bylo určitě 100 kraul, což je moje hlavní disciplína. Trošku jsem doufala v tu 50 kraulovou, ale že jsem k tomu přidala i tu motýlovou, to bylo takové jenom příjemné zpestření.
2: Vy jste byl hned první závod a hned jste si tam zaplavala osobní rekord docela výrazně. Ten se potom ještě zlepšila před pár dny v Pardubicích. Tak jak se vám to povedlo na téhle vlastně řekněme doplňkové trati?
1: Já jsem 50 motýla strašně dlouho neplavala, takže ten osobák byl docela už jako starý a hrozně dlouho se mi nedařilo ho překonat, tak jsem se na to trošku jako vyprdla, když tak řeknu. A ono to občas jako pomůže. Když se pak člověk k tomu vrátí, tak to potom jde s nás, není na ně takový tlak. A mě to v Bergenu pomohlo docela dost s tím, že potom jsem vlastně do těch zbylých disciplín, které jsou hlavní, šla už jako na pohodu. Chtěla jsem určitě ten limit zaplavat, ale tím, že už to máte splněno, tak se vám prostě plave lehčej.
2: Jak se vám celkově tam přímo v tom bazénu plavalo, protože takhle ty 3 časy splnit asi byl pak příjemný návrat z Norska.
1: Určitě byl příjemný a ty časy byly rychlé, teda musím říct, takže to bylo taky příjemné. Mně se tam plavalo moc dobře. Jediné, co mě trošku jako mrzelo, že třeba tam byla trošku menší konkurence než ve Stockholmu předešlý rok. Vyplavávací bazén byl docela teplý, takže tam jsme se všichni docela tavili, ale tím, že jsem tam zaplavala dobře, tak člověka to i trošku navádí k tomu, aby na to měl jenom ty lepší vzpomínky. Ale ten samotný bazén mě přišel prostě rychlý, když jsem v něm plavala, takže to bylo moc fajn.
2: Zpátky těm časům, vlastně i na té kraulařské 50 jste si zlepšila osobní maximum. Už to bylo docela i blízko tomu českému rekordu, tak je ve vás ještě to posouvat.
1: Ono to strašně vypadá, že to je blízko a pak ve finále jako si to člověk napočítá, řekne si, že to je 50, je to pořád jako hrozně daleko. Když to řeknu úplně upřímně, tak pro mě je fakt hlavní ta stovka a na té 50 já jsem s tím limitem byla taková jako hodně jsem ho chtěla překonat v loňském roce, to stejné vlastně na krátkém bazénu. A já u těch 50 fakt jako čím víc chci, tak tím je ten výsledek horší a horší. Takže se snažím, ať to zní jakkoliv zvláštně, jako na to moc prostě nemyslet a spíš tam mít ten svůj čas, který překonávám, než ten český rekord.
2: Stále si povídáme s plavkyní Barborou Janíčkovou. Zmínila jste v tom tréninkovém procesu nebo v materiálu v něčem něco do téhle probíhající sezóny?
1: My jsme změnili posilovnu tím stylem, že jsme přidali jednu, takže teďka mám 3 jednotky v posilovně týdně. S tím vlastně souvisí i voda, která po té posilovně následuje. Není to jako typický trénink, ale děláme ho vlastně s bývalým plavcem i vlastně s člověkem, který nám dělá tu posilovnu s Kubou Březinou, kde jsou buď silové věci nebo hodně jako do sprintu do rychlosti. Ale jako přímo, že bych měl nějaký jeden zázrak, tak to úplně ne. Můj trenér vždycky říká, že jsme ubrali na kilometrech a přidali na té intenzitě, protože už jsem starší.
2: A myslím, že jste v nejlepším věku. Když jsme se bavili o těch časech, o těch výkonech, kam byste tohle třeba ještě chtěla posunout?
1: Strašně těžko se mi jako dává za cíl nějaký konkrétní čas. Já mám v hlavě pořád to, že bych chtěla překonat sama sebe, ty své osobáky, to myslím si, že to, co chce každý sportovec, který dělá nějaký výkon na čas.
2: V jakých aspektech by se to dalo ještě posunout, kde můžete ještě zrychlit, co ještě zlepšit?
1: Určitě ta první 50, protože já ji rozjíždím strašně pomalu. Já se hrozně snažím, aby to bylo rychlejší, a mi to vůbec nejde. Paradoxně ta zpátky se mi plave rychleji o něco, ale rozhodně jsou ještě pořád rezervy v obrátkách, byť tady jenom jedna, ale ono to stačí na nějakou ztrátu. Výjezd a start, to si myslím, že na tom jsme taky ještě zapracovali. Tam dělám jiný start, než jsem dělala doteď, ohledně nějakého načasování. Vždycky trenér říká, prosím, musíš hrazet naplno a pak přidat, takže si tady tímhle se budu řídit. No.
0: Říká česká plavkyně Barbora Janíčková a rozhovor s ní bude pokračovat už za chvíli. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Hokejisté Švédska hrají ve skupině světového šampionátu ve Švýcarsku s Italy. Utkání ve Friburgu sleduje reportér Petr Kadeřábek.
9: Právě teď dozněla sirena, která ukončila druhou třetinu. V té se dokázal prosadit stejně jako v té první jednou, tak Ivar Sternberg, který zvýšil na 3-0. Tohleto skóre bude platit minimálně ještě 17 minut, protože oba dva celky odchází do kabin na střely. Je to pro Švédy 26-6 a mnohdy to vlastně vypadá, že Švédové hrají neustále přesilovou hru, protože velmi dobře se pohybují v útočném pásmu. Rychle mění kotouče, obzvlášť spolupráce 18-letých mladíků Bjerka se Stenbergem je okula hodící. Právě ten druhý jmenovaný tedy dal dvě branky a tak tedy po dvou třetinách vedou Švédové nad Italy 3-0. Naprosto stejný stav platí po dvou třetinách také v Curychu a také vede severský celek Finsko. Tam přehrává Velkou Británii také 3-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
8: A my se na Radiožurnálu Sport vracíme k rozhovoru s plavkyní Barborou Janíčkovou, která na srpnovém evropském šampionátu v Paříži bude obhajovat stříbro z Budapešti z roku 2024 na své nejsilnější trati stovce volným způsobem. Startovat bude i na poloviční distanci, ale nakonec jen na kraularské. V rozhovoru s reportérem Adamem Kodetem totiž podotkla, že v harmonogramu bohužel dojde k termínové kolizi a tak Barbora Janíčková 50 motýlkem zřejmě vynechá.
5: Mrzí mě to, protože já si nepamatuju, že by to takhle někdy bylo. Přijde mi celkově ten harmonogram pro letošní rok trošku překopaný. Na druhou stranu prostě nedá se svítit a pořád to není moje hlavní disciplína. Kdybych plavala za 25,5, tak se asi budeme bavit o něčem jiném, nebo že budu ve formě, kdy zvládnu obě dvě ty disciplíny. Ale takhle stalo upřímně, myslím si, že bych možná postoupila do semifinále na tom 50 motýlku a vlastně vyčerpávat se tím úplně nechci. Chci si spíš pošetřit ty síly na tu stovku kraulovou.
10: Jaké jsou cíle do Paříže? Obhajuje to tam stříbro z minulého šampionátu, čeho byste chtěla dosáhnout a jak třeba dobře znáte, jak se vám plave zrovna tam?
5: Já jsem tam nebyla, takže já jsem hodně zvědavá, jaké to bude. Jsou vyprodané lístky na podle mě všechny dny, takže doufám v nějakou dobrou atmosféru. Cílem je určitě finále na 100 kraula. Velmi ráda bych byla ve finále na 50 kraula, ale prostě říkám, ta 50 to je u mě hodně takové jako proměnlivé. Ještě tam plánuju stovku motýlovou, rozhodneme se pak starém, jak to bude vypadat. Tam nedokážu říct, protože to je momentálně taky taková trošku náhoda pro mě. Úplně se v tom bohužel necítím v té stovce. Když jsi zmínil obhajobu toho stříbra, tak bylo to prostě před 2 lety. Byla tam jiná konkurence, než bude teďka, takže s tím je potřeba počítat a říkám, no, finále na stovce kraulové. Bude to těžké, budu za to hrozně ráda, když to padne.
10: Říkáte o té atmosféře, jak to zrovna na plavce v tom bazénu působí, když je tam opravdu nějaká bouřlivější kulisa?
5: Já to mám strašně ráda. Já jsem člověk, co jako nenosí do kolorumu nebo na start sluchátka. Já právě hrozně ráda vnímám atmosféru těch diváků, jak oni dokážou pozbudit, jak to tam burácí, nebo jaká je práce se světlama. Mě to hrozně baví. I v té vodě upřímně ono to jde slyšet, protože když jsem doplavávala na mistrovství světa 100 polohovku, tak mě zbýval docela ještě jako kus do konce a když se dá světový rekord překoná, tak je tam velmi specifická taková melodie a já jsem ji slyšela, takže bylo jasné, že Gračín Walsh už je v cíli a že to je světový rekord a mě zbývaly ještě třeba 4 metry do konce. To bylo také nepříjemné, ale jinak je to super, když se fakt jako povzbuzuje, fandí a když ty tribuny řvou.
10: U mikrofonu je stále plavkyně Barbora Janíčková. Do Paříže zbývá něco přes 2 měsíce, tak jaký je teď váš kalendář, harmonogram na další týdny?
5: Trénink. No. Ještě máme poměrně dost času, protože to vlastně je letos hodně pozdě ty závody 10. srpna. Takže nás tam čeká ještě reprezentační soustředění, to bude vlastně 2 týdny před odletem. Do té doby ještě mě čekají jedna státnice teda. Hodně jsem si to rozdělila ve škole, takže po Londýně začínám pilně studovat, abych si aspoň jedny mohla očkrtnout a pak už mít čistou hlavu do Paříže.
10: Zrovna jste mi nahrála na tu poslední otázku, když jsme tady zrovna v univerzitním areálu, tak jak se na tom aktuálně se studiem tedy finišuje, to vypadá to?
5: Já finišuji, byť jsem samozřejmě využila té možnosti si to prodloužit, to magisterské studium. To znamená, že ho budu dělat 3 roky. Mám to naplánované zatím v hlavě, takže státnice bych chtěla mít jedny teďka, jedny v srpnu a potom státnice z biologie na přírodovědecké fakultě, tak ty bych chtěla dělat v lednu, kde to bude trošku větší klid, protože ty jsou asi nejnáročnější. Nějak se o tom nemůžu uvěřit, že jsem se dostala do té finální rovinky, ty 2 roky na magisteru strašně uběhly, ale jsem za to na jednu stranu ráda, na druhou stranu je to fakt jako zvláštní pocit.
10: Říká česká plavkyně Barbora Janíčková. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: s mikrofonem do Anglie.
1: Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy.
0: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
1: S mikrofonem do Anglie.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport. Za malou chvíli bude 22 hodin, to znamená jediné, další aktuální zprávy.
1: Radiožurnál 22 hodin. Denisa Hrdeslová a zprávy.
2: Do Polska dorazí dalších 5 000 amerických vojáků. Posílení oznámil prezident Trump. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky ski areálu nebude možné zastavět. Hokejisté Švédska jsou na mistrovství světa blízko třetí výhře ve skupině. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Americký prezident Donald Trump vyšle do Polska dalších 5 000 vojáků. Jeho rozhodnutí přivítal ministr obrany Vladislav Košňák-Kamiš i prezident Karol Navrocky. Ten na sociální síti X napsal, že polsko-americká aliance je důležitým pilířem pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
4: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5 000 je výsledkem vítězství Karola Navrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4 000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí, zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: V Perském zálivu zůstává uvězněno přes 20 000 námořníků na přibližně 2 000 plavidlech. Írán totiž blokuje Hormuzský průliv kvůli americkým a izraelským útokům. Mnozí z uvízlých lidí nemůžou opustit lodě, trpí nedostatkem potravin a pitné vody. Navíc není jasné, jak dlouho bude blokáda ještě trvat. Mezinárodní federace pracovníků v dopravě, která námořníky zastupuje, varuje před katastrofálními podmínkami a tvrdí, že majitelé lodí odmítají svým posádkám pomoct. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět, rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich, 2 hlasy byly neplatné a 2 byly proti. Referenda se zúčastnilo téměř 56% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné. Ve zlínské zoologické zahradě uhynula samice slona afrického jménem Ula. Ze zatím neznámých důvodů ji napadl samec. Zahrada to napsala na Facebook. Sloní výběh bude proto zítra uzavřený. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají slony indické. V Česku chová tento druh vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Sport. Švédští hokejisté bojují na mistrovství světa proti Itálii o třetí výhru na turnaji ve švýcarském Friburgu, to sleduje reportér Petr Kadeřábek.
6: Švédové k výhře kráčí mílovými kroky ve 41. minutě, jsou jasně dominantní, přesto vedou nad Itálií v uvozovkách pouze 3-0. 3-0 vedou také Finové v Curychu, kteří hrají s Velkou Británií. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli v semifinálové sérii NBL proti Brnu podruhé v řadě a srovnali stav na 2-2 na zápasy. Východočeši zvítězili na soupeřově Palubovce 94-90. Porážku domácích neodvrátil svými 23 body ani David Jelínek. V sérii hrané na 4 vítězství ještě žádný zápas nevyhrál domácí tým. Pokračovat se bude v pondělí v Pardubicích. Vítěz nastoupí v souboji o titul proti Nymburku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D11 u Poděbrata, kolona na D1 za Velkým Meziříčím. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrat. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou a provoz odklánějí na exitu přímo před nehodou na 39. kilometru. Po objížďce už se jede plynule. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte za Velkým Meziříčím. A na kilometru 150 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona už se protáhla na 2 kilometry a zdržíte se v ní přibližně čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy zvyšte pozornost před Rudnou. Na 7. kilometru je kvůli odstavené dodávce uzavřený pravý pruh. Na D10 z Mladé Boleslavy do Turnova opatrně, pokud budete sjíždět na 53. kilometru na Bakov nad Jizerou. Na exitu stojí za zatáčkou porouchaná dodávka. A u Nového Boru je opět průjezdná 9 do České Lípy. Před Chotovicemi zasahují hasiči u požáru, teď už se ale kolem nich dá projet kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Tolik zprávy.
0: Tady je Radiožurnál Sport. I po 22. hodině posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku, kterou nezastaví ani případná kupovitá oblačnost. V jediném tréninku na velkou cenu Kanady Formule 1 byl nejrychlejší lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu zajel na trati v Montrealu o 142 tisícin sekundy, rychlejší čas než týmový kolega George Russell. Třetí byl Lewis Hamilton z Ferrari. Dnešní program bude pokračovat za necelou půl hodinu kvalifikací na zítřejší sprint.
3: Radiožurnál Sport
8: a Lukáš Michalík.

0: Jedním ze základních principů sportu by měl být čestný přístup a pokud ho uplatňujete celý život, všimne si toho nejen vaše okolí. Příkladem je bývalý fotbalový rozhodčí Jan Jevický, kterého ocenil i český klub Fair Play při Českém olympijském výboru.
1: Významnou cenu Fair Play získá fotbalový rozhodčí Jan Jevický za celoživotní respekt pravidlům.
2: Jan Jevický je
3: velmi milo jsem byl překvapen, že si na mě bylo vzpomenuto, protože od roku 2001 jsem musel ze zdravotních důvodů skončit.
4: Jan Jevický se pohyboval ve fotbale na různých výkonnostních úrovních. Odpískal kolem 3000 zápasů a jeho krédo nejen na hřišti, ale i v životě bylo jasné. Čestnost. Dodnes sleduje nejen fotbal.
3: Samozřejmě zajímám se o sport a podobně. Samozřejmě to i u televize hodnotím. Různá rozhodnutí rozhodčí.
4: Vrací se 94-letý Jan Jevický znovu k fotbalu a sudím. Sám byl u zápasu i na nejvyšší, tehdy československé úrovni.
3: No já jsem bohužel v první lize byl jenom krátce, ale předtím už jsem chodil na pomezí první ligy, když jsem pískal druhou ligu, tenkrát se druhá liga hrála celostátně v 70. letech.
4: Vzpomíná bývalý rozhodčí, který tak s fotbalem sjezdil celé Československo, jak sám říká od Chebu až po Prešov a Košice. A i on musel občas slýchat nespokojené diváky z tribun, kteří se umí opřít do rozhodčích.
5: On je třetí, Fredo jej narazí a ty mu dáš červenou, ty jsi se zbláznil.
6: Ty jsi kašpar teda, ty kráso.
4: Rozhodčí totiž nikdy nepatří mezi nejoblíbenější a výjimkou není ani dohadování s fotbalisty.
3: S tím člověk musí počítat, že když něco rozhoduje, musí o tom být přesvědčený, musí to hráči respektovat. To jinak nejde.
4: Říká rezolutně Jan Jevický, který si získával autoritu férovým přístupem a nadhledem. Rozhodčím se věnoval i jako člen Komise pro historii a statistiku fotbalové asociace. Podílel se na vytvoření databáze českých a československých rozhodčích na mezinárodní scéně. A když má porovnat svoji dobu se současností.
3: My jsme pískali, jak se říká, za hubičky. Teď je to oceněný, ovšem je to dost funkce riziková.
4: Pokud jde o čestný přístup nejen k fotbalu, může být i pro současné rozhodčí vzorem 94-letý Jan Jevický, který dostal od českého klubu Fair Play cenu za celoživotní postoj. Mirko Vasič, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport doznívá Phil Collins 22 hodin a 18 minut, k tomu jsme rádi, že nás posloucháte a přejeme příjemný závěr pracovního týdne. Kanadští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1. Poprvé na turnaji ve Švýcarsku zvítězili Němci, kteří vyhráli v Curychu nad Maďarskem 6-2. Švédové teď v české skupině hrají proti Itálii a třetí třetinu sleduje přímo na místě i náš reportér Petr Kadeřábek.
1: Ve třetí třetině se hraje už 10 minut a Švédové tak nějak, řekl bych, drží ten svůj náskok třígolový, vedou 3-0, nikam příliš nespěchají, ani se netlačí příliš do zakončení, takže má DJ co dělat, aby diváky pobavil, protože veřejné bruslení rozhodně fanoušky příliš nenadchlo. Těch 10 minut to spíše připomíná ze třetí třetiny to, že se hráči přijeli tak trošku vyjezdit po těch dvou třetinách, ve kterých Švédové nastřídali svému soupeři. 3-0. Teď mě chce vyvést z omylu Matt Bradley, který v italském dresu prokličkoval do útočného pásma, že sám zajel do rohu kluziště, pak o kotou přišel a taky tady De La Rose, který ještě v prvních dvou třetinách získával celkem ovace za to, když se dotkl puku. On je to totiž útočník, který pomohl domácímu Friburgu k zisku švýcarského titulu. Teď upadl, nikdo se nesmál, ale De La Rose přišel o kotouč a zbavil tak Švédsko v 51. minutě nějaké šance na to, aby navýšilo své vedení. Podobně to vypadá i v souběžně hraném utkání v Curychu, tam ale s časomírou už doputovali do 52. minuty a tam Finové stále vedou nad Velkou Británií, stejně jako jejich severský soupeř tady ve Friburgu, tedy 3-0. Teď si ještě počkejme na přečíslení 2-1. Italové to udělali velmi dobře, travali a pálí a tohle byla první, ano, ještě jednou opakuji, první ve 52. minutě velká šance Italů, ano, ale brankář Helberg si tady schoval tento zákrok, byť je zřejmě studený, tak dokázal zakročit proti ráně Travali a tak zůstává stav 3-0 na obou dvou stadionech. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí nad centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, teď je 10:30. A Monika Chmelová pro vás má zprávy.
1: Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Ukrajinu z úmyslného útoku na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Označil ho za teroristický čin a ministerstvo obrany nařídil, aby připravilo možnosti odvety. Podle Putina v internátu střední školy při náletu ukrajinských dronů zemřelo nejméně 6 lidí. Dalších 39 je zraněných a 15 nezvěstných. Ukrajinská armáda odmítá, že by útočila na civilisty. V oblasti prý zasáhla dronovou velitelskou jednotku. Generální štáb ukrajinské armády označilo ruská tvrzení o zásahu internátu za manipulaci. Tvrzení žádné ze stran není možné nezávisle ověřit. Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští ji většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Hasiči v podvečer zasahovali u Příbrami kvůli požáru vlakové soupravy Regionova. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících.

0: to sleduje reportér Petr Kadeřábek.
1: Už jen 2 minuty dělí severský celek od vítězství, vedou 2-0, teď ale čelí nájezdu, ale tedy vedou 3-0 a to platí i po nájezdu Italů. 4-0, to už je v utkání, které se hraje v Curychu, v poslední minutě vedou Finové nad Velkou Británií. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Auto v protisměru na D2 u Břeclavi a opět průjezdná D11. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy velmi opatrně před Břeclaví. Na 47. kilometru policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete směr Slovensko, jste za Hustopečemi, pozor na auto v protisměru. A teď ještě čerstvá aktualizace. D2 je teď uzavřena ve směru z Bratislavy na Brno na 47. kilometru. Naopak dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je po vážné nehodě už průjezdná. Za nájezdem od Kolína a Poděbrad na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Teď už se místem projíždí levým pruhem, odklon je zrušený. Na D1 z Prahy do Brna počítejte se zdržením za Velkým Beranovem. Na kilometru 150 celničáři uzavřeli pravý pruh kvůli údržbě. V koloně od kilometru 148 se zdržíte 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy hlásí ten nadměrný náklad. Dvě soupravy jsou teď v okolí sjezdu na Přelouč a Nechanice na 76. kilometru.
4: Jsou to dvě za sebou turbíny, můžu se tvořit zatím kolony.
3: A silnice 9 je u Nového Boru na Českou Lípu opět průjezdná bez omezení. Před Chotovicemi zasahovali u požáru. Bylo to i zavřené, teď už se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: A na Radiožurnálu Sport spěcháme zpět do Friburgu na závěr zápasu hokejového mistrovství světa mezi Švédskem a Itálií. Slovo má reportér Petr Kadeřábek.
1: 4 vteřiny dělí tady diváky od závěrečné sirény a samozřejmě i hráče. Ta teď zazněla, Švédové vítězí nad Itálií prakticky s přehledem. Sice to není úplně velká výhra, ale Švédové neinkasovali, naopak sami našli ve svém středu 2 střelce. Grundström dal 1 branku, Stenberg 2 a tak tedy Švédové poráží Itálii 3-0. Ještě o gol víc nastříleli v Curychu Finové Velké Británii, tam už je také konec. Finsko, Velká Británie. Je konečný stav 4-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Víc už řekne v úvodu sportovního přehledu Karel Schamberger. Karle, hezký večer.
1: Dobrý večer. Zápas mezi Českem a Slovenskem začne ve Friburgu zítra v 16 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho uslyšíte na radiožurnálu Sport. Prestižní utkání to bude i pro útočníka Matyáše Melovského, protože přestože se narodil 11 let po rozpadu federace.
2: Dodnes jo, máme hodně blízko k těm Slovákům. My Češi to máme zakořeněné, že jsme jako míti favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky, že jo, spoustu šikovných hokejistů. Teďka jo, Jura Slavkovský měl parádní sezonu v NHL, ten tady teda naštěstí není. Snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduché.
1: Vedoucí pozici v tabulce české skupiny si udržela Kanada, která porazila Slovinsko 3-1. Dále si Švédové poradili s Itálií 3-0. Na ledě v Curychu si připsali první vítězství na turnaji Němci, kteří vyhráli nad Maďarskem 6-2. A na závěr Finové porazili Velkou Británii 4-0.
0: Lotyšské hokejisty posílí na světovém šampionátu Eduard Strálmax, 29-letý útočník, který ještě minulou sezonu nastupoval za Kladno, se k týmu připojí po vyřazení farmářského týmu Detroitu Grand Rapids z playoff AHL. Trálmax v sezóně 2024-25 vyhrál kanadské bodování základní části Tip Sport Extraligy. Lotyšský tým nastoupí v příštím utkání na mistrovství ve Švýcarsku zítra proti výběru Spojených států.
1: Hokejisté Colorado s českým útočníkem Martinem Nečasem nastoupí do druhého zápasu semifinálové série NHL proti Las Vegas. Úvodní utkání Colorado prohrálo doma 2-4. Za Vegas hraje další český reprezentant, útočník Tomáš Hertl. Duel začne ve 2 hodiny ráno našeho času v Denveru. Série na 4 vítězné zápasy se poté přesune do Las Vegas.
0: Fotbalisté Manchesteru City budou mít od příští sezony nového trenéra. Úspěšný španělský kouč Pep Guardiola ve funkci skončí po 10 letech, přestože má ještě rok platnou smlouvu. Guardiola získal s týmem 20 trofejí.
3: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
4: Pep Guardiola v rozloučkovém videu taky uvedl, že v Manchesteru City zažil skvělé časy, ale nic netrvá věčně. Slavný španělský trenér dovedl Citizens k premiérovému triumfu v Lize mistrů a 6 titulům v anglické Premier League. Celkem získal s Manchesterem City 20 trofejí. Podle BBC by mohl Guardiolu nahradit jeho bývalý asistent a někdejší kouč Chelsea Ital Enzo Maresca. Další klub z Manchesteru, United, natrvalo převzal Angličan Michael Carrick. Původně měl tým z Old Trafford trénovat jen dočasně. Dovedl ho ale ke třetímu místu v nejvyšší anglické soutěži a účasti v Lize mistrů a dostal za to od vedení nový kontrakt na 2 roky. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: Italský cyklista Alberto Bettiol vyhrál po samostatném úniku 13. etapu Gira d'Italia. Růžový dres lídra uhájil Afonso Eulálio z Portugalska. Jako nejlepší Čech duel do cíle Jan Hirt na 43. místě.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková obsadila na evropském šampionátu v Turecku 19. místo. Česká reprezentantka prohrála s Estonkou Párnatovou 2-6 a do 8. finále v olympijské disciplíně reflexní luk nepostoupila. Ve stejné fázi turnaje vypadla i Martina Zikmundová, která ve střelbě z kladkového luku nestačila také na Estonku Jetmaovou a skončila 28.
0: Jezdec Formule 1 Andrea Kimi Antonelli ovládl trénink na velkou cenu Kanady. Na trati v Montrealu za ním dojel týmový kolega z Mercedesu George Russell, třetí skončil Lewis Hamilton z Ferrari. Trénink v Kanadě organizátoři několikrát přerušili, kromě technických problémů Liama Lawsona taky proto, že Alexander Albon z Williamsu srazil sviště. Jezdci mezi sebou právě teď soupeří v kvalifikaci na zítřejší sprint.
1: Basketbalisté řeckého Olympiakosu porazili v Eurolize obhájce titulu Fenerbahce 79-61 a postoupili do finále. V něm se utkají proti Realu Madrid, který zvítězil na palubovce v Aténách nad Valencií 105-90.
0: Tak a máme to za sebou. Závěrečný sportovní přehled s datem 22. května 2026 připravil ho Karel Schamberger. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport slaví v tomto týdnu pětileté výročí od založení stanice. Z našeho vysílání už jsme vás vzali do zákulisí, jak vypadá den moderátora. Mohli jste si taky poslechnout reportérskou práci na olympijských hrách. Dnes vám ale nabídneme pikantnější obsah. Často se totiž sami dostaneme do svízelné nebo kuriózní situace, o které vy posluchače vlastně vůbec nevíte.
1: Hello! Hello!
2: Jako uvězněný v Alcatrazu se cítil reportér Jaroslav Plašil, který v roce 2011 v belgickém Charleroi zůstal úplně sám v tamní hale při tažení českých tenistek v semifinále Fed Cupu. Prostě zpracovával reportáže přímo na místě pro vysílání, až zjistil, že je sám.
3: Tak jsem se dal na oblídku haly, jestli třeba náhodou někde nenajdu nějaký únikový východ, ale vlastně kamkoliv jsem stoupil do nějaké zóny, tak se rozezvučil alarm.
1: Halu jsem prošel křížem krážem, ale fakt se odsud nedá dostat. No sláva, snad chviličku klidu teď budu mít, než zase narazím na místo, kde nechtíc spustím to houkání.
3: Kam jsem šlápnul, tak se spustil alarm, pak jsem tam našel takové zákoutí, si pamatuju, se staženým basketbalovým košem a tak jsem si tam chvíli dribloval, házel.
2: Jaroslav Plašil se nakonec po několika hodinách dovolal na linku tamní městské policie. Ta přijela se psem a ten před jedním z vchodů do haly hlasitě štěkal a on tak následoval právě tento zvuk.
3: Tam už jsem slyšel člověka jak odemyká, takže jsem na něj začal i volat. Člověk si najednou uvědomí, jak moc pro něj může znamenat to, že si může rozhodnout o tom sám, jestli někam půjde nebo nepůjde.
1: A ten pocit, když se otvírají dveře, to je něco úžasného.
2: Jaroslav Plašil ale není jediným reportérem ze sportovní redakce, který skončil osamocený v zamknuté hale. Také náš olomoucký kolega Adam Kodec se zabral tak moc do práce, že zjištění, že už je jediným mužem v hokejové hale, přišlo až po zhasnutí.
4: A já pak po zimáku v Olomouci potně chodil s baterkou a hledal nějaké odemčené dveře a jako Jeníček s Mařenkou jsem v dálce viděl svět v rolbovně, kde naštěstí byla branka, kterou se dalo prolézt ven.
2: Jaroslav Plašil tiše závidí Adamu Kodetovi, že tenisté nepoužívají rolbu. Úplně opačný problém měli Jan Suchan a hlavně Lukáš Michalík. Oba byli reportéry na mistrovství Evropy, které se kvůli koronavirové pandemii konalo až v roce 2021. Finále se hrálo na slavném a hlavně obrovském Wembley. Utkali se Italové s Angličany a problém vzniknul už před stadionem.
5: No a my jsme se s Honzou rozdělili, což se ukázalo být jako chyba. Honza dělal ještě nějaký vstup do vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Říká Lukáš Michalík, který s Janem Suchanem ve Wembley už byl. Češi hráli právě tam v základní skupině Eura a oba u toho byli. Jenže pro finále byly změněny vstupy do stadionu a malér byl na světě. K tomu všemu se navíc Angličané bez vstupenek snažili dostat na stadion. Možná si pamatujete obrázky z Londýna.
5: To znamená, že se snažili prorvat bariéry. Najednou vznikl obrovský chaos, lidi bez lístků začali běhat na tribuny, na stadion, do toho tam začaly ty davy nějakým způsobem umravňovat policisté na koních a do toho jsem tam zkrátka někdy chodil já naprosto zmatený a bál jsem se toho, aby mě náhodou nesebrali.
2: Vypráví Lukáš Michalík, policisté ho sice v uvozovkách nesebrali, to ale neznamená, že bylo vyhráno, i když na stadionu už byl.
5: Dalších zhruba 45 minut jsem bloudil po stadionu, ptal jsem se několika stewardů, jak bych se mohl dostat na to své místo, v podstatě nikdo mi nedokázal pomoct, někdo mě dovedl mezi televizní komentáře. Někdo mezi televizní techniku, dokonce na úroveň hrací plochy. Potom jsem někde vystoupil z výtahu, tam na mě vybafl dav fanoušků Anglie, polili mě pivem a skutečně jsem přišel na to svoje místo až za 5 minut 12.
2: Říká Lukáš Michalík, který nakonec vše stihl a s Janem Suchanem tak odkomentoval triumf Itálie nad domácí Anglií.
5: Nikdy jsem se ještě tak nebál.
2: Už jsme si odškrtli uvěznění, ztracení, chybí nám ale zapomenutí. I to najdeme v historii sportovní redakce. Kolega Pavel Petr byl na přípravném turnaji českých hokejistů v Rusku, jenže při návratu z Channel One Cupu se s ostatními novináři zapomněl na hotelu a rázem byl v časové tísni. Navíc přijel ke špatnému terminálu.
6: No a tak výprava českých hokejistů zavelela k odletu, přestože letadlo bylo poloprázdné. Naštěstí se nám podařilo sehnat ještě letenky na večer, zhruba o 4 hodiny později, jen řeknu, že to bylo 4 dny před Vánocemi, a tak to bylo docela umění sehnat.
2: Dodává Pavel Petr. Děkujeme, že jste za 5 let vysílání udělali z radiožurnálu Sport nejposlouchanější digitální rádio v českém éteru. I nadále, přes všechny komplikace, se vám budeme snažit nabízet ten nejlepší sportovní servis. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál 23 hodin a zprávy Moniky Chmielové.
1: Evropská komise řeší možný střet zájmů Andreje Babiše s ANO. Do Česka poslala další dopis. Letecká společnost American Airlines obnovila linku mezi Filadelfií a Prahou. Fotbalový trenér Guardiola končí v Manchesteru City po 10 letech s 20 trofejemi. A zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi, obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Praha má nově druhou přímou leteckou linku do Spojených států. Letecká společnost American Airlines po více než 6leté přestávce obnovila každodenní spoj s Filadelfií. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zároveň oznámila, že vláda bude usilovat o přímá letecká spojení také se Šanghají a Dillí.
3: U příletu prvního letadla z Filadelfie byl také americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick, který řekl, že není lepšího mostu mezi dvěma zeměmi než přímý letecký spoj. Linka z Filadelfie do Prahy poletí každý den až do začátku října. Zpáteční letenka v základní třídě stojí od 18 do 20 tisíc korun. Letos by linkou mělo proletět přes 57 tisíc cestujících, a to v obou směrech. Těm spoj výrazně ušetří čas i komplikace s přestupem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly anebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil nebo autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 tisíc korun, pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
4: V případě odsouzení jim hrozí čas odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohli podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
1: Sport. Hokejisté Švédska vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-0. Finsko porazilo Velkou Británii 4-0. Němci vyhráli nad Maďary 6-2 a Kanaďani nad Slovinci 3-1. A fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City. Španělský kouč to oznámil v rozlučkovém videu klubu na sociálních sítích. Guardiola získal s anglickým týmem 20 trofejí, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. 55letý trenér popsal, jak se před závěrečným duelem v roli trenéra v Manchesteru City cítí.
5: Jsem velmi spokojený. Nedokážu najít ta správná slova. Spokojený, šťastný a pyšný. Možná to byl životní zážitek, životní zkušenost. Jinak by to netrvalo 10 let. Nemohu být vděčnější za podporu a lásku, kterou jsem od všech kolem klubu cítil mnoho let.
1: Posledním utkáním trenéra Guardioli v Manchesteru City bude nedělní domácí souboj s Aston Villou v posledním kole Premier League.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 za Velkým Meziříčím a překážka na D8 za Řehlovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Brzdí se už na kilometru 147, zdržení téměř 20 minut. D2 mezi Brnem a Břeclaví je opět bezpečně průjezdná. Policie prověřila hlášení o vozidle jedoucím v protisměru poblíž Břeclavi. Nebezpečí už podle ní nehrozí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem máme hlášenou překážku za odbočkou na Teplice a Řehlovice. Na 67. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Podobná situace i na D5 z Prahy do Plzně. Za Berounem na kilometru 26,5 stojí porouchané osobní auto. A na Žďársku pozor na silnici 390 z Tasova do Osové Bytýšky. U Lhotky leží na vozovce sražené zvíře.
7: Těsně před vjezdem na dálnici D1, směrem od vesnice Lhotka, leží mrtvá srna. Je to tam vidět jako na poslední chvíli.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
9: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. Ve studiu vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
10: Hezký den.
9: A vítám taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě krásný den. Ty vypadáš, že máš hodně dobrou náladu, možná ještě o trošku lepší než tradičně. Tak krásný den.
11: Krásný den, pardon, já jsem se tady vteřinu před puštěním červené totálně rozboural, protože Martin Charvát se tady ve studiu protahoval, strečoval, tak já jsem ho zkoušel napodobit a málem jsem si utrh ruku, málem mi vyskočilo žebro, prostě už mi bylo 50, takže jako do nějakého protahování se pouštět nebudu.
9: Chtěl jsem říct, že to nesmíš zapomínat na ten jistý věkový rozdíl, který mezi tebou a Martinem Charvátem je. Tak pojďme třeba navázat na to, o čem jsme mluvili minule. Martin Charvát tady mluvil minule o kuně, tak kuna bohužel, aktuálně bohužel dojezdila, protože Pavel Bittner měl pád, tak tu náladu malinko dáme dolů a potom ji postupně snad v dnešních kilometrech zase budeme zvedat.
11: No tak je to samozřejmě smutná zpráva, bohužel tohleto k cyklistice patří. Jako těm pádům, když závodníci závodí, tak se tomu nevyhnou. Samozřejmě jako bylo by super do toho hlavního závodu, pro který jsem se jako v té sezóně rozhodl a pro Pavla Bittnera samozřejmě Tour de France byl asi highlight roku, tak by bylo asi ideální strávit to někde v nadmořské výšce a jenom v klidu bezpečně trénovat, ale stejně jako nikde jako není psáno, že vám neskočí králík pod kolo nebo prostě
9: klokán,
11: srnka, cokoliv, nepozorný jiný řidič a tak dále, takže se tomu člověk neubrání. Nevím, jestli to Pavel Bittner stihne. Včera jsme si psali, sliboval mi, já jsem říkal, že už budu na startu Tour de France v Barceloně a že budu strašně rád, když si tam spolu popovídáme a on bude zpátky s čísly na zádech. Psal, že proto udělá maximum, že samozřejmě o něj jako nejlíp pečováno, ale jako jestli měl opravdu natrženou nebo přetrženou šlachu v kotníku, tyjo, tak ale hele, jako zase jsou zázraky, medicína dneska umí maximum, o ty kluky v těch týmech je fakt jako nejlíp možně postaráno.
9: A cyklisti
11: tak
9: jsou blázni.
11: A cyklisti jsou navíc blázni. A navíc jsem mu psal, že i kdyby se to nezahojilo, tak je to pravá noha, tak já nějaký náhradní díly doma mám. Takže při nejhorším by se to dalo řešit takhle, tak to mi jako s úsměvem odepsal, že jako fajn, že děkuje, ale že jako tohle si fakt nechává jako poslední možnost. A já jsem mu to teda jako poslední možnost nabízal.
10: Ono to jiná než poslední možnost, bohužel, nebo možná i naštěstí není. Jenom zasadíme do kontextu, kdo jste nestihli. Pavel Bittner pád v Spurtu, kdy se dostal do plotu po té, co se tam přesunul peloton v závěrečném spurtu v závodu v Dunkirk. Je to měsíc a čtvrt do Tour de France. Jenom zkus, Jirko, ze své kariéry přiblížit zrovna v tomhle období, jak velká to je komplikace pro ty, co si to nedokáží úplně představit.
11: Hele, má to dvě stránky. Na jednu si myslím, že samozřejmě jako, nebo si myslím, jako je jistý, že to obrovská, jako obrovský zásek do té tréninkové škály samozřejmě je. Na druhou stranu, protože v téhle té době už ti závodníci prostě začínají pilovat i ty spurty, on by určitě potřeboval se nějakým způsobem sjet s tím svým rozjížděcím vláčkem a připravit se na nějakých těžkých závodech prostě na tu zátěž. Na druhou stranu, častokrát jsme toho v historii byli že takovýhle neplánovaný volno ten měsíc před tou důležitou akcí může třeba trošičku pomoct. Jde o to spíš jako po té zdravotní stránce, jak se ta noha zahojí, ale pokud jo, on sám jako připouští a dělá pro to maximum, že se vrátí a že to stihne, tak to je jako ten největší předpoklad pro to, aby to opravdu zvládnul.
9: Asi musíme říct, že vlastně ta stáj Pavla Bittnera, piknik, na tom není úplně ideálně, že ty výsledky, řekněme, tam nejsou.
10: Seš hodně mírný zatím.
9: No, není na tom ideálně. Výsledky tam nejsou, licenci dostali spíš jenom vlastně na jeden rok, než na ty klasické tři, s tím, že se to vlastně po každé sezóně u nich má znovu kontrolovat, jestli mají dost peněz a tak dále, ale nemusíme úplně zabíhat do těch mimosportovních podrobností. Spíš jsem chtěl říct, že si myslím, že zrovna na Pavla Bittnera na Tour de France docela hodně spoléhali a že jsem vlastně zvědavý, jak to bude případně. Samozřejmě závodů je spousta, jede se o body, ano, ty je možné získat třeba i na Vueltě, ale říkám si, že jako ten tlak asi obou straně. Pavel strašně samozřejmě na Vueltu, tedy promiňte, na Tour de France chce a že ho tam prostě bude hodně chtít i ta jeho stáj.
11: Jo, ale fakt neříkám, že není možný, aby to zvládnul a že aby to zvládnul v takové formě, aby opravdu mohl v těch spurtech hrát tu roli, kterou rád chce. Jo. Naopak můžeme to opravdu třeba i pomoct v tom, že najednou ztratí ten tlak, který na něj by určitě byl. Říkali jste oba, že ta stáj prostě, no já myslím, že se jí fakt nedaří letos. Jo. A je to obrovská škoda i pro Pavla Bittnera, protože když ta stáj je v pohodě celá a třeba i tomu té druhé půlce, protože ty závodníci jsou rozděleni do několika skupin, aby mohli obsadit co nejvíc závodů, tak třeba kdyby se teďko dařilo tomu týmu, který aktuálně jede Giro, tak by to samozřejmě zvyšovalo morálku celého toho týmu. Teďko, jako pokud se jim tam moc nedaří a opravdu jako nejsou moc vidět ani na tom Giro, tak jako na toho Pavla, kdyby byl v pořádku a kdyby se připravoval ideálně na tu tur, tak by na něj byl strašný tlak. Teďko ten tlak je z něj úplně sejmutý a může mu to prospět, pokud se ta noha uzdraví natolik, aby mohl jako fyzicky ten výkon dávat, tak mu to pro tu hlavu naopak jako obrovsky pomůže. Takže teď jenom ať se soustředí na to, ať se uzdraví a to, co natrénoval do teďka, tak v těch nohách zůstane, tam se to nestratí. Jo, tam jde jenom o to, aby spíš byl jako s tou hlavou potom v pořádku a ten tým byl připravený mu pomoct, protože on sám tam toho taky moc nezmůže. On potřebuje i ten tým, aby mu vytvářel ty podmínky.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Hodně štěstí, hodně zdraví Pavlu Bittnerovi. Pojďme na Giro d'Italia v kilometrech Jiřího Ješka. Týden zpátky mi přišlo, že už jsme tak nějak tušili, že touto dobou by mohl být Jonas Vingegaard v průběžném pořadí na prvním místě. Není tam, ale podle mého osobního názoru tak nějak jako kontrolovaně není první, spíš tak jako šikovně a chytře není první průběžně.
11: Mně to taky tak připadá. Já jsem dneska četl nějakou zprávu, že on těsně před tím volným dnem taky procházel nějakým virusem nebo prostě nějakou tou nemocí, která ten peloton totálně jako skolila téměř celý díky těm prochladlým a propršeným etapám na začátku. A oni to nikde neventilovali, ale bylo to vidět třeba i na tom výkonu v té časovce rovinaté, která přišla vlastně hned den po tom volném dni a ta se podle mě Jonasi nepovedla tak, jak třeba i čekal, že by se mu povést mohla. Samozřejmě nehrála mu do karet, byla to rovinatá časovka na víc než 40 kilometrů, která Jonasi, který má nějakých, já nevím, 62 kilo nebo možná míň ještě, tak pro něj to určitě jako není úplně ideální disciplína. Nicméně on v těch časovkách byl dobrý, ale tohle to nebylo úplně ideální trať pro něj a navíc podle mě nejel tak dobře, jak třeba tým od něj očekával a když jsme viděli ten jeho obličej v cíli, tak opravdu vypadal jako, že mu to nechutnalo. A bylo to možná v souvislosti právě s tím, s tou virózou, kterou prošel téměř jako většina toho pelotonu. Takže oni podle mě pořád ještě volí tu chytrou taktiku, jak říkáš ty, Martine, že jako je zbytečný se rvat do té role toho lídra závodu, rvat se do té růžové barvy, protože to pak vytváří tlak i na celý tým. Ten tým musí potom kontrolovat ty závody. Pro Jonase je to další stres navíc, kdyby jezdil v tom růžovém už delší dobu, protože po každé etapě tisková konference, vyhlašování výsledků, teda těch dresů, jako převlékání na tom pódiu, On tam sice chodí taky kvůli modrému dresu, zatím průběžně nejlepšího vrchaře, ale s tím růžovým trikotem je daleko víc potom těch povinností, takže pro ně je jednodušší, když se takhle jakoby ukraje. Vidět je, protože má ten modrý dres, samozřejmě je pořád největší favorit toho závodu, takže ten tlak i na něj jako od těch novinářů samozřejmě je taky, ale to už ta stáj umí s tím pracovat a umí si ho ohlídat. A co se týče jako té jeho formy, já si myslím, že bude pořád růst. Pořád si myslím, že platí to, že on na Giro trénuje na Tour. Jo, není pro něj to Giro jako totální jako highlight roku, to znamená, že on sem přijel trošku nedotrénovaný s tím, že na tom Giro jakoby dotrénuje to, co potřebuje pro Tour de France. Samozřejmě jede to vyhrát, protože tam nemá konkurenci, co se týče vrchařů na tom Giro, ale chce ho vyhrát tak, aby ho to nestálo moc sil a aby spíš jakoby na tom Giro trénoval na Tour de France, která bude pro něj to hlavní. Takže podle mě zatím pro něj ideální scénář. A jestli byl nemocný, tak pořád ještě o to líp, že se udržuje takhle jako na nějakých 80% toho výkonu.
9: A když se tě, Jirko, zeptám, jestli věříš té stáji Jonase Vingegaarda, když říká, že vlastně je to pro něj plus, že před Tour de France to Giro jede, že přicházejí s takovými argumenty, že na druhé Tour, že na druhé Grand Tour v sezóně mívá Jonas lepší čísla a že vlastně chtěli něco změnit, aby to neměl každý rok úplně stejné, že vlastně to, že jede to Giro, že je to plus. Není to spíš už taková trošku, my jsme o tom mluvili vlastně i s Martinem.
10: Mluvila dopředu.
9: A nemyslí, já spíš myslím, že je to taková, nebo ptám se, jestli to není taková přiznaná kapitulace na Tour, že prostě jestli oni nevědí, ale nemůžou nebo nechtějí říct nahlas, že i kdyby všechno dělali tak, jak dělali doteď, i kdyby 100% té sezóny Jonase Vingegaarda soustředili na Tour de France, takže to stejně nebude stačit. Tak proč tedy neskusit vyhrát jiné závody, což je, dává absolutní smysl, ale vlastně oni to nesmí říct nahlas. Není to takhle?
11: No, samozřejmě to může být. Já fakt nevím jako do chemie toho týmu, jako do té taktiky a do těch jejich cílů, ale jako mi přijde pořád logická jakoby to prohlášení, že on chce zvládnout jako nejlíp tu Tour de France s tím, že se rozjede na tom Giro. Jo. Může to tak být a dávalo by mi to smysl a i vzhledem k tomu, že už je zase o pár let starší, než byl v těch dobách, kdy byl jako na vrcholu, kdy porážel Pogačara na Tour de France, tak samozřejmě tam potom jakoby ten důraz na to, že ten závodník je schopný jet víc těch závodů a že v průběhu těch závodů, že se zlepšuje, že pořád ta vytrvalost je tam větší a větší, tak to může být pravda. Na druhou stranu, pokud se mu samozřejmě jako nepodaří porazit toho Tadeje Pogačara, tak bude mít aspoň prostě Vavřín z toho Gira a jako super. A proč zase na druhou stranu, proč snižovat jakoby ten výkon Jonase Vingegaarda, i kdyby byl druhý na Tour de France, jo. Jako bej druhý za Pogačarem, sorry, ale jako...
9: Jo, to jsem vůbec, no, to jsem vůbec nechtěl.
11: Ne, jakože i někteří jako fanoušci cyklistiky nebo prostě i experti jako říkají, že stejně nemá šanci a že to je jako o ničem, tyjo, jako bej druhý za Pogačarem, kdyby, nebo vůbec, kdyby vůbec byl protagonista v tom závodě a nějak se s tím Pogačarem tahali o to vítězství na Tour, tak je to super, jo, tak je to prostě super výkon. A to, co předvádí jako mentálně tu sílu, kterou má teďko, která z něj jako čiší na tom Giro, tak mě se, já jsem nikdy nebyl jako Jonasův fanoušek, říkal jsem to tady několikrát v průběhu posledních let, ale líbí se mi čím dál tím víc, že mi přijde, že zraje jako mentálně, že je silnější i s tím týmem, protože ten tým se kolem něj moc netočí, vždycky tam přibyde akorát nějaký mladíček, který se u nich učí, tak i ten tým mi přijde sehranější, jo, má tam borce typu Sepa Kuse, nebo je tam, já nevím, Viktor Campenaerts, jo, takový ten držák. A až bude mít k sobě ještě Wouta van Aerta na Tour de France, tyjo, tak jako ten tým bude nesmírně silný. A kdyby aspoň jako pozlobil toho Tadeje, když budem brát, že ten Tadej bude prostě stejně neporazitelný na té Tour de France, tak jako tak je to bezva výsledek a potřebujem toho Jonase ve formě, aby nás ta Tour de France bavila.
10: Já když se vrátím k tomu Giro a k tomu, jak ta taktika vlastně byla tebou, Jirko, nastíněná, tedy že Giro je nějakou přípravou na Tour, tak mě do toho sedí vlastně i ten současný způsob, jakým jeho staj závodí, lomeno neúplně moc závodí zatím na Giro d'Italia, protože po polovině závodu vlastně ta stáj, kromě momentu, kdy Vingegaard ve dvou horských dojezdech si nastoupil a odjel, tak vlastně ta stáj zas tak moc vidět nebyla, šetří síly, co to jde, ti, co mohou samozřejmě, a snaží se jednak připravit na to vysokohorské soustředění ve třetím týdnu Giro d'Italia a potom i na to, aby to vlastně byla výhra s co nejvíce ušetřenými silami, a přijde mi, že zatím to takticky vlastně ten tým Visma Lease a Bike dělá fantasticky.
11: No, mě to přesně, jak jsi to popsal, mě to přijde jako dobře placený soustředění. Jo, že oni tam... Ano, se stravou i s nějakým finančním bonusem, protože na těch soustředěních tam jenom utrácíte, že jo, tam jenom platíte hotel, platíte personál a tak dále. Tady oni pořád nějaký příjem mají, protože ten Jonas veze ten trikot nejlepšího vrchaře, za to nějaký peníze jsou, a očekává se, že to Giro stejně vyhrajou, takže prostě dobře zaplacený soustředění, a je tam taková nějaká politická strana, měla heslo klidná síla, jo,
9: tak byla taková.
11: Mně to tak jako připadá, jo, že je to prostě klidná síla, že až bude potřeba v těch Dolomitech nebo v Alpách udeřit, takže udeří, a že udeří jako silou, já nevím, jak to bylo v těch Hvězdných válkách, nějakou tou silou nebes nebo něco takového.
9: No, každopádně klidná síla, já úplně souhlasím s vámi, tak jak jste to řekli, vyvíjí se to možná ještě nad plány, podle mě, jak Jonasovi, tak celé stáje prostě. Oni vedou, ale přitom nevedou, je to úplně pohodové, nádherné, ti, co ztrácejí nejmíň, tak vlastně už mluví o minutách, a zatím nikdo z nich neukázal, že by byl lepší vrchař než Jonas Vingegaard. Tak všechno to vypadá takhle, někdo by mohl říct klidně nudně, až pokud jde o to, kdo vyhraje Giro d'Italia, ale já jsem to možná chtěl malinko otočit, protože mě ty jednotlivé etapy strašlivě baví. Tak nevím, jak to máš, Jirko, ty.
11: No, teď jsem to chtěl říct, že rozhodně jako nudný to není, jako mě to Giro letos strašně baví. Každý den je to taková jednorázovka, jo, že přece jenom lídr závodu, celý tým Bahrain Victorious, super, Alfonso Eulalio jako šťastný závodník v růžovém, prostě je to taková ta euforie toho, od kterého by to nikdo nečekal, a on už prostě 12. etapu, nebo ne 12., ale ještě ve 12. etapě pořád veze růžový trikot, myslím, že o 4. etapě, kdy se do něj oblékl, jestli to byla 4. nebo...
10: Pátá, tuším,
9: že. No, už týden určitě ho má.
11: No, prostě jako dlouhou dobu, to znamená, jemu to zvedá cenu, obrovský favorit jakoby fanoušků, to znamená radost, ještě navíc, že jo, Portugalec, takže zase země, u který se to úplně nečeká, takže to zase zvedne euforii v téhleté zemi, budou jezdit jejich fanoušci zase na ty Grand Tour a tak dále. Pro tu stáj je to super, že jo, myslím si, že i třeba co se týče pozice Romana Kreuzigera, který sice na Giro není, ale bude podle mě pravděpodobně na Tour de France.
9: Chtěli jsme mu popřát k narozeninám a říkal, že má tolik práce, že ani na narozeniny si na nás čas nenajde, protože se připravuje na Švýcarsko a na Tour.
11: Jo, na Švýcarsko a na Tour, no jasně. Takže i pro něj to bude super, že už na tu stáj nebude takový tlak, protože po tom, co předvádějí, i třeba v té etapě, kterou vyhrál Alex Sergent, nebo jak se vyslovuje?
9: Říkali Sechard. Dneska jsem jako, to nikdy jako jsem to vlámsky, neříkal, jo. Ale prej to G se čte jako H, tak já jim budu věřit, a PCS to tak taky má pod tím amplionkem, tak Sechard.
11: Sechard, tak Alex Sechard, který ve čtvrteční etapě tak tu ovládl jako neuvěřitelným způsobem. Takže tahle ta stáj, jako ta je v euforii, ostatní závodníci si tam taky jako zkoušejí, jsou občas vidět některé týmy jsou sice vidět, ale pak se jim to nepodaří, jako třeba Movistar, který právě tu 12. etapu chtěl ovládnout, vlastně rozprášil celý peloton a nakonec z toho neměli vůbec nic, což jako samozřejmě zase pobaví ty ostatní stáje. Takže mně to Giro se líbí, a líbí se mi strašně i jako obrazově. Kdo to vidí v té televizi, tak jak se říká, že Tour de France je nejhezčí cestopis sportovní, tak to Giro nad tím vůbec nezaostává. V těchto těch etapách, které jsou opravdu prosluněné, jsou to etapy jak třeba na tom toskánském pobřeží, tak teďko aktuálně na tom ligurijském pobřeží, tak to jsou nádherné výhledy. Azurové moře, jo, sluníčko, ty krásné malebné vesničky, úzké asfaltové cesty, které jsou sice třeba pro závodníky nebezpečné, ale pro diváky super podívaná. Prostě to Giro je krásný.
10: No, když to nedopadne jako v těch úvodních etapách, kdy jsme to hanili, tak potom je to samozřejmě hezké. Jenom co se týče těch jednotlivých etap, tak bych se ještě trochu vrátil i k Jonasi Vingegaardovi a zaměřil bych se na to, co nevím, jestli vás úplně zaujalo, ale mě trochu ano, kdy on mluvil o tom, že byl nemocný před volným dnem, který byl ale v pondělí, a časovka se jela až poté. Hmm. To znamená, že on v té časovce byl pomalý ve druhé polovině naschvál, nebo že dobíhala ta nemoc, kterou měl předtím, protože on neříkal, že by byl nemocný v posledních dnech při časovce. On říkal, že byl nemocný před tím volným dnem, tak tím pádem to potom jako mu nevyšlo plánovaně, nebo kde to v tom vlastně najít, protože těch variant vysvětlení je několik a úplně mi to tam nesedí.
9: No nevíme, určitě nevíme, ale když navážu na to, co říkal Jirka, Jonas Vingegaard v cíli nevypadal jako někdo, kdo se šetřil, vypadal jako někdo, komu síly došly. Když teď jeho stáj řekla, že pravděpodobně byl nemocný, já jim to věřím, takže tady bych viděl jeden velký důvod. A ten druhý velký důvod podle mě řekl Jirka taky, je to 42 km po rovině a Jonas Vingegaard prostě je papírový chlapík, který váží 60 kilo. A tady ta fyzika funguje velmi, velmi jednoduše. Tam opravdu, já jsem pak viděl nějakou tabulku, kde bylo vlastně top 10 a do 8. místa jako nikdo nevážil pod 80 kilo. Jo? A prostě Ganna a spol, to jsou všechno pánové 1,90 m pomalu plus. A prostě tady se ta fyzika nějakým způsobem nedá podle mě nedá vůbec převést, nebo nedá se prostě nějakým způsobem to očůrat. A to, co jsem chtěl říct, je, že Jonas Vingegaard jako v poslední době ty časovky zas tak dobře nejezdí. Jo? 13. na Giro je určitě zklamání, ale on byl i 13. při té poslední na Tour, kde pravda asi ta konkurence je trošku jiná. Ale možná, a teď zase možná budu mluvit i sám proti sobě, a to už je poslední myšlenka, kterou chci říct, on jako víc ani nepotřebuje. On sice v tom cíli nevypadal, že by mohl dát něco navíc, ale když budu navazovat na to, co říkal Jirka a co si říkal i ty, celé je to pojaté

0: dejme tomu 5 hodin, tak během těch 5 hodin, když člověk pije a těch bidonů, oni v tom horku, sice kde jako spoustu toho té vody jako člověk vypotí, ale stejně jako do těch ledvin a do toho močového měchýře tam jako té vody spoustu taky jde, takže si musí odskočit. Navíc častokrát vždycky na začátku té etapy je ta potřeba největší, protože ono funguje i to, že při té regeneraci ve svalech ty svaly, aby se vyčistily z těch odpadních látek z té předchozí zátěže, tak oni se i ty svaly docela zavodní, jo, během té regenerace. A jak se člověk začne znova při tém po startu druhé etapy druhý den pohybovat, tak z těch svalů i ta hydratace, já teď nevím, jak se tomu říká biologicky, určitě nějaký lékař by nám to popsal líp, tak z těch svalů prostě jde i ta tekutina zpátky jako do těch ledvin a nutí to člověka si odskočit na malou hned třeba po první půl hodině. Možná kdo jezdí na kole každý den, tak to zná, že jako když vyjede, tak ho to nutí, protože prostě z těch svalů, kromě toho, že se člověk logicky zavodňuje před tou etapou i během snídaně a prostě aby byl připravený, tak prostě ta potřeba je tu první hodinu. Dřív se to řešilo, že většinou ten scénář byl normální v tom, že během první hodiny odjel nějaký únik a ten peloton si prostě někde zastavil. Dneska je to tak, že ten první únik se tvoří třeba 2 hodiny a ty závodníci ani nemají myšlenku zastavit, tak kdo by zastavil, tak už na ně nikdo nepočká. Takže to je jedna věc, jo, že ti závodníci prostě jako tu v tom začátku té etapy si odskočit téměř nemůžou, protože prostě není kdy, co se týče toho průběhu závodu. Druhý problém je to, že dneska se fakt trestá, a já bych to stejně nedělal a nikdo to nedělá rád, za jako močení mezi diváky, někde jako prostě ve vesnici nebo prostě v momentě na místě, kde jsou diváci, tak se prostě nesmí jako ten závodník si zastavit a odskočit si, jo, protože to se nedělá.
1: A to se v současnosti trestá téměř v každé etapě. Téměř v každé etapě, v každém závodě je za to nějaký ten postih ve švýcarských Francích. Ono jsou to snad 200, tuším,
2: no,
1: že
2: myslím,
1: za to.
2: Někdo má i 500. No.
0: Ale jde o to, že dneska ta cyklistika je tak populární a ty aglomerace těch měst a i těch vesnic jsou tak rozsáhlé, že vlastně se jede, pokud se jede v nějaké jako obydlené části té země, tak se jede vlastně z vesnice do vesnice. A v těch vesnicích jsou diváci, ve vesnicích se jako močit nesmí, od cedule do cedule, to je jako daný a mezi těma vesnicema už těho prostoru moc není a když tam jsou diváci, tak si ten závodník taky nesmí odskočit. Jo. Takže řeší to, když to jde, když je to aspoň z mírného sjezdu nebo po rovině, tak se to řeší tím, že si ti závodníci na malou odskočí prostě za jízdy, buď ho tlačí kolega nebo ho tlačí třeba 3 kolegové jako v takovém vláčku. Tam zase jde samozřejmě jde o směr větru. No jasně, ale tak to je normální, to se děje, ale zase se to musí dít někde, kde nejsou diváci. Jo. A za tohle jsou většinou ty tresty, že ti závodníci prostě začnou někde za jízdy močit, ale tím, jak prostě člověk močí chvíli nějakou, minutu, dvě, tak dojede mezi diváky, jo, a to jako nevohlídáš, že? A utnout to nejde, že jo, kdo to zná.
2: Ne, ale navážno, pořád ještě se zastaví, to se pořád děje, jo, v těch závodech. Ano, pořád ještě já i na televizní obrazovce vidím někoho, kdo si prostě zajíždí na stranu a je úplně evidentní, co jde za jízdy dělat. No. A tohle, co se ptá Martin Charvát.
0: K tomu se chci dostat právě.
2: Já jsem tě nechtěl teda přerušovat, no. Ale to ty opravdu si zažil ze své kariéry. Ne. Protože pro mě třeba je to něco úplně nového. Já si to ani neumím představit technicky.
0: Pro mě to byla novinka, jak se někdo jako. No a to jsem právě chtěl říct, že v situaci, kdy prostě se mi strašně chce a teď nemůžu ani zastavit, nemůžu ani jako močit za jízdy, protože jsem uprostřed jako zástavby nebo uprostřed špalíru fanoušků, no tak prý, a teď budeme ho jmenovat, protože jako všichni ho jmenují.
1: Protože už minulý díl jsme ho jmenovali.
0: Ano, Viktor Campenaerts prý jako vynalezl metodu, že prostě v těchto těch momentech on je schopný se, když to řeknu úplně česky, vyčůrat do prázdného bidonu a ten bidon potom zahodí. Jo?
2: Jsme veřejnoprávní, Viktor Campenaerts to popírá.

0: Viktor Kampenář to popírá.
1: Počkej, už
0: nebo
1: to přiznal,
0: takhle,
1: už
0: on, to, on to nepopírá, on se uculoval a řekl, že neví, o čem ta otázka je, ale všichni ho ostatního označili, že on je na to největší odborník a že tím, že jako, že to vyučuje ve volných chvílích jako jiné závodníky. Nevím, jestli to tvoří tak, že ten bidon si nacpe do kraťasu a nějakým způsobem ho použije jako v nemocnici takového toho bažanta, anebo jestli to zvládne obouma rukama nějak prostě si pomoct. To technicky jsem to neviděl.
1: Technicky jsem samozřejmě to také neviděl, ale vlastně kdo to někdy takhle jako se snažil...
0: Já to snad budu muset o víkendu nepravím. Vyzkoušet někde na tréninku.
2: Doufám, že tě nepotkám.
0: A pak vám řeknu.
1: Kdo někdy se snažil z těch cyklistických kalhot z toho cyklistického drezu jakoby jako muž se vyčůrat, tak ví, že on vlastně jako potřebuješ dvě ruce na to.
0: Ne, jednu.
1: No,
0: druhou se musíš držet řídítek.
1: No právě. Tak já
0: podle
1: nejsem
0: toho, jak seš vybavený, jako někdo potřebuje teda dvě ruce, ale to už jako musí být teda opravdu.
1: Tam jsem nechtěl Jirko zabývat.
0: Obrovská ale, váha. Nebo
1: dejme
0: velikost.
1: Tomu,
0: jakoby, že to musím vzít do obou rukou.
1: Tak jak to jako technicky celé, teď tady trošku rudnu z tebe, jak to jako technicky provedeš, tak mě to celé jako nedává smysl.
0: Jako
1: protože
0: já to,
1: ty
0: já,
1: se musíš
0: já
1: vlastně
0: to zvládnu.
1: Na tom drezu, který máš po pupík, řekněme, plus minus, tam někam ho máte asi všichni vytažený, možná kousek nad, tak vlastně se jakoby musíš dostat do té lokace, ze které to jako tam dokážeš pustit.
2: No,
1: jo?
2: Jako takhle, já nevím, kolik si toho Martina najezdil v nějaké aeroverzi jako drezu, kterou má na sobě Viktor Kampenář. Já právě, mě to jako, já věřím, že narve ten bidon dovnitř.
0: Já taky si myslím.
2: To chápu a myslím si, že to probíhá takhle.
0: Tak jsem to i nějak jako slyšel od těch, který jako popisovali, co Viktor Kampenárc umí. Jo.
1: A jako od břicha předpokládám,
0: no,
1: ne
0: od
1: jako by od...
0: Ne, od břicha.
2: Ne, ze spodu ne, to určitě ne. Ze zhora,
0: od břicha dá si tam nějak ten bidon a pak ho nějak jako umně vytáhne, aniž by se polil.
1: Protože zároveň ho musíš dát jakoby směrem až do stehna, jinak bys musel nahoru,
2: jo,
1: že jo?
2: Ale ze zhora ho tam asi prostrčí. Mě to jenom teda teď připomenulo incident, který tou dobou ještě na Giro byl popisován jako takový incident pro dobrou náladu a teď teda mě trošku taky polil studený pot. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale než ze závodu odstoupil Arnaud Delí, tak on měl obrovské problémy na těch kopcích vůbec je vyjet a při jednom z těch stoupání Viktor Kampenárc si vzal bidon od Arnaud Delího a pomohl mu, aby ho jako ten Arnaud Delí mohl do toho kopce vyjet bez toho bidonu a nahoře na tom kopci mu ho Viktor Kampenárc zase vrátil. A to prosím přesto, že každý jezdí za jinou stáj a bralo se to jako, že to je kvůli tomu, že Viktor Kampenárc jezdíval za Loto a že prostě pomáhá kamarádovi Belgičanovi. A teď tedy, když jsme do toho vnesli tenhle element Martina Charváta, tak vůbec nevím, co si tam pánové teda posílají.
1: No a navíc Delí už nepokračuje, viď?
2: No už je ano.
1: Au.
2: Skončil, no.
0: Takže možná Delí měl v kole prázdný bidon, Viktor Kampenárc to viděl, tak si ho od něj vzal a pak mu ho vrátil. Delí se napil a skončil.
2: No ne, navážno, tohle se řeší mezi cyklisty, protože kamarádi, zdravím třeba Ondřeje, kteří plánovali jít na Czech Tour sbírat bidony, tak teď nevědí, jestli je to opravdu dobrý nápad a nevědí, čeho by se mohli...
0: Sbírat ano, ale neochutnávat.
2: Co by se mohli nadít, že v tom je, no.
0: Ne, no právě tohle byl problém, proč se to začalo vlastně, tahle ta kauza Viktora Kampenárce, budem tomu říkat, proč se to začalo řešit, jo, možná vyjde i nějaké pravidlo nové na UCI, bude to Lex Kampenárc, že prostě tohle to je zakázané, protože právě si některý z diváků stěžoval, že jako malý chlapeček sebral, rodiče malého chlapečka si stěžovali, že malý chlapeček sebral bidon a jako zjistili, co v něm je, no.
1: On se dušoval, že to prý dává do auta zpátky. Jakože, že to nezahazuje, že to prý dává údajně do týmového auta, ale to by tam samozřejmě po každém musel odjet.
0: V tom případě bych nechtěl být jeho týmový parťák, protože pak si přijedu do auta pro bidon a mechanik se splete a dá mi Kampenárcův.
2: To přece, to jako představ si, že na tomhle prohraješ Tour de France, jo, protože prostě sportovní ředitel to prohodil a přijede tam pro bidon pro Jonase Vingegaarda v nějaké rozhodující etapě do Alpe d'Huez a on dostane Viktorův bidon, no to přece.
0: Zdravím svého týmového parťáka Jirku Chybu. My jsme měli spolu tým a byli jsme v Rakousku na závodech. Jela s náma moje Soňa, která nám podávala na pevném bufetu v kopci bidony. A já jsem vlastně připravil pro nás ty bidony do takové té přepravky, kde bylo asi 10 bidonů. Soňa nám je postupně předávala, bylo strašné horko. A do toho posledního bidonu, a to jsem jí zapomněl říct, jsem nasypal jako prostě jonťák, jako jenom prostě ten prášek, kdyby potřebovala, aby ještě naředila nějaký. A Soňa v posledním kole, kdy ten Jirka Chyba byl snad v úniku, ještě asi s třema lidma, tak mu podala ten prášek, samotnej v tom bidonu, a Jirka Chyba si ho v tom obrovském horku chrstnul do pusy a málem se zadusil a skončil, jo. Takže furt lepší teda asi sypký jonťák, než to, co by tam odložil Viktor Kampenárc, ale pojďme od toho. Takže prosím vás, když budete sbírat bidony od profesionálu při nějakém závodě, klidně berte si je domů, cestou je vylejte a pak je dobře vymydlete doma, protože nevíte, co v tom bylo.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, přiznáváme bez mučení, že dneska jsme se dostali možná i tam, kam jsme úplně nečekali, že se s Jiřím Ježkem a Martinem
0: budeme hodně stříhat.
2: Budeme možná hodně prostřihovat pro reprízu.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Já jsem chtěl jenom vyřídit, Jirko, taky pozdravy z Pálavy. Spousta lidí se mě ptala, kde jsi, tak jsem vyřizoval, že to nakonec neklaplo, tak se na tebe moc těší někdy jindy, někde jinde. A měl jsem velkou radost, protože zase ta zpětná vazba na tebe, na tvůj pořad a vlastně i na celý Radiožurnál Sport byla velmi, velmi pozitivní, tak jsme za to moc rádi, to jsem chtěl předat.
0: Naopak, ty díky patří i vám, protože já také sbírám tuhletu zpětnou vazbu, teď si budem chvilku plácat po ramenou, ale je to strašně fajn a děkujeme vám, našim milým posluchačům a hlavně posluchačkám, protože vás je taky spousta, a tím, že je jaro, je spousta sportovních akcí, tak já fakt jako od těch lidí sbírám jako hrozně příjemnou zpětnou vazbu na náš pořad a vždycky říkám, že vám to vyřídím, tak vám to tady vyřizuju i takhle veřejně a jsme za to strašně rádi. Samozřejmě snažíme se to dělat pořád líp a líp, takže i když máte nějaké návrhy, jak to udělat lepší, tak určitě nám pište, buď třeba, já nevím, pod ty naše videa na YouTube, nebo klidně i jsem zjistil, že i na těch jednotlivých podcastových aplikacích, ať je to Můj rozhlas nebo Spotify, tak se na tom u toho dá už dneska zanechat nějaký odkaz, tak nám klidně pište nám i na naše sociální sítě a tak dále, jak to můžeme třeba udělat líp, co by vás bavilo, ale snažíme se a je to strašně fajn. Pojďme ještě zpátky na tu Pálavu, já jsem tam tenkrát nejel, nebo tenkrát je to týden?
2: Minulý víkend.
0: Tak jsem tam nejel, protože mi nebylo úplně dobře, byl jsem trošku nastydlý a jak panovalo takové to ošklivé počasí, tak jsem přesně jako borci na Giro jsem trošku nastydnul a nedovedl jsem si představit, protože byla předpověď, že celý ten závod proprší, že ještě v tomhle tomu jako pojedu závod na Pálavě. Nakonec vám prý nepršelo?
2: Nepršelo, myslím, že pro tebe by to byl nejsuší ročník, protože ty jsi byl oba dva ty předcházející, tak tentokrát se vlastně jen vyrazilo po mokru, ale pak už to zase taková tragédie nebyla.
0: A jak se ti to líbilo?
2: Líbilo se mi to moc, byl tam ten kousek, který se jel po hlíně, který byl hodně mokrý a kvůli němu jsem byl rád, že jsem si nevzal silniční kolo, takže já jsem si ho opravdu nechtěl zničit, protože teď mě čekají další hezké výlety na kole a bylo by mi to líto, už se mi to jednou stalo, pak jsem to kolo skoro celé leto kvůli tomu neměl, ale bylo to super, bylo to velmi dobré, akorát jsem se odstl ve své kariéře silničního jezdce nejblíž pádu, což mi bylo jako nepříjemné a vlastně jsem si jenom uvědomil, že se to prostě může stát a vy s tím vůbec nic nejste schopni udělat, protože já nejsem Matěje van der Poel, ke kterému se dostaneme za malý okamžik a prostě když sedím na sedadle, tak nedokážu přeskočit ani bidon na tož člověka, který padá přede mnou a vlastně jsem jako jenom se štěstím nespadl, což mě na chvilku zkazilo náladu, no, ale pak jsem na to velmi rychle zapomněl a myslím, že se to takhle stalo více lidem, ale všichni ostatní, kteří neskončili na zemi, tak si myslím, že si to moc užili. Ta oblast je prostě nádherná, jenom jsme si všichni všichni říkali, že by to chtělo si to jednou užít za hezkého počasí, protože jižní Moravu tak nějak všichni máme spojenou spíš s teplem až s vedrem a vlastně s krásným počasím a s absencí deště, a ne s tím, že jedu někde 2 kilometry po mokré hlíně. No.
0: Tak budeme věřit, že už ten držíme další pace. Ročník konečně, už se nám to pomaličku jako zlepšuje to počasí, tak příští ročník na Pálavě, pokud to na Pálavě bude, já věřím, že ano, tak Road Classics na Pálavě bude slunečná, že bude slunečná i třeba Letap v Praze, která nás čeká asi jako nejbližší akce velká pro tu cyklistickou veřejnost. Má tady být Peter Sagan, takže to bude i velká fanouškovská událost.
2: Ten prý mimochodem taky takhle používal bidon, jeho jméno tam padalo hodně, když se vrátím k Viktoru Campenárcovi.
0: No vida, tak se na to můžeme se ho na to zeptat.
2: Tím bych to otevřel, ten případ rozhovor.
0: A co se týče těch osobních zkušeností s cyklistikou, tak u tebe, Martine, jsem zaznamenal, že už opět vyrážíš na horském kole, že už počasí ti to dovolilo, takže už výlety a tréninky probíhají, takže ty seš spokojený.
1: Přesně tak, já mokrou hlínu vlastně také nemusím být na horském kole, ale ne, tak včera jsem měl i potokem. Ale suchá hlína, doufejme, bude nejen v dalších dnech, to se těším na to do lesa, ale suchá hlína, doufejme, bude také znovu v Novém Městě na Moravě, kde bylo sucho vlastně už ten loňský rok. Teď tam jsou už závody světového poháru horských kol.
0: Ty tam jedeš, Martine, jako reportér.
1: Já se tam dostanu v neděli, takže kdybyste chtěli některé vaše zážitky z kilometrů Jiřího Ježka předat osobně, tak budu moc rád.
2: Martin Charvát bude na místě. Martine, díky moc, těšíme se na slyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Díky moc Jiřímu Ježkovi.

0: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
1: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
0: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
2: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možný, co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
1: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
2: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale já si, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak ano, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv kladnu, se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Já věřím tomu, že ještě nastoupí.
0: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
1: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci a Češi, přišli i odpůrci akce. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa, narazí na Slováky. A dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů. Je sobota 23. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, zasedlo v pátek u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuse byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudetských Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonflikt. Tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: V Česku se znovu objevuje záškrt. Po nákaze touto infekční nemocí zemřel předškolák z Ostravska. Nebyl očkovaný. Díky povinné vakcinaci je přitom v Česku onemocnění vzácné. Dítě se od konce dubna léčilo v pražském Motole.
8: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
9: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
8: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
10: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
8: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Podle ministerstva školství současná praxe vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělání.
11: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
12: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
11: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
13: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, co se týká třeba přírodovědy a technických oborů, bylo by to, že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
11: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Odchod sponzorů ale podle Duška problém není, protože knihovna má nové nabídky.
14: Samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy. Zároveň mám dobré zprávy a mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí.
1: David Dušek je jediným členem správní rady, který na post zatím nerezignoval. Celý rozhovor uslyšíte v repríze pořadu 20 minut Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem, řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Podle něj bude muset Evropa vydat stovky miliard korun na svou obranu.
15: Jestli oni budou silní.
16: Pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
15: Dle něho absolutně prohrušné.
17: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i proti ruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Stát zvažuje prodej pardubické Explosie. Po návštěvě firmy to České televizi a ČTK řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. O státního výrobce výbušně na střeliva podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění českých závazků vůči NATO.
18: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
1: Podle zástupců opozičních stran by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo v současné bezpečnostní situaci vůbec přemýšlet. Podle bývalé ministryně obrany Jany Černochové z ODS Babiš s nápadem přichází v době, kdy celý svět posiluje vlastní obranný průmysl a snaží se být nezávislý na cizích dodavatelích. Někdejší ministr průmyslu Lukáš Vlček ze STAN řekl, že nevidí jediný důvod, proč by se měl stát zbavovat firmy, která je v zisku a má skvěle rozjetý investiční plán. Kapela Jelen letos kromě velkých festivalů vyrazí i na vlastní rodinnou koncertní šňůru s názvem Jelen Fest. Skupina zároveň představila píseň Toulaví zpěváci, určenou hlavně dětem. Naspívala ji s hostující zpěvačkou Adélou Orlovou.
19: My jsme zpěváci, zpěváci toulaví.
20: Píseň Toulaví zpěváci pochází z repertoáru Jiřího Suchého a divadla Semafor. Frontmana skupiny, která na sklonku minulého roku vyprodala už po druhé O2 arénu Jindru Poláka, inspirovaly vzpomínky na dětství a prázdniny u prarodičů.
19: Štěstí nám do posud,
21: štěstí nám do posud,
19: doklínáme spadlo.
20: Jelen zároveň chystá 20 zastávek vlastního festivalu Jelen Fest. Chce tak přenést atmosféru svých koncertů přímo do regionů a hlavně k rodinám s dětmi. Festival začne 5. a 6. června v pražských Žlutých lázních a vystoupí na něm třeba Děda Mládek Illegal Band, Tom Artway nebo Kateřina Marie Tichá. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Odpoledne nastoupí proti Slovensku. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
22: Já už jsem s nima dlouho nehrál, opravdu. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. Těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou jaký vypětější. Prostě ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili. Takže bylo by dobré to nastartovat. Teď to ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledit, čím se nejšlo.
1: Zápas Česko-Slovensko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin na 20 minut. V pátečních zápasech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D6 za Prahou a překážka na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D6 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Karlových Varů. Na 4. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce, raději zpomalte. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy hlásíte překážku v omezení u Brandýsa nad Labem. Na kilometru 11,5 stojí v pravém zúženém pruhu nepojízdné osobní auto a není dobře vidět.
24: Vypadá to na nějakou poruchu, má tam blikačky a kousek si za to dal trouhelník. On tak to problikává a ještě ke všemu to auto je tmavý, takže to je vidět na poslední chvíli.
23: Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 osobní auto srazilo zvěř, odstavní pruh je uzavřený, místo je označené. A na D1 z Prahy do Brna počítejte i se zdržením za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 silničáři uzavřeli pravý pruh kvůli údržbě a před zúžením se teď zdržíte kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Co je předmětem sporu mezi vedením knihovny Václava Havla a zaměstnanci, kteří ohlásili hromadný odchod? Proč končí významný strategický sponzor a kdy bude zvolena nová správní rada, která by měla určit další směřování této instituce? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen správní rady knihovny Václava Havla, místostarosta Prahy 5 za STAN, David Dušek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze v 10:30 dopoledne. Nehrozí knihovně Václava Havla v krajním případě zánik?
3: To je obvyklá otázka, kterou v poslední nedostávám.
0: Ale logická, ne?
3: Zcela logická, zcela logická. Já jsem přesvědčen, že zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí. Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera, či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. To, co není nalézt, je odkaz Václava Havla. Najít práva k používání jména Václava Havla, či podobně. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen. Tak já si myslím, že ani není ohrožena knihovna.
0: Ona, knihovna podle vás prošla turbulentním vývojem, to jsou vaše slova. Jak jste se tedy doslova vyjádřil, kdo je za něj odpovědný?
3: Já myslím, že bohužel ten minulý čas není vhodný zatím. Stále prochází turbulentním vývojem. Každý den nastává poněkud nová a změněná situace.
0: V jakém stavu jsme dnes, teď, v tuto chvíli?
3: Já se snažím neustále analyzovat. Já jsem bohužel v situaci čistě reaktivní. Já neustále, ještě jsem se nedostal do pozice, ve které bych se cítil komfortně, tedy, že bych byl schopen tu situaci jakýmsi způsobem ovládat a směřovat. Zatím opravdu reagujeme na to, co udělali zástupci strategického partnera nebo sponzora, tedy rodiny Bakalových, když rezignovali ze správní rady.
0: Dobře, ale k tomu měl nějaký důvod, co je k tomu vedlo?
3: No to se zeptejte jich, já to fakt nevím.
0: Počkejte, tak určitě jste se o to zajímal.
3: Tak já se zajímám neustále o to, ale ty...
0: Nemáte na to odpověď?
3: Nemám na to odpověď.
0: Ředitel prostě... Tomáš Sedláček řekl, že chce knihovnu, zase cituji, vyrvat pražské kavárně a vrátit lidu. Jak tomu rozumíte?
3: Já se přiznám, že nejsem ten, který by vyslovoval jakékoliv soudy o tom, co kdo jiný říká. Já se budu věnovat tomu, co si myslím, že je mým úkolem jako člena správního rady. To znamená v tuto chvíli jako jediného ve funkci dokonce předsedy správní rady. Prozatímně, tak jsem byl jmenován na posledním zasedání správní rady v momentě, kdy ostatní kolegové rezignovali. Já mám za úkol provést knihovnu tímto bouřlovým obdobím, posílit management a zajistit, aby mohla fungovat v budoucnu. Aby vytvořila v jediné majitelce a jaksi paní Havlové jediné to osobě, která může poskytnout knihovně veškerá práva a jméno Václava Havla, tak aby se cítila komfortně, že jsme schopni odkaz Václava Havla jejího manžela stále nést.
0: Budeme se muset k tomu vrátit, ale víte, mě zajímá ten výrok, který jsem citoval. Vy sám pocházíte z disidentské rodiny, váš dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista, blízký přítel Václava Havla. Nevadí vám, že ředitel Sedláček používá slovník jako vystřížený z normalizace?
3: Já bych nechtěl soudit Tomáše a jeho emotivní výroky. Mně přijdou nešťastné, je mi to líto, že se dostal do takového stavu emočně, kdy vyslovuje některé věci dřív, než si je pořádně promyslí, a určitě to neprospívá uklidnění situace.
0: Co si ale představit pod tím, že knihovna Václava Havla se bude navracet lidu?
3: No tak já jsem si včera četl na Facebooku několik příspěvků, které vlastně říkali, že tato diskuze je očistná. Jo, protože diskuze tak, jak probíhala o Václavu Havlovi, probíhala v rozmezí mezi vlastně privilegovaný disident ještě s nějakými divnými sklony a divným životním stylem po absolutní adoraci a zboštění mezi jeho bývalými přáteli, mezi které já se počítám. A já si myslím, že ta
14: diskuze by měla být barvitější, košatější a možná ta katarze, která její jsme dní svědky, tedy to absurdní drama, jak by to popsal Václav Havel, tak určitě té diskuzi prospívá.
0: No zatím se v tom snažíme nějakým způsobem zorientovat, ale jak jsem pochopil, vy taky. Z knihovny Václava Havla tedy odchází všech 17 zaměstnanců?
14: V dopise, který směřovali a mě poslali v kopii, který směřovali paní zakladatelce Dagmar Havlové, píší, že ukončí svou práci ke poslednímu srpnovému dni a nebudou připravovat program a fungování knihovny od 1. září.
0: To je zatím obecně známo, ale kolik z nich zatím fakticky podalo výpověď?
14: Fakticky jsem informován pověřenou zástupkyní ředitele, která mi denně píše jakýsi sčot toho, kdo podal výpovědi a kolik jich je. A ke včerejšímu dní jich bylo 10.
0: Čili 10 podaných výpovědí. Padla nějaká z vaší strany nebo ze strany zaměstnavatele?
14: Ano, z mé strany padla jediná a to, že jsme se rozloučili nebo ukončili jsme spolupráci okamžitě s externí tiskovou mluvčí, která podle mého zcela nezvládla situaci, jelikož byla smluvním partnerem knihovny Václava Havla jako instituce a ona začala vyjadřovat své osobní soudy a pozici zaměstnanců na fungování knihovny.
0: Takže to byl důvod, proč Maria Pfeifferová dostala hodinovou výpověď.
14: No, to není hodinová výpověď. Ona byla OSVČ, která pracovala na základě smlouvy s knihovnou.
0: Takže jste a my jsme zrušili
14: tu smlouvu. Ale je to na základě toho hlavně, že já jsem na poradě týmu 12. května jasně definoval, že jakákoliv externí komunikace musí přes země nebo s mým schválením. A ona nerespektovala.
0: Končí tedy dramaturg knihovny spisovatel Jachim Topol?
14: Jak jsem se dozvěděl z novin, ano. Mm-hmm.
0: A pokoušel jste se jako pověřen předseda správní rady, momentálně jednočlené, některé ze zaměstnanců přesvědčit, aby neodcházeli?
14: Snažím se s nimi komunikovat, nicméně vlastně atmosféra v týmu je velmi podrážděna. My se snažíme, pokud možno, profesionálně se stýkat, aby knihovna ve svém programu do konce června neutrpěla, ale jakákoliv prohlášení o budoucnosti nebo podobně se setkávají s relativně přehnanou emotivní reakcí. A já se snažím tuto chvíli situaci uklidnit a nechci do situace přilévat oleje.
0: Co je tedy tím důvodem, proč 28. dubna rezignovali 4 z 5 členů správní rady?
14: A to není otázka na mě, to je otázka na ně.
0: No tak dobře, tak já se tam, proč vy jediný jste zůstal?
14: Protože kdybych nezůstal, tak by knihovna zanikla.
0: A z jakého důvodu byl od 1. dubna ředitel knihovny Tomáš Sedláček odstaven, ono se říká, na takzvané překážky v práci?
14: Byly tam výhrady, které byly formulovány v dopise zaměstnanců správní radě nebo předsedovi správní rady panu Gabrielu Eichlerovi, který je následně představil členům správní rady. Já jsem se s nimi nestotožnil, ani jsem je nenegoval. Můj názor byl takový, že by zaprvé měl ředitel dostat šanci se k ním vyjádřit.
0: To nedostal?
14: To nedostal nikdy. A za druhé, můj návrh, který taky nebyl jaksi přijat pozitivně, bylo, aby jakýsi personální specialista či personální auditor objektivně posoudil situaci v knihovně Václava Havla a definoval to, kde v tuto chvíli je ten problém. Bohužel tím, že se zaměstnanci rozhodli podat jakousi hromadnou výpověď, nastala situace, že tento audit asi pozbývá jako smysl. Nicméně tenkrát jsem toto požadoval, byl jsem přehlasován a demokraticky jsem uznal, že většinu ve správní radě měli zástupci pana Bakaly a zástupce pana Komárka, kteří tím rozhodnutím, že tedy postavili ředitele knihovny Václava Havla, přejali odpovědnost za fungování knihovny na nadále.
0: Co to vlastně fakticky znamená? On bere nějaký plat, ale má překážky v práci. Jakého druhu? Jak je to zdůvodněno?
14: No, to nebylo zdůvodněno. To bylo zdůvodněno vlastně tím dopisem, který poslali zaměstnanci a z mého pohledu Bohužel nejsem ten, který může jakýmkoliv způsobem tuto chvíli tu situaci změnit, protože to rozhodla správní rada a myslím, že správní rada, bude-li usnášení schopná, musí tuto situaci analyzovat a řešit.
0: Takže ve vaší kompetenci teď není vrátit Sedláčka, ne, případně zpět do práce, to vy nemůžete udělat.
14: Tuto chvíli není mé kompetenci pana Sedláčka jakýmkoliv způsobem řešit.
0: A měl by se podle vašeho názoru vrátit do Čilo knihovny
14: Václava Havla? Já nebudu vytvářet jakýkoliv názor. Já jsem tuhle tu chvíli služební knihovny a snažím se nějakým způsobem.
0: Ale máte svůj osobní názor.
14: Můj osobní názor, Tomáš Sedláček jako ředitel knihovny byl fenomenálním komunikátorem, marketérem a prezentátorem.
0: Ale výsledek je, že odchází 17 zaměstnanců.
14: Ano, já myslím si, že to je výsledek jakési špatné komunikace, generačního nedorozumění, představy, která možná nebyla dobře artikulována. Ale
0: tak není tak dobrý komunikátor, jak říkáte.
14: Dovnitř. Navenek fungoval fenomenálně.
0: No dobře. A jestli tomu dobře rozumím, Dagmar Havlová za Tomášem Sedláčkem stále stojí.
14: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit. Paní Havlová nemá žádná exekutivní práva ve vztahu ke knihovně Václava Havla a nikdy je ani skrze mě neuplatňovala.
0: A kdyby měli být tedy zvoleni noví členové správní rady a kdo je má volit?
14: To máme všechno napsáno v zakládacích listinách, které vznikly před rokem 23 v turbulentním období minulého řádu, které naštěstí nebylo nijak mediálně komunikováno. A ten jízdní řád se jmenuje zakládací listina, kde je jasně napsáno, že v momentě, kdy není více než 3 měsíce jmenován ať už výborem zakladatelky, či výborem dárců, jehož jediným členem a předsedově Zdeněk Bakala, člen správní rady, který je tam jmenován ze stanov nebo na základě zakládací listiny za jejich stranu, tak nastupuje do těchto pravomocí dozorčí rada, která jmenuje toho zbývajícího člena nebo zbývající členy.
0: No, rozebereme to dál. David Dušek, místostarosta Prahy 5 za STAN a člen správní rady knihovny Václava Havla, je hostem Radiožurnálu. Podle vyjádření manželů Bakalových, kteří po 20 letech odstupují od podpory, stávající způsob řízení a fungování knihovny Václava Havla neodpovídal nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce. Jak si to slova osobně vysvětlujete? Co se změnilo?
14: Pana Tomáše Sedláčka pro knihovnu objevil a navrhl pan Zdeněk Bakala. Pan Gabriel Eichler, který byl jmenován panem Zdeňkem Bakalou do správní rady knihovny Václava Havla a jako takový byl díky své senioritě ve správní radě námi ostatními členy pověřen funkcí předsedy správní rady.
0: Jak jsem pochopil, podle vás to byla dobrá volba?
14: Ano, podle mě to byla dobrá volba.
0: Dobře, ale já se ptám, proč Bakalovi odchází jako sponzoři?
14: Ale já to nevím. Já se omlouvám, to do dneška nevím. Já tomu nerozumím. Já si tu dohodu, která je mezi panem Bakalou a paní Havlovou, vysvětluji jinak. Myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. Oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci.
0: No ani další z těch významných sponzorů, nadace Karel Komárek Family Foundation, není podle všeho se současným stavem spokojen. Jejich zástupci odůvodnili rozhodnutí odejít ze správní rady tím, že se vize zakladatelky knihovny, kterou zároveň prosazoval Tomáš Sedláček, neschodovala s jejich programovým zaměřením. Tak zase otázka zní, v čem se ty tendence rozcházejí.
14: Bavíme-li se o vizi, tak ta vize byla jednomyslně schválena správní radou na některém z podle mého loňských zasedání. Spíš se jedná o to, o tu realizaci té vize. A zároveň musím říct, že osobně jsem vděčný panu Karlu Komárkovi za jeho neskutečný přínos pro knihovnu Václava Havla, kdy ve velmi složitém období on svým vlivem dokázal knihovnu zachránit.
0: A hrozí odchod tohoto sponzora?
14: A já z vyjádření, které jsem viděl v Událostech České televize, ústy mluvčího KKCG, jsem pochopil, že zvažují svůj odchod. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Já
3: jsem to už několikrát říkal vašim kolegům, mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí s
0: nový dárci.
3: Návrhy. Ano.
0: No, už můžete říct, kdo to je.
3: Ale já bych nechtěl předjímat, protože...
0: Dobře, jinak mohou říct... nahradit Bacala Foundation, případně rodinu.
3: Já si nejsem jistý, jestli budou schopni nahradit Bacala Foundation a nejsem si jistý, jestli je v zájmu knihovny mít jednoho takhle dominantního strategického partnera. Protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
0: Tomu rozumím, kolik potřebuje knihovna na svůj provoz ročně?
3: Ale to je otázka, o jakém formátu knihovny se bavíme. Jo? Jestliže se bavíme o restrukturalizované knihovně, tak je to řády milionů. Bavíme-li se o projektu tak, jak jsme se ho snažili rozvíjet, tak naším cílem ústy pana předsedy Eichlera bylo dosáhnout rozpočtu 40 milionů korun ročně. V tuto chvíli rozpočet je 27 milionů korun na rok a není naplněn. Chybí nám tam stále cirka 2 miliony korun.
0: Pojďme zpátky k té otázce, kterou jsme nezodpověděli, kdyby měli být zvoleni noví členové správní rady. Vy jste říkal, že to je na dozorčí radě, ale pokud se nepletu, ta je teď jednočlenná dozorčí rada. Správní rada taky. Výbor dárců už neexistuje, protože z něj rezignoval Zdeněk Bakala týden před správní radou. Přiznám se, že nerozumím té situaci, jakým způsobem teď můžete postupovat legálně.
3: Já jsem oslovil pana doktora Kintra, který mi s touto situací pomáhá a snažíme se v tom vyznat. Ten jízdní řád, tedy ta zakládací listina, jasně hovoří, jakým způsobem by mělo být nakládáno v některých momentech. Některé momenty, jakože chybí vlastně 4/5 správní rady. Co to znamená opravdu pátý člen, jestli to
0: že
3: je
0: číslo. Že vy ty odpovědi hledáte, neznáte.
3: Samozřejmě, ono to není jednoduché. Jo, protože...
0: Tomu rozumím, no, ale to znamená, že v tuto chvíli nevíme, kdyby mohla být správní rada doplněna.
3: Víme. Já jsem si jistý, že to bude 3 měsíců, tak jak říká ten jízdní
0: řád. Jste si jistý. No, do té doby je činnost knihovny fakticky ochromena?
3: Není ochromena, protože má pověřeného statutárního zástupce, kterým jsem já. A já musím vykonávat vlastně tu funkci navenek. To znamená, že můžu do některých agend vstupovat, určitě nemůžu nějakým zásadním způsobem změnit fungování a nastavení knihovny. Má role, tak jak ji vnímám já, je pokračování v tom, jak byla původně nastavena. To, co bude následovat, je v rukou těch lidí, kteří budou jmenováni jak předsedkyní výboru zakladatele, tedy paní Dagmar Havlovou, tak dozorčím výborem.
0: Ten výbor zakladatele, kromě Dagmar Havlové, tvoří ještě někdo další?
3: Ne,
0: je to jednočlenný výbor. No, ona se, jak jsem řekl, rozpadá i ta dozorčí rada, ve které zřejmě zůstává jenom Martin Palouš. A jak si vysvětlujete odchod dcery Dagmar Havlové Niny? Proč odešla?
3: Ale Vy mě neustále žádáte,
0: abych
3: vysvětloval motivace někoho jiného, jaké no třetí strany.
0: Já myslím, že vás to...
3: Komfortně. Paní Nina Zbyt
0: promiňte, ale vás to určitě
3: a je to
0: zajímá taky,
3: dáma,
0: ne?
3: Která měla nesmírně pozitivní vliv na fungování dozorčí rady a hrozně si vážím jejího působení v dozorčí radě. Na druhou stranu nebudu předjímat její motivace, ale myslím si, že její profese, protože naše všechny funkce, jak ve správní radě, tak v dozorčí radě, jsou zdarma a dobrovolné. A já si myslím, že v tuto chvíli dozorčí rada se dostala do fáze, kdyby měla opravdu jak si sáhnou ke klotovým rukávům a reálně vykonávat svou funkci dohlížitele nad dodržováním jaksi parametrů nastavení knihovny Václava Havla.
0: No, ale když je tam jenom Martin Palouš, jak to může udělat?
3: Protože ho buď paradoxní, to je paradoxní situace, protože si myslím, že druhého člena jmenuje předsedkyně výboru zakladatele, paní Dagmar Havlová, ale nebudu předjímat její rozhodnutí. Jo? Jako já nemluvím za ní, nejsem její mluvčí, jsem jejím nominantem ale vážím si každého jejího kroku. Myslím si, že v rámci jejich úvah samozřejmě k tomuto kroku spěje. A bude-li mít dozorčí výbor dva členy, pak je usnášení schopný a může pokračovat v činnosti. A dokonce do 3 měsíců dozorčí výbor může dovolit toho svého třetího člena podle toho našeho jízdního řádu zakládací listiny.
0: Ve 20 minutách radiožurnálu mluvíme s Davidem Duškem, momentálně jediným členem správní rady knihovny Václava Havla. Knihovna podle vašich slov bude muset projít restrukturalizací. Jakou o ní máte představu?
3: Ale to je, já nejsem ten, který by měl mít úplnou představu o tom. To je usnášení schopná správní rada. Mm-hmm. To znamená, že budou-li dovoleni členi správní rady.
0: To je mi jasné, ale vy přijdete třeba s nějakým svým návrhem, předpokládám.
3: Ale já bych rád zachoval unikátnost knihovny Václava Havla v těch směrech, kde je skutečně unikátní. Myslím si, že to, co je pro Českou republiku nesmírně důležité, je role vzdělávací knihovny. A protože sám trpím, myslím tedy aktivní, tím, jak málo je vlastně vyučována dějepis moderní historie České republiky a Československa, tedy 20.
0: Takže to by mělo být jedním z těch úkolů. Ale
3: to knihovna dělá dlouhodobě.
0: Jasně, ale pokračuje v tom. No, jak chcete nahradit ten odcházející tým? Vy jste řekl 10 podaných výpovědí, jednu jste dali vy, nebo rozloučili jste se s tiskovou mluvčí. Čili to je v tuto chvíli 11 lidí ze 17, ale vypadá to, že možná odejdou všichni.
3: Já nebudu předjímat. Já bych byl rád, kdyby si alespoň část těch zaměstnanců to rozmyslela, protože si myslím, že ta kontinuita je nutná. Respektuji jejich rozhodnutí, chápu jejich obavy, vnímám to tak, že se cítí velmi nejistě, odešel-li strategický partner a možná to jsou i existenční problémy, ale myslím si, že budeme schopni v krátké době, a to říkám s velkou mírou optimismu, protože mě mezi tím oslovili, já mám na svém LinkedInu, myslím, 10 nových CVček od lidí, kteří by chtěli knihovně pracovat, a další kolegové tvrdí, že jich dostávali taky desítky, kteří by chtěli jako vstoupit do knihovny Václava Havla a pracovat na rozvíjení tohoto odkazu.
0: Ti současní zaměstnanci zdůvodňují odchod tím, že prý nemohou garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. V čem myslíte, že mohou spatřovat nezdravý vývoj knihovny?
3: No tak to se zase ptáte mě na něco, co... Já vám můžu říct, že jsem na základě tohoto dopisu, který adresovali paní Havlové, jsem se podíval do jejich pracovních smluv a popisu jejich pracovních činností a přiznám se, že tam žádná část týkající se garantování čehokoliv není.
0: Ptám se, protože určitě vás zajímá, proč odcházejí, proč jsou nespokojeni, abyste to mohli příště předejít.
3: Tak samozřejmě oni mají svou představu o vedení a směřování knihovny Václava Havla, která se nesetkala v souladu s představou pana Tomáše Sedláčka. A vzhledem k tomu, že odcházejí, já musím říct, že respektuju všechna rozhodnutí správní rady, která doposud vždy byla přijata demokraticky a podle mého zákoně správně. A mezi nimi je i přijatá vize pana Tomáše Sedláčka, která se setkala jak s oporou u správní rady, tak v té době i u zaměstnanců. Otázka je, je-li realizovatelná, budeme-li na ní mít prostředky a budeme-li schopni ji zajistit i personálně tak, abychom byli schopni tu vizi realizovat. A já si myslím, že a jsem přesvědčen o tom, že instituce jako knihovna Václava Havla je pro Českou republiku nesmírně potřebná a doufám, že v této práci budeme pokračovat.
0: Hostem 20 minut radiožurnálu byl člen správní rady knihovny Václava Havla, pověřený jejím řízením David Dušek, místostarosta Prahy 5 za STAN. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
3: Já taky děkuji a šťastnou cestu, řediteli.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
5: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem a jeho hostem a právě teď hodiny ukazují skoro 4 minuty po 12:30. Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: Americký lékař, který

0: hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu. Ředitelka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová odstupuje. Rezignační dopis adresovaný prezidentu Donaldu Trumpovi zveřejnila na sociální síti X. Gabbardová odstoupení zdůvodňuje objevením rakoviny u svého manžela. O jejím odchodu se ale v posledních týdnech spekulovalo i vzhledem k jejím protichůdným vyjádřením ohledně americké války v Iránu. Trump už rezignaci své šéfky tajných služeb potvrdil s tím, že ve funkci zůstane do konce června. A ve zlínské zoologické zahradě uhynula samice slona afrického jménem Ula. Ze zatím neznámých důvodů je napadl samec. Zahrada to napsala na Facebook. Sloní výběh bude proto dnes uzavřený. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i v Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají slony indické. V Česku chová tento druh vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Sport. Fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City. Španělský kouč to oznámil v rozlučkovém videu klubu na sociálních sítích. Guardiola získal s anglickým týmem 20 trofejí, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. Posledním utkáním Guardioli v Manchesteru City bude nedělní domácí souboj s Aston Villou v posledním kole Premier League.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D3 u Tábora a nehoda na dálnici u Otrokovic. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic se vyhněte překážce před Táborem. Na 75. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Na nehodu pozor také na dálnici D55 u Otrokovic a v nájezdu na dálnici od Zlína ve směru na Hulín, tedy na exitu 32, osobní auto narazilo do svodidel. Na vozovce se pohybují lidé, ale je to v zatáčce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 osobní auto srazilo zvěř, blokují odstavný pruh. A následky podobné nehody překážejí na dálnici D6 za Prahou ve směru do Karlových Varů. Na 4. kilometru auto srazilo zvěř, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Příjemnou víkendovou noc přeji, ladíte noční radiožurnál, který právě začíná, je tu sobota 23. května. Čeká nás příjemný letní víkend, tak si ho užijte, ať už to bude odpočinkem někde u vody, anebo vyrazíte třeba někam na výlety. A úvod nočního vysílání nás zavede do nemocnic. Lidé v Česku si totiž čím dál víc stěžují na zdravotníky. Nemocniční ombudsmani letos přijali víc podnětů než loni. Co pacientům nejvíc vadí a jsou jejich stížnosti skutečně opodstatněné? Ne, tak to probereme za pár minut.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Sarah Brightman a Andrea Bocelli zazněli v nočním radiožurnálu s písní Time to say goodbye. Mimochodem loni tato píseň oslavila už 30-leté jubileum. A teď pojďme na avizovanou reportáž. Nedostatečná nebo nevhodná komunikace. To jsou nejčastější stížnosti pacientů na zdravotníky. Nemocniční ombudsmani jich přijali víc než loni. Oprávněných stížností je přitom jen zhruba desetina. I to zaznělo na konferenci Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví v Benešově.
1: Setkala jste se někdy s tím, že se vám třeba nelíbila komunikace ve zdravotnickém zařízení nebo ta péče a že jste si říkala, to bych si mohla stěžovat?
2: To bylo, když ještě maminka byla v domově důchodců, tak tam. Jinak byli vždycky jako na mě hodný. No.
1: To byla Hana Tumová, kterou jsem potkala v nemocničním areálu v Benešově.
3: Jmenuji se Drazdík. Nemíním nikoho kritizovat, každého nás to vychytá v jiný náladě. Zatím jsem dostal, co potřebuju a jako nestěžuju si. Jo.
1: Ne všichni ale mají takový názor. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka počty stížností meziročně vzrostly o 5-6%. Menší nemocnice jich řeší desítky, větší stovky.
4: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom je sečetli, tak je to zhruba do 10%.
1: Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman nemocnice Motol a Homolka. Jak to vypadalo u vás třeba loni s počty stížností?
5: 360 důvodných či částečně důvodných se pohybují. Bojí okolo 7-8%.
1: A platí to, co tady zaznívalo, že nejčastěji je to taky na tu komunikaci, ty stížnosti.
5: Ano, jednoznačně.
1: O tom, že rostou počty stížností, které řeší i lékařská komora, mluvil na konferenci taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: Ta komunikace mezi lékařem, zdravotníkem, pacientem, tak tam si myslím, že je ještě co zlepšovat. A je to o vzdělávání lékařů. Ta empatie a ta komunikace zdravotníka je klíčová.
1: Ombudsmani působí už ve čtyřech desítkách nemocnic. Z Benešová, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po třech letech se hokejisté Česka a Slovenska utkají na mistrovství světa.
2: Tehdy v Rize dali góly hráči, kteří jsou i letos na světovém šampionátu. Za Česko to byli Červenka a Sedlák.
1: Jestli to dokáží zopakovat, začneme zjišťovat v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu i digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmelová.
5: GIB se zabavila přes 10 litrů tekuté extáze, část našla u policisty z Prahy. Výbuch v newyorské loděnici na Staten Islandu zranil 16 lidí. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku a dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili více než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIBSu drogu sám užíval, podávali i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIBSu Jakub Augusta.
6: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
5: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025, říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Po požáru a výbuchu v loděnici na newyorském Staten Islandu je 16 lidí zraněných, 3 z nich vážně, uvedla to agentura AP. Úřady zatím neinformovaly o obětech. Na místě se hasiči snažili uhasit požár v uzavřeném prostoru v přístavu, když místem otřásla silná exploze. Příčina incidentu se vyšetřuje. Úřady v severovýchodní části Konga zakázaly tradiční pohřby a shromáždění více než 50 osob. Snaží se tak zpomalit šíření eboli v regionu, uvedla to agentura AP. Světová zdravotnická organizace varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu v Kongu výrazně roste. Laboratorně potvrzených bylo 82 infekcí a 7 úmrtí. Organizace ale eviduje téměř 750 podezřelých případů a přes 170 úmrtí. Situaci v zemi navíc komplikují ozbrojené konflikty a špatná dostupnost zdravotní péče. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které jsou běžně nepřístupné. Do programu akce Dny soukromých hradů a zámků se zapojily třeba zámky Neustupov a Karlova Koruna nebo Hrad Kost. Na některých soukromých památkách návštěvníky provází přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky, koncerty a nebo výstavy.
3: Sport.
5: České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední 4 vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
7: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekávám skvělý zápas, samozřejmě hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
5: Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin na 20 minut. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál i digitální stanice Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D55 u Otrokovic i na D1 u 9 křížů. U Otrokovic pozor na nehodu na dálnici D55 do Hulína. V nájezdu na dálnici od Zlína na exitu 32 osobní auto narazilo do svodidel. Je to za zatáčku a pohybují se tam lidé tak opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 je po střetu osobního auta se zvěří uzavřený odstavní pruh. Stojí tam ještě světelná šipka silničářů. Na D1 z Prahy do Brna počítejte také s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 pracují silničáři v pravém pruhu, kolona už se rozjela. A pracuje se i na dálnici D5 z Prahy do Plzně. U Loděnice mezi 9. a 11. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Ani tam se už výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 5 minut po jedné ladíte noční radiožurnál a přeji poklidnou a příjemnou sobotní noc. Pomáhají s jídlem, hygienou nebo s klienty hrají hry. Do domova pro mentálně postižené ve Zboží na Havlíčkobrodsku chodí na praxi odsouzené ženy z nedaleké věznice. V Česku jde o vůbec první podobný projekt, představíme vám ho za okamžik.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Místo vězeňské cely péče o mentálně postižené. Odsouzené ženy z věznice ve Světle nad Sázavou chodí nově na praxi do domova ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Učí se tam práci v sociálních službách a připravují se na život po propuštění. Věznice ve Světle nad Sázavou je první v Česku, která podobnou spolupráci navázala.
1: Jde určitě o to se vlastně o klienty starat tak, že koupeme přivalování, jídlo, když je volný čas, tak nějakou tu zábavu.
2: Odsouzené ženy zrovna pomáhají s výdejem obědu. Paní Markéta ale popisuje i další činnosti, na kterých se v domově ve Zboží podílí.
1: Určitě si myslím, že to je hodně velká zkušenost do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsme odsouzený, tak vlastně jsme strašně rádi do budoucna, aby to bylo úplně super, kdyby jsme mohli v našem místě bydliště dostat nějakou takovouhle práci.
2: Podobně jako Markéta vidí svou možnou budoucnost v sociálních službách i Šárka s Evou.
3: Je prostě na nich úplně skvělý vidět, když dají těma očima ten výraz, že mají radost, že vás vidí znova.
4: Já bych chtěla dělat s dětmi, protože máme s manželem pěstounské péči s Dendou, je postižený.
2: Odsouzené ženy teď představují velkou pomoc také pro domov ve Zboží. Zaměstnanců v sociálních službách je dlouhodobě nedostatek a každá pomocná ruka je tak podle ředitele domova Jana Tourka znát.
5: Když tito lidé prostě pracují a pečují o ty naše klienty, tak ti naši zaměstnanci zase mají víc volného od času na to, aby prostě řekněme tady se zvyšovaly aktivity volnočasové, že prostě se s tím jde na procházku, jde se prostě malovat. Si dovedem představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně.
2: Domov ve Zboží tak teď funguje v uvozovkách jako tréninkové středisko pro odsouzené ženy, které naučí potřebné úkony v sociálních službách. Ředitelka věznice Monika Mišičková už ale zaznamenala i zájem dalších organizací.
6: Mají o to zájem ředitelé domů seniorů z Prahy, z Děčína, z Chomutova, budou se stávat garanty té odborné péče v rámci praxi a dále chtějí navázat na spolupráci při zaměstnávání jak odsouzených žen, tak odsouzených mužů.
2: Celkem do domova ve Zboží dochází 10 odsouzených žen, které vedení věznice vybralo i na základě toho, jaký druh trestného činu spáchali, aby se na ně vztahovalo rozvolnění bez úhonnosti. Tereza Bešoutová, Radiožurnál.

0: To byl Rag & Bowman. A za chvíli se vydáme do plzeňské zoo. Město tam totiž testuje novou technologii, která hlídá spotřebu vody v reálném čase a už teď šetří statisíce korun. Co všechno chytrý systém umí a jak vlastně funguje, to uslyšíte za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Kvůli skrytým poruchám mohou z vodovodních rozvodů během několika hodin odtéct hektolitry vody. Právě takové úniky teď v Plzni odhaluje nový systém startupu Západočeské univerzity. Už funguje v některých školách a městských budovách a také v plzeňské zoologické zahradě. Inovativní technologie pomáhá snižovat spotřebu a tím pádem i náklady.
1: My teď otvíráme objekt čerpací stanice. Ten objekt je vlastně velmi hluboká skruhová jáma, do které se vlastně pouští voda přímo z řeky.
2: Výzkumník František Mach teď otevřel poklop čerpací stanice u řeky Mže na okraji plzeňské zoo. Odtud se čerpá voda, která zásobuje celý areál, a to od výběhu až po závlahy. A právě tady začíná systém, který stojí na datech a podle nich řídí, kolik vody zoo skutečně spotřebuje.
1: Tady jsou umístěny čerpadla a vlastně veškerá výzbroj, kterou my využíváme k tomu, aby jsme zajistili drtivou většinu toku vody do zoologické zahrady. Ta možnost čerpání závisí na stavu řeky, protože zoo nemůže čerpat bez nějakých omezení, ale musí dávat pozor na to, aby nečerpala příliš mnoho vody, aby po toku dál nedošlo k tomu, že bude příliš sucho nebo další instituce nebo kdokoliv, kdo by byl napojen na tu vodu, tak měl nedostatek.
2: V čem je ta technologie unikátní?
1: V tuhle tu chvíli ta technologie je unikátní především v propojení informací, které máme o celkový zoo a informací, které získáváme od jinou. My jsme schopni v podstatě poznat v rámci této stanice nedostatek vody v zoologické zahradě nebo její potřebu v zoologické zahradě. Zároveň počítáme celkovou spotřebu a porovnáváme ji s povoleným limitem z povodí, ale máme tady možnost sledovat i znečištění řeky. To znamená, ve chvíli, kdy zoologická zahrada má dostatek vody a řeka je znečištěná, protože třeba po toku výš prší, tak my nejsme závislí na tom, že čerpáme tu vodu, která je zakalená.
2: Data se sbírají i z dalších zdrojů, ze senzorů, z předpovědí počasí i z jednotlivých částí areálu a systém podle nich vyhodnocuje i kvalitu vody. Zoo využívá kromě řeky i vrty a dešťovou vodu. A technologie mezi nimi dokáže podle Petry Drexler ze startupu Západočeské univerzity NextDrop automaticky přepínat podle situace.
3: Nejenom tady v zoologické zahradě, ale u všech našich klientů se snažíme, aby měli možnost hospodařit s tou vodou udržitelně a odpovědně. To zajišťujeme především tím, že optimalizujeme zdroje vody, které využívají, a zároveň tak zabraňujeme nějakým plýtvání vodou. To znamená, že eliminujeme ztráty.
2: A právě na tyhle ztráty systém reaguje v reálném čase. V datech vidí odchylky a díky nim umí včas upozornit na skryté úniky vody, které by jinak zůstaly dlouho bez povšimnutí. Potvrzuje Luděk Šantora, ředitel správy informačních technologií města Plzně.
4: Dokážeme opravdu detekovat, že nám o víkendu protékají prostě toalety a dokážeme tu vodu zavřít a v pondělí jít a spravit vlastně to, co tam je porouchané. Za mě to jsou jednotky až menší desítky třeba v řádu půl roku, kdy k těmto incidentům dochází, kdy ta voda teče, a jsou to potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend. Pak je to ten komfort, že dokážeme tu vodu uzavřít na dálku a nemusí nikdo o půlnoci prostě se sebrat, odjet, přijet do místa a teď tam vlastně hledat ten uzávěr.
2: Data, která systém v jednotlivých budovách sbírá, chce město využívat i dál. Nejen pro řízení spotřeby vody, ale i pro přesnější plánování provozu a rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může město odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: V experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
2: V sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
4: V Perském zálivu zůstává uvězněno přes 20 tisíc námořníků na přibližně 2000 plavidlech. Írán totiž blokuje Hormuzský průliv kvůli americkým a izraelským útokům. Mnozí z uvízlých lidí nemohou opustit lodě, trpí nedostatkem potravy na pitné vody. Navíc není jasné, jak dlouho bude blokáda ještě trvat. Mezinárodní federace pracovníků v dopravě, která námořníky zastupuje, varuje před katastrofálními podmínkami a tvrdí, že majitelé lodí odmítají svým posádkám pomoct. Na východě Afghánistánu zemřelo kvůli přívalovým dešťům a záplavám 24 lidí, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na afghánské úřady. Nejvíc postižená je provincie Baghlán, kde je 15 obětí. Povodně ale postihly i provincie Vardak a Badakhšán, tam povodně zničily přes 100 domů. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. A Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou výstavu. Ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení. Výstava bude otevřená do 13. září.
2: Sport.
4: Golfistka Sára Kousková figuruje před dnešním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička si včera výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu. Výkonem 69 ran o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehody za Ostrovačicemi a za 9 kříži. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Ostrovačicemi. Na kilometru 176 máme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní auto, s opatrností je to průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 zůstalo po nehodě dopravní značení. Světelná šipka v odstavném pruhu. Havarované auto už na místě není. A na dálnici D11 opatrně za Prahou ve směru do Hradce Králové. Od Pražského okruhu až po 4. kilometr se pohybují silničáři a čistí tam vozovkou v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem, moderuje Jan Pokorný.
6: Máme za sebou druhý čínský týden. Nejdřív Čínskou lidovou republiku navštívil Donald Trump, po něm ruský prezident Vladimír Putin. O co Číně vlastně jde? Je dobré o tom nahlas přemýšlet, možná o trochu víc pochopíme, co se děje se světem. U mikrofonu je Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den i vám.
0: Co se děje se světem?
2: Události končícího týdne v kontextu.
6: Co tím Čína vlastně sleduje, že během pár dnů prezident Xi Jinping přijímá prezidenta Spojených států a Ruska?
7: No tak vy jste začal tou Čínou jako takovou. Podle čínského lunárního kalendáře je letos rok ohnivého koně, což je symbol síly, prosperity, štěstí a moci. Já myslím, že v tom je obsaženo všechno. Tak to bych vám mohl odpovědět. Je to vlastně image, je to prestiž pro Peking. Na červených kobercích, komunisté by řekli na rudých kobercích v Číně, defilují státníci supervelmoci Spojených států a velmoci Ruska. To by byl sen každého čínského

0: závislé na Číně. A teď do toho vstupuje nový faktor. Nechci říct podceňovaný, ale myslím si, že je záhodno ho akcentovat ještě více. A to jsou vzácné zeminy. Já jsem přesvědčen o tom, že zatímco to, co bylo pro 19. století uhlí a železo, tak vzácné zeminy jsou a budou pro 21. století. Žádný elektromobil, žádný telefon, mobil, žádná raketa, nic se neobejde bez vzácných zemin. A Čína dominuje vzácným zeminám. Tam je potřeba říct, ono, ten termín je trochu zavádějící. Vzácné zeminy ve své podstatě nejsou zase tak vzácné. Tam jde o to, že vy je musíte mít v takové koncentraci, že to zpracování následně je velmi složité, zanechává velké dopady na přírodu, vznikají u toho velké chemické odpady. Proto ta Čína, která toto do minulosti za stolik neřešila, i v tomto je dominantní. Takže to je souhrn vlastně všeho, co jsem teď zmínil.
1: Vidíte, a naivně jsem se chtěl zeptat druhou otázkou, jaké dopady budou mít ty návštěvy pro situaci na Ukrajině, respektive na Blízkém východě?
0: No tak samozřejmě dopady mít budou, začnou Ukrajinou, tam je to výraznější, protože jenom pár čísel. Čína, ten vztah, jak ho nazývá Rusko partnerství bez hranic, tak ono je to relativní, protože ta závislost je jednoznačně na straně Ruska. Rusko vyváží holé suroviny do Číny, zatímco Čína exportuje do Ruska přidanou hodnotu, ať ve formě podpory válečné mašinerie, zboží dvojího určení nebo přímo vojenského charakteru, čipy a tak dále. Ruská polovojenská ekonomika by nebyla schopna v takové míře vyrábět tolik raket, střele s plochou dráhou letu ani dronů, kdyby neměla dodávky z Číny. A ten význam, Čína exportuje do Ruska 3% svojí produkce, což je zanedbatelné číslo, tak Rusko exportuje 30% do Číny a co je ještě více alarmující, 50% celého importu Ruska jde z Číny. Takže vidíte, že ta závislost je jednoznačně na straně Ruska. A ten vývoj je opravdu doslova do písma nepřekotný, protože po první dekády vztahu, po roce 1949 těm vztahům dominovalo Rusko jednoznačně, respektive Sovětský svaz, tak poslední dvě dekády se to úplně obrátilo. Takže ten vliv na bojiště na Ukrajině je hmatatelný doslova. U toho Blízkého východu tomu tak úplně není, protože samozřejmě ano, Čína podporuje Irán, nicméně není to tak významné jako pro Rusko na Ukrajině.
1: Nicméně tam platí stále, alespoň částečně příměří a Donald Trump říká, že dohoda je blízko. Chtělo by si říct, už to zase říká.
0: Říkáte to správně, já jsem to chtěl doplnit, než jste tu poslední větu řekl, to slyšíme již opakovaně po několikáté, už to tím pádem postrádá tu razanci, tu údernost. Na druhou stranu je na tom krásně vidět, že prezident Trump se pokud možno za každou cenu chce vyhnout další eskalaci. Jemu to nehraje do karet. Ten jeho plán ukončit tu válku relativně rychle vzal za své. On nechtěl vůbec ovlivnit podzimní volby ve Spojených státech. To se stalo. Proto to nechce nadále přilévat oheň, olej do ohně tak, aby ta válka znova dosáhla bodu varu. Ač se to stát může, to vyloučit nelze, ale nemyslím si, že to bude dlouhodobá záležitost.
1: On musí zohlednit veřejné mínění ve Spojených státech amerických, nejenom kvůli tomu podzimu, ale prostě to tak je. Na rozdíl od Izraele, který má pořád podporu v útocích na Irán.
0: To máte pravdu, to jsou ale... Proto jsou jasné důvody. Zatímco pro Izrael je Irán existenční hrozba a každý obyvatel Izraele to ví, že iránský jaderný program by znamenal, respektive úspěšné dokončení iránského jaderného programu by znamenalo existenční ohrožení Izraele. Ostatně Irán se netajil tím, že chce Izrael zničit. Ze chvíli, kdyby jadernou zbraní měl, tak by jí zřejmě proti Izraeli použil. To jsou slova nejvyšších představitelů iránského teokratického režimu. Takže to je ten rozdíl. Proto ta podpora. Zatímco ve Spojených státech ta podpora je nevalná, neboť Irán se nachází na druhé straně světa, pro Spojené státy není zásadní a bezprostřední hrozba opravdu nehrozila. Irán neměl ještě v té době rakety, které by ohrozily pevninské Spojené státy.
1: Vy jste řekl to sousloví iránský jaderný program. On už to za chvíli bude vlastně rok od těch útoků Spojených států na jaderná zařízení na některých místech Iránu. S odstupem viděno, byla to úspěšná akce?
0: To dnes se objevuje řada generálů po bitvě, kteří předtím mlčeli a teď říkají, že to je největší neúspěch pomalu v dějinách novodobých Spojených států a podobné fráze. Já si to nemyslím. Víte, existuje české spojení, kdo nic nedělá, nic neskazí. To znamená, ve chvíli, kdyby jsme nic nedělali, tak bychom se taky mohli

0: nadát toho, rozumějte Západ, že Irán by do své výzbroje jadernou zbraň zařadil. A jak tomu řeknu jasná čísla. Před tou loňskou operací, to znamená ne po ní, před tou loňskou spojenou izraelsko-americkou operací, izraelská nazvaná Vzpínající se lev, následně do ní zasáhly Spojené státy tou operací Půlnoční kladivo, Midnight Hammer, těmi chirurgicky přesnými útoky na ona podzemní jaderná zařízení ve Fordo a v Natanzu plus nadzemní v Isfahánu, tak ještě předtím byl jediný stát na světě, který obohacoval uran na 60%. Tím byl Irán. Měl 408 kilogramů v květnu. Dokonce zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii hovořila pregnantně. Bylo to 408,6 kilogramů k 17. květnu. To podstatné, k únoru stejného roku, to znamená 3 měsíce předtím, měl tohoto obohaceného uranu na 60% o 50% méně. Takže vidíte, že Irán i před těmito útoky jednoznačně směřoval k jaderné zbrani. Apelem proto bezesporu, mimo jiné, byla válka na Ukrajině. To, co pro Čínu znamenalo renesanci jaderného programu a přidávání 20% jaderných hlavic ročně, to znamená ta válka na Ukrajině jako memento pro Čínu, tak stejně tak pro Irán. Irán viděl, že režim typu Ukrajina, když je napaden a nemá jaderné zbraně, no tak se jenom velmi těžko brání. Takže i to byl další impuls, proč ajatolohové jadernou zbraň vyvíjeli. Čili kdo nic nedělá, nic neskazí, je sice hezké dnes to říkat, ale ta alternativa nebyla jednoduchá.
1: Bylo to možná téma, nebo bylo to určitě tématem i při jednání prezidenta Putina s prezidentem Xi v Pekingu, protože Putin prý navrhl, že těch 440 kilogramů uranu obohaceného na 60% by bylo Rusko ochotno převzít.
0: Je to tak, ono to není poprvé, to již bylo před měsícem, když začalo příměří, a ten precedent spatřuje Rusko v té multilaterární dohodě z roku 2015, kdy mezi Irán a několika státy na straně druhé o omezení jaderného programu, kdy Irán se nízko obohaceného uranu, v té době vůbec nedisponoval 60%, právě vzdal ve prospěch Ruska, respektive vyvezl ho do Ruska. Takže ten precedent tam je, ale Spojené státy již od vlastně toho 28. únoru, kdy začala ta kampaň, s tímto řešením nesouhlasí. Prostě chtějí ho dostat k sobě, aby ho mohli rozředit na další pochybnost.
1: Jak by ho mohli k sobě dostat, pokud Irán nebude chtít?
0: Na základě mírových jednání. To prostě je zásadním předpokladem pro uzavření mírové smlouvy ze strany Spojených států a Izraele, je vzdání se iránského jaderného programu, včetně odevzdání právě těchto 440 kg obohaceného uranu na 60%.
1: Je nějaká představa, jak by to mohlo vypadat technicky? To by tedy Irán někam přivezl 440 kg čehosi, někdo by to prozkoumal?
0: Technicky by to problém nebyl. Předpokládám, že kdyby k této dohodě došlo, tak by Irán umožnil například americkému transportnímu letadlu přistát v Teheránu, respektive v Isfahánu, a ten obohacený uran ze země odvést. Ostatně americké speciální síly, které mají za úkol mimořádné operace i tohoto typu, jsou cvičeny na podobné případy. Kdyby při nenadále speciální operaci nedošlo k tomu, nebylo by technicky možné ten obohacený uran vyvést ze země, tak jsou připraveny na toho například i na místě rozředit. Takže těch možností je více.
1: My sledujeme v Teheránu kromě jiného taky diplomatickou aktivitu zástupců a představitelů Pákistánu. Pákistán jako mírotvorce, je to představitelné?
0: No tak v tuto chvíli to vidíme. Pákistán hraje o to stát se jakousi nadregionální velmocí. To je cílem těchto jednání. On má v regionu svoje zájmy. Mimochodem, Pákistán, jenom pro informaci, patří do jaderného klubu, vlastní jaderné zbraně. A se Saúdskou Arábií má dohodu, že v případě potřeby je ochoten poskytnout svůj jaderný deštník právě Saúdské Arábii. Takže on v regionu hraje první housle již delší dobu a nahradil vlastně Omán. Jestli vzpomínáte, předtím, než vypukl ten konflikt, tak prostředníkem byl Omán mezi Washingtonem a Teheránem, který ostatně na to doplatil, protože podívejte se, co Teherán předvádí s Hormuzským průlivem, kdy výsostné vody Ománu on si přivlastňuje a konstatuje, že on bude vybírat mýto v ománských výsostných vodách a vlastně Omán jako stát ho vůbec nevzrušuje.
1: Možná je dobré vědět, že náčelník generálního štábu pakistánské armády patří k oblíbencům Donalda Trumpa. Takže je tam nějaká naděje, protože na těch osobních vazbách je ledacos postaveno.
0: To je pravda. Na druhou stranu některé osobní vazby Donalda Trumpa jsou pomíjivé, ale v tomto případě a v tento okamžik je to tak.
1: Osobní vazba, ano, může být pomývá. Jak je to momentálně mezi Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahuem, tedy izraelským premiérem?
0: No, my neznáme konkrétní detaily, ale můžeme kvalifikovaně odhadovat, že situace je napjatá, protože cíle oné operace spojené izraelsko-americké nebyly naplněny tak, jak si to oba dva státníci představovali. Ovšem zatímco premiér Netanyahu s tímto scénářem bezesporu počítal, protože ho zná, po dekády vlastně je vystaven podobnému tlaku na Blízkém a Středním východě, tak prezident Trump s tím nepočítal. On prostě chtěl aplikovat svoji politiku, jak já říkám, za nízkých nákladů dosáhnout vysokých zisků. Tak, jak to předvedl ve Venezuele a tak, jak se zřejmě k tomu chystá na Kubě. Ale to se mu v Iránu z mnoha důvodů, které jsme tady spolu rozebírali, nemusíme se k něm vracet, nepodařilo. Takže proto to napětí. Ale i ta pozice Izraele vlastně je logická. Víte, v minulosti existovaly dva jaderné programy, které Izrael de facto zničil. V době, kdy se tak stávalo, tak byl kritizován celým západním světem, aby mu následně o dekádu a déle svět poděkoval za to, že k tomu nedošlo. Irácký jaderný program, operace Opera, tuším 1981, a likvidace, eliminace jaderného programu Saddáma Husajna. No a konečně v roce 2007 eliminace syrského jaderného programu Bašára Asada. To ve finále samozřejmě kroky byly pozitivní. No nikdo z nás přece si nemůže přát, aby Irán jadernou zbraň měl. Na začátku rozhovoru jsem postupně vyjmenoval důvody, proč by se tak zřejmě stalo. Takže já to nechci šmahem odsuzovat. To, že ta operace se nevydařila v tuto chvíli, neznamená, že není dobře, že proběhla. A musíme usilovat o to, aby ten mír byl uzavřen v těch intencích, že Irán nebude mít jadernou zbraň.
1: Jak se může projevit na osobních vztazích Trumpa a Netanyahu a to, když Donald Trump, americký prezident, říká, že Netanyahu udělá úplně všechno, co si jen bude Donald Trump přát?
0: Do určité míry. Do určité míry premiér Netanyahu je praktik. Je to stratég, je to politik, který je otřelý bojem, doslova do písmene, nejenom přeneseně, ale i fakticky. A on ví, že některá prohlášení prezidenta Trumpa musí brát s nadsázkou a neřídit se jimi doslovně. Co se faktické moci týče, tak ano, do jisté míry to může být pravda. Na druhou stranu, kdyby se mělo jednat o existenční ohrožení Izraele, tak on je sám o sobě tak silný, že nebude poslouchat v úvozovkách příkazy, které by byly proti existenčním zájmům Izraele. Takže ta jeho samostatnost do jisté míry není narušena.
1: Posloucháte Radiožurnál. Hovoříme s Vlastislavem Řízou, expertem na bezpečnostní otázky a mezinárodní vztahy, který působí na Univerzitě Karlově.
2: Co se děje se světem?
1: Když už jsme u těch výroků, tak šéf americké diplomacie Marco Rubio včera kritizoval odmítavý postoj členů Severoatlantické aliance k pomoci Spojeným státům ve válce proti Iránu. Ve Švédsku začalo dvoudenní jednání ministrů zahraničí na to. Marco Rubio tam má přijet dnes. Je to pořád dokola?
0: Ano a ne, ta situace se trochu vyvinula v tom smyslu, že sami jsme to teď zmínili před chvilkou, že Iránci začal nárokovat Hormuzský průliv unblock jako celek, vměšuje se i do územních celků typu Omán, do jeho výsostných vod a tak dále. No a to už ale je v eminentním zájmu nejenom Spojených států a Izraele, aby se tak nedělo. Přece to jsou precedenty, které nejsou možné. Takže do jisté míry Marka Rubia v tomto ohledu chápu. Co se Švédska týče, tak tam je zajímavé, je to vlastně první, nechci říct summit, ale setkání ministrů zahraničí, tak se to označuje, na území Švédska od vstupu do NATO, to znamená od roku 2024. Ono to vypadá jako rutinní setkání, ale na programu je několik bodů, které vlastně pro dnešní svět jsou docela zajímavé a zásadní. První z nich je samozřejmě podpora Ukrajiny. Dokonce se na místě sejde i Rada NATO Ukrajina, to znamená i ukrajinští představitelé přijeli do Švédska. Druhý je navyšování obranných rozpočtů. Berme to jako antre, jako přípravu na summit v Ankaře, který nás letos v červenci, no už to není dlouho, to jsou dva měsíce, který nás bude čekat. Potom je to posílení výroby zbraní a munice. To je dobré se u toho krátce zastavit, protože konflikty na Ukrajině i v Perském zálivu jasně ukázaly, že zásoby střeliva a munice v armádních skladech NATO jsou bytostně nedostatečné a stačily by pouze na několik týdnů vedení boje. A to se musí napravit. Takže to je další kapitola, která bude řešena dnes ve Švédsku. No a konečně poslední dva body. Zmínil jsem okrajově příprava summitu v Ankaře. S tím souvisí právě navyšování obranných výdajů. No a konečně, protože se nacházíme ve Švédsku, tak je to bezpečnost Baltského regionu. K tomu mi dovolte jednu jedinou větu. Ono to bude velmi stručné, tato kapitola, protože po vstupu Finska a Švédska do NATO se Baltské moře stalo de facto aliančním rybníkem.
1: Když už mluvíme o vstupu nových států do Severoatlantické aliance, tak bychom se mohli pozastavit krátce u toho, co sleduje německý kancléř Merz návrhem přidruženého členství při Evropské unii pro Ukrajinu.
0: On tím vysílá jasný a silný politický signál vůči Ukrajině. Protože samozřejmě stát, který je ve válce, nadevší pochybnost Ukrajina je, tak se nemůže stát plnohodnotným členem Evropské unie. To je podobné jako otázka vstupu do NATO. Je potřeba vyčkat konce konfliktu. Samozřejmě někteří Ukrajinci po té, co Ukrajina podala žádost o vstupu do Evropské unie, což bylo krátce po invazi v roku 2022, takže to jsou 4 roky otevřené invazi, tak začínají pochybovat, zdali neskončí například jako Turecko. Protože Ukrajina má status kandidátské země, těch je v tuto chvíli tuším 9. Jedním z nich, proč zmiňuji Turecko, je právě tato země na pomezí Evropy a Asie, která je ovšem kandidátskou zemí od roku 1987. Ukrajina nechce, aby se jí dostalo stejného osudu. Proto tento politický signál, proto ta snaha o to udělat z Ukrajiny přidruženého člena, který se bude účastnit, byť bez práva hlasování Evropských rad a dalších zasedání evropských institucí. A má to být jakési přechodné období k plnému členství. Takže je to politický signál. Počítáme s vámi, chceme, abyste vstoupili. Nebudete čekat jako Turecko 40 let.
1: Takový byl další rozhovor z projektu Co se děje se světem. Naším hostem byl tak jako každý pátek Vlastislav Bříza, který působí na Univerzitě Karlově a je expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost. Děkuju, mějte se hezky.
0: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová za Zní zprávy.
1: V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Francouzská vláda ohlásila